schází obojí. S cizí ženskou v cizím pokoji, proč se před ně vůbec a proč pyžamo?

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. No a dnes se zaměříme na pěstování okurek, a to tak, aby vám nezhořkly. Zamyslíme se nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody, a poradíme s výbavou pro náročné grilování. Máme pro vás několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o jahodách, protože červen je měsícem sladkých jahod. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín. Pěstujete okurky? A natrefíte občas na nějakou hořkou? Stává se to ještě? A nebo okurky zhořkly, když například v létě teploměr ukazoval nižší teploty než v posledních létech? Tak to zajímalo naši hobbyredaktorku Jolanu Novákovou a právě proto se vypravila za odborníky.
1: Bývají ještě okurky hořké? Ptám se Ivana Dvořáka z odborné poradny Českého zahrádkářského svazu. A co tu hořkost způsobuje? Já si vzpomínám, že když jsem byla dítě, mládež, tak jsme docela často naráželi na hořké okurky, ale poslední dobou si vlastně nevzpomínám, že bych se někde s hořkou okurkou setkala.
2: Ono je to dávno tím, že když jsme byli jako mládež 30 let, 40 let zpátky, tak byla ta léta chladnější a to zakládalo v podstatě to, že ty okurky mohly být hořké. Postoupili jsme v tom, že je v létě daleko teplejc a ještě navíc ty okurky mají v sobě gen nehořkosti. Takže když v tuhle tu dobu bude ta okurka hořká, tak rostla někde v nepříznivých podmínkách. To znamená, nebyla dlouho zalejvaná a pak dostala najednou ledovou vodu, takže může ta špička být hořká, ale není to pravidlo.
1: A nebo to může být nějaká stará odrůda?
2: Ano, může to být nějaká klasická odrůda nakladačky bílské, pálavské nebo mělnické. A u těch to vůbec nevadí, protože my je obyčejně nejíme, my je obyčejně zavařujeme a jakmile se dají do toho láku, tak ztratí tu hořkost a je z nich paková ta lahůdka na kyselo.
1: Některé ty nakládačky vypadají opravdu divně, takové bradavičnaté jsou hodně. To je normální, je to v pořádku, nebo proč to tak je?
2: My máme dva typy okurek. Máme tudy ty nakladačky, které jsou hruboostné a jemnoostné. A ty hruboostné toho vydrží strašně moc. Tam patří ty historické, ty bílské nebo pálavské nebo mělnické. A pak jsou novější nebo úplně nejnovější odrůdy, které jsou hladkoostné nebo jemnoostné. A ty jsou hodně citlivé na prostředí a na hnojení a na zálivku a třeba i na chladno. Takže pokud chcete mít pěkné okurky, jednu jak druhou, pěstujte ty hruboostné. Ne, jestliže nežijete někde kolem mělníka nebo v těch nejteplejších oblastech a nemáte možnost pravidelně zalévat a chránit třeba i před chladem, který by v létě přišel.
1: Jednoduše řečeno, v těch horších podmínkách se bude lépe dařit těm hruboostným nakládačkám. Samé pěkné okurky vám přeje hobbyredaktorka Jolana Nováková.
0: Reportáž, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu, tedy na stránkách rozhlas.cz/hobby. Stejně jako další zajímavosti a také fotografie. Co nás čeká za chvíli? Tak pustíme se do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Určitě víte, že to je tradiční odpověď na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. A právě tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Mám problém s listopadkama. Na zahradě mám více listopadek, některé jsou starší a některé třeba mám pouze 2 roky, ale bohužel všechny listopadky mají tenké stonky, takže je musím přivazovat, protože jinak se ohýbají k zemi. Nejhorší je to, když prší, tak mají všechny květy pomalu na zemi.
0: Tak s tím by nám mohl poradit pardubický zahradník František Hlubocký.
2: Listopadky, myšleno tím tedy chryzantemy určitě na zahrádce, jak se jim někdy říká, i dušičky a podobně, tak jednak chryzantémy, jejich velké množství, my jsme jim za mlada, ještě se jim říkávalo koreánky, protože pochází z těch končin, a oni mají nárok na světlé místo, to je jedna věc, a i takový dostatek místa. Oni mají takovou tendenci ty keře neustále se rozrůstat a zahušťovat. Tak alespoň jednou za 2 roky je potřeba je rozdělit, rozsázet, nebo i někdy se stane, jak já je mám také, že ty keře jsou příliš velké, no tak podarovat zase někoho, abychom jich neměli plnou zahradu za chvilku. A toť asi vše, běžné přihnojení běžnými hnojivy, které používáme v zahradě. A musíme pak stejně počítat s tím, že bývají některé opravdu ty odrůdy delší, mají tenší stopky, že tam musíme dát tu hůlku a vyvázat je. Když bude ošetřeno tak, jak jsem říkal, přece to bude o trochu menší, ale musí se to někdy brát, že je to i odrůdová vlastnost.
0: A psala mi jedna naše posluchačka, že má doma potkany a píše, zkoušela jsem možné i nemožné a stále mi ničí rostliny, hlavně ve skleníku. Dávala jsem sáčky na krysy, jed v prášku, elektrický plašič, střepy skleněné do děr a nic nepomáhá. Vždy jdou na okurky, vytáhnou je i z kořínky a sežerou. Letos už jsem dosazovala takových 8 až 10 okurek a mám pocit, že nejspíš letos žádné ani mít na salát nebudu. Udělají si díry i v betonu a mezi kameny v podezdívce a jsou tam. Kdyby někdo věděl, jak se jich zbavit, budu velice ráda za každou radu. Blanka. Tak jestli je mezi vámi nějaký znalec, jak zlikvidovat potkany, kteří ubližují skleníku paní Blanky, tak klidně zatelefonujte nebo napište, my to tady rádi zveřejníme. A máme tady další dotaz.
3: Před 2-3 rokama mě na hrušce vyrostly asi 2 hrušky a od té doby nic. Poradíte mi?
0: Ku podivu, já mám letos úplně podobný problém, mám mladou hrušeň a žádné plody, žádné květy. My jsme ten dotaz přehráli plzeňskému zahradníkovi Přemyslu Písařovi.
4: Pane posluchači, je to úplně jednoduchý. Hrušeň je cizosprašní strom a jestli vám neplodí, tak velmi pravděpodobně nemá opylovače. Abyste to dokázal vyřešit, tak je potřeba zjistit, co máte za odrůdu. Možná tam bude ještě nějaký štítek na tom, jakou odrůdu jste si koupil, možná dohledáte účtenku nebo to prostě někde zjistíte. A je potřeba k této odrůdě vyhledat jinou odrůdu, která je vhodným opylovačem. A to, jestli vám ten stromek třeba občas někdy zapodil a měl nějaký plod, tak to znamená, že někde na okraji nebo na zlomu vzdálenosti, která je vlastně vhodná pro to, aby ještě došlo k opylení, se vyskytuje nějaký jiný strom, který tím vhodným opylovačem je, leč bohužel pravděpodobně může být velmi daleko a proto jste měl 2 hrušky, od té doby nemáte nic. Takže je to skoro jistě problém s opylovačem a tak toho můžete vyřešit.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: A teď nechci nikoho urazit, ale celé dny sedí u vody a často nechytí ani šupinu. Přesto jsou šťastní a spokojení. Čím to je? Tak to asi pochopí opravdu jenom ti rybáři. Možná ale stačí si na chvíli sednout s nimi a popovídat si a trpělivě poslouchat, jak to udělala naše hobby redaktorka Irena Šarounová s rybářem Bedřichem Válkem z Pelhřimova.
2: S pelhřimovským rybářem Bedřichem Válkem sedíme u rybníka Stráž.
3: Je to doména pelhřimovských rybářů, protože je to nejblíž od města.
2: Vy jste mi prozradil, že je vám 88 let. Kdy jste vzal poprvé do ruky prut?
3: By se dalo říct, že ještě jsem nechodil a už jsem rybařil. Otec byl velmi náruživý rybář.
2: Už váš tatínek byl členem rybářského svazu.
3: Tatínek byl po válce takovým zakladatelem a na větších vodách jsem byl s otcem, co si pamatuju, hned po válce v Purkarci, to je nad Budějovicema, Hněvkovická vodní nádrž, dneska je to zaplavený z polovičky. Tam dokonce pamatuju ty velký tloušti, které tam byly a chytali se na třešni tehda.
2: O rybářích se říká, že jsou to tiší blázni.
3: Někdo chce klid, vyhledává to ticho a tu krásnou přírodu, jenom pohled na čeřící se hladinu je už krásný. A pak jsou různý druhy ryb. Rybářů, že jo? Někdo tam chodí kvůli rybám, aby chytnul, někdo jenom, aby si zachytal. A v tom je velký rozdíl. A pak je ještě kategorie, která rybu chytne a pustí.
2: Já třeba jsem houbař, který nejí houby. A vím, že jsou i rybáři, kteří nejí ryby.
3: Jsem skoro já ten případ, taky já tu rybu nemusím, ale dvakrát, třikrát do roka si rybu dám. Můj otec ani na Vánoce rybu nejed.
2: Přiznám se, já jsem začínala jako malá na pytlačku. Táta mě učil navázat háč. Jak jste začínal vy?
3: Můj první prut byl třídílný bambusák s tím soukacím navijákem. Dneska přijdu do rybářské prodejny a je spousta věcí, že nevím ani na co jsou.
2: A jaké máte teď pruty?
3: Nejmladší pruty asi 25-letý, protože jsem dostal od bráchy k 60.
2: Chodíte ještě na žížaly nebo na co chytáte?
3: Chodím na žížaly, na splávek.
2: Můj táta si dělal těsto, ovonil ho vanilkou, mačkal rohlíky.
3: Otec vždycky říkal, udělej šusku nebo škuvánky, že jo? A dávali jsme buď fenikl, anebo lžíce medu se dávala. A dneska já používám třeba nalisovaný rohlík a tak na něj kápnu magi.
2: Na to jdou.
3: Když sedějí víc rybářů pohromadě, tak se stane, že mám víc záběrů než ty ostatní. Každý rybář má svoji techniku a svoji víru. Věř a chytneš.
2: Teď jsme to prozradili, tak uvidíme, kdo nakape na rohlík magi.
3: Dneska se všechno koupí hotové. V krámě, na kapra, na cejna, na bílou rybu, jak my říkáme.
2: Chodí za vámi ještě pro rady?
3: Spíš chodím pro rady já k těm mladým. My jsme stříleli prakem návnady. Dneska přijdete k vodě a on má dálkově řízenou krmící lodičku. Já jsem proto starý rybaření, chodím na ryby, abych si zachytal, takže mám radost, i když chytnu třeba 5 malých cejnů, ale seděl jsem u vody a zachytal jsem.
1: S dlouholetým členem Českého rybářského svazu Bedřichem Válkem z Pelhřimova natáčela naše hobby redaktorka z Vysočiny Irena Šarounová. No a já jsem někde zaslechl, že není dobré si na ryby sebou brát partnera, nebo chcete-li partnerku. To vás prý potom u vody žerou nejen ti komáři. Nic proti manželkám. Dáme si písničku a pak pro vás máme různé grilovací vychytávky. Třeba se to bude hodit.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Grilování je stále populárnějším způsobem přípravy jídla, ať už na zahradě, na terase nebo v kempu na dovolené. Náš hobby redaktor Zdeněk Truhlář zjišťoval výhody i nevýhody grilů podle druhu zdroje tepla. To vás může zajímat. A možná vás překvapí, že ty nejjednodušší grily nemusí být zároveň nejlevnější na provoz.
2: S odborníkem na grilování Janem Pražanem si prohlížíme hned několik druhů grilů. Máme před sebou ten nejklasičtější. Jaké jsou, řekněme, výhody grilování na dřevěném uhlí nebo na briketách?
3: Je to taky velmi jednoduchý grilování a zvládne to určitě každý. Nepotřebujete nic dalšího speciálního k tomu. Většinou máte v tom grilu spodní rošt a horní rošt. Na spodní nasypete rozžhavené uhlí nebo brikety. Na horní můžete dát maso, zeleninu, sýry, cokoliv vás napadne. A případně si trošku pohrát s tím palivem, jak ho rozmístíte, a zvládnete na tom udělat víceméně všechno, co na grilu byste chtěli zkusit.
2: Mají tyto grily také nějaké nevýhody?
3: Málo se to ví, ale grilování na briketách je relativně nejdražší. Grilování třeba na plynu nebo na elektrice vychází levněji, ale jinak musíte si hlídat, aby vám to palivo nenavlhlo, aby brikety byly suché vždycky. Jinak je to poměrně jednoduchý a nevýhody nic konkrétního mě nenapadá teďka.
2: Mně možná jedna napadá, že přece jenom nemáme úplně pod kontrolou teplotu, která je v tom grilu.
3: Je to trošku složitější v tomhle, to je pravda. Člověk musí si s tím vyhrát, přece jenom toho plynového grilu třeba otočíte regulátorem, tady musíte rozpálit ty brikety, hlídat si, že hoří pěkně, případně přiložit a hlídat průduchy správně, jestli máte nastavené, takže vyžaduje to nějaké zkušenosti. Ale jak to získáte, tak potom na tom zvládnete úplně stejně dobře jako na automatu plynovým třeba.
2: Tak mluvíte o plynových grilech, tak přecházíme k tomu plynovému. Tam máme palivo pod kontrolou a intenzitu toho tepla.
3: Je to v tomhle trošku jednodušší, přesně tak. Máte klasickou plynovou lahev, kterou jenom připojíte ke grilu, otočíte regulátorem a vlastně ten grill potom už se sám postará o to, že tam máte tu teplotu, jakou chcete. Většinou tam máte i teploměr, takže vidíte prostě, kolik je vevnitř, a na to ovládání je to skutečně velmi jednoduchý. Můžu říct, hodně lidí třeba přechází z briket na plyn, protože prostě je to jednodušší. Takže máme takové zkušenosti, že kdo přejde z briket na plyn, tak ve výsledku aj třeba častěji griluje a zkusí věci, které by na tom kotlovém grilu nedělal, protože by se mu nechtěl rozdělávat brikety. Zatímco u toho plynu, jak otočíte regulátorem, máte to nažavený za nějakých 5 minut, tak často si tam třeba přijdete dom po práci a uděláte si 2 stejky velmi jednoduše, nemusíte půl hodiny rozpalovat brikety. Je to taky rychlejší a jednodušší.
2: To jsou ty, řekněme, 2 nejklasičtější druhy grilů, ale modernizace se určitě projevuje i v oblasti grilování a vidím, že tady máte jednu takovou moderní novinku.
3: Určitě, to jak říkáte, a rozhodně i mezi grily jsou nějaké novinky, které ještě třeba před 10 lety vůbec v Evropě na trhu nebyly. My tady konkrétně máme pelletový grill, což je takový speciální typ grilu. Je dělaný na pomalé grilování při nízkých teplotách, takové pravé americké barbecue, kdy tam hodíte třeba na 120 stupňů Celsia žebra na 6 hodin. Výhoda toho grilu je v tom, on hoří na dřevěných peletách, generuje kouř, je to jediný grill, který skutečně voní hořícím dřevem, a on zároveň zvládne tu teplotu krásně udržet. Takže vy si tam hodíte ty žebra na těch 6 hodin, ten grill se sám zapálí, sám udržuje tu teplotu a sám se postará o to, že ten výsledek je prostě perfektní, což třeba v grilu na uhlí nebo na plynovým je výrazně složitější dosáhnout.
2: Který z těch grillů, o kterých jsme dnes mluvili, je nejjednodušší na údržbu?
3: Nejjednodušší na údržbu bych za sebe řekl, že je ten kotlový grill na brikety, protože je jednoduše nejmenší a je tam nejméně věcí na čištění. U těch pelet vzniká vám hodně popela, vzniká vám hodně kouře, takže peletové grily jsou nejnáročnější naopak. U plynových grillů zase máte vevnitř poměrně dost věcí, které musíte čistit, takže ten kotlový grill klasický, kulatý, je prostě nejjednodušší.
1: Tak to říká odborník na grilování Jan Pražan, se kterým natáčel náš hobby redaktor Zdeněk Truhlář. A ještě jedno upozornění pro grily na uhlí a nebo na brikety. Nikdy je nenechávejte dohořet bez dozoru, protože vítr může rozfoukat jiskry, které mohou způsobit požár. No a to určitě nikdo nechce. Máme dnes pro vás ještě zahrádkářský kalendář a tam se tentokrát zaměříme na jahody, tedy čím je podložit, aby ty zralé nezačaly hnít.

0: Pohádkářský kalendář.
1: A budeme radit, co s načatým víkendem. Jak už jsem upozornil minule, úplně se nám osvědčuje pranostika mokrý květen, suchý červen. A červen je především měsícem jahodové sklizně. Sbírá se každé 2 až 3 dny a plesnivějící jahody je nutné dát rychle pryč, aby rostlinu nevysilovali a nenakazili ostatní. Pod jahody dejte třeba suchou slámu nebo kousek dřívka, aby neleželi v mokré půdě a neuhnívali. A tady to je důležité. Je čas na sklízení některých bylinek a léčivek. Ideální doba je ovšem ráno, protože bylinky jsou čerstvé a mají prý nejvíce aromatických a léčivých látek, alespoň to tvrdí zkušení bylinkáři. No a pak je dobré bylinky jemně ve stínu sušit a sušit. Koho zajímají včely, tak je jasné, že už se tolik nerojí. Sice jsem zrovna minulý týden jeden roj v takové malé zahrádce za domem u sousedu naháněl a připadal jsem si jako lovec duchů, jenže v tom včelařském klobouku a s rojochytem, takovým pitlíkem na teleskopické tyči, jsem vypadal jako lovec rojů. Roj byl maličký, možná z něj něco do konce roku bude, ale každopádně se říká, že červnový roj za moc nestojí. To ten májový, to je jiné, ten obvykle, pokud je velký, mohutný, silný, tak ještě svému majiteli, nebo tomu, kdo ho chytil, trochu medu do konce roku dodá a příští rok pak z něho bude hlavní včelařova opora. Náš děda, pokaždé, když takhle moudře promlouvám o včelách, tak vždycky říká, aky ty jsi můdry a podezřele se u toho culí. To vypovídá o tom, co mi jednou říkal jeden starý včelař a ten pravil, že každý včelař umírá hlupy. A ono je to proto, že ty včelky si stejně udělají, co chtějí. Co bude příště v Hobby magazínu? Tak pustíme se do pěstování různých citrusů. Vysvětlíme si také, jak se dají rozmnožovat včelstva a poradíme s údržbou venkovních zahradních bazénů. A jsou tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby. Mailíkáři zase adresu artur.kubica@rozhlas.cz. A ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. A teď to přijde, to rozloučení. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Tak jako producenti, vydavatelé a skladatelé mají i textaři lví podíl na úspěších písní zpěváků, zpěvaček i skupin. Mezi ty nejúspěšnější textaře, a možná to ani nevíte, patří i Jan Krůta, který mimo jiné napsal i text písně Hurikán.

Jan Krůta otextoval mnoho hitů, které známe a slýcháme je v rádiích. Jak to tak bývá, někdy ani nevíme, že je napsal, ale zpíváme si je. Jeho texty zpívali nebo zpívají Petr Novák, Karel Gott, Hana Zagorová, Michal Penk, Iveta Bartošová, Michal David, Helena Vondráčková i dvojice Petr Kotwald a Standa Hložek. Hit V pohodě napsal s Karlem Wagnerem pro film Slunce, seno, jahody.

Textař Jan Krůta je ročník 1946. Co se stalo v tom roce v zahraničí od nového roku do chvíle, než se v červnu narodil? Desátého ledna se v Londýně uskutečnilo první valné shromáždění OSN. 1. února končí existence novodobého maďarského království s vyhlášením druhé maďarské republiky. 24. února zvítězil Juan Perón v argentinských prezidentských volbách. 5. března použil Winston Churchill ve fultonském projevu termín železná opona. 15. března přislíbil britský premiér Clement Attlee nezávislost Indii. 18. dubna uznali Spojené státy americké Titovu vládu v Jugoslávii a byla rozpuštěna Společnost národů. 29. dubna zasedá poprvé Tokijský tribunál. 25. května vyhlásilo Jordánsko nezávislost na Velké Británii a ve stejném měsíci vznikl Mezinárodní měnový fond. Mezi hity roku 1946 v Americe patřila filmová píseň Five Minutes More, kterou naspíval Frank Sinatra. Tak si ji poslechněme.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Jan Krůta se narodil v Benešově u Prahy 3. června 1946. Navštěvoval Lidovou školu umění a učil se na akordeon a další nástroje. Tenkrát nemohl vědět, že jednou bude vyhledávaným textařem. Mezi první nahrávky písní s jeho textem patří ta, která vyšla začátkem roku 1973 na deskách a jmenuje se Hastrmane Tatrmane. Hudba Zdeněk Merta, zpěv Ronny Marton.

Už ve 14 letech začal Jan Krůta zhudebňovat texty staršího kamaráda a střídal venkovské big beatové kapely. V 18 poprvé nahrával v rádiu v legendárním studiu A, a to s kapelou Jindřicha Brabce. Po gymnáziu studoval na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde v roce 1967 absolvoval v oborech čeština a tělesná výchova a poté začal učit. O více než 20 let později napsal pro Hanu Zagorovou hit Rybičko zlatá, přeju si.

Giovanni.

Jako mladík byl Jan Krůta kantor, písničkář a poeta. Jako venkovský učitel měl ale smůlu. Učil totiž děti písničku Běž domů Ivane a vyhodili ho. Když začal pracovat v Praze, postupně se seznamoval s lidmi z branže. První šanci dostal v Československém rozhlase, kde začal psát scénáře pro hudební pořady. Naštěstí se díky dobrým lidem podařilo ztratit jeho kádrové materiály. A tak se dostal nejprve do redakce časopisu Sedmička a pak do tehdy nejčtenějšího časopisu Československa Mladý svět, kde začal pracovat jako redaktor oddělení kultury. Už v roce 1972 napsal text k písni Pár vlaků, kterou naspíval Jiří Helekal.

Když přišel Jan Krůta do Prahy, začal také vystupovat jako písničkář v pražské Viole, v Umělecké besedě a v dalších klubech. Obcházel důležité instituce, vydavatelství Suprafon nebo Československý rozhlas a zkoušel uplatnit své napsané básničky. Petr Novák v roce 1973 nahrál jeho text Náš dům.

Kromě Mladého světa publikoval Jan Krůta i v tehdejších hudebních periodikách a v roce 1986 nastoupil do funkce šéfredaktora dětského časopisu, který známe všichni a jmenoval se Sluníčko.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Zpívali Iveta Bartošová a Petr Sepéši. Hit Červenám napsal Jan Krůta společně s Pavlem Vaculíkem, skladatelem a producentem alba, které vyšlo v roce 1985 a jmenovalo se Knoflíky lásky. O pár let později, v roce 1992, otextoval Jan Krůta jednu z písní pro další solové album, tehdy už zlaté slavice Ivety Bartošové. Jmenovala se Půlnoční smíření a autorem hudby byl Michal David.

Na jaře roku 1989 se Jan Krůta stal spoluzakladatelem firmy Bonton AS. Postupně se stal jejím producentem a později i ředitelem. V roce 1992 založil s dalšími partnery nakladatelství Arkádia. Toto nakladatelství vydalo okolo stovky titulů a během dalších let se její činnost rozšířila i o reklamní a PR oddělení a dokonce i o uměleckou agenturu, která zastupovala mnoho známých osobností. Mezi nejúspěšnější písně, které otextoval Jan Krůta během své dlouhé a úspěšné textařské kariéry, patří hit Vzdálená z počátku 90. let. Naspíval ho Ladislav Křížek a právě jemu to nastartovalo velice úspěšné desetiletí pěvecké kariéry.

Ten Láďa Křížek to zpíval neuvěřitelně vysoko. V roce 1990 vyšlo album Karla Gotta Písmo lásky, na kterém byly hity Hříšné boléro, Jezebel nebo Promoklý Don Juan. A celé album uzavírá píseň Moji přátelé, kterou napsali Roman Cejnar a Jan Krůta.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Mnoho let měl Jan Krůta v redakci časopisu Mladý svět na starosti organizaci a publicitu ankety Zlatý slavík. A rád bych připomněl, že jeho kniha Klec na slavíky byla pro mě inspirací k vzniku tohoto seriálu pro Český rozhlas. Právě při čtení té knihy jsem si uvědomil, že anketa popularity je vlastně jen velká hra. Na jejíž historii se zobrazuje hodně z toho, co se v naší zemi celá léta odehrávalo. Využívám toho v tomto seriálu dodnes. Následující hit všichni známe v originální verzi z filmu Hříšný tanec. Český text pro Helenu Vondráčkovou a Michala Davida napsal v roce 1990 právě Jan

Kromě písňových textů je Jan Krůta i autorem scénářů k hudebním i publicistickým rozhlasovým i televizním pořadům a také psal scénáře k filmům, ke koncertům a festivalům. Je spoluautorem muzikálů a hlavně napsal i přes 35 knih. Nejnovější knihou Jana Krůty je román o člověku, který se nebál bát, což je první zpívající román. Kniha z prostředí českého showbiznisu obsahuje QR kódy neboli QR kódy, jak se říká česky, které čtenáři umožňují přehrát hudební ukázky a scénky spojené s dějem. Prostě normálně naskenujete ten QR kód, čtete dál a hrajete si k tomu písničku. Výborný nápad, který bude patřit určitě k událostem na knižním trhu v roce 2026. V roce, ve kterém zemřel král rock'n'rollu Elvis Presley, tedy v roce 1977, Jan Krůta česky otextoval hit, který se jmenuje Zpíval jen rock'n'roll, nic víc. Naspíval ho Radek Tomášek.

Jan Krůta také píše a moderuje pořad Nedělní ráno Českého rozhlasu Dvojka. A i tuto informaci dávám do krabice, kterou mám před sebou, a lepím na ní papírový štítek s jeho jménem. Začali jsme hitem, který Jan Krůta otextoval pro nejčastějšího interpreta svých textů Dalibora Jandu. A stejně tak i končíme. Zatímco první hit se jmenoval Hurikán, ten poslední má název Kde jsi. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavíci a slavice.

0: bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Letectví v Kunovicích slaví 90 let. Aircraft Industries dnes pořádá Den otevřených dveří. Student Zlínské univerzity získal prestižní mezinárodní ocenění. Ministerstvo školství připravuje změny v odměňování učitelů. Během dneška očekávejte zataženost deštěm a nejvyšší teploty dosáhnou až 24 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín pro vás připravil Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Výrobce letadel společnost Aircraft Industries dnes v Kunovicích na Uherskohradišťsku pořádá Den otevřených dveří. Akce se koná u příležitosti 90. výročí založení továrny. Návštěvníci můžou nahlédnout do výroby legendárních letounů L410 a poznat historii i současnost leteckého průmyslu v regionu. Pokračuje mluvčí společnosti Barbora Čapková.
2: Náš program nabídne komentované prohlídky výrobních prostor, výstavu mapující 90 let historie společnosti, ukázky letadel a letecké techniky i vyhlídkové lety nad Slováckem. Akce se navíc zúčastní známí piloti Martin Šonka a Aleš Svoboda, který by měl v příštím roce letět na mezinárodní vesmírnou stanici.
0: Student Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Šimon Valovič uspěl v mezinárodní soutěži nábytkového designu. Po rotu zaujal kolekcí nábytku a doplňků inspirovanou tradičními portugalskými dlaždicemi. Valovič se zároveň stal prvním studentem, který získal mezinárodní ocenění díky programu FMK Design Select, který podporuje studenty při účasti v zahraničních soutěžích. Změny v odměňování učitelů má přinést nový tzv. Kariérní řád. Ministerstvo školství chce, aby nahradil platové tabulky, které dnes vycházejí hlavně z délky praxe.
3: Nový kariérní řád má zohlednit práci a zkušenosti učitelů i jejich přínos pro školu. Ministr školství Robert Plaga za ANO mluví v této souvislosti o stupních a taky o rolích, tedy o pozicích, které pedagogové ve škole zastávají.
4: Ta logika je jasná. Posouváte se v té soustavě, ale musíte za to vykonávat nějakou práci celoživotně, nikoliv, že jenom v tom systému jste a máte odsloužené roky.
3: Podle Blanky Pravdové, ředitelky organizace Učitel naživo, nový systém pomůže učitele udržet v profesi i přiláká nové.
5: Dnes, když učitel vstupuje do profese, tak vlastně nemá jasnou představu o tom, kde bude za 10 let, jakými cestami se může v té profesi rozvíjet.
3: Ministerstvo školství, které kariérní řád chystá, chce, aby se promítl do odměňování učitelů ještě v tomto volebním období. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
0: Přibývá nehod cyklistů na elektrokolech, vyplývá to ze statistik policie. Ta loni řešila skoro 870 takových nehod. To je meziročně o třetinu víc. Nejčastější příčiny nehod jsou podle policie nevěnování se řízení nebo nezvládnuté ovládání kola a často taky cyklisté nenosili přilbu.
1: Počasí.
0: Ve Zlínském kraji očekávejte zpočátku zataženost dosnívajícím občasným deštěm. V průběhu dne přijde proměnlivá oblačnost a místy se objeví přehánky, případně bouřky. Aktuální teploty jsou kolem 14 až 11 stupňů. Nejvyšší teploty přes den budou mezi 19 až 24 stupni a vítr povane mírný západních směrů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Momentálně se podle dopravních serverů projíždí Zlínským krajem bez nehod. To byly zprávy a po nich už začíná Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín, kterým vás dnes provede Markéta Janíková.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: I za mě dobré ráno, taky máte tak rádi sobotu. Hezky voní víkendem, konečně chvilkou volna strávenou na výletě nebo třeba jen tak s rozhlasem ve vašem oblíbeném křesle. A kdyby náhodou v práci, i na to jsme tu zařízení. Jojo, sobota, to je báječný den, který společně právě startujeme a slibuju, že s dobrou náladou a se vším důležitým, co pro dnešek potřebujete vědět, no a novinek, těch je dost. Jsme moc rádi, že i dnešek sobotu 13. června strávíme spolu. No a teď téměř 5 minut po páté je už čas na první písničky. O budíček se postarají Petr Muk a kapela No Name. No a taky já, moc ráda. Dobré ráno Moravo, Markéta Janíková.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Téměř rodinná kapela bratrů Tymkových, kapela No Name a váš ranní Český rozhlas ze Zlín. 4 minutky před 6:15.
1: Počasí.
0: Podíváme se na počasí, které aktuálně vypadá trochu zamračeně. Pokud se díváte z okna, nebojte, ještě dnes bude líp. Dnešek, tedy noc, byla oblačná až zatažená. Od západu postupně na většině území občasný déšť, nejnižší teploty 13 až 10 stupňů a déšť právě doznívá. Dnešní ráno je tedy poznamenané ještě zataženou oblohou na větší části území s doznívajícím občasným deštěm. V průběhu dne proměnlivá oblačnost a na některých místech se objeví také přehánky, případně bouřka. Četnější by měly být podle meteorologů dnes na Valašsku. Strážky i oblačnost budou večer většinou ubývat, ale na Vsetínsku se ještě lokální přehánky mohou vyskytovat až do pozdních večerních hodin. Maxima 21 až 24 stupňů, Valašsko, Vsetínsko lokálně kolem 19. No a co se týká rozptylových podmínek, ráno dobré, postupně až velmi dobré. No a ještě nahlédneme na aktuální teploty, tak jak je máme z Českého hydrometeorologického ústavu krátce po páté. Tak tedy začneme v Kroměříži, tam už je 14, stejně tak ve Starém městě Holešově i Bystřici pod Hostýnem 14 stupňů Celsia, Kateřinice Ojčná 12, Maruška Hostýnské vrchy hlásí 11, Hošťálková 13 stupňů, stejně jako Zlín, Vizovice, Bojkovice i Luhačovice schodně 14 stupňů Celsia, po 13 je ve Strání, ve Štítné nad Vláří, Valašském Meziříčí a 13 hlásí také meteostanice ve Vsetíně. Valašská Senice hlásí 12, stejně tak 12 stupňů je ve Velkých Karlovicích i na Horní Bečvě a konečně Rožnov pod Radhoštěm, tam jsou teploty také na 13. Tak dnes je to v kraji téměř totožné, plus minus nějaký ten stupínek. No a já vám přeji do toho vstávání v sobotu 13. června. Příjemný den a jsme moc rádi, že jste s námi.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Psi umí být věrnými společníky i nejlepšími přáteli člověka. Občas se k ním ale můžeme chovat jinak, než by skutečně potřebovali. Na co si při výcviku dávat pozor? A existuje opravdu zlý pes? Na to nám v chovatelské poradně s Českým rozhlasem Zlín odpoví trenér psů Ivo Eichler z Ostraty na Zlínsku. Své dotazy si připravte na 15. června. Na setkání s Ivem Eichlerem i s vámi se těší Anna Randárová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.
0: Naše dějiny od počátku, jejich stopy kolem nás i legendární rozhlasový seriál. To jsou toulky českou minulostí. Slavné postavy naší historie užívají.
3: Ale Jenehuse,
4: řekl na to Zikmund,
3: kdo pak žije bez hříchu.
0: A lidé a jejich příběhy z dávné historie jsou nám nečekaně blízcí.
5: V moderní terminologii by bylo možné označit jeho otce Jana Lucemburského za 10 bojaře, zatímco Karel byl těžký atlet.
0: Poslouchejte nezapomenutelný seriál Toulky českou minulostí od prvních dílů. Každou neděli dopoledne po 9:45 v Českém rozhlase Zlín.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Hlas Báry Basikové vás budil do dnešního 13. červnového dne 3,5 minuty po 17:45. No a podíváme se na dnešek podrobněji. S tím 64. dnem letošního roku je sobota 13. června a svátek dnes slaví Toníčkové. Antonín je jméno známé už od dob řecko-římských. Antonius byli tehdy nazýváni příslušníci patricijského rodu Antoniu a z latiny byste tak jméno přeložili jako přední, vynikající nebo také čelní, protože ante je latinsky předložka před. Před 131 lety se narodil herec Theodor Pištěk. Ten se původně chtěl stát lékařem. Jeho plány ale překazila první světová válka. Hrál ve více než 300 filmů, třeba Přednosta stanice, Hotel Modrá hvězda anebo Škola základ života a v mnoha dalších. Před 117 lety, tak ročník 1909 totiž, je spisovatel, překladatel a scénárista Vladimír Nef. Narodil se právě 13. června. Jeho nejznámějším dílem je románová freska o pražských rodech, která v televizní podobě proslula jako seriály Sňatky z rozumu a Pokračování zlá krev. Ročník 1936, tedy dnes by oslavila přesně 90. To je právě herečka Helena Růžičková. Na divadelní fakultu se nedostala a tak vystudovala obor zubní laborantka. Divadlo bylo ale nakonec přece jenom silnější. Hrála v řadě filmů, účinkovala v mnoha televizních pořadech a zemřela v nedožitých 68 letech. A ještě jedny narozeniny typy dnes oslavil básník Václav Hrabě, byl ročník 1940. Řadu jeho básní zhudebnil Vladimír Mišík, osobně se Václav Hrabě setkal s americkým básníkem Allenem Ginsbergem a napsal s ním také rozhovor. Tragicky zemřel v necelých 25 letech. Víte, kde pak byste našli třeba nejdeštivější a také nejsušší místo u nás? Odpověď už za chvíli nabídneme v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, ale teď už je čas na další písničku. Dobré ráno.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, která místa jsou u nás nejdeštivější a nejsuší? Výrazně více, 2,5krát oproti dlouhodobému průměru, prší na území obce Bílý potok v Jizerských horách. Ta leží v Libereckém kraji nedaleko Frýdlantu v údolí řeky Smědá. Za rok zde průměrně spadne více než 1700 mm vody. Hlavní příčinou je orientace místních údolí vůči převládajícímu směru proudění vzdušné vlhkosti. Extrémní deště způsobují v této oblasti časté povodně. Absolutní naměřený roční srážkový rekord drží také Jizerské hory, a to osada Kořenov Jizerka, kde bylo v roce 1926 zaznamenáno 2202 mm srážek. Naproti tomu nejsušším místem u nás je Mostecká Pánev. Ta se nachází ve srážkovém stínu Krušných hor. Vůbec nejsušší lokalita v této oblasti je malá obec Libědice, kde naprší jen 410 mm srážek ročně. Pokud bychom se podívali na Moravu, nejdeštivější místo bychom našli v oblasti Hrubého Jeseníku, konkrétně nejvyšší hory Praděb. Roční úhrny srážek se zde blíží těm z Bílého potoka. Nejméně srážek spadne na jižní Moravě v oblasti Dolnomoravského úvalu, který patří k nejsušším oblastem u nás.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: bylo 17:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: S aktuálními zprávami je tu Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Zlínský kraj letos znovu ocení výjimečné osobnosti, které se podílejí na kulturním rozvoji regionu. Ocenění Pro Amici Muse uděluje hejtmanství každoročně za významný a dlouhodobý přínos. Mezi oceněné patří například spisovatel Josef Holzmann, herec Boleslav Polívka nebo hudebník Jiří Pavlica. Hejtmanství teď vyzývá veřejnost k nominacím. Ve Valašském Meziříčí pokračuje stavba nové náplavky podél Rožnovské Bečvy. Jde o jednu z největších proměn centra města za poslední roky, která lidem nabídne místo k odpočinku, setkání.

0: jenom za zrušení amerických sankcí na vývoz ropy a uvolnění zmrazených iránských aktiv. V našem regionu očekávejte zpočátku zataženost doznívajícím občasným deštěm. V průběhu dne přijde proměnlivá oblačnost a místy se objeví také přehánky, případně bouřky. Aktuálně se teploty pohybují kolem 14 až 11 stupňů. Nejvyšší teploty přes den budou mezi 19 až 24 stupni a vítr povane mírný západních směrů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na cestách ve Zlínském kraji nemáme v této chvíli hlášeny žádné dopravní komplikace. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Pohodový začátek dne vám přeje Lukáš Jakubíček.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Další novinky zase za půl hodiny. Dobré ráno s námi pokračuje i teď, 2,5 minuty po půl šesté. Slíbím i další téma. Jezdíte na elektrokole a používáte přilbu. Určitě byste měli, policie totiž zaznamenala o třetinu více nehod elektrokol než předloni. Skoro polovina těchto nehod se stává právě v letních měsících. Víc o tématu už za chvilku, teď ale bude zpívat náš milý kolega Standa Hložek.

0: Kapela Bony M vám zpříjemnila 13. červnové ráno s Českým rozhlasem Zlín a před námi další téma. Pořídili jste si elektrokolo nebo máte v plánu si na dovolené nějaké půjčit? Pak byste si měli dát pozor. Loni totiž právě počet nehod elektrokol v Česku vzrostl meziročně o více než 1/3. Cyklisté na elektrokolech havarovali skoro 870krát. Alespoň tak to vyplývá z policejních statistik, podle kterých jsou nejohroženější skupinou seniori starší 65 let. Skoro polovinu nehod elektrokol policisté navíc celkem pochopitelně evidují jen za léto, tedy od června do srpna.
1: Ať už tady v Čechách, tak i v cizině se dostávají vlastně jako do destinací, kam by si ani nerozhodli, že by šli pěšky, a to elektrokolo je tam dokáže vyvést.
2: Popisuje svou zkušenost profesionální jezdec na elektrokole Richard Kasperoty. Neskušení cyklisti podle něj často vyrážejí třeba do hor, nezvládají ale jízdu z kopce.
1: Převážná chyba je to, že většina začínajících nebo i elektrobikerů, kteří jsou hobby, tak převážně brzdí zadní brzdou. Kdy zadní brzda nemá až takovou trakci, je potřeba vlastně používat obě dvě brzdy.
2: Podle Jany Peleškové z ředitelství dopravní policie by jezdci kromě svých vlastních limitů měli znát právě i možnosti elektrokola.
3: Umět ho ovládat, znát ty technologie, uvědomit si, že se prostě umí chovat jinak v tom provozu.
2: Třeba seniori podle závodníka Richarda Kasperotyho často neumí měnit převody na elektrokole.
1: Oni si zvolí vlastně nejsilnější přípomoc toho pohonu a jedou nejtěžší převod. Takže i u elektrokola je potřeba prostě řadit. Je to stejný, jako kdybyste se chtěli v autě rozjíždět na parkovišti na pátý rychlostní stupeň, tak to auto taky přece jenom začne cukat.
2: Problém je to třeba při rozjezdu v křižovatkách. Podle Tomáše Jančárka z projektu e-bike Bezpečně cyklisty často překvapí, že oproti běžným kolům mají elektrokola jiné vlastnosti.
4: Je elektrokolo specifický tím, že tam je vlastně větší hmotnost. Je to způsobený vlastně baterií, velikostí baterie a samozřejmě nějakou váhu k tomu dává i ten elektromotor.
2: Nezvládnutí řízení a nevěnování se řízení bylo loni podle policie hlavní příčinou nehod elektrocyklistů. Nejčastěji havarují v cykloturistických regionech, říká Jana Pelešková.
3: V Jihomoravském kraji, Moravskoslezském kraji, v Zlínském kraji, takže opravdu tam jsou vysoce vidět vzrůstající počty právě v letních měsících.
2: Lidé navíc na elektrokole často jezdí bez přilby, říká Jana Pelešková.
3: V roce 2025 to bylo 10 usmrcených cyklistů na elektrokole, z toho 4 byly bez přilby, takže přilba jako taková určitě nezachrání vše, ale je velice důležitou ochranou pro toho cyklistu.
2: 34 zemřelých cyklistů bez helmy podle ní byli seniori. Sára Adamcová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Písničku ze slavného muzikálu Noc na Karlštejně přespívala Leona Machálková. No a písnička dozněla právě teď, minutu před 6:15. Dobré ráno z Českého rozhlasu Zlín.
1: Počasí.
0: Na dodání mozaiky přidám určitě předpověď dnešního počasí. Nejprve to aktuální. Ve Zlínském kraji se teploty na meteostanicích Českého hydrometeorologického ústavu pohybují téměř shodně v drobném rozmezí mezi 14 až 11 stupni Celsia. Nejnižší teplotu hlásí Maruška Hostýnské Vrchy, tam je teď 11. Nejvyšší hodnoty 14 stupňů má už mnoho měst v kraji, například Kroměříž, Holeš, také Luhačovice nebo Bojkovice. V tuto chvilku je ještě zataženo. Na větší části území doznívá občasný déšť, který se objevil během noci. V průběhu dne pak bude více proměnlivé oblačnosti a na některých místech ve Zlínském kraji se objeví nejen přehánky, ale případně také bouřka, včetně na Valašsku. Srážky a oblačnost ale k večeru budou většinou ubývat, výjimkou je Vsetínsko. Tam se lokální přehánky mohou dnes vyskytovat až do noci. Maxima 21 až 24 stupňů, příjemně bude určitě po celém kraji. Na Vsetínsku ale čekejte lokálně jen kolem 19 stupňů a vád dnes bude jen mírný vítr západních směrů. No a ještě jedna informace, čekáte asi číslo, tak tedy biozátěž, ta dnes zůstane na nejnižším mírném stupni, tedy na jedničce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Kapela Modus mi se svým hitem Úsměv nahrála na smeč, protože právě vstávat s úsměvem, to je přesně to, co bychom si přáli. Společně platí to i pro sobotu 13. června. No a na koho dnes budeme vzpomínat a kdo vám úsměv vyloudí? Bude to Pavel Dostál, český divadelní dramaturg, textař, scenárista, ale především si ho pamatujete po roce 1998 jako ministra kultury ve vládě České republiky. No a má pro vás historku s policií.
1: Byl jsem tady na nějaké premiéře, důležité je říct si toto, že nemám řidičský průkaz, nemám auto a neměl jsem služebního řidiče, takže mě do Brna vezla to představení můj olomoucký kamarád. Když jsme se vraceli asi jednu hodinu v noci, protože po tom představení trošku zůstanete v tom divadle, tak nás tady na dálnici, červená baterka, policajt, Jarda rozsvítil v autě. Policaj se takhle naklonil, pojďte se říká, pane ministře, dobrý ráno, co vy tady v Brně? Já jsem říkal, byl jsem tady na divadle, bylo to moc výborný. A kde jste byl? Já jsem říkal, no, byl jsem v městském divadle, moc prýma představení, moc vám to doporučuji. No, to jsem rád, že děláme v Brně dobrý divadlo. Fajn, fajn. Pane řidiči, ukažte nám řidičský průkaz. No, fajn, dobrý. Ano, ano, ano. A máte technický průkaz od toho vozidla? Ano, dal mu technický průkaz od toho vozidla. No, to je v pořádku. Já jsem říkal, panové, jako co se děje? A říkal, nic, takovýho Fiata tady před třema hodinama ukradli. Tak kontroluje ty vozy, jestli nejsou kradený. A já jsem říkal, prosím vás, pánové, vy se opravdu domníváte, že by ministr české vlády jel v ukradeném voze? A ten policajt říkal, u nás je možný všechno.
2: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín a Markétou Janíkovou.

0: Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spí. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu.
1: Radioservis představuje
2: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
3: Bylo 6 hodin.
4: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
5: V otrokovické části Kvítkovice pokračuje výstavba nové hasičské zbrojnice. Dnes a zítra je nejen ve Zlínském kraji víkend otevřených zahrad. Tradiční pieta v Lidicích na Kladensku dnes připomene 84 let od vyhlazení obce. Během dneška očekávejte převážně zataženo s deštěm a nejvyšší teploty dosáhnou až 24 stupňů. Další zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Stavba nové hasičské zbrojnice pokračuje v Otrokovicích na Zlínsku. Nové zázemí bude sloužit nejen zásahové jednotce, ale nabídne prostor i pro konání komunitních akcí. Hotovo by mělo být letos v létě. Pokračuje mluvčí města Lenka Vaculová.
6: Kromě vybudování novostavby dojde také k úpravě dvora, výstavbě nových přístěnků a opláštěné sušící věže. Sníží se energetická náročnost budovy i hluková zátěž směrem k okolní zástavbě. Projekt si vyžádá investici ve výši 20 milionů korun, přibližně polovinu pokryje dotace.
5: K víkendu otevřených zahrad se připojí 12 zahrad a parků ve Zlínském kraji. Přístupná je třeba Podzámecká zahrada v Kroměříži, zahrada u Čiperovy vily ve Zlíně nebo Zámecký park ve Zdounkách. V Janové otevře svou okrasnou zahradu akademická sochařka Kristina Vesková a ve Valašském Meziříčí pak přírodní zahrada Valašského ekocentra Českého svazu ochránců přírody.
7: Kromě uměleckých děl rozmístěných v zahradě jsou podle akademické sochařky Kristýny Veskové u jejího domu k vidění taky zajímavé druhy stromů a keřů.
8: Je takové spojení vlastně těch soch s tou zahradou.
7: Zahrada Valašského ekocentra se otevře v neděli. Podle Miroslava Dvorského tam připravili komentované prohlídky.
9: Projdeme si všechny prvky, které tam na zahradě máme. Ty prvky jsou jednak naučné a jednak jsou to prvky, které mají za úkol přilákat na zahradu živočich.
7: Prohlídky začínají v ekocentru od nedělních 10 hodin. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
5: Lidé dnes uctí památku 340 zavražděných obyvatel vyhlazené obce Lidice. Nacisti ji vypálili před 84 lety, 10. června 1942, jako pomstu za atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Tradiční pieta začne v 9 hodin bohoslužbou v místě původního lidického kostela svatého Martina. V Brně a okolí dnes začíná dopravní nostalgie. Technické muzeum i dopravní podnik lidem v ulicích ukážou historické vozy, některé pak zamíří na speciální linky. Zájemci se svezou třeba tramvají taženou koňmi. K vidění bude poprvé i renovovaný trolejbus 9TR. Podle mluvčí dopravního podniku Hany Tomáštíkové šlo o jednu z nejnáročnějších oprav, kterou měli její kolegové na starosti.
10: Vůz má za sebou generální opravu všech komponent, karoserie, elektrovýzbroje, interiéru a také lakování do původních barev. Vzhledem ke stáří vozu totiž nebylo možné součástky objednat, ale museli jsme je velmi složitě zhánět anebo dokonce vyrábět sami na míru. Tím byla ta renovace vozu časově velmi náročná.
4: Počasí.
5: Ve Zlínském kraji dnes očekávejte zpočátku zataženo s doznívajícím občasným deštěm. V průběhu dne přijde proměnlivá oblačnost a místy se objeví přehánky, případně bouřky. Aktuální teploty jsou kolem 14 a 11 stupňů. Nejvyšší teploty přes den budou mezi 19 až 24 stupni a vítr povane mírný západních směrů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
5: Dle dopravních serverů se aktuálně projíždí Zlínským krajem bez nehod. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Jsme rádi, že vstáváte s námi, tak ať dnešní sobotě nic nechybí. O to se v Českém rozhlase Zlín moc rádi postaráme. Jenom káva a něco dobrého k snídani, tak to je na vás. Na mě zase historické události a osobnosti s dneškem spojené. A vezmu vás i do kouzelného lesa, který vyrostl v prostřední Bečvě na Vsetínsku. I tam nahlédneme po šesté. Ať se dnešek i se třináctkou vydaří, to přeji za celý ranní tým Markéta Janíková.
4: Český rozhlas Zlín.

9 minut po 6. a budíček v raním Českém rozhlase Zlín měl právě Petr Kotwald. Vstáváte s námi do soboty 13. června a to je den se spoustou zajímavých událostí. Třeba před 23 lety, právě roku 2003 a právě dnes u nás začalo historicky první celostátní referendum, a to o přistoupení k Evropské unii. Probylo tehdy zhruba 77% voličů a zúčastnilo se tehdy zhruba 55% oprávněných voličů. V roce 2013, právě 13. června, byl smolný den pro původně nedotknutelné. Útvar pro odhalování organizovaného zločinu zatýkal v nejvyšších patrech české politiky. Mimo jiné vrchní ředitelku sekce kabinetu předsedy vlády Janu Naďovou a také vedoucího úřadu vlády Lubomíra Poula. Naskočilo mi celkem pochopitelně jméno Jana Nečasová. Právě tehdy, 13. června roku 2013, totiž vypukla kauza označená jménem Naďové. Vzpomenu na jednu významnou osobnost, Johna Forbesa Nashe. Ten se narodil 13. června roku 1928, byl to americký matematik, který pracoval ve složitých oblastech teorie her a diferenciální geometrie. Jeho slibně rozvíjející se kariéru matematika na takřka 30 let výrazně zkomplikovala schizofrenie. Navzdory tomu ale vytrval ve své práci, stále přednášel a pracoval. V roce 1994 mu pak za přínos k teorii her byla udělena Nobelova cena za ekonomii. No a vy si asi říkáte, to je známý příběh, je to tak. V populární kultuře je ten příběh známý z filmu Čistá duše, tam byl hlavní postavou a film byl nejen o jeho matematickém nadání, ale také o souboji s duševní nemocí. No a znovu připomenu 90. narozeniny, které by dnes oslavila herečka Helena Růžičková, a nejen herečka. Byla také komičkou, zubní laborantkou, tento obor vystudovala. Od dětství se pohybovala kolem divadla, a to nejprve v dětském baletu Národního divadla. Baletkou chtěla být hned od počátku a teprve pak zvolila kariéru herečky. No a my si připomeneme písničkou jeden z jejich filmů, ve kterém nás rozesmála. Pane, vy jste vdova.

0: Strom, který hlídá celý les, neonoví brouci ze šišek a z kořápek a to všechno svítí pod UV lampami v družině základní školy v prostřední Bečvě na Vsetínsku. Školáci ji proměnili v kouzelný les. Výstavu připravovali 2 měsíce a teď si tam chodí odpočinout nejen oni, ale i dospělí z celé obce.
1: Teď jsme v kouzelném lese a je tu takový velký strom spíš a v něm je taková dutina. A tam jsou různé zvířátka.
2: Viktor teď popisuje dominantu celé místnosti.
3: A to je takový hlavní strom celého lesa, který ho jakoby v podstatě hlídá, kromě těch totemů na boku.
2: Já když vidím všechny ty světelné objekty, které jsou v neonových barvách, mě to trošku připomíná jeden takový seriál, kdy si ten hlavní hrdina přivonil ke květině a dostal se na takovou zvláštní planetu. Kdo to ví?
4: Létající cestmíl.
2: Zatímco velký strom je přímo naproti vchodu, tak tady vpravo se nám otevírá neonová výstava brouků, kytiček.
4: To jsou to různí broučci a každý je jiný.
3: Stejně jako lidi je každý jiný a jsou vyrobeni hlavně z přírodnin.
2: Tady už vidím šišku, co je tam dalšího?
5: Třeba taková ta skořápka od ořechu, pak různé usušené kytky a klacíky a různé věci, co si děti přinesly nebo si půjčily.
2: No, museli jste toho z lesa tady v okolí prostřední Bečvy přinést asi hodně, protože je tady obrovská několikametrová stěna neonových exponátů, brouků. To jsou všechno vymyšlená zvířata. Stejně tak jako všechny ty objekty, které tady vidíme. Když se otočíme, tady už je něco, co známe spíše z indiánek. Neonové velké totemy. Pracovali na nich Carol a Aneta.
5: No tak my jsme původně chtěli jakože tam mít jenom ptáky, ale nakonec jsme se rozhodli, že by to bylo takové obyčejné, tak jsme tam ještě dolů dali lišku a nahoru jsme dali chameleona.
2: Výstavu procházím se skupinou dětí ze všech ročníků školy, které si na tom, aby tady bylo co nejvíce výstavních předmětů, dali hodně záležet. My jsme přešli do druhého rohu. Tady to vypadá docela strašidelně.
6: Vidíme tady strom, na kterém jsou housenky, taky tu jsou 2 maskoti a nějaké domečky.
2: Les s námi prochází také ředitelka základní školy Pavlína Petrušková. Jak dlouho jste tvořili?
7: 2-3 měsíce. Jak děti ve škole, v pracovním vyučování, ve výtvarné výchově, ve školní družině. Takže všichni se do toho pustili a vzniklo takové krásné společné dílo.
2: Poslední možnost prohlédnout si UV výstavu v základní škole v prostřední Bečvě budou mít lidé 20. června při obecních slavnostech. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: slavní Juraja Hip a jejich možná ještě slavnější hit Lady in Black zněl ranním rozhlasem Zlín právě teď 10 minut před 6:30. No a já už zdravím do Českého hydrometeorologického ústavu v Brně. Je tam pan Mojmír Martán. Přeju dobré ráno.
1: Pěkné ráno.
0: Díky vám se teď rozhlédneme po kraji. Jak to vypadá nad Zlínským krajem a jaké jsou aktuální teploty pro sobotu 13. června?
1: Tak aktuálně jsou ve Zlínském kraji na východě kraje ještě dešťové srážky, jinde jen výjimečně, ale oblačnosti je stále hodně. Teploměry ukazují většinou od 12 do 14 stupňů.
0: A jaký bude dnešek, jestli pak nám deštivé počasí vydrží, anebo se dočkáme i sluníčka?
1: Dočkáme se i sluníčka, ale budou to spíš takové chvílky slunečné, střídané mraky, tak dá se říct proměnlivá oblačnost. Na mnoha místech se budou objevovat přeháňky, srážky, oblačnost budou večer ubývat, ale na Vsetínsku se mohou přeháňky vyskytovat až do noci. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupně, na Vsetínsku chladněji, tam lokálně jen kolem 19 stupňů a foukat bude mírný vítr západních směrů.
0: Říkal jste maxima na 24. Pojďme srovnávat, jaký byl 13. červen v historii.
1: Tak 13. červen byl nejteplejší v roce 1930, kdy ve Zdounkách na Kroměřížsku naměřili 35 stupňů. Ale také se vyskytl slabý mráz, a to v roce 1984 ve Vsetíně. Tam tehdy poklesla teplota na 4 desetinky stupně pod bod mrazu.
0: Ještě využiju, že vás mám na telefonu. Jaká bude neděle?
1: Neděle bude taková větrnější s proměnlivou oblačností a možností přeháněk. Ty budou během dne častější na severu kraje. 18 až 21 stupňů budou nejvyšší odpolední teploty. Na Vsetínsku tam lokálně jen kolem 16 stupňů, takže neděle bude o něco chladnější než sobota a, jak jsem říkal, bude poměrně větrno.
0: A ještě o jedno číslo vás poprosím. Jaká dnes, tedy v sobotu 13. června, bude biozátěž? Jak se budeme cítit?
1: Tak podle biopředpovědi bychom se měli cítit dobře, neboť pro dnešek platí jednička mírná zátěž.
0: Díky za všechny podrobnosti, brzy naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.
2: V sobotu si na pohovce Jožky Kubáníka budeme od 17. s terapeutem Adamem Schmidtem povídat o tom, jak moc je důležité v životě sebevědomí a kde ho vzít, když se nám pořád nedostává. A v neděli od 11. se zaměříme na to, co znamená štěstí a kde ho hledat. Na mé hosty i na vás se v sobotu po 17. a v neděli hodinu předpolednem těší Jožka Kubáník.
3: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Těší se na vás Oskar Hes.

0: bylo 6:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: Jsou tu zprávy a Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Rehabilitační oddělení nemocnice ve Valašském Meziříčí využívá 5 nových zdravotnických lehátek. Slouží pacientům při fyzioterapeutických procedurách i vyšetřeních a díky nosnosti až 180 kg rozšiřují možnosti péče. V Buchlovicích si dnes od 10:30 připomenou 150. výročí založení sboru dobrovolných hasičů v obci. Organizátoři připravili celodenní program. Chybět nebude ani ocenění hasičů nebo křest nové čtyřkolky. Ministerstvo školství připravuje změny v odměňování učitelů. Přinést by je měl takzvaný kariérní řád. Ten má nahradit současné platové tabulky, kde o výši platu rozhoduje hlavně délka praxe. Nový systém má víc zohlednit kvalitu práce i zkušenosti učitele. Rezort plánuje změny ještě v tomto volebním období. Druhý herní den fotbalového mistrovství světa patřil zápasům dvou ze tří pořadatelských zemí. Fotbalisté Spojených států vstoupili do světového šampionátu výhrou 4-1 nad Paraguají. Kanada remizovala na domácí půdě s Bosnou a Hercegovinou 1-1.

0: Nem, máme tam hlášeny propadlé revizní šachty. Dále si dejte pozor na závod horských kol a zvýšený počet cyklistů na hlavní silnici u Rusavy na Kroměřížsku. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín má opět slovo Markéta Janíková.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Nic vám s námi neuteče, proto jsme rádi, že s námi vstáváte i dnes v sobotu se 13. na startu. A už za moment také nabídnu ochutnávku dnešních témat naší zlínské zpravodajské redakce. No ale co by to bylo za ráno bez hlasu Karla Gotta, tak nejprve posílám jednu z jeho nejkrásnějších písniček.

0: Díky Markovi Ztracenému jsme k snídani teď přidali celkem neškodně i dvě láhve vína, tak se totiž jmenovala jeho písnička. No a já teď i přidám další nášup, nejbližší témata naší zlínské zpravodajské redakce, která chystáme do ranního vysílání. V jízdních řádech ve Zlínském kraji budou od neděle 14. června platit drobné změny. Navíc do Bílých Karpat vyjedou nové cyklobusy, plánují se mimořádné spoje, a to kvůli slavnostem ve Velehradě a na Pustevnách. Podrobnosti přinese do vysílání reportérka Blanka Kovandová 10 minut po 7. I z našeho vysílání jste už mohli slyšet informaci o tom, že po dlouhé nemoci zemřel bývalý fotbalista a trenér Petr Uličný. I když největší stopu zanechal v obou rolích v olomoucké Sigmě, pevně byl spojený také s naším zlínským krajem. Vyrůstal v Kroměříži a ve dvou angažmá vedl jako hlavní kouč fotbalový tým Zlína. Život a kariéru Petra Uličného si připomeneme 10 minut před 8 hodinou. No a teď přidám i pozvánku nejbližší. Za poklady a zbojníky, tak se jmenuje nová série typů na výlet, které pro vás připravuje Zdeněk Urbanovský. Tentokrát se s ním vydáme do Chřibů, do lokality Budačina, a to už teď 10 minut před 7. Nejdřív se ale po písničce naladíme na dnešní počasí.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Kolej Yesterday, která odkazuje také na slavnou písničku kapely Beatles, dozněla v ranním Českém rozhlase Zlín a vstáváme spolu do 13. červnového dne.
1: Počasí.
0: A k číslovce 13 ještě přidám další hodně podobné, protože právě mezi 14 až 12 stupni s četnou 13 se teď pohybují ranní minima. Kroměříž má 14, stejně tak Staré Město, Holešov i Bystřice pod Hostýnem. Nejchladnější místa v kraji jsou Kateřinice Ojičná a Maruška Hostýnské vrchy, tam je pouhých 12, stejně tak 12 mají i ve Valašské Senici, Velkých Karlovicích a na Horní Bečvě, 13 je na Hošťálkové ve Zlíně a opět 14, 14 stupňů mají Vizovice, Bojkovice, Luhačovice a také Strání. No a ještě poslední údaje, 13 stupňů Štítná nad Vláří, Valašské Meziříčí také 13, i ve Vsetíně měli krátce po 6. 13 stupňů a stejně tak v Rožnově pod Radhoštěm. Teploty budou ale rychle stoupat na příjemná odpolední maxima. Pojďme pěkně po pořadě, nejprve tedy ráno, které je zatažené, a to díky zatažené oblačné a částečně propršené noci. Na větší části území teď doznívá občasný déšť. V průběhu dne se objeví více proměnlivé oblačnosti a na mnoha místech Zlínského kraje se objeví přehánky. Srážky i oblačnost, ty budou většinou ubývat, ale na Vsetínsku se lokální přehánky mohou vyskytovat až do pozdních večerních hodin. Maxima 21 až 24 stupňů, na Vsetínsku lokálně jen kolem 19, vád bude jen mírný západní vítr, který přinese postupně velmi dobré rozptylové podmínky a biozátěž dnes celý den na jedničce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Katka Knechtová, mimo jiné také soulistka a členka kapely Peha, dospívala 9 minut před 7. No a jak už víte, určitě dnes přibalte pláštěnku, také nepromokavé boty a vyrazte na výlet. Buď vybírejte v našich tipech na zlín.rozhlas.cz anebo poslouchejte mého kolegu Pavla Vacka.
1: Se Zdenkem Urbanovským dnes zahájíme nový cyklus tematických výletů. Věřím, že vás potěší. Já jsem se tady přímo rozechvěl vzrušením, když mi Zdeněk řekl pracovní název. Ten zní Za poklady a zbojníky. Vítám tě u mikrofonu, Zdeňku, ahoj.
2: Ahoj, Pavle, vítám tebe i naše drahé posluchače.
1: Ve Chřibských lesích v severozápadním cípu katastru Halenkovic odpradávna stojí tajemná skála zvaná Budačina. To je, pokud vím, cíl dnešního prvního typu na výšlap v rámci této série. Jak je tedy Budačina spojena s poklady či se zbojníky?
2: No, je to zajímavé, protože existuje lidově podávaná historie Halenkovic, je to spíš ta pověst, než že by to bylo historicky doložené, ale ta pověst hovoří o zbojnících, kteří se jmenovali Juráš, Petráš a Ondráš, a tito zbojníci sídlili v jeskyni na Budačině, řádili ve zdejší krajině a samozřejmě majiteli zdejšího panství. Hraběti Janu Rotalovi se to rozhodně nelíbilo, dal je pochytat a odsoudil je za jejich činy k trestu smrti. Ale byla to jeho žena Alina, také si říká Alena, která se za ně přimluvila, a hrabě jim na základě této přimluvy dal milost, když slíbili, že se usadí a stanou se věrnými podanými. No a tak se také stalo a nová vesnice, dnešní Halenkovice, získala jméno Alinkovice na počest vlídné hraběnky.
1: Tak to je zajímavý příběh s dobrým koncem. Pojďme se na Budačinu podívat. Kudy nás povedeš?
2: Jsou dvě varianty. Pokud si chcete dát trošku jako více do těla, tak vyrazte z Halenkovic od školy a odtud vede na Budačinu zeleně značená turistická trasa. Ta je v jednom směru dlouhá 8 kilometrů, čili celkem tam a zpátky 16. Pro koho je to příliš mnoho, tak tomu nabízím snažší cestu, která vede z kostela na Kroměřížsku. Odtud je totiž nyní nově vyznačena trasa místního značení z projektu Stezky severními chřiby a konkrétně se jedná o žlutě značený okruh k Rosypalově osadě. Antonín Rosypal to byl propagátor tábornického hnutí a odbojář, který zemřel v Mauthausenu v roce 1941 a na Budačině má i pamětní desku. To lokální značení okruhu má podobu žlutého trojúhelníku s bílým orámováním. A na tento okruh vyraste od křížku, který je u parkoviště vede ranče v Kostelanech, čili mluvím o Kostelanech, nikoliv na Moravu, ale na Kroměřížsku, jak už jsem zmínil, a od Rosypalovy lesní osady, která je známa také jako areál Kudlovická dolina, bylo tam rekreační středisko podniku Svit svého času. Potom vystoupáte pouhý jeden jediný kilometr po zeleném turistickém značení k Budačině. A po prohlídce Budačiny se vraťte k lesní osadě a po druhé části toho žlutě značeného okruhu se vraťte do Kostelan. Tento okruh z Kostelan do Kostelan přes Kudlovickou dolinu a i s odbočkou k Budačině je dlouhý zhruba 9 kilometrů, čili zhruba poloviční vzdálenost než ta trasa z Halenkovic.
1: Se Zdenkem Urbanovským jsme se na vlnách Českého rozhlasu Zlín pustili do výletu, které krásně voní tajemstvím a dobrodružstvím. Ten dnešní vedl ke skále zvané Budačina. Já ani nebudu moc dospat napětím, kam se za poklady a zbojníky vydáme příště, Zdeňku. Měj se hezky.
2: Mějte se krásně.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi. Bylo 7 hodin. Český rozhlas Zlín. Zprávy. Rožnovský park nově ozdobili barevné figury i tvary připomínající brouky nebo větve. V muzeu v přírodě v Rymicích na Kroměřížsku se koná den řemesel. Zneužití náhradního mateřství se pravděpodobně stane trestným činem. Během dneška bude převážně zataženo s deštěm a s nejvyššími teplotami kolem 24 stupňů. Čerstvé zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. V městském parku v Rožnově pod Radhoštěm začala sochařská výstava Organ Mechan. Díla Martiny Hozové a Krištofa Kaplana si tam lidé prohlédnou až do konce září. Rozdíly mezi oběma umělci popisuje ředitel kulturní agentury Téčko Jakub Sobotka.
1: Pro tuto výstavu si myslím, že je úplně jako kdyby nejvíc jednoznačné jednak výrazná barevnost v případě Martiny Hozové a potom taková organičnost forem v případě Krištofa Kaplana, kdy prostě se díváme na ty jeho sochy, na ty tvary a přemýšlíme, co to je, jestli to je brouk, jestli to je kus větve a ve finále to vypadá úžasně.
0: V Rymicích na Kroměřížsku se dnes koná ve skanzenu Den řemesel. V doškových chaloupkách na návsi i na hejnici návštěvníci uvidí ukázky tradičních řemesel, včetně kováře, sedláře nebo práce tkadleny. Přístupný bude i větrný mlýn. Akce je plánovaná do 17 hodin. Silnice mezi Holešovem a Rymicemi je uzavřená. Návštěvníci se tak do muzea v přírodě dostanou objízdnou trasou přes Količín. Nové trestné činy by měla do českého právního řádu přinést evropská směrnice zaměřená na boj s obchodováním s lidmi. Vymezit má například zneužívání náhradního mateřství nebo nucené sňatky.
2: Evropská unie tak chce lépe bojovat proti obchodování s lidmi. Co bude považováno za zneužití náhradního mateřství, přibližuje ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO.
3: Trestným bude případ, kdy někdo, kdo není biologickým rodičem, se rozhodne koupit dítě, a nově nebude trestný jen prodej dítěte, ale také nákup toho dítěte.
2: Podle místopředsedy hnutí STAN Karla Dvořáka je problém, že není v českých zákonech zakotveno náhradní mateřství vůbec.
4: Tím, že nám právě ta pozitivní úprava chybí, tak může docházet k mnoha nejasným situacím a obával bych se toho, kdyby se kriminalizovalo i to, co dneska policie neřeší.
2: Kromě zneužití náhradního mateřství má novela zavést i trestný čin nuceného sňatku nebo nezákonné osvojení. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
0: Elon Musk se stal prvním dolarovým bilionářem na světě. Pomohl mu k tomu rekordní vstup jeho společnosti SpaceX na burzu. Krátce po něm cena za akcii firmy stoupla o třetinu. Hodnota SpaceX tak přesáhla 2 biliony dolarů a firma se stala šestou největší veřejně obchodovanou americkou společností.
5: Počasí.
0: Dnes bude v našem regionu zpočátku ještě zataženo s doznívajícím občasným deštěm. V průběhu dne čekejte proměnlivou oblačnost a na mnoha místech se objeví také přehánky. Teploty jsou nyní mezi 14 a 12 stupni a nejvyšší teploty přes den dosáhnou 21 až 24 stupňů.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Špatný stav povrchu vozovky a propadlé revizní šachty máme hlášeny na Nádražní ulici v Bystřici pod Hostýnem na Kroměřížsku. Dále jeďte opatrně po hlavní silnici u Rusavy na Kroměřížsku kvůli zvýšenému počtu cyklistů. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín. Cestu bez nehod vám přeje Lukáš Jakubíček.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Vstáváme spolu do soboty 13. června. Svátek mají Toníčkové, jméno slavné to už od dob řecko-římských. Antonius totiž tehdy byli nazýváni příslušníci patricijského rodu Antoniu. A jak se slavnému jménu vede dnes, konkrétně ve Zlínském kraji? No, mrkla jsem do té nejlepší statistiky, a sice statistiky Českého statistického úřadu, jak pak to vypadalo v našem kraji vloni. Antonín byl na krásném 18. místě. Šlapal na paty Filipovi a Jonášovi na místě 16. a 17. No a jedničkami byly tedy ze zlatou rozhodně Jakub, dvojkou Matyáš a o třetí a čtvrté místo se dělili jména Dominik a také jméno Jan, které podle Českého statistického úřadu je to, které se nejčastěji dědí z táty na syna. Tak vy, kteří máte právě dnes svátek, milí Toničkové, jak to vypadá, vaše jméno budou nosit malí Toničkové dál a dál. No a posílám hned písničku Balím do balíku z mašlí Janka Ledeckého. Dobré ráno.

0: 9 minut po 7. Váš ranní Český rozhlas ze Zlína Budička měl Janek Ledecký. V jízdních řádech ve Zlínském kraji budou od neděle 14. června platit drobné změny. Plánují se ale také mimořádné spoje kvůli slavnostem ve Velehradě a na Pustevnách. Podrobnosti má reportérka Blanka Kovandová. Blanko, dobré ráno.
1: Pěkné ráno všem.
0: A rovnou se zeptám, jaké změny připravili dopravci ve Zlínském kraji?
1: Tak v jízdních řádech integrované dopravy Zlínského kraje dojde od neděle převážně k drobným úpravám. Ty změny odjezdů a příjezdů upravují dopravci na základě buď požadavků obcí, anebo cestujících. Tak například do Komárova na Zlínsku pojedou místo některých ranních autobusů ze Zlína ranní autobusy z Otrokovic. A na Kroměřížsku budou vybrané spoje z Kroměříže do Koryčan a Kunkovic nově obsluhovat i zastávku z Dounky železniční stanice. Dopravci zároveň upozorňují cestující na další nadcházející změnu všech jízdních řádů a ta přijde s prázdninami, tedy od 29. června do 31. srpna.
0: Blanko, budou kromě drobných změn dopravci přidávat i nové linky?
1: Ano, tak k posílení spojů dojde na Uhersko-Hradišťsku 4. a 5. července kvůli dnům lidí dobré vůle a národní pouti pojedou do Velehradu mimořádné kyvadlové autobusy ze Starého Města a Uherského Hradiště. Další přidané spoje budou na Vsetínsku 5. a 6. července. Ze zastávky Prostřední Bečva, Požární dům, pojedou na Pustevny kyvadlově autobusy. Další nová linka bude od prázdnin jezdit na trase Rožnov pod Radhoštěm až Dolní Bečva Rozpité.
0: Zítra vyjíždí také nové cyklobusy do Bílých Karpat. Odkud ty budou vypravovány?
1: Tak cyklisté se zatím o víkendech mohou svést z Uherského Brodu do Vápenic nebo Strání. Další linka pojede z Bojkovic do Výškovce. Cykloturistům bude k dispozici i ranní spoj z Uherského Hradiště do Uherského Brodu. Cyklobusy do Bílých Karpat budou jezdit vždy dopoledne a vracet se budou odpoledne nebo v podvečer. Během letních prázdnin budou spoje v provozu i ve všední dny. Ten víkendový provoz skončí 28. září.
0: Blanko, a ještě využiju téma k jedné podrobnosti. Mění se nějaký jízdní řády pro vlaky?
1: Tak tam jde spíš o menší změny. Na trati Kojetín, Kroměříž, Hulin, Valašské Meziříčí pojede několik osobních vlaků o 6 až 8 minut dříve. Důvodem je zajištění spojů v Kojetíně v souvislosti s pomalými jízdami způsobený modernizací trasy z Přerova do Brna. A k mírným časovým posunům dochází taky u vlaků z Přerova do Vsetína, takže doporučuji sledovat aktuální jízdní řád.
0: Změny v jízdních řádech zaznamenají cestující ve Zlínském kraji už od zítřka, od neděle 14. června. A podrobnosti o změnách ve veřejné dopravě pro nás teď měla reportérka Blanka Kovandová. Blanko, moc za to díky a krásný den.
1: Ano, hezkou sobotu všem.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Hlas Jitky Zelenkové přinesl do našeho ranního vysílání Českého rozhlasu Zlín vzpomínku, a to na tento čtvrtek, kdy vystupovala na odpoledni, které bylo už 16. Odpoledne i seniori umí žít naplno. No a kromě toho, že vystoupení Jitky Zelenkové bylo báječné a hrozně dobře se její písničky, její hity a její hlas poslouchal, tak i vy jste byli báječné publikum a společně jsme ji taky mohli zaspívat. Hodně štěstí, zdraví k jejím nedávným narozeninám.
1: Počasí.
0: Mrknu na meteostanice ve Zlínském kraji, jestli pak už teploty trošičku stouply, je to tak. Na 15. už jsou v Kroměříži, také v Holešově a ve Strání. Nejnižší hodnotu naopak hlásí Maruška Hostýnské Vrchy, tam je pouhých 12. A 12 stupňů mají taky ve Valašské Senici a na Horní Bečvě. Noc přinesla na většinu území Zlínského kraje občasný déšť, teď ráno je ještě zataženo a na větší části území déšť občas doznívá, ale v průběhu dne proměnlivá oblačnost se sice občas roztrhne, na mnoha místech ale zůstane a objeví se přehánky. Srážky i oblačnost pak budou večer většinou na většině míst v kraji ubývat, ale na Vsetínsku se lokální přehánky mohou vyskytovat až do noci. Odpolední maxima 21 až 24 na Vsetínsku, lokálně jen kolem 19 stupňů Celsia a teploty nepřeskočí 20. Váde dnes bude jen mírný vítr západních směrů a biozátěž zůstane na jedničce. No, nezbývá mi, než vás naladit ještě na další téma, které stihneme do 7:30. Úsek dálnice D49 mezi Holešovem na Kroměřížsku a Frištákem na Zlínsku bude v provozu od 20. června. Potvrdilo to ředitelství silnic a dálnic a víc přidám za chvilku.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Židovská komunita patřila k Holešovu na Kroměřížsku už od počátku 15. století. Většina Židů byla vyhlazena za druhé světové války. Dnes je připomíná festival Hamakom. Nasát vůni košer pokrmu a zažít rytmy židovských tanců se vydáme v dalším díle cyklu Kořeny se Silví Pospíšilovou. Poslouchejte v pondělí před 15:30 a na webu Českého rozhlasu Zlín.
1: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: Ranní Český rozhlas Zlín, 9 minut před půl osmou. No a nic vám s námi neuteče, ani aktuální dopravní novinka. Už 20. června by se měli řidiči projet po dálnici D49 z Holešova do Fryštáku. Čtyřproudá silnice, jejíž dokončení provázely soudní spory a otevření se tak zpozdilo o rok a půl, by měla odvést dopravu z obcí a měst v jejím okolí. Na podrobnosti otevření dálnice se ptal moderátor Pavel Vacek reportérky Terezy Chrastinové.
1: Termín 20. června pro zprovoznění dálnice potvrdil Českému rozhlasu mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl a informovala o něm taky společnost Pragoprojekt, která stavbu projektovala.
2: Terko, prosím tě, připomeň ještě, proč je vlastně zprovoznění dosud chybějícího úseku dálnice D49 u Fryštáku tak důležité?
1: Otevření hotového úseku dálnice usnadní cestování řidičům a pomůže dopravě ve městech a obcích v okolí dálnice. Odvede taky část tranzitní dopravy ze Zlína, Otrokovic, Hulína i Holešova a dalších obcí na Zlínsku a Kroměřížsku.
2: A zavzpomínejme ještě, jak dlouho vlastně řidiči na kompletní otevření dálnice čekají.
1: Dlouho. Samotný základní kámen dálnice D49 byl položený už v roce 2008. Část trasy vedoucí z Hulína v délce přibližně 10 kilometrů byla uvedena do provozu, ale až v prosinci 2024. Dokončení a plné zprovoznění zbývající části od Holešova do Fryštáku v délce 7 kilometrů se pak navíc kvůli vleklým soudním sporům dál odsouvalo. Úřady a soudy totiž vyhověly několika námitkám ekologických spolků a povolení se tak muselo vyřizovat znovu. U soudu je teď ještě žaloba spolku Egeria, ta ale nemá odkladný účinek a zprovoznění dálnice tak nebrání.
2: Co všechno silničáři na D49 vybudovali?
1: Jak už bylo řečeno, jedná se o celkem 17-kilometrový úsek. Ten se skládá z 230 stavebních objektů, z toho 45 silničních a 30 mostních objektů. Stavba zasahuje i do 16 vodních toků. Jsou tady vybudované dvě mimoúrovňové křižovatky u Třebětic a u Holešova na Kroměřížsku. Součástí stavby je také 35 přeložek inženýrských sítí, tedy vodovodů, kanalizací, plynovodů a je tady téměř 6 kilometrů protihlukových stěn.
2: A co mají silničáři ve vztahu k tématu v plánu dál?
1: Jedním z plánů je postavit přivaděč na Zlín od Fryštáku kolem přehrady mezi Malým a Velkým Kostelcem. Dále chtějí silničáři udělat úseky přes Hvoznou až ke Slušovicím. Cílem je pak napojit se na slovenskou dálniční síť.
2: Řidiči se už 20. června mají projet po kompletně dokončené dálnici D49 mezi Hulínem a Fryštákem. Silničáři totiž po letech odkladu otevřou 7-kilometrový úsek mezi Holešovem a Fryštákem. Podrobnosti jsme probrali s Terezou Chrastinovou.
3: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: To jsou Tata Boys, MIG21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června. Těšíme se na vás v zahradách zámku Holešov.
1: Mediálním partnerem je Český rozhlas Zlín.
2: Bylo 7:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
2: A s nimi je tu Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Výrobce letadel, společnost Aircraft Industries. Dnes v Kunovicích na Uhersko-Hradišťsku pořádá Den otevřených dveří. Akce se koná u příležitosti 90. výročí založení továrny. Návštěvníci můžou nahlédnout do výroby legendárních letounů L410 a poznat historii i současnost leteckého průmyslu v regionu. Student Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Šimon Valovič uspěl v mezinárodní soutěži nábytkového designu. Porotu zaujal kolekcí nábytků a doplňků inspirovanou tradičními portugalskými dlaždicemi. Valovič se zároveň stal prvním studentem, který získal mezinárodní ocenění díky programu FMK Design Select, který podporuje studenty při účasti v zahraničních soutěžích. Tradiční pieta v Lidicích na Kladensku dnes připomene 84 let od vyhlazení obce. Nacisti ji vypálili 10. června 1942 jako pomstu za atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. O život přišlo celkem 340 lidí. Pietní akce začne v 9 hodin bohoslužbou v místě původního lidického kostela svatého Martina. Dnes ráno českého času vstoupili fotbalisté Spojených států do světového šampionátu, když vyhráli 4-1 nad Paraguají. Kanada včera remizovala na domácí půdě s Bosnou a Hercegovinou 1-1. Dnes bude zpočátku v našem regionu ještě zataženo s doznívajícím občasným deštěm. V průběhu dne čekejte proměnlivou oblačnost a na mnoha místech se objeví také přehánky. Aktuální teploty jsou mezi 14 a 12 stupni a nejvyšší teploty přes den dosáhnou 21 až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas

strávený čas chystám už za moment, ale snad je stejně báječné i celé sobotní ráno s námi, tak už balíme s Olympikem kufr a frčíme dál a kdo by snad byl ve spěchu, přidám i přesný čas, 3 minuty po 7:30.

0: raním rozhlase, v raním českém rozhlase Zlín vybíráme opravdu pečlivě. Tohle byla kapela Čechomor. My totiž víme, že skvělé ráno dělá skvělý den. No a aby byl, tak přidám i několik tipů na krásně strávený čas pro dnešek, tedy pro sobotu 13. června. Hned ale na úvod jedna akce zrušená, ať neplýtváte časem. Z provozních důvodů se totiž dnes ruší představení Starý bílý muž na letní scéně Městského divadla Zlín. Vstupenky můžete vrátit na pokladně divadla, nebo je také možné je vyměnit za představení, které se koná 23. června. Podrobnější informace najdete na webu divadla. Ondřej Ruml, zpěvák a hudebník s citem pro jazz a swing, vystoupí dnes ve Valašském Meziříčí jako předskokan na turné kapely Činasky. V letním kině Valmes dnes od 18 hodin zaspívá známé skladby i čerstvé novinky z alba Vždycky to tu bylo. No a moc doporučuji jako ochutnávku jeho čtvrteční rozhovor s mojí kolegyní Jarkou Barboříkovou. Ondru Rumla jsme tu hostili po 11. čtvrteční hodině. Speciální prohlídka Národní kulturní památky s průvodcem v kostýmu mlynáře se koná při příležitosti Dne větrné energetiky ve Větrném mlýně Velké Těšany na Kroměřížsku. Seznámit se s jedním z nejvýznamnějších vynálezů lidstva můžete dnes od 9 do 12 hodin a také odpoledne od 13 do 17. Přehlídka hospodářských zvířat, ukázky zemědělské techniky nebo vystoupení chladnokrevných hřebců čeká dnešní návštěvníky zemědělské výstavy. Tradiční už 15. ročník proběhne v areálu společnosti Navos od 9 do 17 hodin v Kotojedech u Kroměříže. No a zajímají vás tradiční řemesla i lidové tradice. Tkaní na stavu, sedlářství, krajkářství nebo bylinkářství a ještě mnohem víc můžete dnes vidět v Muzeu v přírodě v Rymicích na Kroměřížsku. Program pro celou rodinu s názvem Den řemesel je dnes připraven od 10 do 17 hodin. A ještě víc víkendových tipů najdete jako vždycky na našich webových stránkách a pokud zůstanete i dál, už chystám i podrobnosti o tom, jestli dnes výletům a akcím bude přát počasí.
1: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.

0: I kapela Fleret přispěla k tématu, které chystám. Jejich zafoukané doznělo právě o 7:45.
1: Počasí.
0: Tak skoro 100% dnes bude spíš zamračené, ale pěkně po pořadě nejprve aktuální teploty. V minimech se teď pohybují mezi 15 až 12 stupni. Nejchladnější hodnoty teď hlásí Maruška, Hostýnské Vrchy, Valašská Senice a také Horní Bečva, tam je pouhých 12. No a několik měst v kraji už dosáhlo 15, je to třeba Holešov anebo Kroměříž. Po zamračené noci ta byla oblačná a na většině území Zlínského kraje se vyskytoval občasný déšť. Je ráno ještě zatažené a na větší části území doznívá občasný déšť. V průběhu dneška ale bude více proměnlivé oblačnosti, na mnoha místech se opět objeví přehánky a potom později srážky i oblačnost budou ve Zlínském kraji večer většinou ubývat. Jen na Vsetínsku se lokální přehánky mohou vyskytovat až do nočních hodin a to také bude ovlivňovat teploty v kraji. Ty nejvyšší dosáhnou 21 až 24 stupňů, ale na Valašsku, Vsetínsku lokálně jen kolem 19. Pád bude mít jiný vítr západních směrů a biozátěž dnes po celý den zůstane na jedničce. Do konce této hodiny, pár minut před 8, ještě budeme vzpomínat úspěšný fotbalový trenér a také vyhlášený bavič a bouřlivák. To byl Petr Uličný, který ve věku 76 let zemřel. Život trenéra, který byl spjatý se Zlínským krajem, tak připomeneme už za pár minut.
2: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

Je pozdě v noci, všude je klid, jen moje srdce nějak moc buší, prosím, namaluj, Bože, už sluneční svět. Ty její oči zas vidět musím. Zas vidět musím. Hledám tě ve snech, ale dnes nějak nesním. Asi to bude tím, že vůbec nespím. Vím, že to nejde postrčit čas, přesto to zkouším.

ženu se za tebou mlhou bílou jak sníh, ani ten vlak na mě nemá. Jsem tak rychlej, že ani nevrhám stín, letím za tebou. Rozrážím větve a už vidím síl, je to ten dům s hnědou střechou. Hledím ti do očí, ty vracíš ten úsměv, který jsi mi dala na rozloučenou.

až zase někdy pojedu pryč. Byť se mi z toho už teď kufr zvedá, i kdyby na den nebo až na měsíc nemůžu dočkat.

0: znova.
1: Tom Artway, zpěvák tady od nás z Vlachovic, dospíval právě teď v raním Českém rozhlase Zlín 10 minut před 8. I z našeho vysílání jste mohli slyšet informaci o tom, že po dlouhé nemoci zemřel bývalý fotbalista a trenér Petr Uličný. I když největší stopu zanechal v obou rolích v olomoucké Sigmě, byl pevně spojený také s naším zlínským krajem. Vyrůstal totiž v Kroměříži a ve dvou angažmá vedl jako hlavní kouč fotbalový tým Zlína.
2: Petr Uličný svou hráčskou kariéru začal v Kroměříži, odkud se odrazil za ligovým angažmá v pražské Spartě a plzeňské Škodovce. Následně se vrátil na Hanou, kde na přelomu 70. a 80. let pomohl olomoucké Sigmě k postupu nejprve ze třetí do druhé nejvyšší soutěže a v sezóně 81-82 také k historicky první účasti v nejvyšší lize. Právě na této úrovni se v roce 1983 s profesionální kariérou rozloučil a hned v zápětí začal s trénováním.
3: Já jsem byl ten trenér, který chtěl vyhecovat ty hráče a museli cítit, že mě jde o ten výsledek, proto jsem tam vstal u té lajny a křičel. Těch 50% lidí mě asi má rádo, ale 50 mě nemá rádo a mají mě za nějakého hulváta, který řve na hráče, na funkcionáře. To je ale život. Každému se nezavděčíte.
2: Během trenérské kariéry protkané i disciplinárními prohřešky vystřídal 16 klubů a celkem odkoučoval 413 ligových zápasů. Druhý nejvyšší počet v historii a 153 z nich vyhrál. Trénoval například ostravský Baník, plzeňskou Viktorii nebo ligové týmy z Olomouce, Brna a Zlína. Na hráče dokázal být velmi náročný, ale také srdečný.
3: Jsem byl jako ten Hyde a Jekyll, že jednou jsem hodný, jednou jsem hrozně miloval ty kluky. Dával jsem jim najevo tu lásku nebo tu vděčnost nebo tu pochvalu jsem jim tak chtěl vyjádřit a po druhý zase jsem byl teda hrozně zlej, protože se asi 15 dostal gol v 93. minutě a to potom, když jdeš do té kabiny, tak to byla bouřka.
2: K jeho úspěchům patří postup do ligy s Hradcem Králové v roce 2001, ten největší však přišel až v jeho poslední profesionální sezóně. V ročníku 2011-12 převzal jako hlavní trenér Sigmu Olomouc během podzimní části s pouhými 7 body na předposledním místě tabulky. Hanáky vytáhl na konečnou 11. pozici a navíc se dovedl k senzačnímu vítězství v Českém poháru, které jak pro něj, tak pro klub znamenalo první velkou trofej. Toto slavné vítězství nad Spartou bylo jeho posledním soutěžním utkáním v roli trenéra.
3: To mě sám pán Bůh snad fotbalový seslal a rozhodl jsem se, že jsem už takhle vyčerpaný po tolika letech, že už asi bych nic tomu nedal. Tak už jsem prostě ukončil tu svou kariéru. I když jsou i starší trenéři, ale já zrovna v té době jsem byl takový vycucaný z toho.
2: Uličný byl známý pro svůj bouřlivý a emotivní projev, zejména během zápasu jako trenér. Tato skutečnost dala v roce 2015 vzniknout jeho autobiografii s názvem Bouřlivák John, což byla jeho dlouholetá přezdívka. Patřil k nejbližším přátelům české trenérské legendy Karla Bricknera a stejně jako on, i když o 23 let později, obdržel v roce 2020 cenu města Olomouce v oblasti sportu. Adam Kodet, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Fascinující život lososů, či jak se rychle rozkoukat ve tmě. Zábavná show Zázraky přírody. ČT2. Japonská armáda nezastavitelně postupuje. V džungli na ní však čeká hrstka statečných v premiérovém válečném filmu. A ČT Art uvede koncertní stvárnění největších hitů anglické heavy metalové legendy, natočené během jejího turné. Iron Maiden – Somewhere Back in Time. Sobotní večer s Českou televizí.
1: Bylo 8 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Ve Valašském Meziříčí dokončují práce na nové náplavce. Zlínský kraj hledá kulturní osobnosti regionu. Na elektrokolech měli lidé loni o třetinu víc nehod než předloni. Během dneška bude převážně zataženo s deštěm a s nejvyššími teplotami kolem 24 stupňů. U dalších zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Ve Valašském Meziříčí pokračuje stavba nové náplavky podél Rožnovské Bečvy. Jde o jednu z největších proměn centra města za poslední roky, která lidem nabídne místo k odpočinku, setkávání i přímému kontaktu s řekou. Co teď dělníci na místě dělají, popisuje místo starostka Ivona Vojačková z Hnutí ANO.
4: Aktuálně na náplavce probíhá kladení dlažby, máme hotové opěrné zdi, máme i obložky ze dřeva těch posedových míst a v současné době zahradníci vysazují zeleň. Hotovo by mělo být v září letošního roku.
3: Zlínský kraj letos znovu ocení výjimečné osobnosti, které se podílejí na kulturním rozvoji regionu. Ocenění pro Amici muzee uděluje hejtmanství každoročně za významný dlouhodobý přínos. Hejtmanství teď podle mluvčí Soni Ličkové vyzývá veřejnost k nominacím.
5: V loňském roce ocenění získal akademický malíř a grafik Jiří Hartinger. Nominace na ocenění pro Amici muzee v překladu Přátelům muz může veřejnost podávat do 31. srpna.
3: Cyklisté na elektrokolech loni havarovali o třetinu víc než předloni, a to téměř 870krát. Vyplývá to z policejních statistik. Téměř polovina nehod se stala v letních měsících od června do srpna.
6: Na elektrokolech cyklisté havarují nejčastěji v cykloturistických regionech, říká Jana Pelešková z ředitelství dopravní policie.
7: V Jihomoravském kraji, Moravskoslezském kraji, v Zlínském kraji, takže opravdu tam jsou vysoce vidět vzrůstající počty právě v letních měsících.
6: Cyklisté na elektrokolech podle ní často neznají pravidla provozu a téměř polovina nenosí přilby. Lidé mají problém i se zvládáním kola, říká závodník na elektrokole Richard Gasperotti.
8: Největší chyba elektrocyklisty tak je to, že oni si zvolí vlastně nejsilnější přípomoc toho pohonu a jedou nejtěžší převod. Převážně brzdí zadní brzdou. Kdy zadní brzda nemá až takovou trakci, je potřeba vlastně používat obě dvě brzdy.
6: Právě nezvládnutí řízení společně s nevěnováním se řízení loni bylo podle policie hlavní příčinou nehod cyklistů na elektrokolech. Sára Adamcová, Český rozhlas.
3: Spojené státy a Irán jsou možná blízko podpisu mírové dohody. Podle Washingtonu by memorandum mohly obě země podepsat už tento víkend ve švýcarské Ženevě. Hlavním bodem dohody je znovu otevření Hormuzského průlivu výměnou za zrušení amerických sankcí na vývoz ropy a uvolnění zmrazených iránských aktiv. Iránský ministr zahraničí Abbas Araghchi řekl, že jednání o jaderném programu začnou až po uvedení mírové dohody do praxe.
2: Počasí.
3: Během dneška bude ve Zlínském kraji zpočátku ještě zataženo s doznívajícím občasným deštěm. V průběhu dne očekávejte proměnlivou oblačnost a na mnoha místech se objeví přehánky. Teploty jsou v této chvíli mezi 15 a 12 stupni a nejvyšší teploty přes den dosáhnou 21 až 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: Momentálně se dle dopravních serverů projíždí Zlínským krajem bez nehod. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už pokračuje Dobré ráno s Markétou Janíkovou.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Hej.
9: Historie k dnešku zaznamenala, že roku 1912 se uskutečnil první úspěšný skok padákem z letadla. Důležité je to úspěšný, protože je dnes 13. a dotyčný odvážný první parašutista nejspíš nebyl příliš pověrčivý. I my spolu 5 minut po 8 skočíme rovnýma nohama do další hodiny. Všechno důležité a ranní pohoda. Tak to u nás vypadá každé ráno. Bude se toho držet i dál. Posílám první písničku, podle které mám jméno. No a když se tak dívám na playlist, další v pořadí bude Saxána. Asi jsem měla kliku.

0: Marie Rotrová dospívala právě 8 minut po 8 a teď se vrátíme k tématu naší středeční poradny. Rakovina prsu patří mezi nejčastější onkologická onemocnění u žen. Díky moderní diagnostice a léčbě se ale šance na úplné uzdravení neustále zvyšují. Jak nemoc vzniká, jak ji včas rozpoznat a jaká je nejnovější statistika výskytu karcinomu prsu? I na to se ptala moderátorka poradny pro zdraví Silvie Pospíšilová, primáře chirurgického oddělení EUC kliniky ve Zlíně Jiřího Dubna.
1: Z dostupných zdrojů vidíme, že vlastně nárůst karcinomu prsu v posledních letech je poměrně značný. To znamená, že když to vezmu za posledních 20 let, tak je to skoro o 1/3. Nicméně dobrá zpráva pro posluchače je ta, že úmrtnost na rakovinu prsu klesá a to v tuto chvíli zhruba o 1/4, z čehož vyplývá, že to asi docela dobře léčíme.
2: Jaké jsou příčiny vzniku rakoviny prsu?
1: No, to taky nikdo neví. Nicméně existují jednoznačné rizikové faktory. Nejhroznější rizikový faktor samozřejmě je být ženou. Potom věk, potom genetická dispozice a potom další věci, jako časný nástup menstruace, antikoncepce a podobně, ale to všechno jsou věci, které se podílejí jenom určitým malým procentem na vzniku toho onemocnění.
2: Vy jste zmínil genetiku. Pokud má žena tuto diagnózu v rodinné anamnéze, dostává se jí nějaké speciální prevence nebo si všechno musí pohlídat sama?
1: Že by někdo za něj chodil a hlídal to tak, tak to nefunguje. Nicméně pokud onemocní především maminka nebo babička, je to v přímé linii, tak určitě bych doporučoval provést genetický screening. Pokud pacientky jsou u nás na EUCčku, tak to nabízíme těm příbuzným prvního řádu, protože skutečně u těchto žen, zvlášť pokud ta primární žena, která onemocní do 50. roku věku, případně je to spojeno s rakovinou vaječníku, tam jednoznačně se zvyšuje podíl rakoviny v tom příbuzenstvu.
2: Pane primáři, jak se karcinom projeví?
1: Rakovina nebolí, jak se říká. Nicméně, pokud žena si vyšetřuje prsy tak, jak je doporučováno, tak většinou si nahmátne nějakou nerovnost vlastně na té své žláze. Případně někdy přijde s tím, že má třeba zarodnutí na prsu nebo můžou být změny na bradavce, taková ta pomerančová kůže, čili ta rakovina, pokud už se projeví tímto způsobem, tak určitě by žena měla navštívit nějakou nemocnici, která se tomu věnuje.
2: Jak dlouhý je ten časový úsek od okamžiku, kdy žena zjistí, že něco není úplně v pořádku, navštíví odborníka a jsou výsledky biopsie? Uhum. Jak dlouho je v té nejistotě?
1: To jsou vlastně tři dotazy v jednom. Takže primárně, pokud bude postupovat přes praktického lékaře, tak praktický lékař ji pošle třeba k nám do mamární poradny, kde je objednána, řekněme, do týdne. Tam proběhne klinické vyšetření a odborník u nás v ambulanci potom vlastně ji pošle na vyšetření. Jde o to vlastně, jakým způsobem ten klinický nález vypadá. Potom vlastně podle toho nálezu už ten mamodiagnostik rozhodne o tom, zdali ten nález, který tam vidí, je v rámci normy, anebo jestli je indikovaná biopsie, to znamená odběr z toho nádoru. Obecně by se měla provádět takzvaná core cut biopsie, to znamená, že se z toho podezřelá ložiska vytne takový váleček a ten se pošle na histopatologické vyšetření, což u nás je vlastně do 2 pracovních dnů.
0: Celou středeční poradnu pro zdraví s primářem chirurgického oddělení EUC kliniky ve Zlíně Jiřím Dubnem si můžete poslechnout na našich webových stránkách.
3: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.

0: Stále váš ranní Český rozhlas Zlín a 8 hodin a 15 minut, čtvrt na 9. Správný čas na to vybavit vás dalšími podrobnostmi do dneška, do soboty 13. června.
1: Počasí.
0: Máme za sebou oblačnou noc, která přinesla na většinu území Zlínského kraje také srážky. No a jak bude dnes počasí pokračovat? Tak to už se ptám do Českého hydrometeorologického ústavu pana Mojmíra Martana, jestli pak dnešek přinese také slunce?
2: Dočkáme se i sluníčka, ale budou to spíš takové chvílky slunečné, střídané mraky, tak dá se říct proměnlivá oblačnost. Na mnoha místech se budou objevovat přeháňky, srážky, oblačnost budou večer ubývat, ale na Vsetínsku se mohou přeháňky vyskytovat až do noci. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupně, na Vsetínsku chladněji, tam lokálně jen kolem 19 stupňů a foukat bude mírný vítr západních směrů.
0: Říkal jste maxima na 24. Pojďme srovnávat, jaký byl 13. červen v historii.
2: Tak 13. červen byl nejteplejší v roce 1930, kdy ve Zdounkách na Kroměřížsku naměřili 35 stupňů. Ale také se vyskytl slabý mráz, a to v roce 1984 ve Vsetíně. Tam tehdy poklesla teplota na 4 desetinky stupně pod bod mrazu.
0: Ještě využiju, že vás mám na telefonu. Jaká bude neděle?
2: Neděle bude taková větrnější s proměnlivou oblačností a možností přeháněk, ty budou během dne častější na severu kraje. 18 až 21 stupňů budou nejvyšší odpolední teploty, na Vsetínsku tam lokálně jen kolem 16 stupňů, takže neděle bude o něco chladnější než sobota a, jak jsem říkal, bude poměrně větrno.
0: A ještě o jedno číslo vás poprosím, jaká dnes, tedy v sobotu 13. června, bude biozátěž, jak se budeme cítit?
2: Tak podle biopředpovědi bychom se měli cítit dobře, neboť pro dnešek platí jednička, mírná zátěž.
0: Díky za všechny podrobnosti, brzy naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Každý měsíc v Českém rozhlase Zlín otevíráme hudební galerii plnou písničkových klenotů. Díky mým hostům vám už nikdy potom nebudou znít stejně. Připomeňte si se mnou některá letošní setkání a hlavně to, jak nečekaná, pestrá a obohacující může jedna jediná písnička být. Už v neděli 14. června po 17. Markéta Janíková a pořad
1: Hudba do kořán. Hudební galerie Českého rozhlasu Zlín. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín.

0: Dřevo, které voní i dýchá a dokáže se proměňovat. Co vypadá jako vada dřeva, dokáže rozehrát řezbářské dobrodružství a ovlivnit výslednou podobu díla. Své o tom ví někdo, s kým vás seznámíme v zápětí. V dětství poznal, jak se dřevěný špalíček dokáže proměnit v luk a šíp, anebo pohádkový hrad. A tehdy ho řezbářství chytilo a už nepustilo. V řezbářské dílně Jiřího Mára v Uherském Hradišti Mařaticích natáčela redaktorka Markéta Macháčková.
1: Kořeny. Ovšem, co utvářelo a utváří náš kraj.
2: To je dirigent a bude dirigovat situaci v zahrádce. Ruce budou alegorie na housle, ale třeba místo hlavy bude nějaké krmítko a bude to umístěné v zahradě u stromu a bude se do toho sypat zrní.
3: Díváme se na dvoře rodinného domu v Uherském Hradišti Mařaticích s řezbářem Jiřím Márem na dřevěnou sochu, na které aktuálně pracuje. Dřevořezbě se věnuje ve svém volném čase. Jak říká, je pro něj hlavní inspirací hudba.
2: Vždycky je v tom hudba. A potom věci kolem ní, ať jsou to city, pocity, ale vždycky základem je hudba. Za mě to je jedno z nevyčerpatelných témat.
3: Jiří Már, původem z Miroslavy u Moravského Krumlova, se na Slovácko přiženil a záhy se začal věnovat práci se dřevem. Jak se dřevo dokáže proměňovat, ho fascinovalo od dětství.
2: Já jsem to nevěděl, ale viděl, protože mě od malička fascinovaly řezbované věci, ať to byly zámky, hrady, anebo potom jednoduché věci, co jsme jako děcka si vyřezávali. Pistolky, pušky, luky, kuše. Za krátký čas nožíkem dostaneš do dřeva v podstatě, co potřebuješ.
3: Jiřího Mára ovlivnilo několik řezbářských osobností. Od svého souseda Antonína Hájka se naučil vylévání dřeva horkým cínem a za udržování těchto řemeslných technik obdržel od města Uherské Hradiště cenu Vladimíra Boučka.
2: Začít detailem a potom upravovat povrch je někdy kontraproduktivní, protože nikdy nevíme, co nás v tom dřevě čeká. Socha hotová, najednou člověk zjistí, že centimetr dva pod povrchem ho čeká suk, propadlina nebo nějaké zhnilé dřevo a celá kompozice té sochy se buď posune, nebo úplně změní. Je to takové dobrodružství.
3: Od užitných výrobků, misek, míz a naběraček přesunul svou pozornost a k figurálním motivům, bystám a sochám uměleckého charakteru.
2: Tohleto by mělo znázorňovat tři obličeje generace od dědy přes syna a vnuka. V pozadí jsou teda hudební nástroje a mně se strašně líbí, když se předává to muzikantství nebo to umění z generace na generaci. To by mělo evokovat právě tu generační návaznost.
3: Jako samouk se Jiří Már vzdělával pomocí odborné literatury a rozvíjel své schopnosti s každým dalším kmenem, který pomocí řezbářského dláta proměnil. Pokračuje Jiří Már.
2: Pro mě to je obrovský relax a odpočinek, protože já mám neplodnou práci a obrazně řečeno nevidím za sebou ten posekaný trávník, takže já potřebuju něco hmatatelného, nějaký ten výsledek činnosti a u toho si neskutečně odpočívám.
3: Z Uherského Hradiště Mařatic, Markéta Macháčková, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: bylo 8:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: S aktuálními zprávami je tu Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Stavba nové hasičské zbrojnice pokračuje v Otrokovicích na Zlínsku. Nové zázemí bude sloužit nejen zásahové jednotce, ale nabídne prostor i pro konání komunitních akcí. Hotovo by mělo být letos v létě. K víkendu otevřených zahrad se připojí 12 zahrad a parků ve Zlínském kraji. Přístupná je třeba Podzámecká zahrada v Kroměříži, zahrada u Čiperovy vily ve Zlíně nebo Zámecký park ve Zdounkách. V Janové otevře svou okrasnou zahradu akademická sochařka Kristýna Vesková a ve Valašském Meziříčí pak bude v neděli otevřena přírodní zahrada Valašského ekocentra Českého svazu ochránců přírody. Policie kvůli nehodě uzavřela část dálnice D2 u Brna. Provoz odklonila na sjezdu v Chrlicích směrem na Břeclav a u Blučiny ve směru na Brno. Havárie se stala ve zúženém úseku, kde jeden kamion narazil do betonových svodidel a zůstal stát napříč vozovkou. Druhý do něj pak narazil a obě auta začala hořet. Oba řidiči na místě zemřeli. Druhý herní den fotbalového mistrovství světa patřil zápasům dvou ze tří pořadatelských zemí. Fotbalisté Spojených států vstoupili do světového šampionátu výhrou 4-1 nad Paraguají a Kanada remizovala s Bosnou a Hercegovinou 1-1. Dnes bude v našem regionu zpočátku ještě zataženo s doznívajícím občasným deštěm. V průběhu dne čekejte proměnlivou oblačnost a na mnoha místech se objeví také přehánky. Teploty jsou nyní mezi 15 a 12 stupni a nejvyšší teploty přes den dosáhnou 21 až 24 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Zvýšený počet chodců a historických vozidel bude dnes na cestě na Svatý Hostýn kvůli srazu veteránů. Jeďte tam se zvýšenou opatrností. Z dopravy i zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Šťastnou cestu vám přeje Lukáš Jakubíček.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: S Lukášem jsme moc rádi, že jste stále s námi, s raním Českým rozhlasem Zlín. Ještě jedna společná ranní půlhodinka nás čeká do 9:00. Začneme ji 8:30 písničkami kapely Činasky a projektu All Stars Gump. A ten nebude v dnešním ranním vysílání náhodou. Počkejte si za chvilku.

0: Písnička Protože to nevzdám v našem sobotním vysílání 9 minut po půl deváté nebyla náhodou. Mají na starosti hudební projekt Kamp. No a souvisela s dnešním tématem pořadu Na pohovci Jožky Kubáníka. Jak? To nám teď řekne přímo Jožka.
1: Taky ve svém okolí často slýcháte, jak je v životě každého důležité sebevědomí. Paní Alena mi napsala, čím dál víc se přikláním k tomu, že sebevědomí je alfou omegou každého z nás. Bez sebevědomí nezvládneme vůbec nic. Myslí si to i váš host, pan terapeut? Alenko, není nic snadnějšího, než když se ho na to zeptám, ale ještě předtím vám pustím kousek rozhovoru s velmi úspěšnou kostýmní výtvarnicí a scénografkou Evou Zezulou, kde jsme na sebevědomí také narazili.
2: Bylo to někdy i třeba přes bolest, že ti některé věci nešly a že se s nima musela popasovávat?
3: No určitě, já jsem stále měla pocit, že musím být jednou nohou napřed, možná dvěma i třema, aby nebylo pochybností vůbec jako o tom, že jsem to nestudovala. Já jsem vlastně měla veškerou praxi v divadle slováckém a doteď stále to sebevědomí mám velmi nízké a musím stále vždycky o tom mluvit, protože se mi ukazuje, že s nízkým sebevědomím dneska nikam nikdo nedojde. Čím větší lokty máš, tak tím si větším pánem. To nechci říkat, že bych se nějak drala někam loktama, ale zkrátka nesmí člověk dát na odiv svoje pochybnosti a to, že si třeba není úplně jistý, byť ví přesně, co chce, ale jenom jako tu nejistotu zkrátka nesmí ukazovat. A to si myslím, že má spoustu třeba citlivých lidí nebo kteří prostě nějak vnímají okolí svět ještě třeba i nějak jinak a zkrátka, jestli to máme složitější, asi máme. Já myslím, že spoustu je takových občanů.
1: To byla slova kostýmní výtvarnice a scénografky Evy Zezuly a téma rozebereme s mým hostem, terapeutem Adamem Schmidtem.
0: No a já už jenom dodám, že dnešní pořad Na pohovce Jožky Kubáníka na téma sebevědomí uslyšíte v našem vysílání po zprávách po 17. hodině.

0: Ellen, kapela, která prý v uplynulém týdnu odehrála svůj úplně poslední koncert v Česku, tak uvidíme, jestli je budoucnost ještě nepřivede na pódia.
1: Počasí.
0: A naposledy dnes mrkneme na ranní teploty na meteostanicích ve Zlínském kraji, kde teploty už hezký stupínek po stupínku stoupají. Nejvyšší hodnoty jsou na 17 stupních Celsia, ty má Kroměříž, Holešov 16, většina ostatních meteostanic mezi 14 a 13 stupni, no a nejchladněji je zatím v Hostýnských Vrších na Marušce pouhých 12. Teď ráno bylo ještě zataženo, na větší části území dozníval občasný déšť, no a zrovna nad Zlínem se přeci jenom malinko vyčasilo, snad i u vás. V průběhu dne nás ale stále čeká proměnlivá oblačnost, na mnoha místech se v kraji objeví přehánky, ale srážky i oblačnost pak budou večer většinou ubývat. S jednou výjimkou na Vsetínsku, tam se lokální přehánky mohou vyskytovat dnes až do noci. Maxima 21 až 24 stupňů Celsia, pláštěnky rozhodně sebou. Na Vsetínsku ještě přibalte svetr, tam bude lokální jen kolem 19 stupňů. Nad vámi bude jen mírný vítr západních směrů mezi 2 až 6 metry za sekundu. Přinese ale velmi dobré rozptylové podmínky postupně během dne. No a ještě přidám poslední číslo biozátěž. Ta dnes celý den zůstane na jedničce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: tuhle příjemnou písničku se postaral zpěvák jménem Sebastian a dospíval právě 10 minut před 9. Přidám ještě jedno číslo. Dnes na mě celý den bliká přede mnou na displejích ve studiu a je to 13. No a taky nám s Lukášem ten den příznačně začal. Já se z půlky cesty kolem 4. ráno vracela pro nutný počítač. Jo, to se člověk nachodí, když nezapne hlavu. No a Lukáš tu kolem 4:30 přemlouval tiskárnu, prosil, Kapku ji nadával. Bylo to slyšet i do studia, ale nakonec byl úspěšný. Tak ať i vy dnes drobné překážky přeskočíte, podlezete, no prostě překonáte svým vlastním frajerským způsobem a den se 13, ať se vyloupne jako perfektní. Rádi budeme s Českým rozhlasem Zlín u toho i dál, po 9. s magazínem Mezi nebem a zemí a po 10. zase s Hobby magazínem. No a já se těším zase zítra ráno v 5.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín a Markétou Janíkovou.

0: bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Nemocnice ve Valašském Meziříčí má 5 nových zdravotnických lehátek. Dobrovolní hasiči z Buchlovic dnes slaví 150 let. Ministerstvo školství připravuje změny v odměňování učitelů. Během dneška bude převážně zataženo s deštěm a s nejvyššími teplotami kolem 24 stupňů. Aktuální zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré dopoledne. Rehabilitační oddělení nemocnice ve Valašském Meziříčí využívá 5 nových zdravotnických lehátek. Slouží pacientům při fyzioterapeutických procedurách i vyšetřeních a díky nosnosti až 180 kg rozšiřují možnosti péče. Jak nové vybavení usnadní práci, vysvětluje mluvčí nemocnice Radka Miloševská.
2: Klade se u nich důraz na ergonomii, spolehlivost a maximální komfort pacientů při fyzioterapeutických procedurách i vyšetřeních. Ruční ovladač umožňuje fyzioterapeutům rychle a intuitivně nastavit přesnou polohu podle aktuálních potřeb pacienta i konkrétního terapeutického výkonu.
0: V Buchlovicích na Uhersko-Hradišťsku si dnes připomenou 150. výročí založení sboru dobrovolných hasičů v obci. Organizátoři připravili celodenní program, říká lidovecká starostka Buchlovic Pavla Večeřová.
3: Součástí odpoledního programu bude i ukázka vlastně zásahové činnosti. Budou hasit domeček, budou rozstříhávat auto. A návštěvníci a především děti si budou moct prohlédnout veškerou hasičskou techniku, která sem dojede a bude vlastně k dispozici po celý den.
0: Chybět nebude ani ocenění hasičů nebo křest nové čtyřkolky. Změny v odměňování učitelů má přinést nový takzvaný kariérní řád. Ministerstvo školství chce, aby nahradil platové tabulky, které dnes vycházejí hlavně z délky praxe.
4: Nový kariérní řád má zohlednit práci a zkušenosti učitelů i jejich přínos pro školu. Ministr školství Robert Plaga za ANO mluví v této souvislosti o stupních a taky o rolích, tedy o pozicích, které pedagogové ve škole zastávají.
5: Ta logika je jasná. Posouváte se v té soustavě, ale musíte za to vykonávat nějakou práci celoživotně, nikoli že jenom v tom systému jste a máte odsloužené roky.
4: Podle Blanky Pravdové, ředitelky organizace Učitel naživo, nový systém pomůže učitele udržet v profesi i přiláká nové.
6: Dnes, když učitel vstupuje do profese, tak vlastně nemá jasnou představu o tom, kde bude za 10 let, jakými cestami se může v té profesi rozvíjet.
4: Ministerstvo školství, které kariérní řád chystá, chce, aby se promítl do odměňování učitelů ještě v tomto volebním období. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
0: Některé větrné elektrárny a historické mlýny se dnes mimořádně otevřou návštěvníkům. Do akce, která se pojí ke Světovému dni větru, se zapojilo 7 elektráren v 5 krajích. Zájemci se budou moct podívat nejen do technického zázemí, ale čeká je taky odborný výklad o fungování větrných elektráren, jejich údržbě a významu pro energetiku.
1: Počasí.
0: V průběhu dneška bude ve Zlínském kraji zataženo nebo hlavně proměnlivá oblačnost a místy se objeví také přehánky. Srážky i oblačnost budou postupně většinou ubývat. Aktuální teploty jsou mezi 17 a 12 stupni. Nejvyšší teploty dnes naměříme kolem 19 až 24 stupňů a vítr povane mírný západních směrů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na zvýšený počet chodců a historických vozidel si dejte pozor na cestě na Svatý Hostýn kvůli srazu veteránů. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už sobotní magazín Mezi nebem a zemí.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Mezi nebem a zemí.
7: Jedna z nejvýznamnějších románských památek v Čechách nemá střechu. Kostel svatého Jakuba nedaleko Kutné Hory opravují dělníci. Co všechno musí udělat a bude památka během rekonstrukce přístupná návštěvníkům, více si povíme za chvíli. Připomeneme vám příběh odvahy, který změnil dějiny. Rudolfu Vrbovi a Alfrédu Wetzlerovi se podařilo uprchnout s Osvětimi a přinést svědectví o masovém vraždění Židů. Na jejich počest se každoročně koná vzpomínkový pochod po trase jejich útěku. Libor Adamec je velmistrem řádu svobodných zednářů. Jaký je smysl tohoto duchovního společenství, které má lože po celé republice, zajímalo redaktora Karla Sladkého. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes ho připravil Jan Vecheta, farář římskokatolické farnosti Domaslavice. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková. Přeji dobré sobotní dopoledne.

0: Petra Muka jsme zahráli v začátku této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Dělníci opravují románský kostel svatého Jakuba v obci Jakub na Kutnohorsku. Starou střechou do budovy zatéká a dřevěné schodiště do 30-metrové věže už není bezpečné. Sedlická farnost proto nechá krytinu vyměnit a postavit bytelnější schody. Natáčela Alena Junová.
1: Vysoká věž kostela svatého Jakuba je vidět ze širokého okolí. Budovu lemuje kamenná zeď a teď i lešení. Střechu zakrývá igelitová plachta.
2: No, já jsem slyšela, že se opravuje věž a tam jsem ještě nebyla, takže určitě se tam vypravím podívat, až to bude možný.
1: Říká paní Gabriela, která v obci Jakub bydlí od dětství.
2: Byla jsem tam několikrát, hlavně se základní školou, kdysi dávno. Já si myslím, že je to určitě dobře, že se ten kostel opravuje a že nenecháváme památky chátrat.
1: Dělníci ze střechy sundali staré dřevěné šindele a nahradí je pálenými taškami. Také opravují konstrukci střechy, popisuje tesař Miroslav Krumpl.
3: Provádí se tady rekonstrukce opravy krovu, nastavování vazných trámů, výměna krokví, doplňování poškozených prvků a pak se provedou nějaké drobné zednické úpravy.
1: Kostel nebude mít jen novou střechu, ale i přístup do věže. Provizorní dřevěné schody z roku 2019 už totiž nejsou bezpečné.
3: Schody už jsou poškozené a tak se dohodlo, že budou nové. Z dubu, ručně tesané a budou trošku v jiném tvaru, než jsou teď.
1: I po dobu rekonstrukce můžou zájemci kostel navštívit. Na prohlídku věže se ale podle ředitelky organizační složky sedlecké farnosti Radky Krejčí budou muset vrátit později.
4: V současné době se naši návštěvníci nedostanou do věže, protože to provizorní dřevěné schodiště už je dožilé, čili jsme snížili vstupné, je za 50 korun.
1: Důvod vzniku jednoho z nejstarších románských kostelů v Čechách je dodnes trochu záhadou.
4: Nikdo z nás úplně nechápe, proč takhle jako uprostřed v podstatě pustiny a ničeho vznikl takhle jako velký kostel na tehdejší poměry, protože tehdejší doba vznikly jako rotundičky, rotundy.
1: Významné jsou také románské sochy, které zdobí jižní venkovní stěnu kostela.
4: Pravděpodobně ty plastiky byly vytvořeny pro jiný kostel, pro nějaký jako větší a následně byly různě přisekávány, takže třeba jedné soše chybí i část nohy, aby se to vlastně na ten kostel vešlo.
1: Práce by měly být hotové letos v říjnu. Sedlecká farnost za ně zaplatí kolem 3 milionů korun.

magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Olomoucký okresní soud rehabilitoval bývalého olomouckého arcibiskupa Josefa Karla Matochu, který byl od Velikonoc 1950 až do své smrti v roce 1961 bez právního podkladu internovaný v rezidenci olomouckého arcibiskupství. Pod stálým dohledem státní bezpečnosti prožil posledních 11 let svého života. Podnět k rehabilitaci dal ředitel Muzea českého a slovenského exilu a emigrace 20. století Jan Kratochvil. Rozhodnutí soudu je pravomocné. Podle soudce Radima Vitoslavského jde o člověka, který byl státní bezpečností pro své postoje zbaven svobody, aniž by zde bylo jeho formální odsouzení. Soudní řízení pracovalo s důkazy o podmínkách, v nichž byl arcibiskup držen. Měl odpojený telefon, zabavili mu rozhlasový přijímač, nesměl číst noviny ani opouštět své sídlo. Podle svědectví pamětníků mu byla odpírána i základní lékařská péče a za celých 11 let její lékař mohl prohlédnout pouze jednou, krátce před smrtí. Režim mu také bránil v kontaktu s rodinou a nepovolil mu ani účast na pohřbu jeho nejstarší sestry. Křesťanský festival Slezská lilie nabízí o tomto víkendu koncerty, divadlo, muzikálová vystoupení i duchovní program. Koná se v okolí kostela svatého Antonína Paduánského v Ostravě Kunčičkách. Letošní ročník se hlásí k roku svatého Františka, který připomíná odkaz světce inspirujícího generace k jednoduchosti, pokoji a životu v blízkosti druhých. Dnes vystoupí držitelka ceny Itálie Hana Fialová s pásmem muzikálových písní. Hudbu z celého světa představí sbor Permoník, soubor For Cellos uvede hudbu z filmu Misie doplněnou obrazovou projekcí. Nedělní program nabídne muzikál Jesus Christ Superstar v podání brněnských farníků. Duchovním vrcholem festivalu bude nedělní poutní mše svatá. I tuto pozvánku jste od nás dnes slyšeli tady v magazínu Mezi nebem a zemí. A dál přejeme klidný poslech Českého rozhlasu.

0: Posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne přejeme. Libor Adamec je velmistrem řádu svobodných zednářů. Ti vydali už v roce 1925 svůj první zednářský časopis. Toto duchovní společenství působí na desítkách míst po celé naší republice. S velmistrem, který byl v tajné volbě zvolen na posledním konventu na další funkční rok, natáčel redaktor Karel Sladký.
1: Kdo je velmistr?
2: Veliký mistr, neboli zkráceně velmistr Veliké lože České republiky, je označení představitele řádu, který stojí v čele toho řádu. My jako řád máme organizační strukturu hierarchickou, v jehož čele stojí předseda, dalo by se říct i předseda spolku, který má titul Veliký mistr, velmistr. My používáme pojem konvent.
1: Konvent.
2: Konvent jako slavnostní setkání Veliké lože. Na zednářství je zajímavé i to, jak je vlastně kombinována hierarchie a demokracie.
1: Jak?
2: U nás se prakticky všechny činovnické funkce i výkonné každý rok volí, potvrzují v tajné volbě znovu. Veliký mistr, to je trochu specifická funkce, ta se také tedy volí každý rok tajnou volbou a velmistr může v čele řádu stát maximálně 3 roky po sobě. Takže já jsem byl potvrzen konventem na třetí, tedy poslední období.
1: Jaké je poslání svobodných zednářů?
2: Poslání svobodných zednářů je práce na sobě. Každý jedinec pracuje na sobě. Jsme duchovní řád, řád, který ctí tradice, je založen opravdu na mnoha setletých tradicích. Moderní zednářství říkáme, že považujeme za ten počátek zhruba rok 1717, ale ty proudy duchovní a ty směry k tomu jsou samozřejmě starší. Dá se říct od nepaměti, abych byl úplně přesný.
1: A jak to začalo?
2: Označíme-li za první svobodné zednáře například kameníky, kteří pracovali na stavbách, řekněme, gotických katedrál i dříve, tak to označení zednář, zedník, svobodný zednář, Freemason, vznikalo tak, že v podstatě to byli řemeslníci, kteří pracovali v cechu kameníků, a postupně se to vyvinulo v průběhu desítek let, staletí. Není to ze dne na den, je to postupně rozvinutý řád. Bývá považováno za jedno z nejstarších bratrstev.
1: Vy jste zmínil právě tu duchovní stránku. Jakým způsobem se ve vašem řádu ta duchovní cesta projevuje?
2: Musím říct, že tady je to opravdu velmi, velmi individuální, byť ten řád k tomu poskytuje to, co bych nazval zednářskou metodou. Za prvé určitě jsou to rituály, rituální setkání, rituální práce, které se vyvinuly a my se snažíme opravdu dodržovat ty staré tradice a snažíme se navazovat na texty nebo vychází z rituálu opravdu 100 let starých. Jak máte i třeba možnost přistupovat a učit se od ostatních, je velmi důležité. A ty rituály, které tvoří nějakou součást toho všeho, ty vás nabádají, ty vám ukazují možnosti, ty vám přinášejí poučení staletími potvrzené, ukazují vám cestu, ale ten vlastní krok, ta vlastní cesta je potom konkrétně už na vás.
1: Kdy můžeme o někom říct, to je dobrý člověk?
2: Třeba proto v našem chrámu na podlaze najdete černobílý koberec čtverečkovaný, který vám říká, upozorňuje vás na to, že každý v sobě máme i tu dobrou, i tu horší stránku a je to i o tom, jak se naučíme s tím pracovat, jak dokážeme si být vědom těch svých nedokonalostí a jak jsme odhodláni na sobě pracovat. Ten řád nám dává určitá pravidla, určité mantinely, v rámci nich se opravdu můžeme pohybovat velmi svobodně.
1: Můžete být konkrétnější, trochu nám to poodkrýt?
2: Zednářské tajemství je to, že některé věci se vlastně nedají vysvětlit. Právě proto to zednářství také používá alegorie a symboly, aby mohlo ty některé věci popsat, aby jsme se i my mezi sebou jako zednáři po celém světě byli schopni domluvit.
1: Vy jste říkal, že zednářství má 31 loží.
2: V České republice v současné době máme 31 aktivních loží sdružených ve svazku Veliké lože České republiky. Tak jak je zednářství postaveno na starých principech, to jsou pro mě trvale platné principy, které určitě nás přežijí.

0: V magazínu Mezi nebem a zemí jsme hráli dnes také Martu Kubišovou. Dobré dopoledne. A teď se na chvíli zastavíme v Plzni. Rabínský dům v Plzni byl postaven spolu s velkou synagogou, opravy se ale dočkal až nedávno. Při rekonstrukci synagogy v 90. letech se na něj nedostalo. V rámci jeho obnovy byla uvnitř zřízena rituální lázeň mikve, jediná funkční v tomto kraji. Stejně jako velká synagoga je plzeňský rabínský dům dílem architekta Emanuela Kloce a stavitele Rudolfa Štecha. Dokončen byl v roce 1893. Natáčela Soňa Weizenbacherová.
1: Je to střízlivější stavba, ale je velice důležitá, protože tady vzniklo zázemí pro rabíny, pak tady bylo umístěno několik židovských spolků, byl tady společenský sál a kanceláře.
2: Venku fouká, půjdeme dovnitř. Co všechno se tady v těchto zdech, ve zdech rabínského domu v Plzni během jeho existence odehrálo?
1: Byly tady židovský spolek pro vdovy z první války, spolek pro sirotky a různý další a další organizace. A po válce, po znárodění zde byl umístěn výzkumný ústav býčího spermatu a výzkum mléka. Až do doby, kdy nám to bylo v roce 92 vráceno. Rabínský dům velice chátral, zatékalo do střechy, bortily se stropy a to byl teda konec.
2: S osudem rabínského domu u velké synagogy v Plzni nás seznamuje předseda plzeňské židovské obce Jiří Lévy. K rekonstrukci potom nakonec došlo, takže to nebyl ještě úplný konec.
1: Měli jsme štěstí, podařilo se nám sehnat zhruba 100 milionů korun na rekonstrukci velké synagogy na druhou část a totální rekonstrukci rabínského domu. Kolaudace byla v třetím měsíci roku 22.
2: Teď se nacházíme v překrásných prostorách, které už skutečně zase můžeme označit za reprezentativní.
1: Jsme vstoupili do místnosti, kde je výstava o mikvích, které jsou v České republice nebo převážně v západočeském kraji. V ostatních místnostech máme kanceláře, zázemí pro lektory, je tady přednáškový sál a máme tady i zázemí pro návštěvníky, velice moderní zařízení. Bych vám ukázal naše zázemí, co tady máme. Tady máme kuchyňku, kde máme i několik způsobů ohřívání jídel, tak, aby jsme splnili košer předpisy, že nesmíme slučovat mléčné a masové pokrmy, tak máme i vícero ledniček, ale máme i skříně, kde se zvlášť od sebe odděleně uchovávají talíře, příbory, všechno, aby bylo podle předpisu.
2: A teď tedy do té přednáškové místnosti. Tady byste mohli i tančit.
1: No taky tady tančíme, protože židovské svátky jsou svátky veselý, pije se toho hodně vína, dobře se jí, přednášky se dělají pro veřejnost, ale zároveň tady v této místnosti můžou probíhat i naše židovské oslavy, nejenom v synagoze, ale to dokončení oslavy je vždycky dobrým pohoštěním.
2: Máte tady i

0: Byl přívodní.
1: To je moderní mikve, ale splňuje všechny předpisy a požadavky na rituální lázeň.
0: Což znamená?
1: Obsah vody, přirozený přítok vody, přirozený odtok vody, aby nedošlo poklesu hladiny.
0: No zrovna přirozený přítok vody tady nevidím.
1: Je s výjimkou, ale je to povolená výjimka, ze střechy rabínského domu, ze speciální části, tak jak se to může dělat.
0: A je to skutečně tak, jak jsem se dočetla, že mikve je pro židy důležitější než synagoga?
1: Ano, protože když vstupujete do synagogy, tak byste měli být rituálně čistí. Čistota je čistota.
0: Pokud byste si rabínský dům s mikví rádi prohlédli, otevírací dobu najdete na webu Plzeňské židovské obce.

0: Ladíte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Pěkné dopoledne. Vrba Wetzlar Memorial je vzpomínkový pochod po více než 130 kilometrů dlouhé trase, kterou v roce 1944 urazili Rudolf Vrba a Alfred Wetzlar při útěku z nacistického vyhlazovacího tábora Auschwitz, aby varovali svět před masovým vražděním Židů. Letos se pochod uskuteční ve dvou termínech. Jeden na konci července a další v týdnu od 17. srpna. Na srpnový termín jsou ještě k dispozici poslední volná místa. Akci pořádá Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém. Téma zaujalo Danielu Brůhovou.
1: 7. dubna 1944 se za mimořádně dramatických okolností podařilo uprchnout z koncentračního a vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau dvěma slovenským vězňům. Waltru Rosenbergovi, později známému jako Rudolf Vrba, a Alfredu Wetzlarovi. Do dějin 20. století vstoupili především svou zprávou, která přinesla jedno z prvních svědectví o fungování nacistického vyhlazovacího systému a masového vraždění Židů v Osvětimi.
2: Utíkali z Polska na Slovensko, protože byli slovenští Židé, věděli, že musí z Auschwitz-Birkenau stále na jih. Po 16-denní strastiplné cestě se jim podařilo dojít na hranice mezi obcí Zvardoň a Skalité, aby potom pokračovali do obce Čadca a následně zakončili svoji misi v Žilině, kde napsali ve sklepních prostorách židovského starobince tu svoji jedinečnou zprávu.
1: Říká Radek Hejret, předseda Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém v České republice.
2: Židovští představitelé v Žilině vůbec nevěřili těmto dvěma utečencům, mysleli si, že se pomátli, nedokázali si představit, že by opravdu nacistická perzekuce mohla být završena průmyslovým vražděním židovských rodin.
1: Jak je přesvědčili?
2: Znali čísla, znali jména, měli plány namalované, dokonce přinesli samolepku z cyklonu B. A když otevřeli židovští představitelé v Žilině transportní knihy, protože přes Žilinu byly vypravovány transporty slovenských Židů dále do říše, tak s hruzou zjistili, že tito dva utečenci mají ve všem pravdu a začali jednat.
1: Jakou cestu zvolili?
2: Zpráva byla následně přeložena do několika jazyků, dostala se do Vatikánu, dostala se do Ženevy, dostala se do Londýna, následně také do Spojených států amerických. Ta zpráva odhadem historiků zachránila asi 150 tisíc lidských životů, zejména v Maďarsku.
1: Řekněte, jak zpráva pomohla zrovna tam.
2: Tím, že se dostala až k Rooseveltovi a Churchillovi na stůl a BBC, tehdy ještě opravdu Hlas svobodné Evropy, odvysílalo v několika částech tuto zprávu, tak bylo vydáno varování maďarskému admirálovi Hortymu, že pokud nezastaví transporty maďarských Židů, tak bude Budapešť bombardována.
1: A počátkem července 1944 byla Budapešť skutečně bombardována.
2: Horty se zalekl, s vládními úředníky zastavili na čas transporty. Takže tato pauza v transportech vlastně znamenala záchranu zhruba 150 tisíc lidských životů.
1: Vraťme se ještě k pochodu Vrby a Wetzlara. Jejich strastiplná cesta trvala plných 16 dní.
2: Nakonec je dokonce jeden z těch polských odbojářů převedl až na tu hranici, poradili jim, jak překonat hranici. Tam už skoro v bezvědomí, když vpadli na Slovensko, na kopci Skalanka nad obcí Skalité, tak tam je zcela vyčerpané, našel slovenský sedlák Ondra Čanecký, který je čapl, dovedl je do své chalupy a řekl své manželce Agátě, ať se o ně stará.
1: A po mnoha dalších nebezpečných situacích se dostali až do Žiliny.
2: Ten pochod, který oni absolvovali, byl neuvěřitelně strastiplný. Uvědomme si jenom to, že byl duben roku 44. Oni zcela vyčerpaní po dvouletém vlastně trýznění v Auschwitz-Birkenau. Všude byl sníh v horách, oni chodili jenom v noci, přes den chodit nemohli. No a my se už od roku 2014 vydáváme po jejich stopách.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes ho připravil Jan Vecheta, farář římskokatolické farnosti do Maslavice. A krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Milí posluchači, nedávno jsme vstoupili do nového roku a už jsme skoro v jeho polovině. Země na své dráze kolem slunce urazila téměř 500 000 000 km. A my v našich životech prožili spousty událostí. Těch každodenních, jako je čas strávený v práci či ve škole, nebo výjimečných, k nímž patří ztráty i nálezy, loučení i vítání, narození i smrt. Co to je pouhý půl rok oproti více jak 15 miliardám let trvání vesmíru? A přece je každý okamžik v jeho i našich dějinách jedinečný a nenahraditelný. Každý z nich je jako jedna cihla ve stavbě dějin. Díl, který nemůže chybět. Ale dovedeme popsat, co to vlastně čas je? Dovedeme si ho nějak představit? Ano, v něm žijeme, pohybujeme se a jsme, měříme ho hodinami, ale co to vlastně je? Možná je to s časem podobné jako s jinými věcmi, které jsou kolem nás. My v nich žijeme, bereme je jako samozřejmé, ale vysvětlit, proč jsou takové, jaké jsou, a jaká je jejich nejhlubší podstata, vlastně nedokážeme. Třeba proč věci padají dolů? Ano, přitahuje je země, ale proč? Znalí řeknou, to je gravitace. Ale co to je gravitace? Nad její podstatou si fyzikové lámou hlavu už nějaké to století. A podobně to s otázkou, co je to čas? Jedno prastaré přirovnání říká, že čas je jako řeka. Plyne a unáší nás. Od pramene, který představuje naše narození, až k moři, které představuje věčnost. To, co se kdysi stalo, leží někde v dálce. A přece to zároveň nějak zůstává s námi. V dálce je čas, kdy se naši rodiče seznámili a přece díky tomu jsme dnes tady. V dálce je čas, kdy jsme se učili chodit a díky tomu dnes chodíme. V dálce je čas, kdy jsme se učili číst a psát a díky tomu to dnes umíme. Všechno, co jsme prožili, tedy jde a pluje nějak s námi dál. A to nejen v našem životě, ale i v životě celého světa. A tak je tomu i s tím, co bylo před 2000 lety. Všechny příběhy, o kterých čteme v Bibli. Všechno, co si vyprávíme o Ježíši. Tam v dálce, kdy si vytryskl pramen, který protéká dějinami jako řeka. A v každém okamžiku k němu můžeme sestoupit a nabrat si z něj. Co je to za pramen? Život a dílo Ježíše z Nazareta, které oslovuje a inspiruje miliony lidí na celém světě, a to už 2000 let. A kdykoliv si osobu Ježíše připomínáme, ať už četbou z Bible, v modlitbě osobní nebo při společných bohoslužbách, jako bychom sestupovali a nabírali si živou vodu z řeky, co tehdy vytryskla a teče dál a dál. Tak tohle dokáže čas. Uchovat v sobě poklady a činit je znovu přítomnými, aby z nich mohli žít lidé nejen v dávné minulosti, ale i dnes, i v daleké budoucnosti. Čas je jako řeka, co nás unáší dál. A nic z toho, co jsme prožili, se nestrácí. A jednou to bude proměněno, jako Ježíšovo smrtelné tělo do podoby nesmrtelnosti.

0: Židovská komunita patřila k Holešovu na Kroměřížsku už od počátku 15. století. Většina Židů byla vyhlazena za druhé světové války. Dnes je připomíná festival Hamakom. Nasát vůni košer pokrmu a zažít rytmy židovských tanců se vydáme v dalším díle cyklu Kořeny se Silví Pospíšilovou. Poslouchejte v pondělí před 16:30 a na webu Českého rozhlasu Zlín.
1: Bylo 10 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Letectví v Kunovicích slaví 90 let. Aircraft Industries dnes pořádá den otevřených dveří. Rožnovský park nově ozdobily barevné sochy. Policie kvůli nehodě uzavřela část dálnice D2 u Brna. Během dneška bude převážně zataženo s deštěm a s nejvyššími teplotami kolem 24 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Lukáš Jakubíček. Dobré dopoledne. Výrobce letadel společnost Aircraft Industries dnes v Kunovicích na Uhersko-Hradišťsku pořádá den otevřených dveří. Akce se koná u příležitosti 90. výročí založení továrny. Návštěvníci můžou nahlédnout do výroby legendárních letounů L410 a poznat historii i současnost leteckého průmyslu v regionu. Pokračuje mluvčí společnosti Barbora Čapková.
4: Náš program nabídne komentované prohlídky výrobních prostor, výstavu mapující 90 let historie společnosti, ukázky letadel a letecké techniky i vyhlídkové lety nad Slováckem. Akce se navíc zúčastní i známí piloti Martin Šonka a Aleš Svoboda, který by měl v příštím roce letět na Mezinárodní vesmírnou stanici.
3: V městském parku v Rožnově pod Radhoštěm začala sochařská výstava Organ Mechan. Díla Martiny Hoskové, Hozové a Krištofa Kaplana si tam lidé prohlédnou až do konce září. Rozdíly mezi oběma umělci popisuje ředitel kulturní agentury Téčko Jakub Sobotka.
5: Pro tuto výstavu si myslím, že je úplně jako kdyby nejvíc jednoznačné jednak výrazná barevnost v případě Martiny Hozové a potom taková organičnost forem v případě Krištofa Kaplana, kdy prostě se díváme na ty jeho sochy, na ty tvary a přemýšlíme, co to je, jestli to je brouk, jestli to je kus větve a ve finále to vypadá úžasně.
3: Policie kvůli nehodě dvou kamionů uzavřela v obou směrech část dálnice D2 u Brna. Dopravu odklonila na sjezdu v Chrlicích směrem na Břeclav a u Blučiny ve směru na Brno. Nehoda se stala v 5:30 ráno v zúženém místě. Jeden z kamionů narazil do svodidel a zůstal stát napříč. Druhý do něj pak narazil a obě auta začala hořet. Podle mluvčího hasičů Štěpána Komosného nehodu nepřežil ani jeden řidič.
6: Jsme potom s průzkumem zjistili, že uvnitř těch dvou tahačů zůstaly vlastně těla dvou řidičů, kteří tam zahynuli.
3: Komosný odhaduje, že dopoledne bude ještě dálnice uzavřená. Do českého práva nejspíš přibudou nové trestné činy. Podle navrhované novely trestního zákoníku půjde třeba o nucené náhradní mateřství nebo nedobrovolné sňatky. Ministerstvo spravedlnosti tím podle šéfa rezortu Jeronýma Tejce za hnutí ANO reaguje na požadavky Evropské unie. A to kvůli novele unijní směrnice o prevenci obchodování s lidmi.
2: Počasí.
3: Během dnešního dne bude ve Zlínském kraji zataženou nebo hlavně proměnlivá oblačnost a místy se objeví také přehánky. Srážky i oblačnost budou večer většinou ubývat, ale na Vsetínsku se lokální přehánky mohou vyskytovat až do noci. Nejvyšší teploty dnes naměříme kolem 19 až 24 stupni a vítr povane mírný západních směrů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: Osobní auto havarovalo na severním nájezdu na dálnici D55 v Otrokovicích. Dále máme hlášenou nehodu dvou vozidel na Komenského ulici v Bojkovicích na Uhersko-Hradišťsku. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín. Na řadě je nyní sobotní hobby magazín.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hobby magazín.
7: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. No a dnes se zaměříme na pěstování okurek, a to tak, aby vám nezhořkly. Zamyslíme se nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody, a poradíme s výbavou pro náročné grilování. Máme pro vás několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o jahodách, protože červen je měsícem sladkých jahod. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín. Pěstujete okurky? A natrefíte občas na nějakou hořkou? Stává se to ještě? A nebo okurky zhořkly, když například v létě teploměr ukazoval nižší teploty než v posledních létech? Tak to zajímalo naši hobby redaktorku Jolanu Novákovou a právě proto se vypravila za odborníky.
1: Bývají ještě okurky hořké? Ptám se Ivana Dvořáka z odborné poradny Českého zahrádkářského svazu. A co tu hořkost způsobuje? Já si vzpomínám, že když jsem byla dítě, mládež, tak jsme docela často naráželi na hořké okurky, ale poslední dobou si vlastně nevzpomínám, že bych se někde s hořkou okurkou setkala.
2: Ono je to dávno tím, že když jsme byli jako mládež 30 let, 40 let zpátky, tak byla ta léta chladnější a to zakládalo v podstatě to, že ty okurky mohly být hořké. Postoupili jsme v tom, že je v létě daleko teplejc a ještě navíc ty okurky mají v sobě gen nehořkosti. Takže když v tuhle tu dobu bude ta okurka hořká, tak rostla někde v nepříznivých podmínkách. To znamená, nebyla dlouho zalejvaná a pak dostala najednou ledovou vodu, takže může ta špička být hořká, ale není to pravidlo.
1: A nebo to může být nějaká stará odrůda?
2: Ano, může to být nějaká klasická odrůda nakladačky, bílské, pálavské nebo mělnické. A u těch to vůbec nevadí, protože my je obyčejně nejíme, my je obyčejně zavařujeme a jakmile se dají do toho láku, tak ztratí tu hořkost a je z nich paková ta lahůdka na kyselo.
1: Některé ty nakládačky vypadají opravdu divně, takové bradavičnaté jsou hodně. To je normální, je to v pořádku, nebo proč to tak je?
2: My máme dva typy okurek. Máme tudy ty nakladačky, které jsou hruboostné a jemnoostné. A ty hruboostné toho vydrží strašně moc. Tam patří ty historické, ty bílské, nebo pálavské, nebo mělnické. A pak jsou novější, nebo úplně nejnovější odrůdy, které jsou hladkoostné, nebo jemnoostné. A ty jsou hodně citlivé na prostředí a na hnojení a na zálivku a třeba i na chladno. Takže pokud chcete mít pěkné okurky, jednu jak druhou, pěstujte ty hruboostné. Jestliže nežijete někde kolem mělníka nebo v těch nejteplejších oblastech a nemáte možnost pravidelně zalévat a chránit třeba i před chladem, který by v létě přišel.
1: Jednoduše řečeno, v těch horších podmínkách se bude lépe dařit těm hruboostným nakládačkám. Samé pěkné okurky vám přeje hobby redaktorka Jolana Nováková.
0: Reportáž, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu, tedy na stránkách rozhlas.cz/hobby. Stejně jako další zajímavosti a také fotografie. Co nás čeká za chvíli? Tak pustíme se do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Určitě víte, že to je tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. A právě tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Mám problém s listopadkama. Na zahradě mám více listopadek, některé jsou starší a některé třeba mám pouze 2 roky, ale bohužel všechny listopadky mají tenké stonky, takže je musím přivazovat, protože jinak se ohýbají k zemi. Nejhorší je to, když prší, tak mají všechny květy pomalu na zemi.
0: Tak s tím by nám mohl poradit pardubický zahradník František Hlubocký.
2: Listopadky, myšleno tím tedy chryzantemi určitě na zahrádce, jak se jim někdy říká, i dušičky a podobně, tak jednak chryzantemi, jejich velké množství, my jsme jim za mlada, ještě se jim říkávalo koreánky, protože pochází z těch končin, a oni mají nárok na světlé místo, to je jedna věc, a i takový dostatek místa. Oni mají takovou tendenci ty keře neustále se rozrůstat a zahušťovat. Tak alespoň jednou za 2 roky je potřeba je rozdělit, rozsázet, nebo i někdy se stane, jak já je mám také, že ty keře jsou příliš velké, no tak podarovat zase někoho, abychom jich neměli plnou zahradu za chvilku. A toť asi vše, běžné přihnojení běžnými hnojivy, které používáme v zahradě. A musíme pak stejně počítat s tím, že bývají některé opravdu ty odrůdy delší, mají tenší stopky, že tam musíme dát tu hůlku a vyvázat je. Když bude ošetřeno tak, jak jsem říkal, přece to bude o trochu menší, ale musí se to někdy brát, že je to i odrůdová vlastnost.
0: A psala mi jedna naše posluchačka, že má doma potkany a píše, zkoušela jsem možné i nemožné a stále mi ničí rostliny, hlavně ve skleníku. Dávala jsem sáčky na krysy, jed v prášku, elektrický plašič, střepy skleněné do děr a nic nepomáhá. Vždy jdou na okurky, vytáhnou je i z kořínky a sežerou. Letos už jsem dosazovala takových 8 až 10 okurek a mám pocit, že nejspíš letos žádné ani mít na salát nebudu. Udělají si díry i v betonu a mezi kameny v podezdívce a jsou tam. Kdyby někdo věděl, jak se jich zbavit, budu velice ráda za každou radu. Blanka. Tak jestli je mezi vámi nějaký znalec, jak zlikvidovat potkany, kteří ubližují skleníku paní Blanky, tak klidně zatelefonujte nebo napište, my to tady rádi zveřejníme. A máme tady další dotaz.
3: Před 2-3 rokama mě na hrušce vyrostly asi 2 hrušky a od té doby nic. Poradíte mi?
0: Ku podivu, já mám letos úplně podobný problém, mám mladou hrušeň a žádné plody, žádné květy. My jsme ten dotaz přehráli plzeňskému zahradníkovi Přemyslu Písařovi.
4: Pane posluchači, je to úplně jednoduchý. Hrušeň je cizosprašný strom a jestli vám neplodí, tak velmi pravděpodobně nemá opylovače. Abyste to dokázal vyřešit, tak je potřeba zjistit, co máte za odrůdu. Možná tam bude ještě nějaký štítek na tom, jakou odrůdu jste si koupil, možná dohledáte účtenku nebo to prostě někde zjistíte. A je potřeba k této odrůdě vyhledat jinou odrůdu, která je vhodným opylovačem. A to, jestli vám ten stromek třeba občas někdy zapodil a měl nějaký plod, tak to znamená, že někde na okraji nebo na zlomu vzdálenosti, která je vlastně vhodná pro to, aby ještě došlo k opylení, se vyskytuje nějaký jiný strom, který tím vhodným opylovačem je, leč bohužel pravděpodobně může být velmi daleko a proto jste měl 2 hrušky, od té doby nemáte nic. Takže je to skoro jistě problém s opylovačem a tak toho můžete vyřešit.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: A teď nechci nikoho urazit, ale celé dny sedí u vody a často nechytí ani šupinu. Přesto jsou šťastní a spokojení. Čím to je? Tak to asi pochopí opravdu jenom ti rybáři. Možná ale stačí si na chvíli sednout s nimi a popovídat si a trpělivě poslouchat, jak to udělala naše hobby redaktorka Irena Šarounová s rybářem Bedřichem Válkem z Pelhřimova.
2: S pelhřimovským rybářem Bedřichem Válkem sedíme u rybníka Stráž.
3: Je to doména pelhřimovských rybářů, protože je to nejblíž od města.
2: Vy jste mi prozradil, že je vám 88 let. Kdy jste vzal poprvé do ruky prut?
3: By se dalo říct, že ještě jsem nechodil a už jsem rybařil. Otec byl velmi náruživý rybář.
2: Už váš tatínek byl členem rybářského svazu.
3: Tatínek byl po válce takovým zakladatelem a na větších vodách jsem byl s otcem, co si pamatuju, hned po válce v Purkarci, to je nad Budějovicema, Hněvkovická vodní nádrž, dneska je to zaplavený z polovičky. Tam dokonce pamatuju ty velký tloušti, které tam byly a chytali se na třešni tehda.
2: O rybářích se říká, že jsou to tiší blázni.
3: Někdo chce klid, vyhledává to ticho a tu krásnou přírodu, jenom pohled na čeřící se hladinu je už krásný. A pak jsou různý druhy ryb. Někdo tam chodí kvůli rybám, aby chytnul, někdo jenom, aby si zachytal. A v tom je velký rozdíl. A pak je ještě kategorie, která rybu chytne a pustí.
2: Já třeba jsem houbař, který nejí houby a vím, že jsou i rybáři, kteří nejí ryby.
3: Jsem skoro já ten případ, taky já tu rybu nemusím, ale dvakrát, třikrát do roka si rybu dám. Můj otec ani na Vánoce rybu nejed.
2: Přiznám se, já jsem začínala jako malá na pytlačku. Táta mě učil navázat háče. Jak jste začínal vy?
3: Můj první prut byl třídílný bambusák s tím soukacím navijákem. Dneska přijdu do rybářské prodejny a je spousta věcí, že nevím ani na co jsou.
2: A jaké máte teď pruty?
3: Nejmladší pruty, asi 25 letý, protože jsem dostal od bráchy k 60.
2: Chodíte ještě na žížaly nebo na co
3: chodím
2: chytáte?
3: Chodím na žížaly, na spávek.
2: Můj táta si dělal těsto, ovonil ho vanilkou, mačkal rohlíky.
3: Otec vždycky říkal, udělej šusku nebo škuvánky, že jo, a dávali jsme buď fenikl, anebo lžíce medu se dávala. A dneska já používám třeba nalisovaný rohlík a tak na něj kápnu magi.
2: Na to jdou.
3: Když se dějí víc rybářů pohromadě, tak se stane, že mám víc záběrů než ty ostatní. Každý rybář má svoji techniku a svoji víru. Věř a chytneš.
2: Teď jsme to prozradili, tak uvidíme, kdo nakape na rohlík magi.
3: Dneska se všechno koupí hotové. V krámě, na kapra, na cejna, na bílou rybu, jak my říkáme.
2: Chodí za vámi ještě pro rady?
3: Spíš chodím pro rady já k těm mladým. My jsme stříleli prakem návnady. Dneska přijdete k vodě a on má dálkově řízenou krmící lodičku. Já jsem proto starý rybaření, chodím na ryby, abych si zachytal, takže mám radost, i když chytnu třeba 5 malých cejnů, ale seděl jsem u vody a zachytal jsem.
1: S dlouholetým členem Českého rybářského svazu Bedřichem Válkem z Pelhřimova natáčela naše hobby redaktorka z Vysočiny Irena Šarounová. No a já jsem někde zaslechl, že není dobré si na ryby sebou brát partnera, nebo chcete-li partnerku. To vás prý potom u vody žerou nejen ti komáři. Nic proti manželkám. Dáme si písničku a pak pro vás máme různé grilovací vychytávky. Třeba se to bude hodit.

0: Grilování je stále populárnějším způsobem přípravy jídla, ať už na zahradě, na terase nebo v kempu na dovolené. Náš hobbyredaktor Zdeněk Truhlář zjišťoval výhody i nevýhody grilů podle druhu zdroje tepla. To vás může zajímat. A možná vás překvapí, že ty nejjednodušší grily nemusí být zároveň nejlevnější na provoz.
1: S odborníkem na grilování Janem Pražanem si prohlížíme hned několik druhů grilů. Máme před sebou ten nejklasičtější. Jaké jsou, řekněme, výhody grilování na dřevěném uhlí nebo na briketách?
2: Je to taky velmi jednoduchý grilování a zvládne to určitě každý. Nepotřebujete nic dalšího speciálního k tomu. Většinou máte v tom grilu spodní rošt a horní rošt. Na spodní nasypete rozžhavené uhlí nebo brikety. Na horní můžete dát maso, zeleninu, sýry, cokoliv vás napadne. A případně si trošku pohrát s tím palivem, jak ho rozmístíte, a zvládnete na tom udělat víceméně všechno, co na grilu byste chtěli zkusit.
1: Mají tyto grily také nějaké nevýhody?
2: Málo se to ví, ale grilování na briketách je relativně nejdražší. Grilování třeba na plynu nebo na elektrice vychází levněji, ale jinak musíte si hlídat, aby vám to palivo nenavlhlo, aby brikety byly suché vždycky. Jinak je to poměrně jednoduchý a nevýhody nic konkrétního mě nenapadá teďka.
1: Mně možná jedna napadá, že přece jenom nemáme úplně pod kontrolou teplotu, která je v tom grilu.
2: Je to trošku složitější v tomhle, to je pravda. Člověk musí si s tím vyhrát, přece jenom toho plynového grilu třeba otočíte regulátorem, tady musíte rozpálit ty brikety, hlídat si, že hoří pěkně, případně přiložit a hlídat průduchy správně, jestli máte nastavené, takže vyžaduje to nějaké zkušenosti. Ale jak to získáte, tak potom na tom zvládnete úplně stejně dobře jako na automatu plynovým třeba.
1: Tak mluvíte o plynových grilech, tak přecházíme k tomu plynovému. Tam máme palivo pod kontrolou a intenzitu toho tepla.
2: Je to v tomhle trošku jednodušší, přesně tak. Máte klasickou plynovou lahev, kterou jenom připojíte ke grilu, otočíte regulátorem a vlastně ten grill potom už se sám postará o to, že tam máte tu teplotu, jakou chcete. Většinou tam máte i teploměr, takže vidíte prostě, kolik je vevnitř, a na to ovládání je to skutečně velmi jednoduchý. Můžu říct, hodně lidí třeba přechází z briket na plyn, protože prostě je to jednodušší. Takže máme takové zkušenosti, že kdo přejde z briket na plyn, tak ve výsledku aj třeba častěji grilluje a zkusí věci, které by na tom kotlovém grilu nedělal, protože by se mu nechtěl rozdělávat brikety. Zatímco to plynu, jak otočíte regulátorem, máte to nažavený za nějakých 5 minut, tak často si tam třeba přijdete domů po práci a uděláte si dva stejky velmi jednoduše. Nemusíte půl hodiny rozpalovat brikety. Je to taky rychlejší a jednodušší.
1: To jsou ty, řekněme, dva nejklasičtější druhy grilů, ale modernizace se určitě projevuje i v oblasti grilování a vidím, že tady máte jednu takovou moderní novinku.
2: Určitě, je to, jak říkáte, a rozhodně i mezi grily jsou nějaké novinky, které ještě třeba před 10 lety vůbec v Evropě na trhu nebyly. My tady konkrétně máme pelletový grill, což je takový speciální typ grilu. Je dělaný na pomalé grilování při nízkých teplotách, takové pravé americké barbecue, kdy tam hodíte třeba na 120 stupňů Celsia žebra na 6 hodin. Výhoda toho grilu je v tom, on hoří na dřevěných peletách, generuje kouř, je to jediný grill, který skutečně voní hořícím dřevem, a on zároveň zvládne tu teplotu krásně udržet. Takže vy si tam hodíte ty žebra na těch 6 hodin, ten grill se sám zapálí, sám udržuje tu teplotu a sám se postará o to, že ten výsledek je prostě perfektní, což třeba v grilu na uhlí nebo na plynovým je výrazně složitější dosáhnout.
1: Který z těch grillů, o kterých jsme dnes mluvili, je nejjednodušší na údržbu?
2: Nejjednodušší na údržbu bych za sebe řekl, že je ten kotlový grill na brikety, protože je jednoduše nejmenší a je tam nejméně věcí na čištění. U těch pelet vzniká vám hodně popela, vzniká vám hodně kouře, takže peletové grily jsou nejnáročnější naopak. U plynových grillů zase máte vevnitř poměrně dost věcí, které musíte čistit. Takže ten kotlový grill klasický, kulatý, je prostě nejjednodušší.
0: Tak to říká odborník na grilování Jan Pražan, se kterým natáčel náš hobbyredaktor Zdeněk Truhlář. A ještě jedno upozornění pro grily na uhlí a nebo na brikety. Nikdy je nenechávejte dohořet bez dozoru, protože vítr může rozfoukat jiskry, které mohou způsobit požár. No a to určitě nikdo nechce. Máme dnes pro vás ještě zahrádkářský kalendář a tam se tentokrát zaměříme na jahody, tedy čím je podložit, aby ty zralé nezačaly hnít.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: A budeme radit, co s načatým víkendem. Jak už jsem upozornil minule, úplně se nám osvědčuje pronostika mokrý květen, suchý červen. A červen je především měsícem jahodové sklizně. Sbírá se každé 2 až 3 dny a plesnivějící jahody je nutné dát rychle pryč, aby rostlinu nevysilovali a nenakazili ostatní. Pod jahody dejte třeba suchou slámu nebo kousek dřívka, aby neleželi v mokré půdě a neuhnívali. A tady to je důležité. Je čas na sklízení některých bylinek a léčivek. Ideální doba je ovšem ráno, protože bylinky jsou čerstvé a mají prý nejvíce aromatických a léčivých látek, alespoň to tvrdí zkušení bylinkáři. No a pak je dobré bylinky jemně ve stínu sušit a sušit. Koho zajímají včely, tak je jasné, že už se tolik nerojí. Sice jsem zrovna minulý týden jeden roj v takové malé zahrádce za domem u sousedu naháněl a připadal jsem si jako lovec duchů, jenže v tom včelařském klobouku a s rojochytem, takovým pytlíkem na teleskopické tyči, jsem vypadal jako lovec rojů. Roj byl maličký, možná z něj něco do konce roku bude, ale každopádně se říká, že červnový roj za moc nestojí. To ten májový, to je jiné, ten obvykle, pokud je velký, mohutný, silný, tak ještě svému majiteli, nebo tomu, kdo ho chytil, trochu medu do konce roku dodá a příští rok pak z něho bude hlavní včelařova opora. Náš děda, pokaždé, když takhle moudře promlouvám o včelách, tak vždycky říká, aky ty jsi můdry a podezřele se u toho culí. To vypovídá o tom, co mi jednou říkal jeden starý včelař a ten pravil, že každý včelař umírá hlupy. A ono je to proto, že ty včelky si stejně udělají, co chtějí. Co bude příště v Hobby magazínu? Tak pustíme se do pěstování různých citrusů. Vysvětlíme si také, jak se dají rozmnožovat včelstva a poradíme s údržbou venkovních zahradních bazénů. A jsou tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři zase adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. A teď to přijde, to rozloučení. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: sobotu si na pohovce Jožky Kubáníka budeme od 17. s terapeutem Adamem Schmidtem povídat o tom, jak moc je důležité v životě sebevědomí a kde ho vzít, když se nám pořád nedostává. A v neděli od 11. se zaměříme na to, co znamená štěstí a kde ho hledat. Na mé hosty i na vás se v sobotu po 17. a v neděli hodinu předpolednem těší Jožka Kubáník.
1: Holešovská regata. To jsou Tata Boys, MIG 21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června. Těšíme se na vás v zahradách zámku Holešov.
2: Mediálním partnerem je Český rozhlas Zlín.
3: Bylo 11 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Ve Valašském Meziříčí dokončují práce na nové náplavce. V Muzeu přírodě v Rýmicích nedaleko Holešova se koná den řemesel. Cyklisté loni na elektrokolech havarovali o třetinu víc než předloni. Během dneška bude převážně zataženo s deštěm a s nejvyššími teplotami kolem 24 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlína, Barbora Hejtmánková. Dobré dopoledne. Ve Valašském Meziříčí pokračuje stavba nové náplavky podél Rožnovské Bečvy. Jde o jednu z největších proměn centra města za poslední roky, která lidem nabídne místo k odpočinku, setkávání i přímému kontaktu s řekou. Co teď dělníci na místě dělají, popisuje místostarostka Ivona Vojačková z Hnutí ANO.
4: Aktuálně na náplavce probíhá kladení dlažby, máme hotové opěrné zdi, máme i obložky ze dřeva, těch posedových míst a v současné době zahradníci vysazují zeleň. Hotovo by mělo být v září letošního roku.
3: V Rýmicích na Kroměřížsku se dnes koná ve skanzenu Den řemesel. V doškových chaloupkách na návsi i na Hejnici návštěvníci uvidí ukázky tradičních řemesel, včetně kováře, sedláře nebo práce tkadleny. Přístupný bude i větrný mlýn. Akce je plánovaná do 17. hodiny. Silnice mezi Holešovem a Rýmicemi je uzavřená. Návštěvníci se tak do muzea v přírodě dostanou objízdnou trasou přes Količín. Policisté loni zaznamenali o třetinu nehod elektrokol více než předloni. V celkem skoro 870 kolizích bylo nejčastější příčinou nezvládnutí a nevěnování se řízení, vyplývá z policejních statistik. Právě s ovládáním elektrokola mívají cyklisté největší problém, říká závodník na elektrokole Richard Gasperotti.
5: Převážná chyba je to, že většina začínajících nebo i elektrobikerů, kteří jsou hobby, tak převážně brzdí zadní brzdou. Kdy zadní brzda nemá až takovou trakci, je potřeba vlastně používat obě dvě brzdy.
3: Nebo neumí správně používat řazení a rozjíždí se na nejtěžší převod, třeba do křižovatky nebo do kopce. Spojené státy a Írán jsou možná blízko podpisu mírové dohody. Podle Washingtonu by memorandum mohly obě země podepsat už tento víkend ve švýcarské Ženevě. Hlavním bodem dohody je znovu otevření Hormuzského průlivu, výměnou za zrušení amerických sankcí na vývoz ropy a uvolnění zmrazených íránských aktiv. Íránský ministr zahraničí Abbas Araghchi řekl, že jednání o jaderném programu začnou až po uvedení mírové dohody do praxe.
2: Počasí.
3: V průběhu dneška bude ve Zlínském kraji zataženo nebo hlavně proměnlivá oblačnost a místy se objeví také přehánky. Srážky i oblačnost budou večer většinou ubývat. Nejvyšší teploty dnes naměříme kolem 19 až 24 stupňů a vítr povane mírný západních směrů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: Aktuálně se podle dopravních serverů projíždí Zlínským krajem bez nehod. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí a teď už je na řadě Zdeněk Junák a jeho víkendové srdcovky. Příjemný poslech dalšího vysílání.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Zlín.
6: srdcovky.
7: Dneska mnoho laskomin čeká k svátku Antonín. I já bych mu nejraději daroval jich habaděj. Nápad ten mi přijde vhod, vždyť mám pro něj kornout not. Předám je už zakrátko, sladké jsou, jak cukrátko. Některé jsou, přiznám zcela, hořké nebo dokysela. Prostě každá moje nota je jak střípek ze života. Mají sílu, řekl bych, užijte si každou z nich. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro víkendové srdcovky Zdeňka Junáka.

0: moji milí posluchači, vítejte ve víkendových srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme sobotu 13. června roku 2026 a svátek mají Antonínové. A já, když se tak kolem sebe rozhlédnu, tak jednoho Antonína ve svém zorném úhlu mám a to je tchán mé dcery, pan Antonín Machálek. Takže, milý Toníku, pokud mě slyšíš, všecko nejlepší. No a já už koho vítám vedle sebe, editora Českého rozhlasu Brno, Miloše Šenkýře. Miloši, ahoj.
1: Krásný den.
0: Miloši, máš znáš nějakého Antonína?
1: Určitě. I tady v té budově dokonce pracují.
0: I tady pracují, tak jim taky vinšujeme. Přesně všechno nejlepší. Tak. No, musím ti říci, že jak jsem koukl tedy do toho scénáře, jak ten týden nám dopadl v tom hádání, kdo, kdy, kde v tvé celotýdenní hádance, kterou ty každý týden připravuješ, no tak teda teďkom tento týden asi ty naše posluchače šetřil, protože představ si, že nedorazila ani jedna jediná špatná odpověď.
1: A já jsem měl obavu, že neuhodne nikdo.
0: No já jsem taky, když jsem si přečetl E50, Karel Gott o tom zpívá, že E50 písničku, a tak jsem jako vůbec mi nenapadlo, kudy by mohla vést, a já teda se nedívám do Googlu. No.
1: Ona E50 vede někde od pobřeží Atlantiku až po Ukrajinu.
0: No, vidíš to. Tak to jsem vůbec nehledal. Potom samozřejmě ťukli mě to zrušené divadlo. To mě ťuklo. To jsem věděl.
1: Tak to jsem si říkal, že pro mnoho lidí bude tajemství a přesto zrovna v to úterý, to byla druhá otázka, spousta lidí už uhodla.
0: To jsem věděl, ale začalo mě plést ta vojenská posádka. Já už jsem si myslel, že tam vůbec žádná není. A tam, no, půjdeme na to hezky od začátku, nebudeme přeskakovat. Takže, moji milí posluchači, ano, nedorazila ani jedna špatná odpověď a od úterka to se sypalo. To byla jedna správná odpověď za druhou. Takže, Milošku, hledal si co?
1: Hledal jsem Bučovice.
0: Tak, město Bučovice. Jak jste k tomu měli dospět? V pondělí zněla tato indicie. E50... Před našimi obyvateli tenhle údaj raději neříkejte. Rádi by slyšeli, že nic neslyší.
1: Protože Bučovice dlouho čekají na obchvat této silnice, tedy v tom mezinárodním značení E50 a současně shodou okolností naše silnice první třídy číslo 50, která teď vede centrem města a tedy trápí obyvatele i provozem, i hlukem.
0: Ano, jezdím tam tudy pravidelně na Uherské Hradiště.
1: Takže ty seš ten, co trápí.
0: Ano, kolem té třetí až páté hodiny, to je prostě, to je vždycky taková fronta. No, úterní indicie zněla takto. Můžeme se chlubit tím, že z původního divadla se staly sklady a pak krytý bazén.
1: Dnešní bazén v Bučovicích funguje od roku 2004 v budově, která původně sloužila jako divadlo, pak jako skladiště místních nábytkářských závodů.
0: Ano, středeční indicie. Moc vojenských posádek na jižní a východní Moravě nezůstalo. Na tu naši jsme proto hrdí.
1: V Bučovicích působí 74. mechanizovaný prapor, který nese jméno plukovníka Bohuslava Malečka.
0: A je to tady. Čtvrteční indicie zní takto. Tohleto jsem teda vůbec. Máme tu speciální zajíce. Umějí vystupovat jako lidé.
1: Ano, to je pozdrav paní Kastelánce na Bučovický zámek, protože tam mají výzdobu takzvaného zaječího sálu, kde se na té výzdobě zajíci chovají jako lidé, včetně toho, že třeba trestají nepřátelé, zosobněné tedy v tomto případě psi a lovci.
0: No a poslední páteční indicie zní takto. Bob nebyl spojený jen s Bobkem. Tenhle také notoval s naším městem. O kterém městě se to celý týden bavíme?
1: A to je připomínka, že v Bučovicích bydlel a hrdě se k ním hlásil Bob Friedl.
0: Ano, Bob Friedl, známý to Bučovian. Vy jste všichni soutěžili o CDčko opery Leoše Janáčka, její Pastorkyňa, je to opera o třech jednáních, Jenůfu zpívá Libuše Domanínská, Stařenku Soňa Červená a řada dalších solistů opery Národního divadla. A kdo se stal tím šťastným výhercem se správným typem? No, já jsem to někam založil. Miloško, já jsem to někam založil, nikdo mi nepomůže. Nevadí, moji milí posluchači, výherce se to doví, opravdu se to doví. Je mi to...
1: Tentokrát ani to tvoje listování nepomáhá.
0: Tam já jsem to ale dal, no tady jsem to někde měl. Já jsem si to četl, ale nerad bych to jméno popletl. No, omlouváme se, budete napjatí ještě, ale nebojte se, to se dovíte. Takže teď si pustíme písničku.

0: Písnička dozněla, moji milí posluchači, a ještě jednou se hluboce omlouvám, ale věřte, že já jsem nepořádný člověk, ale já svůj nepořádek mám organizovaný. Já vím, kde co je. No a jeden papíreček, že jo, mi tady spadl pod stůl, nemohl jsem se zvohnout, protože mikrofon je nahoře, já bych byl dole, ale už je to na světě, takže přátelé, šťastnou výherkyní hádání kdo kdy kde se stává paní Marie Zapletalová Jaroměřice. Takže milá paní Marie, trošku jsme vás napnuli, takže my vám s Milošem blahopřejeme. Tak, no a my už můžeme jít do prvního úkolu.
1: Začneme něčím lehčím.
0: Dobře.
1: Tak trošku logiky a matematiky.
0: Tak to je teda pro mě.
1: Tak já zadám teď čtyři čísla. 42, 7, 13 a 19. A já bych, ještě zopakujem za chvíličku, chtěl z těch čísel udělat rovnici. To znamená mezi ně, na jedno místo dát, jsou tam tři místa mezi nimi, na jedno místo dát rovnítko a dvě matematická znamenka, tedy plus, minus, krát nebo děleno. A to tak, aby to platilo. Nebudeme přehazovat pořadí těch číslic, budou tak, jak jsou v tom pořadí. No a ještě jenom připomenu to, co známe ze školy, ale přesto, že násobení a dělení má přednost před sčítáním a odečítáním.
0: Ano.
1: Takže zapamatoval jsi ty čísla.
0: Ano, já ti zopakuju. 42, 7, 13, 19.
1: A teď jde o to mezi ně dát správně na jedno místo rovnítko a na další dvě z těch míst, která jsou mezi nimi, dát plus, minus, krát nebo děleno tak, aby ta rovnice platila.
0: Výborně. My se na vás budeme těšit na telefonním čísle 726
1: 46
0: 52 00.
2: Český rozhlas Zlín.

0: písnička dozněla a my už máme na telefonu paní Alenu. Dobrý den, paní Alenko, my vás zdravíme.
1: Dobrý den, tady Alena Marty Bučovice. Tak mám řešení 42 děleno 7 je 6 plus 13 rovná se 19.
0: No tak výborně. A vy jste z Marev?
1: Marev, ano, součást Bučovic.
0: Takže přes vás tak jede ta 50?
1: No jistě, kolem Marev. Projíždíte dvakrát, tam máme odbočku před Bučovicem
0: ano,
1: na Marev.
0: Ano, dobře. Tak jo, tak paní Alenko, co říká pan profesor?
2: Já chválím paní Alenku. Tedy počítání obvykle nebývá úplně oblíbený předmět. Vy jste měla matematiku? Ráda tedy?
1: Velice, od první třídy až po gymple jedničku.
0: No tak to je krásné. Tak jo, takže tím, že jste uhodla, získáváte cenu, kterou vám předáme a to si řekneme, jak si ji předáme. Takže vydržte nám na telefonu a řekneme si to. Teď si pustíme písničku.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Řekněte mamce pro Krista, ať mi večeři nechystá, večeři ani snídaní, že já jsem zbytý

0: Řekněte mamce pro Krista, Mirek Donutil a vzpomínka na baladu pro banditu. To byl velmi kultovní muzikál tehdejšího divadla Husa na provázku. Tak, a my máme první šťastnou výherkyni, paní Alenku. Můžeme do druhého úkolu?
1: Můžeme a bude soutěžní, i když ta písnička, která teď zazní, je tentokrát spíše pro ten úkol takovou, řekněme, nápovědou.
0: Naváděcí.
1: Naváděcí možná, ano, přesně tak. Ta písnička se jmenuje Města nad řekou. Zaspívá Vojtěch Dyk a zahraje k tomu brněnský B-side band, což je taková velice dobrá kapela.
0: Úžasná.
1: Má spoustu nádherných nahrávek a teď je tady ten úkol pro soutěžící. Já bych rád, aby k tomu, aby vyhráli, našli minimálně 4 dvojice tuzemských obcí nebo měst, nebo městysů tedy, jejichž názvy jsou nad dvěma řekami. Tedy, já to řeknu příkladem, to bude asi nejjednodušší, ten příklad pak už nesmí soutěžící použít. Máme Ústí nad Labem a Ústí nad Orlicí.
0: Takhle.
1: A takhle bych chtěl, teď už to Ústí nad Labem ani Ústí nad Orlicí použít nejde.
0: Ano.
1: Ale takhle chci, která města jsou takto nad dvěma, anebo teoreticky více řekami v tom oficiálním názvu. A chtěl bych slyšet 4 dvojice.
0: Dobře.
1: Zvládl bys to, Zdenku? Neříkej názvy, abys nepověděl.
0: Já bych to zvládl. 4 určitě bych zvládl, 4. Možná ano. I víc.
1: Před chvilkou mi tady Zdeněk říkal Nové Mesto nad Váhom.
0: No ne, tak to
1: říkal,
0: jsme,
1: že by to zvládl i na Slovensku.
0: To jsme jako trošku dál. Ano.
1: To jsme dál, ale...
0: Dokonce mám Bánovce nad Bebravou. Tak jako
1: no výborně, no. Jako by bylo. Takže jako já jenom ti ukazuju, ne, že Zdeněk to neví, že je to na Slovensku, ale že zvládá perfektně i slovenská města. To někdy příště ano. Zkusíme. Protože nápověda bude v češtině v té písničce.
0: Ano, ano, ano. Takže my si pustíme. Tedy řekneme, na jaké číslo nám můžete volat.
1: Řekneme samozřejmě číslo a pustíme si o písničku.
0: Ano, takže 726
1: 46
0: 52 00.

0: věřím, že pro mě už úspěšná jenom tím, že se mě podařilo dovolat. Moc vám za to děkuji, že vám to štěstí.
1: Tak Tomáši, která města máte?
0: Takže bylo tam Vltava, tak třeba Hluboká nad Vltavou a Kralupy nad Vltavou.
1: Dobře, druhé.
2: Já jenom pana Tomáše zarazím. Ta otázka nezněla nad jednou řekou různá města. Ta zněla stejné město nad různými řekami.
1: A jo, takhle.
2: Takže pozor na to. Proto jsme se ptali Ústí nad Labem a Ústí nad Orlicí byl ten příklad.
1: Rozumíte tomu, Tomáši?
0: Je trošku problém, že jsem ten úkol asi pochopil.
2: Pochopil jste obráceně, ano. Takže pokud to neskusíte, tak my zkusíme někoho z dalších volajících, protože chcete to zkusit?
0: Ještě kláštěv nad Ohří a Kinštejk nad Ohří, to by mohla být jedna dvojice.
2: Ne, my potřebujeme stejný název toho města a liší se řeky, ne stejnou řeku a liší se města. Ne, v pohodě, nic se neděje, Tomáši.
1: Tomáši, mějte se hezky a budeme se zase těšit. Naschledanou.
0: Já taky napíšenou.
1: Tak, vezmeme tady telefon. Halo, halo, luštím hádáme s Milošem Šenkýřem, kdo pak se nám dovolal?
3: Já. Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: No, já mám Klášterec nad Orlicí a já jsem to pochopila stejně jak ten pán, takže já to mám blbě.
1: Tak to je mi líto. Mějte se hezky, naschánou, naschánou. Tak, tady to zvednu. Halo, halo, luštíme, hádáme s Milošem Šenkýřem, kdo pak se nám dovolal. Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Honza.
1: Honzo, tak povídejte.
2: Dobrý den.
4: Tak, já mám Rokytnice nad Rokytnou a může být i nad Jizerou. Potom můžou být Teplice nad Bečovou a nad Metují. Potom máme Veselí nad Lužnicí a nad Moravou. A například ten Klášterec nad Ohří a je taky druhý nad Orlicí.
2: A tím jste splnil zadání.
1: A máte jich ještě pár?
4: Nemám, není to tak jednoduchý.
1: Dobře, ale splnil jste zadání, takže Honzo, vám patří cena. To je výborný. A já vám napovím, pokud byste chtěl. A pro všechny posluchače, tak třeba může být Týnec nad Labem a nad Sázavou, nebo Jablonec nad Nisou a nad Jizerou, nebo Brandýs nad Labem, taky nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a taky nad Malší, nebo Týn nad Bečvou nebo nad Vltavou, Klášterec nad Ohří, to jste říkal, Veselí nad Lužnicí, a nebo to jste taky říkal, nebo Hradec nad Moravicí, a nebo Hradec nad Svitavou, nebo Lomnice nad Lužnicí, nebo Lomnice nad Popelkou, Nové Město nad Metují, nebo nad Cidlinou, Rokytnice, to jste říkal, nad Jizerou, nebo nad Rokytnou, a taky máme tady Brod nad Dýjí, nebo nad Tichou, Teplice nad Metují, taky nad Bečvou, Ronov nad Doubravou i nad Sázavou. Takže máme
2: hodně. A já ještě dodám pozor, máme i dvě trojice.
1: I dvě trojice.
2: Kromě toho Ústí, máme tady Žďár, ten je nad Metují, nad Sázavou a nad Orlicí. A máme Kostelec, ten je nad Labem, nad Orlicí a nad Vltavou.
1: Tak. Takže ale, Honzo, to jenom, abychom řekli, že teda toho máme víc, že máme těch měst nad řekou Habakuk, jak se říká, ale vy jste splnil. Takže vy mě zůstanete na telefonu, řekneme si, jak si cenu předáme, kterou si zasloužíte a my si pustíme písničku.

Karton na oborek a taký porcelán. Som podrýma cibulkama, tapety parmazán. 5 kilov heráku, lebo čím si Calvin Klein. Tak zdá, že to není šťastie.

0: Máme dalšího šťastného výherce, pana Honzu, a my půjdeme do třetího úkolu. A protože ten třetí úkol, jak říká Miloš, bude na první dobrou, tak já bych nejdřív řekl telefonní číslo, aby byli připraveni, protože jak ty domluvíš a položíš otázku, mohou volat. Takže budeme se těšit na telefonním čísle 726
1: 46
0: 52
1: 0 0.
0: A teď Miloš vám položí otázku.
1: Budeme počítat se slovy. Tedy už nám zazvonil teď telefon a to by mě moc zajímalo, jaká byla, ale už
0: to vzdal
1: člověk. Ale bylo to hodně rychlé.
0: Ano.
1: Budeme počítat se slovy. Když odečtu od sedmi písmeného slova značícího člověka osobní blízkost a důvěru, slovo o šesti písmenech značící disciplínu, obranu, sílu a jednotu, zbyde mi písmeno K, jako Karel. Která dvě slova jsem od sebe odečítal?
0: Takže první slovo je sedmimístné,
1: sedmipísmené,
0: promiňte, a mělo by značit člověka. Značit člověka, osobní blízkost a důvěryhodného člověka. A druhé slovo je o šesti písmenech a to by mělo značit člověka, který má který značí disciplínu, obranu, sílu a jednotu. A když od sebe to sedmimístné písmené slovo odečtete, když od toho sedmi písmeno odečtete to šestipísmené, zbude vám písmeno K.
1: Tak. A teď by nám měli volat.
0: Která ta dvě slova to jsou? Takže?
1: No, tak nikdo nevolá, tak si pustíme nějakou písničku na zamyšlení, budeme na něj.
0: Ale už někdo volá, Beru si sluchátka, zvedám telefon. Halo, halo, luštíme, hádáme s Milošem Šenkýřem. Kdo pak se nám dovolal? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Petr.
0: Petře, zdravíme.
1: Dobrý den.
0: Tak, povídejte.
2: Já si myslím, že by to mohl být kamarád a armáda.
0: Kamarád? No ale pozor, to mě to vychází. Co ty, Miloši?
1: No já vím, jaký je výsledek, tak já to nepočítal, ale vychází to.
0: No tak Petře, tramtadadada, bingo, to bylo rychle.
1: Jenom jak jste na to přišel, od kterého jste šel?
2: Od té blízkosti prostě, no kamarád to bylo silný písmena.
0: Protože on by to mohl být, promiňte, že vám skáču do pusy taky přítel, ale ten je šestimístný, takže jednoznačně kamarád, ano.
2: Jo.
0: A pak teda obrana, síla, jednota, disciplína.
2: Ano, no.
0: To už je armáda. No výborně, no tak jo. Petře, takže vydržte mi na telefonu, řekneme si, jak si cenu předáme a my si pustíme písničku.

0: Tak a dnešní, tedy bych řekl, víkendové srdcovky uzavřel vítězně pan Petr, který byl tím třetím šťastným výhercem, který uhodl ta dvě slova kamarád a armáda. No tak dnešní víkendové srdcovky pomalý linku končí, Miloši, viď?
1: Přesně tak. Kam vyrazím?
0: Protože, jak už jsem říkal, v tomto týdnu jsme slavili mé ženy narozeniny a potom naše výročí svatby, tak právě na dnešek, na sobotu jsme, jak bych řekl, svolali rodinku a vyrážíme odpoledne, ale jenom na takovou slavičku, v podstatě zákuseček a kávička a jdeme tady, nebudu říkat kam, ale dneska je Brno opravdu zasekaný různými akcemi, různými atrakcemi a třeba, že jo, jezdí tady, koňku jsem dokonce viděl na Moravském náměstí, že jezdí tady opravdu jezdí historická vozidla z dopravního podniku, takže někam, nevím, kam to žena vybrala, ale říkala, ať se o nic nestarám, o půl třetí vyrážíme, tak jsem zvědavý.
1: Takže vás třeba sveze parní tramvaj Karolina, kterou jsme tady možná i slyšeli i naši posluchači, protože píská tak intenzivně, že je to slyšet až sem do studia, no, přes všechny zvukové izolace.
0: Pokud to bude kousek jako asi z ruky, tak a pokud tam pojede teda, že jo, tak možná bychom se svezli, protože já když jsem šel do studia, tak lehce kapkalo. Tak doufám, že neprší, vidím, že teďka sluníčko tady svítí, tak doufejme, že neprší, takže třeba budeme se moci vybrat i někam pěšky. A jinak neděli mám absolutně volnou, to je, už se těším, odpočinu si, budu teda vařit oběd. Mám za úkol vařit, no, já to nerad děláme. Já vařím, když to nedostanu befelem, víš? Ale když jako řekne moje Irenka, uvař to, tak, no a tak si přeje smažený květák a já k tomu ještě smažím taky žampiony. Takže to je pro všechno pro dnešek. Mějte se moc hezky.
1: Příjemný a hezké počasí přejem.
0: A já se s vámi budu těšit opět v pondělí po 9. hodině. Naschledanou.
1: Naslyšenou.

0: Audioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 12 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Dnes a zítra je víkend otevřených zahrad. Připojí se 12 areálů ve Zlínském kraji. Student Zlínské univerzity získal prestižní mezinárodní ocenění za kolekci nábytku inspirovanou portugalskou tradicí. Změny v odměňování učitelů má přinést nový takzvaný kariérní řád. Dnes bude převážně oblačno s přeháňkami, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hejtmánková. Dobré poledne. K víkendu otevřených zahrad se připojí 12 zahrad a parků ve Zlínském kraji. Přístupná je třeba Podzámecká zahrada v Kroměříži, zahrada u Čiperovy vily ve Zlíně nebo Zámecký park ve Zdonkách. V Janové otevře svou okrasnou zahradu akademická sochařka Kristýna Vesková a ve Valašském Mezříčí pak bude v neděli otevřená přírodní zahrada Valašského ekocentra.
4: Kromě uměleckých děl rozmístěných v zahradě jsou podle akademické sochařky Kristýny Veskové u jejího domu k vidění taky zajímavé druhy stromů a keřů.
5: Je takové spojení vlastně těch soch s tou zahradou.
4: Zahrada Valašského ekocentra se otevře v neděli. Podle Miroslava Dvorského tam připravili komentované prohlídky.
6: Projdeme si všechny prvky, které tam na zahradě máme. Ty prvky jsou jednak naučné a jednak jsou to prvky, které mají za úkol přilákat na zahradu živočich.
4: Prohlídky začínají v ekocentru od nedělních 10 hodin. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
2: Student Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Šimon Valovič uspěl v mezinárodní soutěži nábytkového designu. Porotu zaujal kolekcí nábytku a doplňku inspirovanou tradičními portugalskými dlaždicemi Azulejos. Valovič se zároveň stal prvním studentem, který získal mezinárodní ocenění díky programu FMK Design Select, který podporuje studenty při účasti v zahraničních soutěžích. Ministerstvo školství připravuje změny v odměňování učitelů. Nový kariérní řád má přinést větší motivaci a lepší ocenění jejich práce. Úřad ho chce se zavést v tomto volebním období. Podle Blanky Pravdové, ředitelky organizace Učitel naživo, by nový systém mohl pomoci učitele v profesi udržet i přilákat nové.
7: Dnes, když učitel vstupuje do profese, tak vlastně nemá jasnou představu o tom, kde bude za 10 let, jakými cestami se může v té profesi rozvíjet, takže ten kariérní systém by měl nabídnout tuto perspektivu a to samozřejmě i ve vazbě třeba na zvyšující se finanční ohodnocení.
2: Některé větrné elektrárny a historické mlýny se dnes mimořádně otevřou návštěvníkům. Do akce, která se pojí ke Světovému dni větru, se zapojilo 7 elektráren v 5 krajích. Zájemci se budou moct podívat nejen do technického zázemí, ale čeká je taky odborný výklad o fungování větrných elektráren, jejich údržbě a významu pro energetiku.
3: Počasí.
2: Dnes bude v regionu oblačno s přeháňkami, večer budou ustávat, na Vsetínsku se mohou vyskytovat až do noci. Nejvyšší teploty budou 19 až 24 stupňů a povane mírný vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: U Otrokovic v ulici Zlínská je porouchané osobní auto, čekejte zdržení. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553 3. Český rozhlas Zlín.

Pohodové sobotní poledne přeji z brněnského studia Českého rozhlasu všem posluchačům, kteří právě nyní hodlají prožít hodinku písniček a přání v naší společnosti. Již předem vám za to děkujeme a jsme rádi, že vás máme. Stejně tak jsme potěšení, že hned v úvodu po písničce Moravanky můžeme popřát našim Toníčkům, kteří dnes slaví svátek. Těch písemných gratulací na jejich počet mám před sebou požehnaně. Přesto si to neodpustím a zdravím naše hudební velikány. Tondu Pavluše, Toníka Perničku, Toníka Koníčka, který zároveň s Petrem Houštěm slaví zítra také narozeniny, dále Toníka Gazárka, Toníka Popelku, no a další naše kamarády a přátelé. Pokud chcete popřát osobně, tak číslo zní 726465200. A první písemné gratulace a samozřejmě se týkají Toníčku. Chci nechat zahrát panu Toníkovi Zetíkovi ze Starého Města, Toníkovi Spálovskému z Ostrožské Nové Vsi, Toníkovi Ratajskému z Hluku, všechno nejlepší, hodně zdraví přeje Helenka a Fanek. A taky Toničce Čevelové ze Starého Města, Toničce Chráskové, které už třeba nejsou mezi námi, tak alespoň taková krátká vzpomínka. Ještě jedna gratulace pro pana Antonína Mikulku staršího a jeho syna Antonína Mikulku k jejich svátku. Přeji oběma vše nejlepší, především pevné zdraví, hodně štěstí, lásky a boží požehnání. Jana Mikulková a dále ještě pro marodného strýce přejeme našemu bratrovi strýčkovi Tondovi Mikulkovi z Brna Jundrova vše dobré k dnešnímu svátku. Hlavně zdravíčko, boží požehnání, ať je brzo fit. Přání posíláme i jeho synovi Toníkovi a velké poděkování jeho manželce Janě za to, jak se o ně společně starají. To přeje sestra Milka s Vláďou Neteře a synovci. Zdeněk Gorský, Miluška Gorská, Netrhaj má milá a Gloria.

0: Ano, Ivanka Šustková, Katka Burešová, Zdeněk Novák, Jindra Kotek. Staňka z Nevšové se dovolala. Dobrý den, Staní.
1: Dobrý den, zdravím všechny z krásného Valašského kraje z Nevšové. Já bych hostila o písničku pro pana Antonína Kuštuříka z Petrova k dnešním jmeninám. Životem ho provází dvě lásky, fotbal a vše s ním spojené a žena Kája. Je známý sedmilář a kdo ho nezná, tak by mu i věřil. Milý Tondo Toňulko, dnes jeden tvůj, nic nedělej, jen seď, jez, spí a oslavuj. Se svými hosty si na zdraví připijte, živio, živio zapějte. Znoučat a pravnoučat se raduj, ať máš spokojený každý den tvůj. Příjemnou oslavu přeje a za sympatie děkuje Saňka. Vám děkuji za písničku a omlouvám se, že mi to mluví, já jsem to nestihla vypnout, to rádio.
0: Ano, já právě jsem si říkal, je to slyšet ta ozvěna. My vás vždycky prosíme, protože ono pak se to někdy vrací a je to prostě v podstatě velmi, velmi špatný poslech. Mějte se hezky, taky.
1: A díky za pochvalu.
0: Ano, Saní. Naschledanou. A opět přáníčka pro Toníky, Toníka Ilika ze Starého Města k jeho dnešnímu svátku. Všechno nejlepší Toníku, hlavně zdraví, spoustu radosti, rodinné pohody, skvělých zážitků, také moře nádherných okamžiků. Posíláme tuhle gratulaci a ať užiješ si i legraci. Přejeme i štěstí, pohodu a vždy dobrou náladu. To ti přejí Duvkovi a Sezulovi. Také v pátek a v sobotu slaví jmeniny moje sestra, švagr Tonička a Anton Buchovi z Podivína. Máme jich moc rádi, posíláme gratulaci písničku. Přejeme hodně zdraví, spokojenosti, veselou mysl a rodinnou pohodu. Mária Konrádová s celou rodinou z Valašska. A ještě jedna gratulace pro pana Antonína Pelána z Horních Kounic. Přejeme ti pevné zdraví, radost a štěstí, s láskou přeje celá rodina. Písnička Láďa Prudík, Hana Čiháková, Můj kraj laskavý a Šohajka.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Anatolik Šohajka, můj kraj laskavý, a dovolala se jako teď v tuto chvíli paní Maruška z Veselí nad Moravou. Mařenko, dobrý den.
1: Pěkný den vám, pane Hegner, zvukovému mistru a všem věrným posluchačům. Dnes má svůj narozeninový den náš milý vnuk Martínek Paleček z Kunovic. Zítra 14. oslaví kulaté narozeniny naše dcera Vladěnka Nováková z Milokoště a její manžel Víťa má v pondělí svátek a taky jeho tatínek z Ostrovánek. Je Víťa, tak má taky svátek.
0: Ano.
1: Všem těmto oslavencům přejeme hodně, hodně zdraví, štěstí, lásku, pohodu, vždy dobrou náladu a boží požehnání do dalších let. Ať se jim ve všem daří. To a ještě mnohem víc ze srdce přeje celá rodina. Vám, pane Hegner, moc děkuji za pěknou písničku a někdy zase naslyšenou.
0: Naslyšenou, Maruško, mějte se hezky. A my se přeneseme z Veselí nad Moravou do Dubňan a dáme prostor a slovo paní Vlastičce. Dobrý den, Vlasti.
2: Dobrý den, pane Hegner. V prvé řadě zdravím všechny vás tam a děkuji za to, jak to všechno hezky obstaráváte. A chtěla bych vás poprosit o hezkou písničku jednomu bezvadnému kamarádovi, Toníkovi Vašinovi z Vratova. Je to taky zpěvák, velký.
0: Ano.
2: Jeho partnerce, která je moje souseda a slaví dneska spolu, ona měla narozeniny. A další přáníčko, ať zaletí do toho Vracova, Toníkovi Kudlíkovi, bývalému kapelníku Vermony. Hrával tam můj muž s ním.
0: Aha.
2: Takže tak, všem přeji hodně zdravíčka, štěstíčka, lásky, krásný den a přeji to všem lidem dobré vůle.
0: Dobře, děkujeme.
2: Taky krásný Vlasti, den.
0: Krásné odpoledne. 15. června se dožívá významného životního jubilea 90 let paní Josefa Mašková, rozená Vrzalová z Brna Bystrce. Milá teto, 90 let je úctihodný věk plný vzpomínek. Přejeme ti hlavně pevné zdraví, životní optimismus a moře radosti. Všechno nejlepší ti srdečně přejí Věra a Luboš Jelínkovi, naše děti Luboš mladší, Veronika a Eliška se svými rodinami. Další prosba o písničku pro paní Růženu Kratinovou z Trostkotovic. Milá Růžo, k tvým dnešním narozeninám ti přeji hodně zdraví, osobní pohody v kruhu rodinném, všechno nejlepší a nyní pozvedám na tvé zdraví skleničku a ty poslouchej z rádia písničku Svatka Fanda. Písnička Podají mě Šohajku, František Otázek, Stanislav Pěnčík a veselá muzika Ratíškovice, Mladí muzikanti.

0: a Kristýnka Kordulová, Tereska Dulovcová, mladá děvčátka nám zpívala a bude povídat Jarmilka Zbánova. Povídejte, Jarmilko, dobrý den.
1: Dobrý den, pane Hegner, přeju vám pěkný den. Dneska bych chtěla popřát k svátku panu Antonínu Mahdalovi Zbánova. Přeji mu hlavně hodně zdraví, které teď hodně potřebuje, štěstí, boží požehnání a pohodu. A když jsem se dovolala, tak popřeju jejich vnukovi Toníkovi, ať se mu daří ve škole a ať je pořád tak šikovný, jak je. Přeji mu to Novákovi Zbánova a celá jeho rodina. Děkuji vám za
0: ano,
1: prostor
0: bez vám, bez
1: a přeju
0: vás.
1: Pěkný den. Naschle.
0: Taky naschledanou, naslyšenou. Vypravíme se do hostě Rády Krešova. Láďa je připraven, Láďa Bobrovský. Ladíku, ahoj.
2: Ladíku, zdravím tebe i celý Český rozhlas. Všechny posluchače zdravíme. A my máme tady v naší obci kamaráda pana Toníka Hájka, kterému který dneska má svátek, tak mu z celého srdce přejeme všechno nejlepší, hlavně zdravíčko, pohodu a ať se mu stále daří. Tomu přeji Květa a Vladia z Hostelavy Rišova.
0: Dobře.
2: Karličku, děkuji moc krát.
0: Taky, pěkný den, Ladíku. Ano, za chvíli poletí.
2: Ahoj.
0: Zahrajte písničku pro naši maminku k 75. narozeninám Františku Vlasákovou z Bystřice pod Hostýnem. Naše drahá maminko, přejeme ti k dnešním narozeninám hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a splněných tajných přání. To všechno ti přejí dcera Šárka, synové Pepa, Lukáš, Robert s přítelkyní Veronikou a vnoučata Dominik a Verunka. Další gratulace je pro posluchače Antona Čermáka zo Sekul ze Slovenska. Jeho dnešním meninám vela zdraví a šťastí a životného elánu praje manželka Věrka, synovi a s rodinami. A dnes se dožívá a slaví své 78. narozeniny Drahomír Urc z Kyjova. Tati, chceme ti popřát hodně zdraví, sil a elánu, jak to máš doteď. A ti to pořád zpívá v mužském sboru v Boršově, kde jste dobrá parta. Užívej si zahrádku, lidi kolem sebe a všechno a všechny, co máš rád. To ti přeje rodina, určitě i všichni známí, kterých máš hodně a nesmíme vynechat ani našeho pejska Bruníčka. Takže hezké narozeniny a ať to žije. A vám děkujeme ve studiu za možnost za celkový tento pořad. S pozdravem Radek Urc. Tak nejsem si jistý, jestli je to Drahoš Urc, ze kterým jsme naspívali kdysi písničky, to teda fakt netuším, ale pokud je, takže Drahoši taky se připojuju a pochopitelně přeji hodně, hodně zdravíčka. Teď si poslechneme manžele Osičkovi, cymbalovou muziku Galán a takovou směsici písniček.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tolik pozvánky a teď dostává slovo Toník ze Stříbrnic. Přejeme samozřejmě Toníčku všechno nejlepší k svátku, ano.
3: Děkuji, pane Hrner, ano. Děkuji, taky za přání.
2: A můžete mluvit, ano.
3: Ano, já bych chtěl popřát jmenovcům.
2: Super.
3: Toníkovi Klementovi do košíků a Toníkovi... teď si ho nemůžu vzpomnět. Z Jalubí.
2: Dobře.
3: Ale do košíku a do Jalubí.
2: Dobře.
3: Si poslouchají, no.
2: Fajn, Toníku, tak děkujeme. Přání odletělo, ať se daří.
3: Taky, mějte se krásně a hezký víkend.
2: Děkujeme. František Svítku Místku dostává slovo. Františku, krásný den.
4: Dobrý den, pane Hegnere. Zdravím rodnou Jižní Moravu. Zdravím Český rozhlas. Přeju, ať obhájíte svobodný média. A chtěl bych popřát samozřejmě dneska Toníkům. Je to pan Antonín Tomšíček z Jaroměřic nad Rokytnou a pan Antonín Sádlík z Vyškova. Takže, milí Tonícky, Toníci, štěstí, zdraví, pohodu. Všem vám přejeme i vašim rodinám s manželkou Violou. Chtěl bych ještě pozdravit všechny kamarády z Brna, z Hrušovanů Brna, Lanžhota, Dolních Dunajovic, Velkých Pavlovic, Břeclavy, takže to všechno zdravím, tu svou rodnou Jižní Moravu, kde jsem byl před 14 dny a bylo to tam nádherný. Děkuju vám, pane Hegnere.
2: Dobře, Františku, taky mějte se krásně, nashledanou.
4: Nashledanou.
2: Ráda bych touto cestou popřála našemu skvělému dědečkovi Josefu Starému, který tento týden oslavil úžasných 87 let. Dědo, máme tě moc rádi a přejme ti hlavně pevné zdraví, neustálý elán a pohodu. Vnučka Marika s pravnučkou Aničkou. Další gratulace, prosíme o písničku pro paní Růženu Kratinovou z Troskotovic k jejím dnešním narozeninám. Dnes narozeniny máš a my chceme ti dárek dát, abys šťastná, zdravá byla, s láskou, štěstím v srdci žila. A ti dneska všichni přejí, ať se s tebou krásně smějí. Na zdraví skleničku pozvedáme a písničku posíláme. Děti Naďa a Jan s rodinami a pravnoučata Dominik a Sárinka posílají velkou pusu. A ještě je tady prosím o zahrání dechovečky pro všechny účastníky dnešních rybářských závodů, které pořádá Moravský rybářský svaz Zlín na vodním veledíle Lukov. Všem rybářům přeji hojně božího požehnání, ochranu panenky Marie a svatého Šebestiána a úplně nejvíc svatého Petra. Hodně velkých kaprů, dobré slivovice, piva. Za všechny rybáře pokřižování k úspěchu přeje Kačer Donald. Děkujeme a všichni vás v bufetu posloucháme. Straňanské Javorinka ze Strání, určitě tam zpívá Toník Popelka, tak přejeme Toníku všechno dobré.
0: Český rozhlas Zlín.

0: Tondovi Lagovi do Blatnice pod svatým Antonínkem a Tondovi Baláškovi do Veselí nad Moravou. Tito dva jsou naši spolužáci a chtěla by jim popřát, chlapi, od starosti žádné vrásky a každý den hodně lásky, štěstí, pohody, zdraví a k tomu všeckému od toho našeho svatého Antonínka, na které máme dneska poudě zítra, to boží požehnání.
1: Dobře.
0: Tak si to užijte a živí ho, chlapi.
1: Děkujeme, Staně, hezký den.
0: Děkuji vám moc krát a nashledanou.
1: Dnes slaví 93. narozeniny naše drahá teta paní Zdeňka Blatnerová z Lednice. Chceme jí touto cestou popřát mnoho spokojenosti, pevného zdravíčka, pořád úsměv na tváři. Vše nejlepší přeje neteř Jana s celou rodinou ze Syrovic a k přání se připojuje i Růženka Kubešová z Milovic. Krásné letní dny, celé redakci moc děkujeme za hudební dárek. Ano, další gratulace, prosíme o písničku pro naši tetičku Toničku Holčákovou ze Zlína k jejímu včerejšímu svátku. Popřát jí hlavně hodně zdravíčka, štěstí, lásky a radosti z pravnoučka Petříka. To jí přejí děti Ríša a Magda s rodinami. Jakubičkovi se připojí Malíkovi Škromachovi a celá rodina. A ještě jedna gratulace pro paní doktorku Miroslavu Neduchalovou ze Svatobořic. K jejím dnešním narozeninám popřádí hlavně hodně zdravíčka, štěstí, lásky, rodinné pohody, pevné nervy s námi pacienty a zároveň chci popřádí jímu tatínkovi Antonínu Pavlušovi k jeho dnešnímu svátku a také mu popřád hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky, rodinné pohody a to jim oběma přeje Naďa Jakubíčková s celou rodinou. A právě zmíněný Toník Pavluš, autor známé písně Mamko vám a mistří Janka.

0: Tak ještě jednou zdravíme Toníka Pavluše a teď dostává slovo Láďa ze Strání. Láďo, krásný den.
1: Zdravím vás, pane Hegner. No a jak jste pouštěl tu Javorinku, tak já jsem vzpomněl, že máme tam vlastně dva členy, kteří teďka slaví. Tím jedným je Zdeněk Vaňdurka starší, který 11. oslavil 70. kulaté narozeniny a dneska má oslavu.
0: Aha.
1: No a to druhé jste vzpomínal sám, brácha, starosta, zpěvák. Dneska je to Antonína, takže taky všechno jim přeji hlavně zdraví a boží požehnání.
0: Tak to oslavte krásně dneska.
1: No tak doufám, že určitě.
0: To bude veselo, ano. Dobře, tak se mějte krásně, Láďo, na Strání, ať se daří. Ano, naschledanou a já předám další gratulace Toníkům. Toto gratulace je připravena pro pana Antonína Bartoně, ano, Antonína Bartoně z Hodonína. Milý Toníku, nestává se každý den, abys zrovna svátek měl, proto ti přejeme srdečně, ať se máš stále báječně. K svátku ti přejeme, jak to zvykem bývá, aby se ti splnilo vše, co tvé srdce skrývá. Hlavně štěstí, zdraví, pohodu a vždy dobrou náladu ti ze srdce přejí Majka a Jenda Hochmanovi. Dnes má svátek Antonín Vojtěšek, rodák z Huštěnovic, nyní žijící v domově pro seniory v Buchlovicích a zároveň také jeho syn Toník Vojtěšek z Ostrožské Nové Vsi. Kluci, jen to nejlepší k dnešnímu svátku, hodně zdravíčka, štěstíčka, pohodičky, lásky, boží požehnání přejí sestra teta Bohunka s manželem Pepou z Rynholce. Další gratulace a žijí to Antonínové, všem našim drahým Antonínům, to je Antonínu Pastorčákovi, Toníkovi a Toníčku Krajčovým, přejeme všechno nejlepší, přejeme zdraví, ať se jim moc daří v práci i v kruhu rodiny, k tomu nejmenšímu ve škole a obrovských prázdninách. Přejeme hodně radosti, veselou mysl za celou rodinu, jejich blízké přání posílá Lidka. A ještě jedna písemná gratulace k svátku našemu tatínkovi Antonínu Rusňákovi. Přejeme hlavně pevné zdraví, štěstí, pohodu, spoustu krásných okamžiků v kruhu rodiny. Máme tě moc rádi a přejeme ti krásný sváteční den. Od celé rodiny Rusňákovi Třetinovi Hrazdírovi. A písnička, klasika Karel Vacek, Salonní orchestr Josefa Vejvory, Až se jednou potkáme.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Hinek z Hrotovice dovolal. Hinku, krásný den.
1: Dobrý den, pane Hegnere, zdravím vás i všechny posluchače, kteří jsou na drátě. Dneska se ví Antonínové a já bych chtěl poslat svůj pozdrav panu Tondovi Vlčkovi do Dědic u Moravských Budějovic. Předpokládám, že i když sám slaví dneska svůj svátek a já mu chci popřát všechno dobré, kterého, co mu může jenom potkat. A stejně tak bych chtěl vzpomenout pana Antonína Makovičky, mého souseda a dlouholetého přítele, bohužel už není mezi námi. Takže Tondo, zdravím tebe i všechny Antoníny, které mám jenom v paměti. Děkuji, pane Hegnere.
0: Ano, Hinku, hezké odpoledne, děkujeme, nashledanou. A jako další nashledanou dovolal se Míša z Lazinova, myslím, že jede v autě. Míšo, dobrý den.
2: Dobrý den, pane Hegnere, zdravím všechny posluchače tohoto nádherného rozhlasu a hlavně tady této hudební vložky, kde teda přejeme. Mám vás v tomto směru hrozně rád, protože jsem trošku starší a tuto hudbu mám v krvi. Takže já bych si dovolil popřát Toníkovi Tarabovi z Rájce hodně zdraví, radosti, spokojenosti a lásky a znova Toníčku hodně zdraví. A přeji všem posluchačům tohoto nádherného rozhlasu samozřejmě jen to zdraví.
0: Dobře, šťastnou cestu, Míšo, šťastnou cestu, mějte se hezky, nashledanou.
2: Děkuji.
0: Tak a musím se také vrhnout, jak se říká, na e-maily, pokud stihnu, budu rád. Sbor dobrovolných hasičů Perná chce popřát k dnešním narozeninám dlouholetému členu sboru zasloužilému hasiči bratru Alojzovi Manišovi z Perné. Milý Lojzo, k tvým narozeninám hodně zdraví, štěstí, spokojenosti do dalších let a velké díky, co si pro hasiče udělal i nadále děláš, to ti přejí všichni hasiči z Perné a celá tvoje velká rodina. Příjemnou službu, ano, prosím o písničku k narozeninám naší snaše Markétce Štolfové. Přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody do dalších let, splnění všech přání, které má. Písnička ať potěší Ivanku Slabákovou, Helču Jurčíkovou, oběma přejeme brzké uzdravení, štěstí, zdraví. Taky ať potěší písnička ke jméninám Toníka Vránu z Osičan, Toníka Ošťádala v Němčičkách na Hanou a jim i našim přátelům jen všech nejlepší přejeme, také všem muzikantům, kteří nesou toto jméno. Antonín, blahopřejí Anička, Karel Štolfovi, písnička, Pridi Janík, Premilený, Lidová a Drý.

No a snad stihnu ty e-maily. Poslední, přeji krásný den, písničku posílám svému synovi a vnukovi Antonínům Štěpánkovým ze Studence k dnešnímu svátku. Přeji oběma zdraví, štěstí, všechno nejnej a to samé mému spolužákovi Antonínu Novotnému z Kralic Anička Štěpánková. A ještě jeden e-mail je věnování gratulace pro Pavla Karlíka z Dolních Dunajovic. Milý Pavle, k tvým narozeninám ti přeji hodně zdraví, štěstí, radosti, splněných přání. Jsi hodný, milý, talentovaný člověk, kterého si velmi vážím, mám moc rád. Obdivuji tvé krásné texty i tvoji hudbu. Přeji ti, aby se ti podařilo úspěšně dokončit druhé autorské CD a přineslo radost tobě i všem posluchačům, a ti nikdy neopustí inspirace, dobrá nálada a láska k muzice. Všechno nejlepší. Písně tvé jsou nádherné, citlivé, plné emocí. Umíš svými texty, melodiemi pohladit po duši, ale někdy jsou tak dojemné, melancholické, že budu muset při poslechu tvého nového CD dávat pozor, abych nebrečel. Jarda Wolf. Takže Pavlovi Karlíkovi se připojujeme, to jsme netušili, takže hlavně zdravíčko. A dnes a taky zítřejšímu jubilantovi posíláme pozdrav Antonínu Koníčkovi, teď nám zahraje jeho Boršičanka, Nad Hradištěm už sa blízká.

0: A loučíme se, hodinka utekla jako voda, ve dvě hodiny si poslechněte našeho kolegu, jak já říkám, Janiska. A teď nám ještě hraje Dambořanka od Tomáše Kumpána Petrovskou polku. Krásné odpoledne v 18 hodin, naslyšenou.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Fascinující život lososů, či jak se rychle rozkoukat ve tmě. Zábavná show Zázraky přírody. ČT2. Japonská armáda nezastavitelně postupuje. V džungli na ní však čeká hrstka statečných v premiérovém válečném filmu. A ČT Art uvede koncertní stvárnění největších hitů anglické heavy metalové legendy, natočené během jejího turné. Iron Maiden – Somewhere Back in Time. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Bylo 13 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Rehabilitační oddělení nemocnice ve Valašském Meziříčí vybavilo ordinace 5 novými zdravotnickými lehátky. Zlínský kraj hledá kulturní osobnosti regionu. Tradiční pieta v Lidicích dnes připomenula 84 let od vyhlazení obce. Dnes bude oblačno s přeháňkami, teploty až 24 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hejtmánková. Dobré odpoledne. Rehabilitační oddělení nemocnice ve Valašském Meziříčí využívá 5 nových zdravotnických lehátek. Slouží pacientům při fyzioterapeutických procedurách i vyšetřeních a díky nosnosti až 180 kg rozšiřují možnost péče. Jak nové vybavení usnadní práci, vysvětluje mluvčí nemocnice Radka Miloševská.
4: Klade se u nich důraz na ergonomii, spolehlivost a maximální komfort pacientů při fyzioterapeutických procedurách i vyšetřeních. Ruční ovladač umožňuje fyzioterapeutům rychle a intuitivně nastavit přesnou polohu podle aktuálních potřeb pacienta i konkrétního terapeutického výkonu.
2: Zlínský kraj letos znovu ocení výjimečné osobnosti, které se podílejí na kulturním rozvoji regionu. Ocenění pro Amici Muse uděluje hejtmanství každoročně za významný a dlouhodobý přínos. Mezi oceněné patří například spisovatel Josef Holcman, herec Boleslav Polívka nebo hudebník Jiří Pavlica. Hejtmanství teď podle mluvčí Soni Ličkové vyzývá veřejnost k nominaci.
5: V loňském roce ocenění získal akademický malíř a grafik Jiří Hartinger. Nominace na ocenění pro Amicis Muse v překladu Přátelům mus může veřejnost podávat do 31. srpna.
2: Tradiční pieta v Lidicích na Kladensku dnes připomenula 84 let od vyhlazení obce. Nacisti ji vypálili 10. června roku 1942 jako pomstu za atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. O život přišlo celkem 340 lidí, z toho 88 dětí. Ukrajina přivítala začátek rozhovoru o vstupu do Evropské unie. První přístupová jednání mají začít už v pondělí. Kromě Ukrajiny se to týká také Moldavska. Zhodli se na tom velvyslanci všech 27 států.
6: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích poděkoval všem evropským partnerům za silný krok, který je v zájmu Evropy. Ukrajina se brání a tím brání i Evropu. Brání ideu, že evropské národy mohou žít sjednoceně, svobodně a v míru, uvedl Zelenský. Zahájení prvního bloku přístupových jednání označil za velkou politickou a morální podporu ukrajinskému státu a lidem. Ukrajinský prezident slíbil, že Kyjev udělá vše pro zahájení dalších bloků jednání a blahopřál i Moldavsku. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
3: Počasí.
2: Dnes bude v regionu převážně oblačno s přeháňkami, večer budou ustávat, na Vsetínsku se mohou vyskytovat až do noci. Nejvyšší teploty budou 19 až 24 stupňů a povane mírný vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: V tuto chvíli se Zlínským krajem jezdí bez hlášených nehod. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Výlety.
7: Přeji vám pěknou sobotu. Je tady další červnový víkend a po rozhlasových vlnách k vám pozvolna připlouvají nové výlety. Jsme rádi, že nás posloucháte, tak ať se vám náš pořad líbí. My vás dnes vezmeme do Libereckého kraje, do oblasti Ralské Pahorkatiny, kde vystoupáme na Hradčanskou vyhlídku. Uvidíme z ní bývalé vojenské letiště, meandry řeky Ploučnice, Hradčanský rybník i Lužické hory. Potom v Praze zavítáme do Leteckého muzea ve Kbelích, které má ve svých sbírkách letouny od první světové války až po současnost a některé z nich jsou stále schopné létat. Čeká nás také návštěva vodní minizo v Bašce na Frýdecko-Místecku, kde si prohlédneme akvária i venkovní areál s rybníkem a nakonec se vypravíme do jihočeské Třeboně, kde v tamní bývalé vodárně objevíme největší evropskou sbírku buddhistického umění. To jsou naše plány, pokud je přijmete, jsme moc rádi.
3: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: roku 1992 se bývalý vojenský prostor Ralsko o rozloze 250 km čtverečních, situovaných převážně v Libereckém kraji, otevřel turistům a stal se vyhledávaným cílem pěších i cyklistů. Oblast je plná lesů, pískovcových skal i historických a vojenských ruin. V Ralské pahorkatině se dnes vydáme do Hradčanských skal a vystoupáme na Hradčanskou vyhlídku. Zavedou nás na ni lesní pedagog vojenských lesů a statků Jan Kobr a náš liberecký redaktor Jaroslav Hoření.
1: Do bývalého vojenského, dneska bych řekl výletního prostoru Ralsko, se vydávám s lesním pedagogem vojenských lesů a statků Janem Kobrem. Naším výchozím bodem jsou Hradčany, protože to je krásné místo, kde je Hradčanský rybník, kde se můžete krásně svlažit. A taky je tady infocentrum, kde se vlastně dozvíte, kam vyrazit.
2: Tak jako první bych určitě navštívil naše infocentrum, který jsme teďka zrekonstruovali a určitě stojí za to se v něm zastavit. Můžete se podívat i do jeho nejbližšího okolí, kde jsou venkovní prvky herní pro děti a pro zábavu. No a potom můžeme vyrazit na nějaký blízký místa, které jsou snadno dostupné.
1: Tak já, když koukám tady na tu mapu, tak nejbližší, co mě zaujalo, je Hradčanská vyhlídka. Tak na tu se vydáme. Kam bychom se vydali ještě dál? Protože tady těch typů je spousta, vy tady máte i několik okruhů, něco pro pěší, něco pro cyklisty.
2: Myslím si, že si tady najde každý nějakou hezkou cestu, ať už je to milovník historie, nebo vojenské historie, nebo milovník přírody. Můžeme vyrazit na letiště Hradčany, můžeme se projít podél rybníků, můžeme vyrazit třeba na Držník, kde přímo na hrázi narazíme na Hradčanskou borovici, což je památný strom. No bez můžeme vydat na druhou stranu ke kapli svatého Eustacha, která byla původně založena jako poustevna. V období sovětské okupace byla velmi zničena, ale vojenské lesy ji obnovily a v roce 2015 byla znovu vysvěcena a je to moc hezký cíl výletu.
1: No a my teda vyrazíme na tu Hradčanskou vyhlídku.
2: Určitě, těším se.
1: Šťastně jsme vyšplhali na Hradčanskou vyhlídku, vydýchali se a teď se můžeme krásně rozhlednout. Tak vezmeme to takhle zprava doleva.
2: To vezmeme úplně zprava, tak první místo, který vidíme, je Hradčanský rybník. Odtamtud jsme vlastně vycházeli od informačního centra Hradčany. Co dál nevidíme? Je další soustava rybníků, tam je ten rybník Držník, Vavroušek a tak dál. Když pojedeme doleva, vidíme plochu letiště Hradčany, 2,5 km dlouhá přistávací plocha. Pojedeme dál, pod náma teda leží obec Hradčany.
1: Krásné borové lesy, všude, kam se člověk podívá.
2: No když pojedeme dál, tak přímo před náma, tamhle je vrch Ralsko, podle kterého je nazvaná vlastně celá ta oblast, a nahoře zřícenina hradu Ralsko. To je taky, myslím si, dobrý námět na výlet. Před námi věž kostelíka v Mimoni. No a přímo pod náma, tady vidíte, krásně meandruje řeka Ploušnice.
1: To jsou ty zelené louky, plochy, rákosiny.
2: Tak, rákosiny, velmi oblíbená řeka u vodáků. A takhle nám meandruje v podstatě až do České Lípy, kterou vidíme tamhle vzadu.
1: A takhle ty kopečky, to už budou Lužihory?
2: To jsou Lužické hory, přesně tak. A jinak to místo, kde jsme, ta Hradčanská vyhlídka, tak je součástí vlastně Hradčanských stěn pískovcových. Jsou zde i lezecké stěny, lezecké cesty, třeba tamhle vidíme Tvarožník.
0: Popisuje výhled z Hradčanské vyhlídky v Ralské pahorkatině lesní pedagog vojenských lesů a statků Jan Kobr. Na Hradčanskou vyhlídku vás od informačního centra Hradčany dovede modrá turistická značka. Cestou dolů se po neznačených cestách můžete kochat dalšími pískovcovými skalami a pak se napojit na naučnou stezku Jeřáb. Tak šťastnou cestu!

Kdo by neznal filmy Jurský park nebo Jurský svět, není to tak dávno, co jsme díky těmto filmům žili érou tyrannosaurů, stegosaurů a jiných dnes pro nás nepředstavitelných živočichů. Zachovaly se jejich kostry a tak jsme si vlastně dodělali potom celá tato monstra. My jsme se minule ptali, to byla soutěžní otázka, kde u nás najdete největší dinopark. Dali jsme dvě možnosti, tento dinopark je za A v Ostravě, za B v Plzni, Ačko vede Ostrava, to byla správná odpověď. Je to největší dinopark v Česku, rozkládá se na dvou náhorních plošinách s desítkami modelů a také s vlastním Dino Expressem. Ale i v Plzni najdeme takový dinopark, je spojený se zoologickou zahradou, je známý vyhlídkou u obřího brachiosaura. Takže na obou místech jsou samozřejmě dinoparky, ale Ostrava má ten největší. Kdo bude mít let svítilnu? Vylosováni byli pan Bohuslav Mejsnar Dolní Braná, pan Lumír Šimečka Trnávka, pan Antonín Matoušek Letkovice, pan Zdeněk Muselík Pohořelice a pan Petr Tuček Olešnice. Tak je vám něco divné na vylosovaných výhercích? Pokud ne, tak já vám řeknu. Poprvé v historii výletu, v mnoha leté historii výletu, jsou to jenom sami pánové posluchači. Takže pokud dnes mám gratulovat, tak chlapsky a mimořádně. No a pokud jste nevyhráli, tak následující soutěžní otázka, myslím, také nebude složitá. Hrajeme nejenom o cestovní tašku, nebo budeme hrát o cestovní tašku, ale také celý měsíc máme ve hře výletnický batoh s mnoha zajímavými věcmi, které jsou uvnitř tohoto batohu. Tak posloucháte výlety.

0: Letecké muzeum Gbely bylo pro veřejnost zpřístupněno v roce 1968 v areálu historického vojenského letiště Praha Gbely. Početností a kvalitou patří k největším leteckým muzeím v Evropě. V současnosti má ve sbírkách 300 letadel, od první světové války až po současnost. Přibližně polovinu z nich vystavuje a 10 exponátů je dokonce letuschopných. Každý rok muzeum obohatí nějaká novinka, proto se do něj návštěvníci rádi vracejí. Mezi letouny nás teď vezme naše redaktorka Jolana Nováková.
1: Zdravím vás z Leteckého muzea ve Gbelích. Jehož expozice se vztahuje k historii československého a českého letectví. A Miroslav Kol, který je vedoucím muzea, nám nejdřív ukáže několik novinek. My jsme vstoupili do jednoho z hangárů a já vím, který z těch strojů to je, protože se mu říká modrý pták, takže to poznám podle barvy.
2: Tak je to replika stroje Aero AB11, není to originál. Nicméně ve stejné podobě, v jaké před 100 lety vykonal propagační dálkový let, který proběhl nad třemi světadíly, trval téměř 3 měsíce a letci při něm překonali vzdálenost 15 070 km a strávili v jeho kabině téměř 92 hodin čistého času.
1: 100 let, to mě laikovi připadá naprosto neskutečné, že už tehdy se takhle létalo. No ale vy tady máte i jiné novinky, dokonce i automobilovou novinku, tak na to bychom se mohli taky podívat. Za světlometným vozem vstupujeme do jednoho z 8 hangárů, které tady máte. Ale nejenom tady, kde jsme, v místech bývalého letiště, ale ještě někde jinde.
2: Tak Letecké muzeum má v současné době 2 areály, jeden tady ve Gbelích, druhý potom se nazývá Stará aerovka. Je to hangár, který je poblíž letňanského letiště, asi 800 metrů od tady gbelského areálu. A tam máme další 2 expoziční hangáry. Z nich jeden představuje stroje firmy Aero a jeden potom stíhací bombardovací letouny používané československým a českým letectvem.
1: No a teď tedy světlometné vozidlo.
2: To je další novinka. Letecké muzeum je součástí Vojenského historického ústavu Praha a podařilo se mu z Rakouska získat světlometný automobil Praga, což je pravděpodobně nejstarší dochované vojenské vozidlo československé výroby, nebo tehdy rakousko-uherské. Je to automobil z roku 1914.
1: Kam metal to světlo?
2: Buď to nasvěcoval přistávací dráhy pro letadla, případně vyhledával nepřátelská letadla na noční obloze.
1: Máte tady taky pořád ještě MIGy?
2: My jsme pyšní na to, že máme celou řadu letadel MIG, které se používaly v Československu a v České republice, počínaje MIGem 15 až po MIG 29.
1: A to je tamhle někde vlevo, když vyjdeme tady z toho hangáru.
2: Část těch letadel je vystavena v hangáru, který se zabývá obdobím po roce 1945 a část samozřejmě je vystavena ve venkovních expozicích.
1: Máte tady mnoho a mnoho světových unikátů.
2: Tak světových unikátů máme zhruba 40. To jsou opravdu stroje, které nikde jinde neuvidíte, než tady u nás ve Gbelích.
1: A vstup je zdarma.
0: Uzavírá příjemnou informací návštěvu Leteckého muzea v pražských Gbelích naše kolegyně Jolana Nováková. A pro vaši informaci, otevřeno je do konce září každý den mimo pondělí od 10. do 18. hodiny, v říjnu pak jenom o víkendech. Jaké zajímavé kousky v něm mají, se už teď můžete podívat ve fotogalerii na webových stránkách našeho pořadu výlety.rozhlas.cz.

0: Teď se v sobotních výletech společně vydáme do říše vody a jejich obyvatel. Naše ostravská kolegyně Romana Kubicová nás zavede do Bašky na Frýdecko-Místecku, kde navštívíme vodní minizoo. A to jak vnitřní expozice s akvárií a terárii, tak i venkovní areál s rybníkem a naučnými tabulemi. Majitelka minizoo Monika Zvonek-Zavadilová prozradila, jak to všechno vlastně začalo.
1: Vzniklo to vlastně z lásky k přírodě, ke zvířatům a taky prostě se setkali takové faktory, že člověk je zdravý a má to štěstí, že má jako výbornou práci, že se nám daří podnikat. I se sešli dva lidi, kteří mají prostě rádi stejné téma, takže takhle se to podařilo, že z koníčka vyrostlo tady vodní minizoo Baška.
2: Dobře, koníčky máme asi všichni, ale že by si někdo pořídil a choval krokodýly, to už je trošičku méně obvyklé, tak čí to je vášeň chovat právě tyto zajímavé tvory?
1: Manžel vlastně to má koníčka už dlouhodobě, kdy si chovala hady velké nebo nějaké varany a tak dále. A teď, když si koupil jednoho kajmana, tak pak přibyl další krokodýl, čelnatý, nilský, ryba, želva. No a takhle pomaličku máme 44 druhů zvířat k dnešnímu dni.
2: Já teď jsem nakopla vašeho pejska, který nepatří samozřejmě do vodní minizoo. Ahoj, promiň, zasloužil si podrbání na bříšku. Ale pojďme se podívat dál. Je vidět, že se tady pracuje, stále se něco dělá, předělává. A protože vaším hlavním tématem je voda, její čistota a život v ní, tak samozřejmě nechybí taky ryby.
1: My se zaměřujeme na exotické ryby, jakoby trošku větší. Teď sice stojíme u akvária, kde máme ryby ještě mladé, ale máme tu pilu.

0: takový krásný přírodní biotop, takový rybníček.
1: Rybník jsme vlastně budovali v roce 2008, má 1500 metrů, 1300 metrů je čistá vodní plocha, hloubka je 3 metry. Je to takové srdíčko, když bychom se podívali z leteckého pohledu, a to jedno rameno je vlastně jako takové klidné, kde je i méně vody, je tam 1,20 m vody, a je to proto, že vlastně je to ideální pro rostliny. Jo? Lekní, šípatky, rákosí. Ta voda je tu tak čistá, že vlastně při přírodní stravě chováme pstruhy, a to je pstruh duhový, potoční a severoamerický, a mají tu tolik plevelných rybek, že je nemusíme vůbec krmit granulama.
0: A musím potvrdit, že voda je čistá, protože my právě stojíme tady kus od nich a pozorujeme, jak si v hloubce plavou úplně spokojeně.
1: Tam ten spodní, to je potočák zrovna, to
0: velký. Takový obří.
1: Tak z potočáku, když ho chytneme, tak ho teda vrátíme zpátky. Teď se vám ukazuje, vidíte ty tečky červené?
0: Ano, vidím. No.
1: Tady mají výborné podmínky, máme tu raka, škebli, celoročně je tu ledňáček, lítá tu čáp černý, je tu liska černá v zimě, morčáci, takže fakt to přitahuje spoustu jako zajímavých i ptáků a zvířat. Jo? A i ten rak je jako moc pěkný, protože dneska v přírodě už je to takové taky jako méně.
2: Konstatuje Monika Zvonek-Zavadilová, která společně s manželem provozuje vodní minizo v Bašce na Frýdecko-Místecku. K akváriím i rybníku napájenému z horského potoka Bystrýna zavedla naše ostravská kolegyně Romana Kubicová. Výlety. Vodní svět nás vždycky přitahoval a návštěvy různých obřích akvárií, expozic nebo zoologických zahrad s vodními pavilony nemají o návštěvníky nouzy. Platí to i o vodní minizo v Bašce. Kdybyste ale chtěli nahlédnout do skutečného světa ryb a vodních živočichů v jejich přirozeném prostředí, tak je tu skvělá možnost. Prosklený tunel přímo pod rybníkem. My jsme také už odtud vysílali reportáž, možná vám to i napoví. My se ptáme soutěžně, kde ho najdeme. Za A v obci Modrá u Hradu nebo za B v Třeboni v jižních Čechách. Tak nám musíte poslat textovou zprávu, protože jinak se k nám nedostanete do slosování, ta zní takto. Výlety, mezera A nebo B, mezera, jméno, příjmení, adresa a poštovní směrovací číslo. Pošlete tuto textovku na telefon do nedělní půlnoci na číslo 90 011 04. Musím dodat, že je spoplatněna, že je za 4 koruny a že službu zajišťuje ATS Praha. Tak já teď otevřu ten výletnický batoh, o který soutěžíme. Celý červen je s reflexními prvky, takže vhodný do šera ráno nebo na večer, když půjdete po silnici. Ostatně je to i povinnost motoristická, znáte to, takže budete v bezpečí. No a v něm najdete flísovou deku, sluneční brýle, ponožky, alu lahev a knihu Sedmi krásky na cestách. Takže soutěž pokračuje, čas máte do nedělní půlnoci, abyste poslali tu textovou zprávu.

0: Kudy kdysi proudila pitná voda, teď proudí duchovní energie. Tak by se ve zkratce dala popsat bývalá vodárenská věž v jihočeské Třeboni, ve které dnes sídlí galerie buddhistického umění. Sbírka, kterou shromáždil třeboňský rodák Milan Klečka a kterou nyní spravuje Náprstkovo muzeum, si zajel prohlédnout náš jihočeský redaktor Filip Černý v doprovodu dcery zakladatele galerie Anu Dar Klečkové.
1: Nacházíme se v prostoru bývalé vodárenské věže, kterou v roce 1909 projektoval velmi významný český architekt Jan Kotěran, což byl vlastně zakladatel moderní české architektury, takže už jenom z tohohle hlediska je to poměrně významná stavba.
2: Ale ta stavba teď neslouží vodárenským účelům, ale slouží účelům úplně jiným, byť se možná tady také dá něco načerpat.
1: No, věž sloužila do roku 1966 jako zásobárna pitné vody, potom byla vyřazena z provozu. Pak poměrně dlouhou dobu nebyla využitá, téměř 40 let i velkým způsobem chátrala a pak od roku 2005 si věž prodal místní rodák pan doktor Milan Klečka, který vybudoval galerii buddhistického umění a v roce 2013 jsme ji otvírali a dnes se tady teda nachází největší expozice buddhistického malířského umění v Evropě.
2: Ty exponáty, které jsou zde, jsou odkud?
1: Tak především jsou z Mongolska a z Tibetu. Všechny je právě nazbíral pan Klečka, který věž zrekonstruoval na vlastní náklady a vybudoval tady galerii. On je vlastně geolog, doktor přírodních věd a dlouhá léta, téměř 50 let působí v Mongolsku, takže na svých pracovních cestách se tam začal věnovat sbíráním těchto artefaktů. A vlastně máme tady přes 140 buddhistických artefaktů maleb takzvaných thanek. Jsou to malby kreslené na šepsované plátno minerálními a rostlinnými barvivy, které tehdy kreslily v buddhistických klášterech mniši neboli lámové a jsou to artefakty z první poloviny 18. století do první poloviny 20. století.
2: Hned vlastně tady to velké plátno, tak to jsou hlavně Budhové. Já jsem si myslel, že Budha je jenom jeden, to jich bylo víc?
1: No, samozřejmě Budha s velkým B, jakožto zakladatel buddhismu, je pouze jeden, ale Budha s malým B, jakožto osvícená, prozřelá bytost, tak těch je více. Tadyhle potom vlastně na té dlouhé malbě můžeme vidět pokojná božstva a to jsou vlastně takzvaní bodhisattvové, což jsou také bytosti, které dosáhly osvícení, prozření neboli té nirvány jako budhové, nicméně vlastně se nevymanili od nekonečného koloběhu znovu zrození, aby se mohli neustále vracet, rodit zpátky na svět a nám lidem mohli pomáhat. Takže vždycky všichni tyhle bodhisattvové, taková ta pokojná božstva, mají vždy svou živou lidskou podobu, své živé lidské převtělení. Například tadyhle uprostřed na malbě s kruhem tisíci rukou je takzvaný Avalokitéšvára, neboli velký slitovník a jeho inkarnací jsou Dalaj Lámové.
2: Já když se podívám, tak některý ten Buddha s malým B je žlutý, jiný modrý, některý červený, bílý. Co ty barvy pleti znamenají?
1: Tam to potom se hodně liší. Tam vlastně je klasický Buddha Siddhartha Gautama, tak zakladatel buddhismu, tak má vlastně klasické pleťové vyobrazení, ale potom třeba modré znázornění je Buddha medicíny, potom je vlastně Buddha Amitayus, takže se to tam potom liší, co konkrétně ten daný Buddha znamená podle těch daných barev.
0: Zatroubení na Dung Chen, neboli dharmickou troubu, uzavřelo návštěvu galerie buddhistického umění v Třeboni. Vydat se tam můžete nejenom prostřednictvím našeho pořadu, ale i během svých toulek po jižních Čechách. Veškeré aktuální informace o galerii najdete na stránkách Třeboňského infocentra.

A je tady závěr. My vás v dnešní soutěži, vlastně i zítra bude stejná soutěžní otázka, zveme na jedno zajímavé místo. Podrybník. Pod rybníkem najdete tunel. Ten tunel je dlouhý 8 metrů, hloubka je 3,5 metru. To jsem možná v tom prvním zadání ani neřekl, tak to říkám teď. No a můžete se tam podívat, jak to pod rybníkem vypadá. Takže můžete nahlédnout do skutečného prostředí ryb a vodních živočichů. Ten prosklený tunel najdeme, je přímo pod rybníkem, jak už jsem říkal, za A v obci Modrá u Velehradu, za B v Třeboni v jižních Čechách. Tak je to na vás, pošlete nám textovou zprávu, veškerá pravidla najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz, hrajeme o cestovní tašku a o hlavní cenu za měsíc červen, o výletnický batoh s reflexními prvky, s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a taky tam je něco na čtení, kniha Sedmi krásky na cestách. Sobotní výlety jsou u konce, nedělní teprve začínají, vlastně začnou zítra ve 13 hodin a 4 minuty. Už jenom dolaďujeme poslední věci, abyste si užili u rozhlasového přijímače příjemnou hodinu. Už teď vás k poslechu zve za celý výletnický tým Pavel Kudrna.

0: bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Dobrovolní hasiči z Buchlovic slaví 150 let. Na dnešních oslavách budou hasit dům nebo rozstříhávat auto. V muzeu v přírodě v Rimicích nedaleko Holešova se koná den řemesel. Rychlostní kanoista Martin Fuxa slaví 14. zlato z mistrovství Evropy. Dnes bude v regionu oblačno s přeháňkami, teploty do 24 stupňů. Odpolední zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hejtmánková. V Buchlovicích si dnes připomenou 150. výročí založení sboru dobrovolných hasičů v obci. Organizátoři připravili celodenní program, říká lidovecká starostka Buchlovic Pavla Večeřová.
2: Součástí odpoledního programu bude i ukázka vlastně zásahové činnosti. Budou hasit domeček, budou rozstříhávat auto. A návštěvníci a především děti si budou moct prohlédnout veškerou hasičskou techniku, která sem dojede a bude vlastně k dispozici po celý den.
0: Chybět nebude ani ocenění hasičů nebo křest čtyřkolky. V Rimicích na Kroměřížsku se dnes koná ve skanzenu Den řemesel. V doškových chaloupkách na návsi i na hejnici návštěvníci uvidí ukázky tradičních řemesel, včetně kováře, sedláře nebo práce tkadleny. Přístupný bude i větrný mlýn. Akce je plánovaná do 17. hodiny. Silnice mezi Holešovem a Rimicemi je uzavřená. Návštěvníci se tak do muzea v přírodě dostanou objízdnou trasou přes Kolíčín. Přibývá nehod cyklistů na elektrokolech, vyplývá to ze statistik policie. Ta loni řešila skoro 870 takových nehod, to je meziročně o třetinu více. Nejčastější příčiny nehod jsou podle policie nevěnování se řízení nebo nezvládnuté ovládání kola. Sport. Martin Fuxa ovládl na mistrovství Evropy rychlostních kanoistů v Portugalsku závod na 1000 metrů. Získal své 14. evropské zlato. Své dojmy popsal Fuxa v rozhovoru pro Český rozhlas.
3: Zní to krásně. Vždycky, když makáme o těch přípravných samozřejmě měsících, tak si někdy říkáme, jak strašně je to těžký, ale tady pak ta odměna za to, za tu tvrdou dřinu je krásná. Jsem vždycky moc rád, že ještě držím a že to ještě funguje.
0: Další olympijský vítěz z Paříže Josef Dostál skončil na stejné vzdálenosti mezi kajakáři čtvrtý.
1: Počasí.
0: Dnes je ve Zlínském kraji převážně oblačno s přeháňkami, večer budou ustávat, na Vsetínsku se mohou vyskytovat až do noci. Nejvyšší teploty jsou mezi 19 až 24 stupni a povane mírný vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Ve Vsetíně v ulici 4. května havarovalo osobní auto. Jezděte opatrně. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín je na řadě sobotní dopoledne odpoledne s Pepou Kolerem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Je sobota 13. června, zhruba 3 a 3 čtvrtě minutky po 14. hodině a já vás vítám u odpoledního vysílání Českého rozhlasu Zlín. Dnešek patří mimo jiné Mezinárodnímu dni povědomí o albinismu, tedy dní, který připomíná, že každý z nás je jedinečný. No a právě tak pestrý bude i náš dnešní program. Například už za chvíli vás Český rozhlas Zlín vynese obrazně vzhůru k výšinám. Zavítáme totiž na oslavu 90. výročí založení letecké výroby v Kunovicích na Uhersko-Hradišťsku. No a v nejbližší hodině se podíváme i mezi zlatokopy nebo tučňáky. Tak tolik a ještě víc si pro vás připravil Český rozhlas Zlín. Od mikrofonu vás zdraví Pepa Koller. No a jsem rád, že jste u toho s námi.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Píseň Tulák po hvězdách velmi příznačně předznamenává naše dnešní první téma. Výrobce letadel Aircraft Industries, dříve známý jako Letkunovice, slaví dnes 90. výročí založení podniku. Firma z Kunovic na Uhersko-Hradišťsku připravila den otevřených dveří, který si nenechala ujít až ani naše reportérka Blanka Kovandová, která má už jistě hlavu v oblacích a já ji vítám v našem vysílání.
1: Jak jinak, přeji hezké odpoledne.
0: Děkujeme. Blanko, jaký je zájem o prohlídky letadel i výrobních prostor?
1: Tak musím říct, že návštěvníky velice pečlivě u brány vstupní do areálu počítají a už jich přišlo přes 3 500. A jsou to asi nepřekvapí, většinou muži a chce se mi říct dokonce kluci, protože ať už je jim 6 a prohání se tady ve šlapacím letadílku, anebo je jim 60 a obdivují opravdové letací stroje, tak mají takový ten krásný klukovský výraz v obličeji. Já myslím, že tobě třeba by se tady velice líbilo, Pepo.
0: O tom nepochybuji. A co všechno je v Kunovici k vidění nebo vyzkoušení, co přitahuje nejvíc pozornost návštěvníků?
1: Tak úplně největší řady tady byly samozřejmě na exkurze do výroby, protože asi každý chce vidět, jak taková letadla vznikají. Ale jsou tady v hangáru k vidění i opravdu unikátní stroje. Já třeba teď zrovna stojím pod křídlem úplně historicky první vyrobené L410, která se tady v tomto závodě vyrobila, ale je tady třeba k vidění i práškovací letadlo Čmelák, které i laici znají třeba z vesničky mé střediskové. Tak těch se zrovna v Kunovicích vyrobilo asi 1700 a práškovali pole po celém východním bloku. Ale třeba je tady letecká škola Kunovice, tady její žáci si připravili takové letecké simulátory. Je tady beseda a zrovna třeba dopoledne, teda odpoledne, tady měl besedu i náš astronaut Aleš Svoboda, který se brzy stane tulákem po hvězdách. A mě zaujala jedna fotografie, na které jsou takové ty typické tetičky kunovské v šátku. Je to historická fotka a je u ní krásný popisek, že nejenom báječní muži na létajících strojích stojí za úspěchem letu Kunovice, ale také desítky, ne-li stovky žen, protože jejich drobné ruce byly při výrobě dopravních letounů taky velmi potřebné.
0: Blanko, můžeš teď připomenout historii společnosti?
1: Tak letecká výroba v Kunovicích začala v roce 1936 jako opravna letadel firmy Avia. Po druhé světové válce se ten závod osamostatnil jako podnik Let Kunovice, dnes tedy Aircraft Industries. Ta zdejší továrna proslula výrobou slavných větroňů L-13 Blaník, anebo právě toho zemědělského letadla Čmelák, jak jsme zmiňovali, ale asi nejznámější je právě dopravní letoun L-410, který převeze 19 pasažerů a který se v 70. a 80. letech minulého století stal úplně páteřním strojem pro regionální tratě v zemích východního bloku. A dodnes ho tady v Kunovicích vyrábí a vyrobilo se jeho tady víc než 1200 kusů.
0: Let Kunovice, v současnosti společnost s názvem Aircraft Industries, slaví 90. výročí založení podniku na výrobu letadel. Přímo z Kunovic na Uhersko-Hradišťsku se do vysílání přihlásila reportérka Blanka Kovandová, které děkuji, přeji hezké odpoledne na jejich cestách a těším se zase naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: No a už po písničce se od nás dozvíte, že ve Zlatokopeckém skanzenu na Jesenicku dělníci dokončují opravy po předloňských záplavách. Nakolik rekonstrukce vyhledávaného areálu vyšla a kdy jeho rekonstrukce bude kompletně hotová, uslyšíte v naší reportáži.
2: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Poničené chodníky, repliky hornických budov i závodiště sloužící k tradičním závodům v rýžování zlata. Tak vypadal po předloňských povodních zlatokopecký skanzen na Jesenicku. Jeho opravy ale teď míří do finále. Dokončit zbývá už jen páteřní přístupovou cestu. V červenci by tak měl být skanzen téměř 2 roky po záplavách kompletně obnovený.
1: U té ohrady z druhé strany, ty nánosy těch věcí byly povrch, jo, to kořeny přesto lítaly.
2: Vzpomíná ředitel skanzenu Jiří Juráš. Povodně v areálu zasáhly téměř všechny hornické repliky.
3: My teďka stojíme před replikou hornické osady. Když obrátíme pohled a podíváme se na kamenný základ, který má zhruba 40 cm a půjdeme nad jeden druhý trám, tak pod tu nám tekla voda.
2: Nejvíce poškozený byl ale podle Juráše terén.
3: To znamená přístupové komunikace tady a celkově to množství vody meandrovalo v tom údolí, tak ty cesty byly prakticky jako zničené. Dokonce i za mlýnama vlastně zmizelo i kousek lesa.
2: Opravy trvají už přes rok a půl. Podle nezávislého starosty Milana Ráce jsou důležité i pro město.
4: Toto místo není jenom turistickým cílem, ale je to i vhodný areál pro pořádání různých městských akcí. Pořádáme zde například zahájení turistické sezóny, také se zde pravidelně konají soutěže v rýžování zlata. Je to pro nás důležité místo.
2: Podle Juráše se už většinu hlavních škod povedlo odstranit.
3: Primárně šlo o terénní úpravy. Bylo potřeba tady v replice hornické osady. Tam jsme dělali úklidová práce a nové podlahy. Potom teďka tady stojíme u závodiště, které jsme museli udělat kompletně nové. Bylo potřeba i odvodění a svody vody pod zlatorudnými mlýny. Potom nějaké drobnosti ve smyslu informačních tabulí.
2: Dokončit ale ještě zbývá několik posledních prací, dodává Juráš.
3: Bude se jednat o nový asfaltový povrch od parkoviště k nám ke srubu na pokladnu.
2: Nová komunikace má usnadnit přístup do areálu, říká Juráš.
3: My se snažíme být family friendly. Spoustu rodin má kočárky a jde nám trošku i ten bezbariérový přístup, tak se bude jednat o vlastně pohodlné projetí s kočárkem z parkoviště přes most Olešnici až na pokladnu.
2: Celkové náklady na obnovu skanzenu se podle Ráce vyšplhaly přibližně na 4 miliony korun.
4: Byla tam dotace z nadace ČES, významná ve výši 1 milion korun, potom proběhla sbírka na pomoc skanzenu, tam se vybralo přes 300 tisíc korun a na elektřinu a komunikaci žádáme z programu Ministerstva pro místní rozvoj Živel 1.
2: Nová přístupová komunikace má být hotová v červenci. Poté budou opravy skanzenu kompletně dokončené. Ze Zlatých hor Sabina Millerová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Zlín.
6: Psi umí být věrnými společníky i nejlepšími přáteli člověka. Občas se k ním ale můžeme chovat jinak, než by skutečně potřebovali. Na co si při výcviku dávat pozor? A existuje opravdu zlý pes? Na to nám v chovatelské poradně s Českým rozhlasem Zlín odpoví trenér psů Ivo Eichler z Ostraty na Zlínsku. Své dotazy si připravte na 15. června. Na setkání s Ivem Eichlerem i s vámi se těší Anna Randárová.
7: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: Hodiny ukazují 14.21 a vyladíte Český rozhlas Zlín. Jak bude teď i později v našem kraji, tak o tom bude řeč právě teď.
1: Počasí.
0: Vítám na telefonní lince meteorologa Českého hydrometeorologického ústavu Ondřeje Brambuse, který má pro nás ty nejčerstvější informace. Vítejte ve vysílání.
2: Dobrý den.
0: Hned na začátek se zeptám, jaké jsou právě teď teploty a vůbec počasí v našem kraji?
2: Krásně mi nahrála písnička, kde Jiří Korn zpíval Jsem tvůj apríl, ne máj, protože máme právě takové aprílové počasí, takové proměnlivé. Proměnlivou máme jednak oblačnost, většinou se nám střídá od nějakého polojasná po skoro zataženo a zároveň i co se týče srážek, vyskytují se nám takové lokální přeháňky. V podstatě během dneška napršelo na většině území zlý Zlínského kraje. Aktuálně je těch srážek méně, jedna přeháňka se vyskytuje severně od Zlínského kraje a pak také na hranicích se Slovenskem máme další přeháňky. Celkově tedy proměnlivo, abychom se podívali na teploty, tak ty se pohybují aktuálně většinou od 18 do 22 stupňů Celsia, ale to ještě nejsou ta maxima, ještě počítáme, že nám přibližně o 1 stupeň ty teploty vystoupají. Vítr ten nám fouká od západu a je většinou jenom mírný do 20 km za hodinu.
0: Tak jsme se dozvěděli, že počasí je proměnlivé, tak tedy s čím můžeme počítat na večer a pak i v noci?
2: Ještě i teď v těch odpoledních hodinách musíme počítat s dalšími přeháňkami. Aktuálně se nám vyskytuje více přeháněk v Olomouckém kraji a ty se právě mohou dostat i do Zlínského kraje tím, že postupují k východu. Větší šance je v severní polovině kraje, naopak v jižní polovině už to bude pravděpodobně na řadě míst úplně bez srážek. Pak v těch pozdějších večerních hodinách nám bude oblačnost ubývat, takže tím bude i klesat šance na přeháňky a teploty v noci klesnou na hodnoty od 12 do 9 stupňů Celsia. Vítr bude v noci většinou jenom slabý do 15 km za hodinu.
0: Pojďme se teď společně podívat na druhou část víkendu, to znamená na neděli. Ta bude jaká?
2: Neděli budeme začínat malou oblačností, takže ráno by mělo být převážně polojasno, ale oblačnost by měla poměrně rychle přibývat a během dne bude převažovat oblačná obloha s lokálními přeháňkami, takže opět jako dnes to může být takové trochu proměnlivé. K večeru bude pak oblačnost částečně ubývat a s ní se bude snižovat i ta četnost přeháněk. Zítřejší den bude o něco chladnější než ten dnešní, počítáme s teplotou tam je od 18 do 21 stupňů a na Vsetínsku tam může být méně, kolem 16 stupňů. Zároveň bude o něco větrněji, zítra nám bude foukat mírný vítr od západu o rychlostech 10 až 25 km za hodinu, no a během dne může mít místy nárazy kolem 55 km.
0: No a pro úplnou kompletnost nám ještě doplňte i biopředpověď na zítřejší den?
2: Ta je na jedničce, takže mírná zátěž.
0: No a po neděli nás čeká nový pracovní týden, tak ten přinese sebou nějakou změnu nebo bude ten stav setrvalý?
2: Postupně se bude oteplovat, v pondělí to oteplení ještě nebude nějaké znatelné, v podstatě velmi podobné teploty těm nedělním 18 až 22 stupňů, ale od úterý už budou ty teploty stoupat, v úterý do 25 stupňů, ve středu do 28 stupňů a v druhé polovině týdne už se pravděpodobně dostaneme i přes 30 stupňů Celsia. Čeká nás tedy spíše takové teplejší a suší počasí, ještě je tam nějaká šance na přeháňky, jak v pondělí, tak pak třeba ve středu nebo ve čtvrtek, ale vypadá to, že to budou spíše drobnější srážky bez nějakých výraznějších úhrnů. Vítr bude nejsilnější teď asi v tu neděli a od pondělí už bude spíše slabý nebo mírný.
0: Tak, to podstatné z počasí ve Zlínském kraji nám na vlnách Českého rozhlasu Zlín zprostředkoval meteorolog Ondřej Brambus. Díky a naslyšenou.
2: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Víme už, jaké nás čeká nejbližší počasí a teď se ode mě dozvíte, že za chvíli nás čekají dobré zprávy o tučňácích Humboldtových ze Zlínské zoo. Ti se tento týden přestěhovali do bývalé expozice lachtanů poblíž hlavního vstupu do areálu a získali větší bazén, spoustu bílých oblázků i nové zázemí. Jak stěhování i zabydlování zvládli, tak to uslyšíte už za chvíli.

0: tučňáky Humboldtovi najdou návštěvníci zlínské zoo od tohoto týdne na novém místě. Chovatelé je přestěhovali z expozice poblíž zátoky Rejnoku do upravené expozice u tropické haly, kterou dřív využívali lachtani. Tučňáci získali výrazně rozsáhlejší výběh s větším bazénem.
1: Mně se líbí hodně.
2: Komu se ještě líbí tady nový výběh? Mně
3: se líbí.
4: Žáci třetí C ze základní školy z Nového Jičína přijeli do zoo na školní výlet. Právě oni byli mezi prvními návštěvníky, kteří hejno černobílých ptáků v novém domově viděli.
5: Tučňáci ten transport zvládli perfektně, ve své podstatě nás i překvapili, jak klidně vešli, rozhlédli se po výběhu, hnedka vyzkoušeli bazén, pak se zase vrátili na souš, takže myslím si, že to zvládli nadstandardně a teďka se na ně dívám a vykazují rozhodně chování, které není nějaké stresové a myslím si, že jsou spokojeni.
4: Hodnotí adaptaci 13 tučňáků zoolog Václav Štraub. Zoo se pro jejich přemístění po 30 letech rozhodla ze dvou důvodů. Kvůli ukončení chovu lachtanů hřivnatých na podzim minulého roku a také jim chtěla nabídnout lepší podmínky. Proto i výběh upravila podle jejich potřeb.
5: Tak oproti těm lachtanům, kdy zde vlastně byl jen takový jako omyvatelný beton, tak jsme zde navezli obrovské množství valounů a nějakého kameniva. Ta vodní plocha je teda několikanásobně větší a tučňáci můžou využít své skvělé plavecké schopnosti a můžou vlastně takovým tím delfinovitým pohybem překonávat rychle celou délku toho bazénu.
4: Dodává Václav Štraub. Bývalý výběh tučňáků poblíž zátoky Rejnoku využijí jiní ptáci, říká mluvčí zahrady Romana Mikešová.
6: Původní expozice tučňáků ta nezůstane prázdná samozřejmě, momentálně ji budou obývat kachny, konkrétně kachny skvrnozobé a ostrálky štíhlé.
4: Větší výběh také umožní zoo rozšířit chov tučňáků Humboldtových. Oproti současným 13 ptákům by jich v budoucnu mohlo být dvakrát tolik. Ze Zlína Michaela Čendová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

vy poslouchejte dál Český rozhlas Zlín. Máte rádi křížovky? Historii jejich vzniku nám už za chvíli přiblíží Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že křížovka fascinuje lidstvo už od antiky? Její novodobá historie je ale opředena několika legendami. Jedna z nich vypráví o vězni Viktoru Orvilovi, který si z nudy čmáral písmena na čtvercovou podlahu cely v Kapském městě. Oficiální verze však za vynálezce považuje novináře Artura Vina, který v prosinci 1913 v New Yorku vytvořil mřížku ve tvaru kosočtverce, zvanou World Cross. Existuje však i česká stopa. Učitelka Mlada Antošová z Modřan publikovala svou první křížovku ve tvaru čepice, nazvanou Čapka z písmen, již v roce 1899. Luštění se stalo vášní pro miliony lidí, včetně osobností jako Jan Werich, Emma Destinová či Miroslav Horníček. Své o tom věděl i Karel Čapek, který v jednom z dopisů přiznával divý zápas s tajenkou, jenž ho zničil na duchu i na těle. Zatímco běžní luštitelé nad políčky tráví hodiny, tvůrci jako Roger F. Squires zasvětili křížovkám celý život. Do Guinnessovy knihy rekordů se zapsal neuvěřitelnými 77 tisíci uveřejněnými úlohami. Křížovka tak zůstává nadčasovým soubojem s vlastní slovní zásobou, který baví svět už dlouhá léta.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
2: Každý měsíc v Českém rozhlase Zlín otevíráme hudební galerii plnou písničkových klenotů. Díky mým hostům vám už nikdy potom nebudou znít stejně. Připomeňte si se mnou některá letošní setkání a hlavně to, jak nečekaná, pestrá a obohacující může jedna jediná písnička být. Už v neděli 14. června po 17. Markéta Janíková a pořad?
0: Hudba do kořán. Hudební galerie Českého rozhlasu Zlín. Pohodový víkend

právě 3/4 na 3 a na řadu přichází sport. Ten má především bavit a rozdávat radost. Někdy ale přináší emoce opačné. Už po písničce bude řeč o úspěšném fotbalovém trenérovi a taky vyhlášeném baviči a bouřlivákovi. To byl Petr Uličný, který ve věku 76 let zemřel. Život trenéra, který byl spjatý se Zlínským krajem, připomeneme za okamžik.

0: I z našeho vysílání jste mohli slyšet informaci o tom, že po dlouhé nemoci zemřel bývalý fotbalista a trenér Petr Uličný. I když největší stopu zanechal v obou rolích v olomoucké Sigmě, pevně byl spojený taky s naším Zlínským krajem. Vyrůstal v Kroměříži a ve dvou angažmá vedl jako hlavní kouč fotbalový tým Zlína.
1: Petr Uličný svou hráčskou kariéru začal v Kroměříži, odkud se odrazil za ligovým angažmá v pražské Spartě a plzeňské Škodovce. Následně se vrátil na Hanou, kde na přelomu 70. a 80. let pomohl olomoucké Sigmě k postupu nejprve ze třetí do druhé nejvyšší soutěže a v sezóně 81-82 také k historicky první účasti v nejvyšší lize. Právě na této úrovni se v roce 1983 s profesionální kariérou rozloučil a hned v zápětí začal s trénováním.
2: Já jsem byl ten trenér, který chtěl vyhecovat ty hráče a museli cítit, že mě jde o ten výsledek, proto jsem tam stál u té lajny a křičel. Těch 50% lidí mě asi má rádo, ale 50 mě nemá rádo a mají mě za nějakého hulváta, který řve na hráče, na funkcionáře. To je ale život, každému se nezavděčíte.
1: Během trenérské kariéry protkané i disciplinárními prohřešky vystřídal 16 klubů a celkem odkoučoval 413 ligových zápasů, druhý nejvyšší počet v historii a 153 z nich vyhrál. Trénoval například ostravský Baník, plzeňskou Viktorii nebo ligové týmy z Olomouce, Brna a Zlína. Na hráče dokázal být velmi náročný, ale také srdečný.
2: Jsem byl ten Hyde a Jekyll, že jednou jsem hrozně miloval ty kluky. Dával jsem jim najevo tu lásku nebo tu vděčnost nebo tu pochvalu jsem jim tak chtěl vyjádřit a po druhý zase jsem byl teda hrozně zlej, protože se asi 15 dostal gol v 93. minutě a to potom, když jdeš do té kabiny, tak to byla bouřka.
1: K jeho úspěchům patří postup do ligy s Hradcem Králové v roce 2001, ten největší však přišel až v jeho poslední profesionální sezóně. V ročníku 2011-12 převzal jako hlavní trenér Sigmu Olomouc během podzimní části s pouhými 7 body na předposledním místě tabulky. Hanáky vytáhl na konečnou 11. pozici a navíc je dovedl k senzačnímu vítězství v českém poháru, které jak pro něj, tak pro klub znamenalo první velkou trofej. Toto slavné vítězství nad Spartou bylo jeho posledním soutěžním utkáním v roli trenéra.
2: To mě sám pán Bůh snad fotbalovej seslal a rozhodl jsem se, že jsem už takhle vyčerpaný po tolika letech, že už asi bych nic tomu nedal. Tak už jsem prostě ukončil tu svou kariéru. I když jsou i starší trenéři, ale já zrovna v té době jsem byl takový vycucaný z toho.
1: Uličný byl známý pro svůj bouřlivý a emotivní projev, zejména během zápasu jako trenér. Tato skutečnost dala v roce 2015 vzniknout jeho autobiografii s názvem Bouřlivák John, což byla jeho dlouholetá přezdívka. Patřil k nejbližším přátelům české trenérské legendy Karla Bricknera a stejně jako on, i když o 23 let později, obdržel v roce 2020 cenu města Olomouce v oblasti sportu. Adam Kodet, Český rozhlas.

co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperami, tu noc, co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperami, tu noc, co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 15 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Letectví v Kunovicích slaví 90 let. Aircraft Industries dnes pořádá den otevřených dveří. V kunovické části Kvítkovice pokračuje výstavba nové hasičské zbrojnice. Zahrádkáři a výzkumníci z Olomouckého centra Katrin spolupracují při využití odpadu z univerzitní pěstírny konopí. Dnes je v regionu oblačno s přehánkami, teploty jsou do 24 stupňů Celsia. U odpoledních zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Barbora Hejtmánková. Výrobce letadel společnosti Aircraft Industries dnes v Kunovicích na Uhersko-Hradišťsku pořádá den otevřených dveří. Akce se koná u příležitosti 90. výročí založení továrny. Návštěvníci můžou nahlédnout do výroby legendárních letounů L410 a poznat historii i současnost leteckého průmyslu v regionu. Pokračuje mluvčí společnosti Barbora Čapková.
4: Náš program nabídne komentované prohlídky výrobních prostor, výstavu mapující 90 let historie společnosti, ukázky letadel a letecké techniky i vyhlídkové lety nad Slováckem. Akce se navíc zúčastní známí piloti Martin Šonka a Aleš Svoboda, který by měl v příštím roce letět na mezinárodní vesmírnou stanici.
2: Stavba nové hasičské zbrojnice pokračuje v Otrokovicích na Zlínsku. Nové zázemí bude sloužit nejen zásahové jednotce, ale nabídne prostor i pro konání komunitních akcí. Hotovo by mělo být letos v létě, pokračuje mluvčí města Lenka Vaculová.
5: Kromě vybudování novostavby dojde také k úpravě dvora, výstavbě nových přístěnků a opláštěné sušící věže. Sníží se energetická náročnost budovy i hluková zátěž směrem k okolní zástavbě. Projekt si vyžádá investici ve výši 20 milionů korun, přibližně polovinu pokryje dotace.
2: Nucené náhradní mateřství nebo nedobrovolné sňatky by v Česku mohly být nově trestné. Počítá s tím návrh novely trestního zákoníku. Podle ministra spravedlnosti Jaromíra Tejce z hnutí ANO tím rezort reaguje na požadavky Evropské unie, a to kvůli novele unijní směrnice o prevenci obchodování s lidmi. Olomoučtí zahrádkáři se zapojili do pilotního projektu výzkumného centra Katrin. Jako hnojivo otestují na svých zahrádkách formou zálivky okrasných rostlin upravený odpad z univerzitní pěstírny konopí setého. Jde o pilotní projekt olomouckých vědců.
6: Předseda Olomouckého zahrádkářského svazu Rudolf Dvořák použije zálivku na svůj květinový záhon.
7: Žena pěstuje kali, takže půlka bude normál a půlka půjde do pokusu. Loni květly krásně, uvidíme, co udělají letos.
6: Petr Tarkovský z centra Katrin minerální hnojivo použil na konopí seté. I tak má v sobě ještě tolik síly, že by ho byla škoda zničit.
8: Nemůžeme ho vypustit do odpadu, abychom neznečišťovali životní prostředí, takže hledáme způsob, jak znovu použít ještě pořád poměrně potentní hnojivo.
6: Výsledky experimentu vědci vyhodnotí na podzim. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
3: Počasí.
2: Dnes je v regionu převážně oblačno s přehánkami. Večer budou ustávat. Na Vsetínsku se mohou vyskytovat až do noci. Nejvyšší teploty jsou mezi 19 až 24 stupni a vítr povane mírný.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: V Kroměříži na Husově náměstí se srazily dvě dodávky, projíždějte opatrně. Tolik zprávy a teď už pokračuje Pepa Koller a sobotní dopoledne. Sobotní odpoledne s Českým rozhlasem Zlín.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Ano, Před námi je další sobotní hodina na vlnách Českého rozhlasu Zlín, který vás pozve na spoustu zajímavých míst napříč naším krajem. No a protože přesuny k tomu patří, nabídneme vám i jeden praktický tip. Hned po první písničce se podíváme na to, jak jezdit bezpečně na elektrokole. No tak schválně, používáte přilbu? Měli byste. Policie totiž loni zaznamenala o třetinu víc nehod elektrokol než předloni. Skoro polovina těchto nehod se stává právě v letních měsících. Více si řekneme po písničce skupiny Olympic. Příjemný poslech přeje Pepa Koller.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Pořídili jste si elektrokolo nebo máte v plánu si na dovolené nějaké půjčit? Pak byste si měli dát pozor. Loni totiž právě počet nehod elektrokol v Česku vzrostl meziročně o více než třetinu. Cyklisté na elektrokolech havarovali skoro 870krát. Vyplývá to z policejních statistik, podle kterých jsou nejohroženější skupinou seniori na starší 65 let. Skoro polovinu nehod elektrokol policisté navíc evidují jen za léto, tedy od června do srpna.
1: Ať už tady v Čechách, tak i v cizině se dostávají vlastně jako do destinací, kam by si ani nerozhodli, že by šli pěšky, a to elektrokolo je tam dokáže vyvést.
2: Popisuje svou zkušenost profesionální jezdec na elektrokole Richard Kasperoty. Neskušení cyklisti podle něj často vyrážejí třeba do hor, nezvládají ale jízdu z kopce.
1: Převážná chyba je to, že většina začínajících nebo i elektrobikerů, kteří jsou hobby, tak převážně brzdí zadní brzdou. Kdy zadní brzda nemá až takovou trakci, je potřeba vlastně používat obě dvě brzdy.
2: Podle Jany Peleškové z ředitelství dopravní policie by jezdci kromě svých vlastních limitů měli znát právě i možnosti elektrokola.
3: Umět ho ovládat, znát ty technologie, uvědomit si, že se prostě umí chovat jinak v tom provozu.
2: Třeba seniori podle závodníka Richarda Kasperotyho často neumí měnit převody na elektrokole.
1: Oni si zvolí vlastně nejsilnější přípomoc toho pohonu a jedou nejtěžší převod. Takže i u elektrokola je potřeba prostě řadit. Je to stejný, jako kdybyste se chtěli v autě rozjíždět na parkovišti na pátý rychlostní stupeň, tak to auto taky přece jenom začne cukat.
2: Problém je to třeba při rozjezdu v křižovatkách. Podle Tomáše Jančárka z projektu e-bike Bezpečně cyklisty často překvapí, že oproti běžným kolům mají elektrokola jiné vlastnosti.
4: Je elektrokolo specifický tím, že tam je vlastně větší hmotnost. Je to způsobený vlastně baterií, velikostí baterie a samozřejmě nějakou váhu k tomu dává i ten elektromotor.
2: Nezvládnutí řízení a nevěnování se řízení bylo loni podle policie hlavní příčinou nehod elektrocyklistů. Nejčastěji havarují v cykloturistických regionech, říká Jana Pelešková.
3: V Jihomoravském kraji, Moravskoslezském kraji, v Zlínském kraji, takže opravdu tam jsou vysoce vidět vzrůstající počty právě v letních měsících.
2: Lidé navíc na elektrokole často jezdí bez přilby, říká Jana Pelešková.
3: V roce 2025 to bylo 10 usmrcených cyklistů na elektrokole, z toho 4 byly bez přilby, takže přilba jako taková určitě nezachrání vše, ale je velice důležitou ochranou pro toho cyklistu.
2: 3 ze 4 zemřelých cyklistů bez helmy podle ní byli seniori. Sára Adamcová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Zlín,

0: Na nejrůznější místa našeho kraje se teď v 15 hodin a právě 14 minut společně zaměříme při přehledu kulturních pozvánek Českého rozhlasu Zlín. Začneme ale netradičně, hned na úvod ohlášením zrušení jedné akce. Z provozních důvodů se ruší dnešní představení Starý bílý muž na letní scéně Městského divadla Zlín. Vstupenky lze vrátit na pokladně divadla nebo je také možné je vyměnit za představení, které se koná 23. června. Podrobnější informace najdete na webu divadla. Ondřej Ruml, zpěvák a hudebník s citem pro jazz a swing, vystoupí ve Valašském Meziříčí jako předskokan na turné kapely Činasky. V letním kině Valmes dnes od 18 hodin zaspívá známé skladby i čerstvé novinky z alba Vždycky to tu bylo. Speciální prohlídka národní kulturní památky s průvodcem v kostýmu mlynáře se koná při příležitosti Dne větrné energetiky ve větrném mlýně Velké Těšany na Kroměřížsku. Seznámit se s jedním z nejvýznamnějších vynálezů lidstva můžete dnes do 17 hodin. Přehlídka hospodářských zvířat, ukázky zemědělské techniky nebo vystoupení chladnokrevných chřebců čeká dnešní návštěvníky zemědělské výstavy. Tradiční, již 15. ročník se koná v areálu společnosti Navos v Kotojedech u Kroměříže do 17 hodin. Zajímá vás tradiční řemesla i lidové tradice? Tkaní na stavu, sedlářství, krajkářství nebo bylinkářství a ještě mnohem více můžete dnes vidět v Muzeu v přírodě v Rymicích na Kroměřížsku. Program pro celou rodinu s názvem Den řemesel potrvá do 17 hodin. Tak doufám, že jsme nic důležitého nevynechali, přesto chcete-li získat ještě větší přehled o dění v našem kraji, navštivte i náš rozhlasový web a dozvíte se ještě více.
1: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.
2: V sobotu si na pohovce Jošky Kubáníka budeme od 17. s terapeutem Adamem Schmidtem povídat o tom, jak moc je důležité v životě sebevědomí a kde ho vzít, když se nám pořád nedostává. A v neděli od 11. se zaměříme na to, co znamená štěstí a kde ho hledat. Na mé hosty i na vás se v sobotu po 17. a v neděli hodinu předpolednem těší Jožka Kubáník.
3: Židovská komunita patřila k Holešovu na Kroměřížsku už od počátku 15. století. Většina Židů byla vyhlazena za druhé světové války. Dnes je připomíná festival Hamakom. Nasát vůni košer pokrmu a zažít rytmy židovských tanců se vydáme v dalším díle cyklu Kořeny se Silví Pospíšilovou. Poslouchejte v pondělí před 15:30 a na webu Českého rozhlasu Zlín.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Zlín.

Lednové natáčení pořadu Českého rozhlasu Zlín na pohovce Jožky Kubáníka v Uherském Hradišti patřilo k těm, na které se jen tak nezapomíná. Velkou měrou se o to postaral host, zpěvák Ondřej Ruml, jehož vystoupení mělo obrovský úspěch a diváci tleskali ve stoje. Jak na to vzpomíná on sám, tak to se dozvíte už za chvíli. Ondřej Ruml byl tento týden hostem vysílání Českého rozhlasu Zlín.

0: Xindl X vám zpříjemňoval sobotní chvíle s Českým rozhlasem Zlín. Hostem našeho čtvrtečního vysílání byl muž, kterého známe také především jako skvělého zpěváka a muzikanta, ale v lednu jste měli možnost poznat ho i jako výborného vypravěče. Při natáčení pořadu Českého rozhlasu Zlín Na pohovce Jožky Kubáníka totiž zpěvák Ondřej Ruml okouzlil nejen svými písničkami, ale i příběhy a humorem. Moderátorka Jarka Barboříková se ho v rozhovoru ptala třeba na jeho výjimečný dar imitování.
1: Ondřej, vy jste během svého živého natáčení pořadu Na pohovce Jožky Kubáníka bravurně napodoboval několik známých osobností. A právě imitování vás přivedlo i k hereckým rolím. V seriálu Iveta, který mapuje život Ivety Bartošové, jste stvárnil Karla Gotta. Jak náročné bylo vstoupit do role člověka, kterého zná snad každý v zemi? A Ondřej, odpovězte jako ten Karel Gott.
2: To jste mě zaskočila, dobře.
1: No. To jsem chtěla, ano.
2: No tak podívejte se, přeci jenom napodobovat takového mistra, jakým jsem byl a stále jsem já v srdcích mých fanoušků, je skutečně složité. Nicméně jsem rád, že právě můj oblíbenec Ondřej Ruml se toho zhostil a musím říct, že úžasně. Děkuji.
1: No. Ano. Imitování, to je výjimečný dar. Využil jste ho někdy i mimo jeviště nebo nahrávací studio, třeba nějaké přineškodné lumpárně?
2: Víte co, já jsem se snažil, prostě teď jsme si z toho trochu dělali legraci, ale já jsem se k tomu snažil fakt přistupovat jako hodně zodpovědně a ne jako imitátor. Já jsem prostě chtěl fakt jako zahrát Karla Gotta se vším všudy a nedělat si z toho jako srandu. Takže já jsem si nakoukal opravdu všechny dokumenty, co kdy o Karlovi vyšly a snažil jsem se vlastně najít jeho jako i fyzično, když to řeknu tak, protože ono to s tím imitováním souvisí, to by vám, nebo imitováním, vlastně když chcete někoho stvárnit, tak potřebujete najít i jeho fyzickou stránku, takže pro mě to bylo vlastně jako práce, jako jedna z nejtěžších jako na roli, jako, jo, jako pro herce. Ale jestli jsem někdy pak používal, no tak já to tak jako vždycky dávám k dobru, no toho Miloše Zemana, že jo, ten je prostě fantastický, ten je vděčný vždycky, no a baví mě prostě práce s hlasem a vůbec jako vlastně ta herecká práce na tom, že se zkusíte oblíct do kabátu někoho jiného, no.
1: Ondřej, kolik hlasů teda umíte napodobit a je to talent, se kterým jste se narodil, anebo se to dá naučit?
2: My jsme vás
1: tady velmi obdivovali hned po tom.
2: Já si myslím, že to je věc, když máte hudební sluch a pozorovací talent, tak to zvládne prostě každej. Jo, jako třeba můj kamarád Vojtadyk má v repertoáru právě třeba Miloše Zemana, umí ho geniálně, i včetně těch pádů a zakopávání. takže myslím si, že lidi, co pracují s hlasem a mají hudební sluch, tak mají i vlohy k tomu, dejme tomu, vypozorovat ty typické, takové ty signifikantní prvky těch lidí, těch osobností, jakým způsobem se vyjadřujou a jak vedou hlas a jak mluví i tu dikci a všechny tyhle ty věci. A dokonce i způsob uvažování, protože když třeba člověk se snaží napodobit Miloše Zemana, tak zároveň musí už okamžitě, když začne mluvit jako Miloš Zeman, tak rovnou hned někoho urazit, jo? Protože jinak by to nebyl Miloš Zeman.
1: Pojďme k vaší nové desce, ta se jmenuje Vždycky to tu bylo. Co je tím, co tu podle vás vždycky bylo?
2: Já to takhle. První, co mě napadlo, říct Bůh. Jo. Nebo tam není žádný ale, jenom musím podotknout, že pro spoustu lidí to Bůh není, protože nevěří v Boha. Ale, teď řeknu ale, je zajímavý, že tyhle ti lidi, kteří vám tvrdí, že nevěří v Boha, tak pak v zápětí řeknou, ale myslím si, že něco je. Jo, a teď začnou mluvit o vesmíru, o přírodě, o síle, o energii, o osudu a nevím co všechno. A tohleto vlastně všechny tyhle ty věci, které jsem teďka vyjmenoval, tak je to, co tady vždycky bylo pro mě. Takhle to já vnímám a takhle to vnímám i v souvislosti s tou deskou a shodou okolností je to vlastně i obsažené v té písni, která tomu albu dala tenhle název.
0: Říká Ondřej Ruml. Celý rozhovor si můžete poslechnout ze záznamu na webu zlin.rozhlas.cz ve čtvrtečním audioarchivu v čase 11 hodin a 4 minuty. No a právě teď si můžete poslechnout píseň Krásným dívkám. Tak nerušený poslech.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Představte si, že kouzelný les nemusíte hledat venku. Jeden vyrostl přímo v základní škole v prostřední Bečvě na Vsetínsku. Vytvořili ho sami školáci. Nahlédneme tam hned po písničce Lenky Filipové.
1: Český rozhlas Zlín,

0: takový seriál, kdy si ten hlavní hrdina přivonil ke květině a dostal se na takovou zvláštní planetu. Kdo to ví?
1: Vítející cestmíl.
0: Zatímco velký strom je přímo naproti vchodu, tak tady vpravo se nám otevírá neonová výstava brouků, kytiček.
2: To jsou to různí broučci a každý je jiný.
3: Stejně jako lidi je každý jiný a jsou vyrobeni hlavně z přírodnin.
0: Tady už vidím šišku, co je tam dalšího?
4: Třeba taková ta skořápka od ořechu, pak různé usušené kytky a klacíky a různé věci, co si děti přinesly nebo si půjčily.
0: No, museli jste toho z lesa tady v okolí prostřední Bečvy přinést asi hodně, protože je tady obrovská několika metrová stěna neonových exponátů, brouků. To jsou všechno vymyšlená zvířata. Stejně tak jako všechny ty objekty, které tady vidíme. Když se otočíme, tady už je něco, co známe spíše z indiánek. Neonové velké totemy. Pracovali na nich Carol a Aneta.
4: No tak my jsme původně chtěli jakože tam mít jenom ptáky, ale nakonec jsme se rozhodli, že by to bylo takové obyčejné, tak jsme tam ještě dolů dali lišku a nahoru jsme dali chameleona.
0: Výstavu procházím se skupinou dětí ze všech ročníků školy, které si na tom, aby tady bylo co nejvíce výstavních předmětů, dali hodně záležet. My jsme přešli do druhého rohu. Tady to vypadá docela strašidelně.
5: Vidíme tady strom, na kterém jsou housenky, taky tu jsou dva maskoti a nějaké domečky.
0: Les s námi prochází také ředitelka základní školy Pavlína Petrušková. Jak dlouho jste tvořili?
6: 2-3 měsíce. Jak děti ve škole, v pracovním vyučování, ve výtvarné výchově, ve školní družině. Takže všichni se do toho pustili a vzniklo takové krásné společné dílo.
0: Poslední možnost prohlédnout si UV výstavu v základní škole v prostřední Bečvě budou mít lidé 20. června při obecních slavnostech. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Zlín.
8: Naše dějiny od počátku, jejich stopy kolem nás i legendární rozhlasový seriál. To jsou toulky českou minulostí. Slavné postavy naší historie užívají.
9: Ale Jenehuse,
10: řekl na to Zikmund.
9: Kdo pak žije bez hříchu?
8: A lidé a jejich příběhy z dávné historie jsou nám nečekaně blízcí.
11: V moderní terminologii by bylo možné označit jeho otce Jana Lucemburského za 10 bojaře, zatímco Karel byl těžký atlet.
8: Poslouchejte nezapomenutelný seriál Toulky českou minulostí od prvních dílů. Každou neděli dopoledne po 9:45 v Českém rozhlase Zlín.
7: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Zlín.

0: Naše rozhlasová cukrárna vám dnes hodlá naservírovat jednu písničku, která má v sobě zvláštní kouzlo. Takové to něco, co se těžko popisuje, ale dobře poslouchá. Petr Uhřík vám už prozradí víc.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Spousta hudebních skupin si dává do názvu nějakou číslici. Pro dnešek zvolíme úroveň 42, neboli Level 42. Zajímavá britská kapela, která byla slavná hlavně v 80. letech, něco se povedlo ještě v 90. Hlavním poznávacím znamením je, alespoň pro mě, charismatický hráč na baskytaru a současně zpěvák Mark King, používající takzvanou palcovou techniku a rozhodně patří mezi nejlepší světové hráče. Skladba Something About You vyšla v září 85, dosáhla mezinárodního úspěchu a dokonce se objevila i v počítačové verzi jedné videohry. Je to zároveň jediný případ, kdy se písnička od Level 42 dostala v Americe do horní desítky singlů.

Level 42 zpívají o tom, že na některých lidech a některých okamžicích je prostě něco zvláštního. No a já doufám, že i vy jste si dnes během našeho společného vysílání našli něco, co vás třeba potěšilo, pobavilo nebo zaujalo. Děkuji za vaši přízeň. S Českým rozhlasem Zlín stále zůstáváte ve skvělé společnosti. Za okamžik nabídneme hvězdné návraty a po 17. hodině pořad Na pohovce, kde si Jožka Kubáník s psychologem a terapeutem Adamem Schmidtem bude povídat o sebevědomí. Třeba kde se bere a proč někomu chybí. Od mikrofonu se s vámi v tuto chvíli loučí Pepa Koller svým oblíbeným Mějte se a smějte se. No a to nejen u poslechu Českého rozhlasu Zlín. A zítra ve stejnou dobu se budu těšit zase naslyšenou.

0: písničky, které si zaspíváte.
1: Já mám ráno práce moc a ty jsi důvod, dobrou noc.
0: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: To jsou Tata Boys, MiG-21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června. Těšíme se na vás v zahradách zámku Holešov.
1: Mediálním partnerem je Český rozhlas Zlín.
2: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Student Zlínské univerzity získal mezinárodní ocenění za kolekci nábytku inspirovanou portugalskou tradicí. Rožnovský park nově ozdobily barevné figury i tvary připomínající brouky nebo větve. Majitel fotbalové Sparty Daniel Křetínský bude největším akcionářem West Hamu United. V noci bude ve Zlínském kraji polojasno, nejnižší teploty do 9 stupňů. A noční vítr povane slabý. Začínají odpolední zprávy Českého rozhlasu Zlín a u nich vás vítá Barbora Hejtmáková. Student Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Šimon Valovič uspěl v mezinárodní soutěži nábytkového designu. Porotu zaujal kolekcí nábytku a doplňků inspirovanou tradičními portugalskými dlaždicemi. Valovič se zároveň stal prvním studentem, který získal mezinárodní ocenění díky programu FMK Design Select, který podporuje studenty při účasti v zahraničních soutěžích. V městském parku v Rožnově pod Radhoštěm začala sochařská výstava Organ Mechan. Díla sochařů Martiny Hozové a Krištofa Kaplana si tam lidé prohlédnou až do konce září. Rozdíly mezi oběma umělci popisuje ředitel té klubu kulturní agentury Jakub Sobotka.
3: Pro tuto výstavu si myslím, že je úplně jako kdyby nejvíc jednoznačné jednak výrazná barevnost v případě Martiny Hozové a potom taková organičnost forem v případě Krištofa Kaplana, kdy prostě se díváme na ty jeho sochy, na ty tvary a přemýšlíme, co to je, jestli to je brouk, jestli to je kus větve a ve finále to vypadá úžasně.
2: Dosavadní šéf ředitelství zahraničních aktivit generálního štábu Jan Husák odchází do nejvyšších struktur Severoatlantické aliance, zjistil to Český rozhlas. Podle něj má plukovník Husák pomáhat s koordinací na aliančním velitelství v Německu. V souvislosti s novou funkcí mu má vláda v pondělí propůjčit hodnost brigádního generála. Jeho místo na generálním štábu zaujme plukovník Lukáš Jelínek.
1: Sport.
2: Největším akcionářem West Hamu United se stane majitel fotbalové Sparty Daniel Křetínský. Český miliardář je jedním z vlastníků klubu od roku 2021. Jeho podíl vzroste z 27 na 43%. Posílení vlivu Daniela Křetínského je reakcí na skandál spolumajitele West Hamu United Davida Sullivana, který drží přes 38%. 77-letý miliardář čelí obvinění, že se v minulosti zneužíval svého postavení a vynucoval si sex u často velmi mladých žen. Před týdnem proto odstoupil z vedoucích funkcí.
1: Počasí.
2: V noci bude ve Zlínském kraji zpočátku polojasno až skoro jasno, jen na severu kraje více oblačnosti s možností přeháněk. K ránu bude oblačnost částečně ubývat, nejnižší teploty čekejte mezi 12 až 9 stupni a vítr povane slabý západních směrů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Dle dopravních serverů momentálně nejsou ve Zlínském kraji a na dálnicích a silnicích hlášené žádné dopravní nehody. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už Patrik Rozehnal a sobotní hvězdné návraty.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
4: Je tu další příběh, další vyprávění, další život plný radostí i starostí, práce i volných chvil, úspěchů i času čekání. Další a přesto jiný. I dnes zajímavý a takový, co vás přinutí i přemýšlet a vzpomínat. Pořadem vás jako vždy a rád provede Patrik Rozehnal.
5: Honem, spustíte, vypravujte svůj příběh.
4: Budeme si vyprávět o dámě, která se narodila na Slovensku, v Novém Mestě nad Váhom. A to 27. července roku 1939. Ale prožila tam jen necelé 3 měsíce. Pak ji propašovali k nám na Moravu. No jo, byla to taková uprchlice.
5: S vámi je švanda.
4: Myslíte? Víte co? Vyprávějme si ten příběh.
5: Podívejte, tady je lavička, posaďme se. Tady nikdo nechodí, nikdo nás neuslyší.
4: Tak o tom bych pochyboval. Právě teď nás někde poslouchají tisíce lidí.
5: A spustíte svůj příběh. Vy mě totiž nepřesvědčíte, vy máte svůj příběh, ale necháváte si ho pro sebe.
4: Nenechám. Je to příběh o Gabriele Vránové. A budeme vám ho vyprávět spolu s jejím synem Ondřejem Kepkou. Tak víte, jak se vzpomíná a sní?
5: Dovolte, jak bych nevěděla, sama jsem snílek.
4: Tak to s námi zkuste i vy.
5: A víte co, teď vám povím já svůj příběh, celý nic nezamlčím. A vy mi potom dáte za to radu, jste velice chytrý člověk. Slibujete, že mi tu radu dáte.
4: Tuhle odvahu asi v sobě nenajdu. Ale rozhodně si z vašeho příběhu vezmeme poučení a inspiraci.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Dnes to tedy bude příběh Gabriely Vránové, který si budeme vyprávět.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Gabriela Vránová pocházela ze smíšené rodiny a narodila se na Slovensku, kde její tatínek tehdy působil jako pedagog. Učil češtinu a francouzštinu. Na Slovensko přišel vyučovat československý jazyk. Tak se o tom tehdy uvažovalo, že bude ve slovenském a českém znění. A jako učitel se tam zamiloval i do své o pár let mladší žákyně. Jak to pokračovalo dál, už mi prozradil Ondřej Kepka, syn Gabriely Vránové.
2: No a vzali se a dostali se do toho Nového Mesta nad Váhom, protože babička, jak říkám, nebyla z toho kraje, tak se tam dostali a narodila se jim tam tedy původně takhle, ještě se narodil nejstarší strýc Jaroslav, máma, ale mladší bratr Stanislav už se narodil na Moravě, protože přišel slovenský stát, celá tahle ta idea padla, že jo, byly problémy, Slováci se vlastně osamostatnili a dědeček buď by musel podepsat kolaboraci se slovenským státem, anebo, což bylo jasné, se rozhodl, že musel prostě zpátky na Moravu a utíkal, kdybych to chtěl hodně zdramatizovat, tak přes Javorinu opravdu, ale v náručí s malou Gabrielou, ale ono to tak úplně nebylo. On utíkal, ale bez té malé Gabriely, protože se musel vrátit už bez povolení. Se přes kopečky vracel vlastně do toho svého působiště, no a dostali se nakonec do Brna, kde máma vystudovala teda střední školu a tak dále. Čili ona žila jenom 3 měsíce vlastně na tom Slovensku, kde ona je červencová a v září došlo ke vzniku toho slovenského státu a museli pryč.
3: Je to tak snadné najít cestu k nám. Okolo potoka, po kterém pírko plave, přes zítku přelézt, nadejít si humny, na mostku postát, nad hůčícím splavem slovíčka hledat vhodná pro pěnu, zase je zahodit a jít, jít. Na cestu uříznout si hůl, spočítat hvězdy, v lese zabloudit, tmu jako plnou fůru se napřed sebou tlačit a místo náprav uslyšet ze sna sté nad ptáky. Je to tak snadné najít cestu k nám.
2: Její první film, Kde řeky mají slunce, režiséra Kršky, taková menší, ale výrazná role ještě jako brunety, protože máma byla původně černovláska. Ten film se málo vysílá, já jsem ho viděl jenom díky tomu, že jsem o mámě připravil dokument, tak jsem si ho nakoukal. Hrála tam takovou zavržení hodnou nebo zavrženou prostě roli jako takové odpadlice, ale to je všechno, co o tom vím. Ale druhý film byl asi jeden z jejich nejvýznamnějších a dodnes tedy velmi populárních a to je film, protože se opakuje, Hledá se táta.
0: S Vladimírem Menšíkem.
2: S Vladimírem Menšíkem. Pro něhož, a to se ví málo, to byla první velká role. On sice předtím už hodně točil, daleko dřív než máma, protože byl také věkově starší a točil už od hodně mladého svého věku, ale takové, řekl bych, menší nebo střední role, když to tohle to byla první hauptka. A to je nějak svedlo dohromady, že se stali velmi i vyhledávanými partnery, několikrát spolu hráli, byť každý úplně jiný, a vyvrcholilo to velkým tedy životním přátelstvím a nakonec to ještě podpořila blízkost našich chalup, což vzniklo náhodou. Takže Vladimír byl velkým rodinným přítelem a setkání u něj na chalupě nebo jeho u nás patřili k tomu nezapomenutelnému.
0: Nabídky na film přišly pro Gabrielu Vránovou i později. V roce 1966 natočila v kriminálním žánru Poklad byzantského kupce. A ve stejném roce i Smrt za oponou. Další herecké úkoly před filmovou kamerou byly už jen menšího rozsahu. Připomeňme si třeba i film Marie Poledňákové, kde si zahrála učitelku, jak vytrhnout velrybě stoličku.
4: Vašku, proč má ta velryba zavázanou hlavu?
5: Protože jí bolí zub.

0: maminka. Tak, děti, než začneme psát, vzpomeneme si na maminku. Jaká je, co dělá, jak vypadá. Benda Martinec, dejte sešity na stůl, vezmete si cvičný papír a sloh budete přepisovat po vyučování.
1: Prosím, soudružko, učitelku, já dneska nemůžu. Já musím vařit večeři.
0: Vašku, Nešašku, už ať si v lavici. Tak, povídejte, děti, jaká je vaše maminka.
1: Hezká.
0: Lucko.
2: Okatá. Kudratá.
0: Jirko.
1: Pravdomluvná.
0: Vašku.
1: Já už to prosím sepisuju písemně.
0: Vaškovi pořádkovou službu, to je jako udělat kozla zahradníkem. Ale tento týden se překonával. Nejenže ve třídě byl vzorný pořádek, ale pomáhal také školníkovi. A kolega tělocvikář, ten si ho nemohl vynachválit.
3: Já si myslela, že něco proved, když jste mě volala do divadla.
0: Včera jsme psali sloh. Prosím vás, neříkejte Vaškovi, že jsem vám to dala číst.
3: To je moula. Maminka se bude vdávat. Takový nesmysl.
0: Víte, co mám na dětech nejraději? Že vidí svět takový, jaký by měl být. A jejich svět, to je především harmonický domov.
3: A co byste dělala na mém místě vy, paní učitelko?
0: Já bych se nad tím alespoň zamyslela, maminko.

0: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.
1: Pokračujeme ve vyprávění příběhu tak, jak jsme si to slíbili na začátku. O herečce Gabriele Vránové.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Gabriela Vránová, jak už jsme prozradili, vyrůstala v Brně. A také tam vystudovala herectví. Za svým prvním divadelním angažmá putovala do Ostravy, kde ale strávila jen 2 sezóny na jevišti Státního divadla, a to v letech 1960 až 62. Přes poměrně krátké období, které tam prožila, tak na Ostravu vzpomínala ráda. Mimochodem na tom hereckém začátku, Ondřej, měla maminka někoho, kdo ji takzvaně vzal pod křídla. Některá z kolegyň, která se prostě o ní starala a snažila se jí předat své zkušenosti? Nebo našel se někdo potom v Praze, když přišla hrát do divadla na Vinohradech?
2: Ona měla v Ostravě vynikající českou herečku a hlavně také první ženskou nositelku ceny Thálie Zorku Rosypalovou, která dostala cenu Thálie za celoživotní mistrovství. To byla velká legendární herečka s podobným osudem jako v Praze Vlasta Chramostová. I s tím osudem, že nesměla. Zorka mohla aspoň v divadlo, než to paní Chramostová nemohla ani to. Takže to byla taková její druhá máma.
1: Starala se o ni opravdu vzorně. Za tu dobu hrála Gabriela Vránová třeba v Domě Doni Bernardy nebo v Dalskabátech aneb Hříšné vsi. A i když působila mimo Prahu, její půvab i herecké schopnosti neušly pozornosti filmařů a režisérů. A taky později dostali i do Prahy. Další její herecký a divadelní život byl už spjatý s divadlem na Vinohradech v Praze. Tam hrála bezmála 50 let.
2: A v té Praze vím, že vznikl velmi hezký vztah s Karolínou Slunečkovou, to byly velké kamarádky, oni dvě. Potom vím, že z té tehdy starší generace, asi posluchači už nebudou znát jméno Josefa Chvaliny nebo paní Lidy Vostrčilové, dvě jména, která patřila k takovým, že hodně od nich nabírala zkušenosti. Oni zažili právě všechny ty problémy těch 50. let v tom divadle. Podotýkám, že máma tam přišla v roce 62. To znamená, že už nezažila ta problematická 50. leta, naštěstí teda musím říct. No a posléze z dalších vím, že vznikl velmi hezký vztah s Vlastíkem Brodským, s Jardou Satoranským a teď na někoho zapomenu a nerad s Pepičkem Bláhou, ale myslím, že ta Karolínka z těch dam byla asi nejbližší.
1: V té době už také začala točit pro Československý rozhlas v Praze. Za celou dobu nenatočila žádnou scénku, žádnou řachandu nebo velký silvestrovský humor. Tu příležitost dostávali spíš jiné kolegyně z Vinohradského divadla. Přesto ale se dochoval záznam dnes už v soukromé sbírce Ondřeje Kepky, který dokazuje, že natáčela třeba i úspěšnou parodii. Třeba tu s názvem Ať žije happy end, kde si zahrála i s Jaroslavem Kepkou, tedy se strýcem Ondřeje Kepky.
3: Aničko, nemohl jsem se dočkat, až vás opět uvidím.
4: Mladý pane, nemluvte tak.
3: Přece si přišla, Aničko.
4: Musela jsem, mladý pane. Moc jsem se bála, že byste přijel k nám.
3: Jsme přece staří známí. Pokud vím, kdysi dávno dokonce naši otcové byli společníky.
4: Vím, ale to už je opravdu dávno.
3: Váš papa byl přece spolumajitelem firmy. Aničko, proč teď žije tady v lese, v chaloupce, úplně sám? Proč?
4: Nevím. Nesmím vám to říct, neptejte se, mladý pane.
3: Aničko, jsme přece přátelé, možná, že i víc než přátelé, Aničko.
4: Ne, nejsme přátelé, já... Mladý pane, nezlobte se, musím domů.
3: Aničko, můžeš mi říct, proč jsi od nás tak narychlo odešla?
4: Odešla, mladý pane. Nejdřív odešel před 20 lety můj otec, to přece víte.
3: Vím, ale nevím proč.
4: Raději to nechtějte vědět. Moje maminka u vás zůstala jako komorná.
3: O tom nic nevím.
4: A taky odešla. Narychlo. Jako já.
3: Ublížil jí někdo?
4: Mladý pane.
3: Váš ruměnec vás prozradil, Aničko. Začínám něco tušit.
4: Ne, jenom to ne, mladý pane, raději nic netušte. Kdybyste jen tušil.
3: Aničko, tuším, že tě miluji.
4: Vy nesmíte nic tušit. Ne, musím už jít, mladý pane.
3: Aničko, mám zde čistě náhodou housle. Dovol, abych ti vyspíval celou svoji lásku. A taky vyhrál na těch housličkách. Aničko, neodcházej. Celý život chci žít s tvým Rumněncem.
4: Bohužel, není to možné.
3: Proč, má drahá?
4: Jí mám nenekalé tušení, že můj Rumněnec brzy odejde.
3: Aničko, drahá, řekni mi konečně, proč odešel tvůj otec? Proč odešla tvá matka? I ty. A proč odejde tvůj Rumněnec?
4: René, nikdy. Musím jít. Kdyby přišel otec, zastřelí nás.
3: On má pušku.
4: Jako hajný s definitivou má dvě. Jednu na zvěřinu pernatou a druhou na kňoury. Tak to byla ta druhá. Je zle. To je on.
3: Nestrefil se.
4: Tak to není on.
1: A teď si v tom udělejme trochu pořádek. Jaroslav Kepka, známý herec, strýc Ondřeje Kepky. Jeho bratr Jiří Kepka, to byl manžel Gabriely Vránové. Jak se tihle dva ale vlastně seznámili, Ondřej?
2: Máma byla z Moravy, že jo, z Brna, tam měla rodinu v Praze, přes tu Ostravu teda se dostala do Prahy, bydlela v takovém zoufalém bytečku v dílnách divadla, čili vlastně jakoby v dílně, jakoby v garáži takové, než tedy dostala, nebo než si našla nějaký první malinký byteček a nějak musela zůstat přes Silvestra, Nový rok v Praze, zase kvůli divadlu, jo, nemohla odjet prostě do toho Brna k rodičům, byla sama a strýc jí pozval na, tedy, že může toho Silvestra strávit s nimi, jako s rodinou prostě Kepku. Nevím, jestli v tom byl nějaký záměr ze strany strýce, nebo jestli to bylo opravdu pozvání, jako aby nebyla sama někde. To už se asi nedozvíme, protože strýc mi to určitě nevyzradí. Ale ať už tak nebo tak, každopádně na té silvestrovské oslavě logicky nechyběl jeho bratr Jiří jako rodina a tam nějak prostě přeletěla ta jiskra. Podotýkám, že strýc byl tehdy taky svobodný, tedy táta taky, takže mezi tátou a mámou proletla nějaká jiskra. Zase vím, že to nebyla taková ta láska filmová, jako že by byla svatba za 14 dní, to ne, že to trvalo nějakou dobu. No a takhle vlastně se učitel matematiky a hudební výchovy působící v Chebu najednou dostal k člence divadla na Vinohradech. Je to trošku zase jak z Hollywoodu příběh. Považoval to za svoje takové životní štěstí, prostě tady ten okamžik a vznikl vztah dvou dosti odlišných lidí, kteří ovšem našli něco, co je celý život obrovsky pevně spojovalo. A já vlastně jsem, myslím, v tom koktejlu genů dostal kus té tátovy racionality a přitom on hrál na trubku jako mladý kluk, takže tam byl vztah ke kumštu a od mámy tu emotivnost. A to se ve mně nějakým způsobem někdy velmi bouzlivě motá a někdy, když je teda štěstí, tak se to krásně sčítá. Takže jsem schopen takového toho stání na zemi a přitom se dokážu jakoby povznést do těch emotivních výšek. Jo.
0: Hvězdné návraty.

šli dětský míč poskočí, když si s ním kluk hrál. Nežli zvedneš své obočí,

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Teď si připomínejme Gabrielu Vránovou při její televizní práci. Vzpomínejte s námi a nechte si vyprávět příběh.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Nutno teď vzpomenout i na důležité seriálové role. Lirický dívčí půvab zúročila v postavě Lízy Bornové v historickém a mimořádně úspěšném seriálu Sňatky z rozumu, režírovaném Františkem Filipem v roce 1968 i v dalším podobně pojatém projektu FL Věk.
2: Když se na to dneska podíváte, jsou to nesmírně výpravná díla, jako ve smyslu toho, že v FL Věkovi ty velké reality, průjezdy celými městy a podobně. Byly to seriály, kde také poprvé a bohužel naposled se využila její podoba s Janou Brejchovou. Tehdy si oni hráli sestry a tehdy si byly neuvěřitelně podobné. Potom už nikdy k tomu nedošlo, což je velká škoda. To je taková škoda, ale herecký život je plný různých nevyužitých příležitostí. Stejně tak, jako se u mámy příliš nevyužil její talent pěvecký.
3: Mala som

0: Když to takhle slyšíte, je to velká škoda. Ale zpátky k televizním seriálům. Z postav současných žen je dodnes populární její ušlápnutá Anička Čiháková v legendárních Chalupářích z roku 1975. Ondřej Kepka, syn Gabriely Vránové, určitě prozradí, jestli i tušila dopředu ten velký úspěch Chalupářů.
1: V žádném případě. A nejenom ona. To bylo považováno, myslím, že se to točilo v létě, nebo tak samozřejmě kolem léta, že jo, a to bylo považováno trošku jako až skoro, když se to natáčelo, no tak jako jestli do toho vůbec jít nebo ne a jako že to je takové trošku pokleslé a jej dám ránky, no dobře, no tak to teda natočíme, když to ten František Filip režíruje, kterého měli všichni rádi, vůbec se nepředpokládal ten fenomenální úspěch, až trošku, když to přeženu hodně, tak herci měli pocit, že jdou do něčeho, co není jako důstojné vůbec, jako jejich postavení, nebo jak to říct.
2: Kde jsi byla?
3: U Haliče.
2: A prostě na autobusem?
3: No ten mi mezi tím ujel, ale Karel byl tak hodný, že na mě počkal.
2: No co koukáš jako lupič, to jsem jí tam měl nechat stát do půl šestý.
3: Ale ženský, co měli dneska v efektu?
4: Už to. Je, ty jsou ale pracovnico. Škoda, že nejsme mladší, viď? Že jo?
2: To byste se nestíhli nosit.
3: V efektu se o ně ženský prali.
2: Jde o to, jaký ženský a co máme k večeři?
3: Jo, co si uvaříš, Čiháku?
2: Ančo!
4: Ta mu ale dává kapky, co? A má co chtěl, víc si o to koledovat.
0: Mimochodem seriáloví Čihákovi, tedy Vladimír Menšík a Gabriela Vránová, které jste slyšeli v ukázce, bydleli v seriálu v Třešňové, ale ve skutečnosti ve Višňové s číslem popisným 13, naproti družstevnímu Vejminku. To byla ale ve skutečnosti fara. Chalupáři byli nejsledovanějším televizním seriálem tehdejšího Československa. Jejich sledovanost dnes zázračná. 93% diváků.
1: Prostě ti Chalupáři najednou jako z problematického kusu se stali takovým fenoménem.
0: A vypravili se taky do Prahy na zájezd. Tady pan císař i Huml obdivovali krásné dámy a také zboží v obchodech, o kterém mnohdy ani nevěděli, co to je. Ale taky se teď s Gabrielou Vránovou otáčí za Pražandou v krátké sukni.
3: To je, pane císař, co, že se nestydí?
5: No. To jo, fuj, že se nestydí, nestydatá. Ale ta pravá má docela hezký nohy, no tak proč by je měla schovávat?
3: Pane císař, vy jste stejný jako všichni mužský.
5: No a vy to s tou skromností trochu přáníte, musíte se trochu činit, když máte takovou konkurenci.
3: No promiňte, ale takhle bych nešla ani na trávu králíku.
5: Ale já neříkám, abyste si ustřílela šaty až pod páždí. No podívejte se na sebe, jak vypadá, tady se jak popelka. No ženská má vypadat k světu, musíte si ty šaty přijevtnout.
6: No je ale, to je ale fracek, nevycválanej. Chy, se jako šterce. Když se něco slušně zeptám, tak má slušně odpovědi. Ty holky dneska nemají vůbec žádný vychování. To není divu, tak je nikdo nevychovává.
5: No ona ti neřekla, co to je.
6: Ale řekla.
5: No tak proč to tají?
6: Jsou to dámský kalhotky, když jsi tak zvědavej. Ty prstáku, co na tom kříku? Na tom je k smíchu akorát to, že do týhle tý malý trubičky se vejdou troje.
5: Ježišmánička, ty ježi... Počkej, Anička má zájem o ty umělý dřívy.
3: No.
6: To ještě naštěstí nemáme.
3: Tak tuhle, jestli byla tak hodná, tak přidržte si to tak a dotáhnu dozadu. No a za vámi je zrcadlo.
5: No to je krása. Evžene, no řekni, no.
6: No,
5: to je rozdíl, no, to je úplně jiná ženská.
6: Já bych ji vůbec nepoznal, věříš?
3: Vážně, ale no. Já bych si přece jenom chtěla zkusit tu černou. Víte, on Tonda má rád černý.
5: Prosím vás, Tonda, ten vám padne k nohám.
3: Prosím, děkuju.
6: No ne, v týhle vypadá ještě mladší.
5: No to je Kongo.
3: Co jste tomu teda v houšku dal? No, teď by mě Tonda vůbec...

0: Možná, jestli přemýšlím, teď mě to tak vnuklo, tu myšlenku, jestli nepomohlo i to, že to byl jeden z prvních barevných seriálů. Do té doby to byly černobílé věci a nejenom televize, prostě barevný, výpravný taky celkem. A veselý na tu dobu poměrně.
1: No, určitě.
0: To taky byla změna v podstatě, takže víc těch aspektů dohromady, že zahrálo.
1: To je možná pravda.
0: A pak parta hodně teda opravdu těch velkých jmen.
1: No, špičkové a špičková jména. To byla výhoda vždycky Františka Filipa. Oni říkali, že jako to má jednoduchý, že si obsadí Vinohradský divadlo. On hodně čerpal z Vinohradského divadla. No, už Dušan Klein nás učil na katedře režie, že umění režie především vybrat si lidi. Takže František Filip, ano, vybral si dobré lidi, protože to je základ té profese. No a on není pravda, že on se říká, no on tak tam stál a tak oni si to sami, no to je samozřejmě blbost. To když pak začnete trošku se té režii věnovat, tak pochopíte, že oni si sami nic neudělají. Jo? Že samozřejmě parta takto skvělých herců může chvilku toho režiséra mu pomoct nebo dokonce ho zastoupit, když je třeba nějaká krize, protože cítí věci a tak, ale nemůžou sami natočit seriál, jo, takhle úspěšný. Takže rozhodně tam je velká jaksi ruka jeho. Pak si myslím, že ten seriál taky se stal slavným tím Valdemarem Matuškou, který vlastně byl smazán z té titulní písně zase. Jo, to jsou všechno takové ty věci, které člověk nemůže tušit a které přidají plyn tomu zviditelnění.
0: Neskazilo vám to třeba prázdniny?
1: Kazilo to, takhle. Mámina práce kazila zcela zásadně prázdniny, protože vždycky, zejména kvůli divadlu, jsme se museli od někač vracet dřív, nebo tady byla výhoda, že já měl ty 2 měsíce jako kluk, že jo, každej, a táta jako učitel taky měl ty 2 měsíce. Takže my jsme se během roku viděli hrozně málo, protože máma byla pryč, táta teda učil, že jo, já měl taky svý už povinnosti, myslím teda i jako herecký, že jo, a taky jsem byl trošku netypické dítě v tomhle, takže my jsme neměli ani moc sobot, nedělí, toho bylo poskrovnu, jo, a už vůbec nějaké běžné odpoledne nebo takové to, co budeme dělat zítra. Vždycky slyším takové ty pořady. Co zítra, aby jsme se nenudili, jo, co zítra, vždycky říkám ty brděl teda, no, takže to, ale za to jsme si to vynahradili potom v létě, že jsme chtěli být jako rodina spolu, samozřejmě nevyšli celé 2 měsíce, ale větší část, a máma to vždycky kazila tím, že tu jsme, a pamatuju si jednou teda, to bylo opravdu, že jsme museli kvůli tomu jet z Norska, a to bylo začátkem 90. let, už jsme mohli teda do této ciziny západní, jet kvůli tomu nějakým šíleným trajektem, zrychlit cestu, protože se ozvalo Vinohradské divadlo, že něco potřeba, záskok a tamhle. A tato generace, myslím teda maminina generace, považovala tu práci za něco, co je prostě nepřekročitelné. To divadlo, když prostě něco řeklo, to bylo opravdu, jak říkal režisér Raimond, herce omlouvá jenom smrt. Máma sama hrála ve 40 horečkách představení. Ono to zní trošku tak, jako někdo mi mohl říct, proč to dělají, nebo jako k čemu to. V jednom portále stál lékař s injekcí, v druhém portále sestra zdravotní s čajem nějakým urologickým a čekali, kdyby náhodou něco, a máma opravdu ve 40 na jevišti, aby náhodou nebyla změna nebo něco. Tadle generace to měla v sobě. Neříkám, že dnešní ne, ale dneska už přece jenom je třeba běžné, že se prostě něco stane a řekne se, že to nejde. Tehdy prostě muselo to jít.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Ještě pár slov k životu Gabriely Vránové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Díky svému specificky zabarvenému hlasu ji posluchači znali z rozhlasových her, pohádek a nezapomenutelná byla i v dabingu. Dokonce obdržela cenu Františka Filipovského. Jejím hlasem mluvili v Česku ve svých filmech třeba Marilyn Monroe, Elizabeth Taylorová nebo Catherine Deneuve. Jako třeba v téhle ukázce z filmu Afričan.
2: Jak se daří našemu papouškovi?
3: Dušince? Dušinka jednou, když paní Martinetová uklízela, ulétl. A taky při luxování rozmáčkla leguána.
2: To mě moc mrzí, co mi tu vykládáš.
3: Když už mluvíme o smutných věcech, tak naše opička umřela v únoru na překrvení plic.
2: Co?
3: A šakala jsem darovala cirkusu.
2: To snad ne, ty ses úplně zbláznila, Charlotte. Byla to moje zvířata.
3: Tvoje zvířata, už 3 roky se o ně nezajímáš, stejně jako
2: ale
3: mě. Poslechni, Viktore, s tím je už konec. Dřív si cestoval ty a teď cestuju já. A když budu mít chuť přivést si domů starou slonu, klidně udělám.
0: Od samých počátků pracovala se svým hlasem i pro rozhlas nebo suprafon. Recitovala verše, četla příběhy na pokračování, získala také cenu Prý Bohemia za herecký rozhlasový výkon i Křišťálovou růži za umělecký přednes. A pro rozhlas natočila celou řadu skvělých rozhlasových her. Jak mi potvrdil i její syn Ondřej Kepka. Sám si vzpomíná na jeden titul, který znamenal i legraci.
4: Tři růže z papíru se to jmenovalo. A to mě fascinovalo jako dítě, protože oni tam s panem Jaromírem Spalem byli jenom dva jako partneři, nebo dvě role a někdo jiný. Velkou část toho příběhu jedou na loďce, na pramici, a tehdejší mistr, dneska se tomu říká, myslím, zvukový designer tady v rádiu, a tehdy se tomu říkal ruchař tedy, tak vyráběl tu pramici a tu jízdu na té pramici. Máma říkala, že...
0: Zvukově, prosím
4: zvukově,
0: vás.
4: Ano, zvukově. A máma říkala, že jako měli co dělat, protože to bylo synchronně s jejich dialogem, tak měli co dělat, jako se jaksi takzvaně neodprdávat, jak my říkáme, protože pan Šviha tam měl nějakou kádinku s nějakýma vařečkama. Vedle nich. A oni prožívali, to byl takový nádherně atmosférický příběh vlastně dvojice, myslím, že on jí svádí, a to jsem pochopil až později, jako o co vlastně jde, až když jsem byl větší, a zve jí k sobě jako na chatu a probíhá tam nějaký dialog takový velmi chytře napsaný prostě, jo. A ten Šviha prej měl tu kádinku a ty těma vařečkama do toho furt plácala. Oni měli mít jako takový jako seriózní, emotivní prostě, a máma říkala, že nevěděla, co mají dělat, protože on do toho furt šplouchala. Tak je to uchvatně udělaná rozhlasová iluze, plná fantazie a tak dále. No a potom přišly takové významné, byly třeba Bílé noci Dostojevského, kde se také setkala s mým strýcem Jaroslavem, o kterém jsem už mluvil. To byla především strýcova tedy, protože on hraje tu hlavní roli toho Snílka, ale opět jsou to dva hlasy, a tu Nastěnku, tu naivní holku, do které on se bezmezně zamiluje, tak právě hrála máma.
5: Chvějeli se má ruka, pak je to tím, že ji ještě nikdy neobjímala taková hezonká malá ručka, jakou máte vy. Úplně jsem odvykl, že nám totiž. Nikdy jsem si na ně nezvykl, vždyť jsem sám. Nevím ostatně ani teď, jestli jsem vám neřekl nějakou hloupost. Řekněte mi to přímo. Ujišťuji vás, že nejsem urážlivý.
3: A kde pak ne, naopak. A chcete-li mocí mermu, abych byla upřímná, tak vám řeknu, že se ženám taková ostýchavost líbí. A chcete-li vědět víc, tedy mně se také líbí. A nepošlu vás pryč, dokud nedojdeme až domů.
0: Na samotný závěr si ještě nechme ukázku ze slavného televizního seriálu Ludvíka Ráži a Markéty Zinerové My všichni školou povinní. Podle Ondřeje Kepky je tahle role jeho maminky skoro na Oscara. A to si musíme uvědomit, že hrála učitelku před zraky celé své učitelské rodiny. Učitelem byl její tatínek, její maminka, její sestra, tatínkova teta, a tím bychom nekončili. Gabriela Vránová hrála nerudnou, hysterickou učitelku.
6: No a co ty kluku, jeden, to se dělá? První den ve škole otvíráš pusu jako vrata. Ty si kdo, postav se.
7: Já jsem hrdina.
6: Aha.
7: Pepík.
6: Tvůj tatínek je elektrikář, toho trochu znám. Máš moc šikovného tatínka, Pepíku.
7: Jestli něco potřebujete, náš táta nemá čas. Lidi ho stejně poslední dobou strašně otravujou.
4: Myslím si, že máma asi neměla přímý vzor, protože v rodině ty, co jsem znal a věděl jsem o nich, jak učí, myslím, z těch všech učitelů a učitelek, tak neměli tento problém, nebyl. Jo,
8: Ale spíš, když najednou viděli, Elinka Gábina hraje učitelku, no, tak to se teda podívejme.
4: No jistě, to bylo různé, jako ano, drobné kritiky byly, nebo takové jako připomínky, protože ta rodina, zejména z dědeček byl velmi kritický, ten byl opravdu velký kritik, ten nenechal nic suchou na nikom, jo. To si pamatuju, jak někdo přišel a říkal, tak z vás se stala velká hvězda, jako mámě to říkal, a děda, který by měl být pyšný, říká, no taková hvězdička, jo, takže to... Děda prostě tak jako uměl jako srazit. I mimochodem jeho bratr taky učitel, jo. Takže já spíš přemýšlím, kdo nebyl učitel, kdybychom to měli vyjmenovat.
6: Tak tedy druhé problematické dítě je Oliva. Tedy tomu, kdyby to vůbec bylo možné, bych dala ředitelskou důdku. Tam je situace jiná. Pokoušela jsem se apelovat na matku, aby doma kluka víc přitáhli, zvláště co se týče chování, ale... Olivová se v chlapci vidí. Všechno mu promíne, na všechno má jenom omluvy. Co, já už jsem se mu napsala poznámek a no všechno málo platné. No, krom toho jde o dítě nenadané. No já nevím, snad při předběžných testech se přihlíželo k povolání rodičů. Otec je soudce a matka sociální pracovnice Národního výboru. Oliva patří do vyrovnávací třídy. A jestli ne, tam pak do zvláštní školy.
4: Ono je to opravdu geniálně zahraný, to musím říct. Tak jako někde se mi máma zas třeba tolik nelíbí, to říkám upřímně, aby vyznělo to, co teď říkám, tak tady musím říct, že to je fascinující jako výkon. Zejména ta scéna toho, kdy se takzvaně zblázní, to je ten moment taky skvěle od toho pana Ráži, režíně, tam vytvořená ta nálada toho momentu, kdy vlastně ty děti jsou úplně hodný a ona najednou vidí už tu partu těch šílených děcek před sebou. Takže já si myslím, že ta role trošku přečila ten seriál.
0: A možná, kdyby z toho byl velký film, byl by to velkofilm. Gabriela Vránová získala za svůj život i cenu Karla Čapka. Ta souvisla s aktivitami v oblasti zpřístupňování a popularizace díla významných českých spisovatelů. Ostatně i ona sama se prosadila jako spisovatelka a výběr jejich poetických fejetenů se prodával pod názvem Magnetický vítr. Dočkal se dokonce dvojího vydání. Gabriela Vránová nás bohužel po dlouhé nemoci opustila 16. června roku 2018. Zůstaly po ní skvělé role, natočené, zaznamenané, archivované. Ale co vlastně na tom divadle ona tak milovala a co pro diváka chtěla?
4: Máma vždycky chtěla sdělovat krásné myšlenky. Já vím, že to zní romanticky, že to zní naivně, že to zní směšně a já nevím jak, ale ona vždycky chtěla být nositelem sdělení něčeho krásného, co by obohatilo toho diváka. Milovala humor a věděla, že je potřeba se taky zasmát, to bezesporu. A když to bylo přes vtip nebo přes to, tak ona neměla nic proti komediím nebo tak, ale především chtěla jako něco sdělit. Proto milovala slovo, říkala, že taky v Biblii, že na počátku bylo slovo, proto milovala to slovo jako toho nositele té myšlenky a chtěla prostě sdělit, že milovala věci, kde může v té roli něco sdělit. A bylo úplně jedno v tu chvíli, jestli je to tedy negativní role, čili aby sdělila takový nebuďte, nebo když budete takový, tak se vám něco stane. Samozřejmě, že k tomu musela dostat hru, text, postavu, která to umožnila. Ona se to často snažila najít a proto některé i postavy, které to na první pohled neskytaly, najednou díky ní vykvetly do nádherných prostě figur, o kterých se autorovi ani nesnilo, jo, že takové budou. Takže to je to, co nejvíc milovala. Čili šlo jí o to sdělení. No.

0: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.
1: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Ve Valašském Meziříčí dokončují práce na nové náplavce podél Rožnovské Bečvy. Zlínský kraj hledá kulturní osobnosti regionu. Rakousko od pondělí o 3 měsíce prodlouží kontroly v pohraniční oblasti 4 sousedních zemí. V noci bude polojasno, teploty do 9 stupňů. U odpoledních zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Barbora Hejtmánková. Ve Valašském Meziříčí pokračuje stavba nové náplavky podél Rožnovské Bečvy. Jde o jednu z největších proměn centra města za poslední roky, která lidem nabídne místo k odpočinku, setkávání i přímému kontaktu s řekou. Co teď dělníci na místě dělají, popisuje místostarostka Ivona Vojačková z Hnutí ANO.
2: Aktuálně na náplavce probíhá kladení dlažby, máme hotové opěrné zdi, máme i obložky ze dřeva těch posedových míst a v současné době zahradníci vysazují zeleň. Hotovo by mělo být v září letošního roku.
1: Zlínský kraj letos znovu ocení výjimečné osobnosti, které se podílejí na kulturním rozvoji regionu. Ocenění Pro Amici Muze uděluje hejtmanství každoročně za významný a dlouhodobý přínos. Mezi oceněné patří například spisovatel Josef Holcman, herec Bolek Polívka a nebo hudebník Jiří Pavlica. Hejtmanství teď podle mluvčí Soni Ličkové vyzývá veřejnost k nominacím.
3: V loňském roce ocenění získal akademický malíř a grafik Jelí Hartinger. Nominace na ocenění Pro Amicis Muze v překladu Přátelům muz může veřejnost podávat do 31. srpna.
1: Rakouská vláda od pondělí o další 3 měsíce prodlouží kontroly v pohraniční oblasti u Česka, Slovenska, Maďarska a Slovinska. Dnes o tom informovala agentura APA. Rakouský ministr vnitra Gerhard Karner uvedl, že Rakousko uplatní novou strategii, která bude flexibilnější než ta současná. Cílem kontrol bude vyřadit z provozu převaděče, zločince a nezatěžovat pendlery. Evropská komise začátkem června doporučila Rakousku a 8 dalším státům schengenského prostoru, aby hraniční kontroly na vnitřních hranicích EU ukončily.
0: Sport.
1: Automobilový závodník Dominik Stříteský z Kelčena v Setínsku vyhrál rally Hustopeče a upevnil si vedení v domácím šampionátu. Druhý byl Adam Březík a třetí Filip Mareš. 26-letý Stříteský navázal na triumf z předešlé rally Český Krumlov.
0: Počasí.
1: V noci bude ve Zlínském kraji polojasno až skoro jasno, na severu více oblačno, nejnižší teploty čekejte 12 až 9 stupňů. Ráno bude převážně polojasno, přes den bude přibývat oblačnosti s přeháňkami. Nejvyšší teploty budou 16 až 21 stupňů a vítr povane mírný.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: U Ostraty na Zlínsku havaroval cyklista se zraněním. V Kroměříži u exitu 258 směrem na Ostravu je odstavené porouchané nákladní auto. Projíždějte opatrně. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše a teď už následuje pořad Na pohovce Jožky Kubáníka.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Dobrý den, před chvílí odbyla naše hodinka a já jsem i tentokrát plný očekávání, co nám přinese. Nebudu tady ale sám, i tentokrát se těšte na terapeuta Adama Schmidta a po písničce vám prozradím, o čem si s ním budu na pohovce Jožky Kubáníka povídat tentokrát. Spokojený poslech vám přeje Jožka Kubáník.

0: Taky ve svém okolí často slýcháte, jak je v životě každého důležité sebevědomí. Paní Alena mi napsala, čím dál víc se přikláním k tomu, že sebevědomí je alfou omegou každého z nás. Bez sebevědomí nezvládneme vůbec nic. Myslí si to i váš host, pan terapeut? Alenko, není nic snadnějšího, než když se ho na to zeptám, ale ještě předtím vám pustím kousek rozhovoru s velmi úspěšnou kostýmní výtvarnicí a scénografkou Evou Zezulou, kde jsme na sebevědomí také narazili.
1: Bylo to někdy i třeba přes bolest, že ti některé věci nešly a že se s nima musela popasovávat?
2: No určitě, já jsem stále měla pocit, že musím být jednou nohou napřed, možná dvěma i třema, aby nebylo pochybností vůbec jako o tom, že jsem to nestudovala. Já jsem vlastně měla veškerou praxi v divadle slováckém a doteď stále to sebevědomí mám velmi nízké a musím stále vždycky o tom mluvit, protože se mi ukazuje, že s nízkým sebevědomím dneska nikam nikdo nedojde. Čím větší lokty máš, tak tím si větším pánem. To nechci říkat, že bych se nějak drala někam loktama, ale zkrátka nesmí člověk dát na odiv svoje pochybnosti a to, že si třeba není úplně jistý. Byť ví přesně, co chce, ale jenom jako tu nejistotu zkrátka nesmí ukazovat. A to si myslím, že má spoustu třeba citlivých lidí nebo kteří prostě nějak vnímají okolí svět ještě třeba i nějak jinak a zkrátka, jestli to máme složitější, asi máme. Já myslím, že spoustu je takových občanů.
0: To byla slova kostýmní výtvarnice a scénografky Evy Zezuly a po písničce si o sebevědomí popovídám s terapeutem Adamem Schmidtem.

0: Možná jsme tu příšernou větu slyšeli všichni. Musíš najít trochu sebevědomí. A právě o tom, kde se takové sebevědomí hledá, si dnes budu povídat s terapeutem Adamem Schmidtem. Ahoj, Adame.
1: Hezký den všem posluchačům.
0: Pojďme si nejdřív říct, jestli ta věta, kterou jsem na začátku vyslovil, opravdu tak strašně příšerná je. Musíš najít trochu sebevědomí.
1: Je dost příšerná. Vlastně vůbec bych takhle o tom jako nerad mluvil, o tomhle tom tématu. Musíš něco najít, musíš něco... Zní mi to vlastně tak dost jako invazivně. Zase v tom slyším takovou určitou míru jako velký kritiky. Ty to vlastně nemáš, ty jsi nějak jako špatný, ty jsi nějak nedostatečný, ty nějak vlastně nezacházíš s těma věcma úplně dobře, tak jak bys měl.
0: Než se pustíme do hledání a nacházení sebevědomí, řekněme si, prosím tě, co sebevědomí vlastně znamená?
1: Ono už to slovo samo o sobě, to v sobě jako ukrývá tuhle odpověď. Sebevědomí, to znamená něco jako vědomí si sám sebe, což si můžeme samozřejmě jako přeložit mnoha různými způsoby a přemýšlet o tom v mnoha různých jako způsobech a kontextech. Ale je to určitě něco, co dává příležitost si být jako vědom svých dobrých stránek, svých špatných stránek, svých schopností, možná i svých neschopností, možná nějaká míra sebekritičnosti, asi tak.
0: Jak poznám, že mám nízké sebevědomí? Dá se to na něčem rozpoznat, abych s tím mohl začít něco dělat?
1: Myslím, že se to dá rozpoznat, že jako sociální bytosti se dostáváme v životě do mnoha různých situací, ve kterých musíme nějak být a které jsou pro nás více či méně jako příjemné nebo nepříjemné. Pokud se budu asi opakovaně v životě dostávat do situací, kdy se budu cítit nějak jako bezradný, nějak jako možná i ohrožený, možná nějak jako neschopný postavit se v tom nějak sám za sebe, s nějakou mírou důvěry, že mě ti ostatní vlastně jako jsou schopni akceptovat, přijmout a podobně, tak by mi to možná napovídalo, že tam je potřeba na tom trošku zapracovat.
0: A co nízké sebevědomí způsobuje? Kde se to vlastně bere?
1: Co ho zapříčiní nebo co nám způsobí to, že máme nízké sebevědomí v životě?
0: Myslel jsem to druhé. Kde se to vůbec v nás vezme? Kde se to vůbec bere?
1: Chceš slyšet v dětství? Jako spousta věcí, se kterými se v rámci vlastního života potkáváme a které nám dělají větší či menší potíže nebo taky radost a taky nám způsobují to dobré, co se v našich životech pak odehrává, tak je to určitě taky něco, co velmi úzce souvisí s mým zráním, dětstvím, s mojí rodinou, s tím, jak mě rodiče vychovávali, podporovali, v jaké sociální bublině jsem vyrůstal, jak mě ovlivnil školský systém a moji přátelé a tak dále.
0: Za nízkým sebevědomím je často potřeba srovnávat se s druhými. Jde to změnit?
1: Jde to změnit, není to určitě vůbec nic jednoduchého. Já jenom, když vlastně mluvíme o všech těchto osobnostních rysech a vlastně nějaké jako výbavě osobnosti, kterou nějakou každý máme a jsme nějak vybaveni a nějak s tím pak v průběhu života nakládáme nebo nenakládáme, tak bych byl hrozně nerad, abychom se o tom bavili, takže je s námi něco špatně a musíme to změnit. To znamená, mám nízký sebevědomí, musím ho změnit, jinak je to jako blbý. Jo, já bych tenhle ten nárok ze všech rád jako setřásl, protože pro mě je v tom podstatný to, jak je to omezující třeba pro ten můj vlastní život a proč by bylo třeba fajn v určitých situacích být sebevědomější si svých kvalit a toho, že jsem třeba chytrej, fajn člověk, ale zároveň to neznamená, že musím přece na celý svět a neustále působit jako mistr světa.
0: A za chvíli budeme s terapeutem Adamem Schmidtem v povídání pokračovat.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Na pohovce Jošky Kubáníka si dnes o sebevědomí povídám s terapeutem Adamem Schmidtem.
1: Ale potom nám to stejně někde něco říká, že nám nefungují ty věci. Není v tu chvíli čas se nad tím, řekněme, zamyslet?
2: Jo, to naprosto souhlasím. Určitě je čas se nad tím zamyslet a je důležité s tím nějak jako pracovat právě ve chvíli, kdy to působí nedobře mě samotnému, kdy já jsem tím nějak limitován v těch svých jako životních situacích, v práci a podobně. A dojít k tomu, že to nějakým způsobem uvidím, jako nemůžu jinak, než skrze ty situace, které se mi v životě dějí a skrze třeba nějakou zpětnou vazbu v životě a podobně. Mm.
1: Existuje vůbec nějaký návod, a já vím, že ty návody nemáš rád, jak si věřit v práci, ve vztazích?
2: Já si zrovna myslím, že tohle je něco, co se fakt jako dá natrénovat, kdy je strašně důležité taky to, v jakém kruhu lidí já se pohybuju, jestli jsou tam lidé, kteří mě oceňují, podporují, kteří mě dávají příležitost nahlédnout moji jedinečnost a stránky, ve kterých jsem dobrý a které mi jdou a chválí mě. Vy jste s kolegyní Markétou mluvili o pochvalách, která je v tomhletom kontextu jako vlastně velmi jako důležitá a zásadní. Protože já si sebevědomí jako by velmi těžce budu budovat na dobrém sebeobrazu, jak jsem dobrý a bez toho aniž by přicházela nějaká jako fajn zpětná vazba z mého okolí. Takže ta jedna důležitá veličina, která to podle mě jako určuje, je to, jestli jsem v nějakém zdravém prostředí, mám kolem sebe fajn lidi, fajn rodinu, která mi umí říct, že jsem dobrý a skrze tuhle zkušenost postupně v průběhu života také docházím k tomu, že se můžu ocenit sám sebe a opravdu vidím ty věci, v kterých vynikám a v kterých jsem jako šikovný a díky tomu pak to sebevědomí nabývám a jsem si vědom toho, co je na mě jedinečné.
1: A co když tu rodinu, to pracovní prostředí, ty kamarády takové nemám? Nebo jinými slovy, co když si toho nevšímám a všímám si pořád jenom těch věd, že jsem špatný, nedostatečný a tak dál a tak dál. Protože ty jsi mluvil o tom, že to jde natrénovat, tak jenom chci přijít k té cestě jak. Mm-hmm.
2: To určitě není snadný úkol, určitě to tenhle aspekt mýho života, kdy kolem sebe nebudu mít lidi, kteří mi nějak jako pomůžou růst a zdravě to sebevědomí budovat, mít nebudu, tak to tomu jako určitě nepomáhá. Tak já bych v tomhletom případě řekl, zkuste se zamyslet nad tím, jestli by nestálo za to svůj sociální okruh rozšířit a pustit do svého života lidi, kteří mi tu příležitost dají se na ty věci takhle podívat. Třeba skrze věci, v které mám rád, které mi jdou, rozšiřovat svůj sociální okruh tak, aby byla vůbec příležitost si to zdravé sebevědomí nějak budovat. Mm-hmm.
0: A po písničce se k povídání s terapeutem Adamem Schmidtem zase vrátíme.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Terapeut Adam Schmidt, to je můj dnešní host, se kterým si na pohovce Jožky Kubáníka povídám o sebevědomí.
1: A jak přistupovat k lidem s nízkým sebevědomím? Co jim rozhodně neříkat? A jak je naopak povzbuzovat? Ty jsi mluvil o pochvalách, ale jsou věty, které by vůbec neměly padat?
2: Myslím, že je to jako hodně těžký takhle jednoznačně říct. Mně přijde vlastně důležité chválit, přijde mi důležitý, ale samozřejmě taky jako umět kriticky budovat, nebo jako budovat nějakou jako sebekritičnost zdravou, která mi taky v životě může jako pomoct. Já jsem koukal nedávno na nějaký dokument o první superstar, což byl takový jako fenomén, a oni tam vlastně popisovali tu jako hvězdnou pěchotu, kam přicházeli ti jako velmi sebevědomí lidi, kteří ale tu schopnost neměli, a pak to jako a nějakým způsobem to ten jejich život vlastně ovlivnilo. Tak to se mi zdá jako vlastně takový fajn jako příklad toho být si vědom toho, na co mám, co je to moje, co jsou ty mé silné stránky, ale i to, v čem prostě dobrý nejsem. A když nemám hudební sluch, tak prostě nemusím zpívat a můžu podporovat ty stránky, které jsou pro mě jako fajn a v kterých vynikám a který si zaslouží ocenění. Takže ta sebekritičnost a kritičnost je v tom důležitá. Ale určitě bych nikdy nešel cestou nějakého jako ponižování, nějakého nelaskavého utínání. To, že někdo totiž neumí zpívat, neznamená, že rád nespívá. Tam je možná jenom dobrý být v tom nějak kritický, že nemusím aspirovat na zpěváka roku, ale můžu to přece dělat s láskou, ale být v tom nějak vědomý toho, že to ta schopnost není. Ale když ke mně budou moji rodiče chodit a říkat mi, že je to strašný, je to jako příšerný, jsi hrozný, a budou se mi vysmívat, no tak to mému sebeobrazu určitě nepomůže.
1: Potom tady máme ještě syndrom podvodníka. Ostatní mě chválí, říkají, jak se mi to povedlo, ale já si přesto myslím, že to byla náhoda, že to byl omyl, že oni do toho nevidí a neví, co za tím vším bylo. A to je ale taky nedostatečné sebevědomí. Co s tím, když tu pochvalu dostáváme?
2: No, ono je přesně rozdíl pochvalu dostat a pochvalu slyšet. To je jako velmi zásadní rozdíl. Teď jsme tady u pochval, který už jste probrali s Market. No to s tím vlastně jakoby velmi úzce souvisí. Tu schopnost uslyšet pochvalu a uslyšet a dovolit k sobě pustit to, že jsem v něčem dobrý a ty lidi to vidí, je určitě taky nějaká práce. Já se potkávám s lidmi, kteří tu schopnost mají, a je to strašně fajn a jsou si vědomí svých silných stránek, stejně tak, jako jsou si vědomí toho, co jim třeba úplně nejde, a považuje za velmi sebevědomé, inspirativní lidi pro mě. Pak jsou lidi, kteří jsou skvělí, vynikají v mnoha ohledech a je pro ně těžký si to nějak k sobě jako připustit, a to vědomí si toho úplně nejsou. Takže jak na tom pracovat? Být ochotný to slyšet. Být ochotný to slyšet a nechat to k sobě jako doplout. Ty jsi dobrý.
0: A teď si dáme písničku a po ní budeme v rozhovoru s terapeutem Adamem Schmidtem pokračovat.
3: Český rozhlas Zlín.

0: O sebevědomí si dnes na pohovce Jošky Kubáníka povídám s terapeutem Adamem Schmidtem.
1: My se teď celou dobu bavíme o nízkém sebevědomí, jenomže my potkáváme i lidi s přehnaně vysokým sebevědomím. Nejdřív se musím zeptat, je tomu opravdu tak? Nemůžou ty lidi, kteří na nás působí sebevědomě, mít to sebevědomí naopak hodně malinkaté?
2: Určitě můžou. Myslím si, že nějaká moje prezentace je taky velmi často nějaký obranný mechanismus, že já se budu tvářit jako sebevědomý mistr světa, protože samozřejmě je pro mě mnohem snazší potom čelit těm jako nepříjemným věcem, který přicházejí. A nepůjdu do toho kontaktu jako zranitelný člověk, který bude ukazovat svoji citlivost, svoji třeba i nějakou nedůvěru nebo třeba nejistotu, nesebejistotu, tak si oblíknu tu masku toho sebevědomího a ostříleného žraloka. Vůbec to neznamená, že takový musím být. Troufl bych si říct, že velmi často lidé, kteří se tváří velmi sebevědomě, sebevědomí nejsou. Myslím, že v tom sebevědomí je právě i to, že jsem schopný ukázat ty svoje slabiny a jít trošku z kůží na trh a čelit tomu.
1: Mm-hmm. A co když se potkáme s někým, kdo nás štve tím, jak se prezentuje, jak dává o Katě najevo sebevědomí, jak mu říct, že nám to není příjemné, když se bojím, že nás smete?
2: To je velmi odvážný krok, jo, jako myslím, že v těch mezilidských interakcích je taková past toho, kdy jsem už třeba příliš hodnotící a zraňující k druhému člověku, protože já jako terapeut si umím představit, že někdo, kdo se takhle bude chovat a bude mi v kontaktu s ním nepříjemně, tak zatím pravděpodobně velmi často může být i nějaká velká nesebejistota, do které, když já brnknu, tak rozpoutám trošku jako peklo, ale zároveň, ať už to udělá terapeut nebo někdo v nějakém jako dalším kontaktu, ty s někým oslovíš nějakou formu chování někoho, s kým jednáš a ten člověk se k tobě třeba nechová hezky a je jako arrogantní a tváří se to jako sebevědomě, tak si myslím, že je velmi, velmi zdravé tomu nějak jako to jméno dát, protože já to třeba nemusím vědět, že takhle na lidi působím a když se potkám s nějakou laskavou zpětnou vazbou, která okamžitě nemusí být útočná, zraňující, hodnotící, ale může být jenom o tom, hele, tyjo, Pepo, mě s tobou vlastně jako teďko není úplně nejlíp a mám pocit, že se na mě vlastně hrozně povyšuješ a vůbec nerozumím tomu, co to znamená. Můžu dát příležitost nahlídnout nějakou stránku mé osobnosti, která je mě samotnému neúplně dobře viditelná.
1: Mm-hmm. Ty jsi říkal, že když se do toho brnkne, rozpoutá se peklo často. Co si zatím mám představit?
2: Myslím, že když nastavíme to zrcadlo jako neopatrně a napadnu ten něčí sebeobraz nebo naťuknu tu masku, kterou má z nějakého důvodu nasazenou, aby se ochránil a aby to pro něj bylo bezpečné, tak jdu potom k té podstatě té křehkosti a to je velmi ohrožující a myslím, že nějakým neopatrným způsobem to může vyvolat zase další nějakou jako nepříjemnou reakci. Umím si představit, že třeba to může být nějaká jako velká agrese, kdy ten člověk půjde do nějakého jako velkého útoku, protože se bude cítit jako velmi ohrožený, vlastně zranitelný, tak zvolí tenhle obranný mechanismus a naloží mi ještě víc. Takže je fajn to udělat opatrně a fajn to udělat nějak bezpečně pro sebe i pro něj. My vždycky říkáme v terapii, že ty věci a ty změny se dějí jako fakt pomalu a že je dobrý tak jako ťuknout a malinko opečovat a malinko ťuknout a není potřeba všechny ty šuplíky jako na sebe nechat jako navalit, ale jenom tak trošku do něj nahlídnout a něco opracovat a pak se k tomu zase třeba někdy vrátit.
1: A stalo se ti někdy na terapii, že zbrnknul a bylo zle a musel jsi vytahovat ty krizové scénáře, jak rychle opečovat, aby nezbyla kůlnička ze dna dříví.
2: To se určitě děje. Jo, v nějak kontextu třeba skupinové terapie, která přináší velkou dynamiku. Mám ji jako strašně rád. Je to taková moje srdcovka, ta skupinová práce. Není snadné tomu čelit, někdy máme to nutkání, to zrc

0: Posloucháte pořad Na pohovce Jožky Kubáníka, ve kterém si dnes s terapeutem Adamem Schmidtem povídám o sebevědomí.
1: Co když člověk často mluví o sobě? Co zatím je? Může zatím být nedostatek sebevědomí? A nebo naopak přehnané sebevědomí?
2: Může zatím být mnoho věcí. Může zatím být taky touha po té pochvale, po tom ocenění, po tom, já si o to vlastně říkám, já o to volám, křičím, potřebuji, aby mi někdo prostě řekl, ty jsi dobrý. A zároveň já nejsem povinný jako člověk nikomu jako neustále pochlebovat, jo, a respektovat to, že ten člověk prostě potřebuje strašně jako mluvit o sobě. Ale troufl bych si říct jako terapeut, že zrovna za tímhle mechanismem, který se popsal, je velmi často velmi nízké sebevědomí, o které si tímto způsobem vlastně říkám.
1: Hmm. Jak teda vypadá to zdravé sebevědomí? Ani slabé, ani to přehnané.
2: Já si ho představuju jako, když si představím zdravě sebevědomého člověka, tak si vlastně představím někoho, kdo je schopen přijmout pozitivní zpětnou vazbu i negativní zpětnou vazbu, kdo je schopný akceptovat, kdo je schopný se nad ní zamyslet, kdo je schopný jít do kontaktu s druhým člověkem laskavě, zároveň asertivně, umí se v tom postavit sám za sebe, kdo je schopen čelit odmítnutí, kdo je schopen čelit mnoha nepříjemným věcem v rámci nějakého sociálního života, kdo je si vědomý svých silných stránek, kdo umí říct, já jsem v tomhle dobrý, já tohle umím, mě tohle jde, a stejně tak umí říct, já tohle třeba tolik neumím a bylo, dělám to rád, a přesto to třeba úplně neumím. Kdo umí být zdravě sebekritický a kdo se umí pochválit.
1: Co bys prosím tě vzkázal našim posluchačům, kteří teď začínají zkoumat vlastní sebevědomí a můžou třeba o sobě začít pochybovat?
2: Já bych všem vzkázal,

0: aby otočili tu tendenci hodnotit ty věci, které nám nejdou a které neumíme a jak jsme v tomhle špatný a jak v tomhle nám ty ostatní říkají, že to není dobrý, ale zkusme se taky zamyslet nad tím, co nám jde. Já věřím tomu, že najdeme spoustu věcí, které nám jdou a v kterých jsme jedineční. A nebojme se pochválit a ocenit a umět se za sebe postavit. Já jsem včera poslouchal projev Jana Wericha, takový ten projev, kde mluví o tom, bylo to v nějaký návaznosti teďko na ty demonstrace a na milion chvilek a podobně a na demonstrace a tak dále, kdy on mluví o tom, že někteří jsme krásní jako my, někteří jsme poděbaní od neštovic, ale všichni jsme lidi, kterým je teplo, kteří se někdy potí, kterým je zima. A já jsem tak jako přemýšlel o tom sebevědomí v kontextu, no, když jsme na tom všichni vlastně stejně. Já mám pocit, že to, že někdo se umí nějak jako prodat a je si jako vědomější toho, co umí, neznamená, že je ale lepší než ten, kteří si toho ještě vědomí není.
1: Adame, děkuju. Děkuju za všechny tvé postřehy, děkuju za všechny rady a přeju ti zdravé sebevědomí a zdravě sebevědomé lidi okolo tebe.
0: Děkuju moc.
1: O sebevědomí jsem si dnes povídal s terapeutem Adamem Schmidtem. Děkuju, ahoj.
0: Děkuju, ahoj.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Dnes jsme si na pohovce Jožky Kubáníka povídali o tom, jak moc je v našich životech důležité sebevědomí. Pokud byste rádi slyšeli i to, co se do našeho vysílání nevešlo, najdete to na internetu a úplně stačí, když napíšete název pořadu, tedy na pohovce Jožky Kubáníka, a můžete poslouchat. A já se těším na další vaše příběhy. Pište je na adresu napohovce@rozhlas.cz a já se vám budu snažit pomoct se starostmi, abyste měli dušu v péří. Přeji vám ji a těším se na setkání zase za týden. Váš Jožka Kubáník.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Každý měsíc v Českém rozhlase Zlín otevíráme hudební galerii plnou písničkových klenotů. Díky mým hostům vám už nikdy potom nebudou znít stejně. Připomeňte si se mnou některá letošní setkání a hlavně to, jak nečekaná, pestrá a obohacující může jedna jediná písnička být. Už v neděli 14. června po 17. Markéta Janíková a pořad?
1: Hudba do kořán. Hudební galerie Českého rozhlasu Zlín.
2: Bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: V otrokovické části Vítkovice pokračuje výstavba hasičské zbrojnice. Rehabilitační oddělení nemocnice ve Valašském Meziříčí vybavilo ordinace novými zdravotnickými lehátky. Rychlostní kanoista Fuxa je po 14. mistrem Evropy. Zítra bude polojasno, nejvyšší teploty až 21 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlína Barbora Hitmánková, dobrý podvečer. Rehabilitační oddělení nemocnice ve Valašském Meziříčí využívá 5 nových zdravotnických lehátek. Slouží pacientům při fyzioterapeutických procedurách i vyšetřeních a díky nosnosti až 180 kg rozšiřují možnosti péče. Jako nové vybavení usnadní práci, vysvětluje mluvčí nemocnice Radka Milošovská.
3: Klade se u nich důraz na ergonomii, spolehlivost a maximální komfort pacientů při fyzioterapeutických procedurách i vyšetření. Ruční ovladač umožňuje fyzioterapeutům rychle a intuitivně nastavit přesnou polohu podle aktuálních potřeb pacienta i konkrétního terapeutického výkonu.
2: Stavba nové hasičské zbrojnice pokračuje v Otrokovicích na Zlínsku. Nové zázemí bude sloužit nejen zásahové jednotce, ale nabídne prostor i pro konání komunitních akcí. Pokračuje mluvčí města Lenka Vaculová.
4: Kromě vybudování novostavby dojde také k úpravě dvora, výstavbě nových přístěnků a opláštěné sušící věže. Sníží se energetická náročnost budovy i hluková zátěž směrem k okolní zástavbě. Projekt si vyžádá investici ve výši 20 milionů korun, přibližně polovinu pokryje dotace.
2: Velká Británie slaví královy narozeniny. Karel III. Se sice narodil v listopadu, oslavy panovníků si ale Britové kvůli lepšímu počasí tradičně připomínají v červnu. Ceremoniál s názvem Trooping the Colour se slaví už déle než 260 let. Ulice Londýna zaplnili tisíce lidí.
5: Od sídla britských panovníků se po ulici do Mall prošli vojáci královské gardy v červených uniformách s tradičními vysokými chlupatými čepicemi. Asi 400 z nich jelo na koních. Karel III., také oblečený v červené vojenské uniformě, sledoval prohlídku z kočáru v centru Londýna. Na jeho počest taky 41krát zazněl výstřel z děla. Ceremoniál pak přeletem završila speciální letka královského letectva, takzvaný Red Arrows. Těm už 77letý Karel s královskou rodinou zamávali z balkónu Buckinghamského paláce. Jiří Chábera, Český rozhlas. Sport.
2: Rychlostní kanoista Martin Fuxa ovládl mistrovství Evropy v Portugalsku. Olympijský šampion ve finiši porazil Rusa Petrova a slaví 14. evropský titul. Josef Dostal skončil na stejné vzdálenosti mezi kajakáři 4. Na dvoustovce obsadila Denisa Řáhová 6. místo. Stejný výsledek potom zopakoval Antonín Hrabal.
1: Počasí.
2: V noci bude v regionu polojasno až skoro jasno, na severu oblačno. Nejnižší teploty mezi 12 až 9 stupni. Ráno bude polojasno, přes den bude přibývat oblačnosti s přeháňkami. Nejvyšší teploty naměříme 16 až 21 stupňů a vítr povane mírný.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín. Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín. Písničky, které nestárnou.

A dohrála Moravanka, Danka Magálová s Ivankou Slabákovou nám dospívali a krásný, ničím nerušený sobotní podvečer přeji z brněnského studia všem našim milým posluchačům a pozor do všech koutů světa. Ano, všude nás poslouchají. Právě začala večerní část pravidelného pořadu Blahopřání s písničkou a věřím, že jste si odpoledne pěkně užili, tak jak jste si to namysleli. A nyní se již můžete věnovat sobě či svým přátelům. Dnes se přeje o 106 všem toníkům, tak si třeba ještě na nějakého kamaráda vzpomenete, zavoláte osobně. Připomínám číslo 726 46 5200 a první písemné gratulace této večerní relace a opět toníčci. Prosíme o písničku pro pana Antonína Rígla z Jaroměřic nad Rokytnou. K svátku posíláme skromné přáníčko a ti přeje štěstíčko a slouží pevné zdravíčko. Zároveň přejeme radost vnoučat Josef a Jiřina. Zahrajte písničku Toníčkovi Pastorčákovi k svátku. Ne jenom s přáním všeckého nejlepšího, hlavně zdraví, ale aj ať si notuje zdechovku a i s tím svojím zeleným koněm na poli, ať mu to aj dobře jezdí, aj dobře brzdí a sezónu si užije s humorem sobě vlastním. Děkuje Tereska. Písnička Slávek Smíšovský, Vím, vím a frajárka Slávka Smíšovského.

0: Ano, taky dávná nahrávka, jsme to naspívali kdysi společně s Helenkou Brodovou, se Zdenkem Šmukařem, Joškou Zámečníkem, Věruškou Zámečníkovou. To už jsou léta. František z Vrchoslavice dovolal. Františku, dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, Františku, zdravím vás celý rozhlas Brno a Zlín. A Kajo, dneska bych chtěl pogratulovat, protože je dnes jeho Antonínka, takže první od toho nejstaršího, Antonín Pavluš, dneska má svátek.
0: Ano, jo? Ano.
1: Kapelník Mistřiňanky a hned druhý kapelník, a to je Antonín Koníček, který ano. Navíc dneska má narození.
0: Zítra slaví.
1: Zítra.
0: Už jsme mu přáli v poledne, Františku, už jsme mu přáli.
1: Ano, takže obom kapelníkům, jednému bývalému a druhému současnému, takže hodně zdravíčka a ať ještě dlouho a dlouho hrají pěknou dechovku.
0: Dobře. Tak děkujeme, Františku, hezký večer.
1: Děkuji za přání, jo?
0: Ano, pěkný večer přejeme. Tak, v Borači čeká paní Miroslava. Miri, dobrý podvečer, také vám.
2: Dobrý podvečer vám oběma ve studiu. Dnes bych chtěla zahrát vaším prostřednictvím všem Toničkám a Toníkům, ale především bych chtěla zahrát svoji spolužačce a kamarádce, která dneska slaví narozeniny. Je to Eva Nedomová ze Štěpánovic. Evi, přejeme ti všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, vše dobré a to zdraví, ať je alespoň tak, jak doposud, anebo o něco lepší. A taky bych ještě chtěla popřát jejímu kamarádovi Vítkovi, který má v pondělí svátek, taky pevný zdraví a všechno nejlepší a to i za celou naši rodinu. A děkuji vám za prostor.
0: Miri, děkujeme mockrát, zdravíme Borač. Už jsme tam taky několikrát hráli Borači a je to tam fajn, takový krásný kout Vysočiny už. Jasně. A náš pan mistr zvuku jeden tady, Míša, ten tam má chajdu.
2: Borači. To je náš kamarád.
0: Jo, hezky. A taky moje kolegyně Jaruška Michalíková, tam mají domek ještě s Danem Dlouhým, to je skvělý bubeník a ona je taky doprovází v Městském divadle na klavíra u nás na Jamu, takže je to prostě hezký kout. Miri, hezký večer, tak vám přejeme.
2: Vám taky a moc děkuju.
0: Ano, a pozdravujte Jaru Uhora.
2: Vyřídím, děkuju.
0: Ano, naschledanou. Právě dnes slaví svátek pan Antonín Vaculík, Antonín Gasnárek z Břeclavi, milí chlapci, hodně štěstí, pohody, radosti, spokojenosti, hlavně pevné zdraví do dalších let vám přeje Zdeňka a Jaruška. Prosíme o písničku k svátku pro tři Antoniny, oba Dalovi z Mirošova u Valašských Klobouk. Milí naši Antonínci, k svátku vám přejeme hlavně pevné zdraví, štěstí, boží požehnání, životní pohodu, abyste se ráno budili s chutí do nového dne, večer usínali s pocitem spokojenosti a mezi tím užívali všechno, co život nabízí. Ze srdce přejí všichni oba Dalovi, Cmajdálkovi a Vystrčilovi. Mám sny nádherné, napsali Ivo Horgy s Antonínem Perničkou a Stříbrňanka bude hrát.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Ano, tolik Stříbrňanka. A teď dostává slovo Anička ze Vsetína. Dobrý podvečer, Andulko.
1: Dobrý podvečer. Já bych chtěla popřát svému bratranci Tondovi Slovákovem z Poteče. Přeju mu hodně zdraví, lásky od manželky, to má všecko, od dětí, od vnoučat. Tomu přeje sestřenice Anka.
0: Dobře, děkujeme.
1: Děkuju,
0: Ani.
1: Děkuju.
0: Hezký večer na Valachy přejeme.
1: Naschledanou.
0: Ivetka z Havířova. Ivetko, dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer, pane Hegnere. Já vás opět zdravím z Havířova a přeji vám všem redakci, posluchačům tohoto krásného pořadu pěknou sobotu. A dnes bych poprosila o zahrání písničky pro dva Antoniny, a to strýce Antonína Kročila staršího ze starého Hrozenkova Trebína a Antonína Kročila mladšího ze starého Hrozenkova Pily. Tak nejdříve přáníčko pro strýce. Milý strýcu, tvému svátku ti přejeme ze srdce všechno nejlepší. Všichni víme, jak ty jsi nezmar a že neposedíš, ale nastal čas, kdy musíš na sebe myslet. Mnohí ti říkají, aby zvolnil a začne si konečně šetřit. Přejeme ti hlavně zdraví a spoustu zaslouženého odpočinku. A teď přáníčko pro bratrance, výborného zpěváka, mužského sboru z Vápenic, Toníka Kročila, mladšího. Milý Toňo, víme, že procházíš těžkým obdobím. Tvá moravská krev se v tobě nezapře. Na blbosti nemáš čas a nemoc prostě přepereš. Jsi skvělý chlap a zpráva o tvojí prognóze je jasným důkazem, že to zvládneš. Vzpomínky na naše dětství, když jsme jezdili na prázdniny z Havířova do Hrozenka, náš potok vyšlapí na Mikulčín vrch, žívání u harmoniky stále hřejí a víme, že ten tvůj lám tě prostě spolehlivě uzdraví. To ze srdce oběma Toníkům přejí Neteř a sestřenice Iveta s Liborem a synovec a bratranec Pepík s Marcelou. A ještě bych věnovala písničku rodinám Janku a Adamkové ze Strání, Janku z Březové pod Loupeníkem, Janku z Uherského Brodu a celé rodině Kročilové ze starého Hrozenkova jako poděkování za hudební blahopřání ve vašem rádiu u příležitosti mých narozenin. A v neposlední řadě prosím i o písničku za celou rodinu při vzpomínce na našeho tatínka, rodáka z Březové pod Lopeníkem, pana Josefa Janku, předítkou mu bylo na Březové pepí Haniněc a ten právě před dvěma lety v černu opustil. Mm-hmm. Pane Hegner, moc krát děkuji, že jsem se dovolala.
0: Ivetko,
2: je to... A všem vám, všem posluchačům, pevné zdraví a jen to nejlepší a jen to opravdu nejlepší, co nám může tento svět dát. Tak ano. Moc krát děkuji.
0: Ivetko, a musím konstatovat, že jsem velmi rád, protože vy jste byla ta nešťastnice, která v poledne, že jo, vždycky jsem to zvedla. To máme někdy takovou poruchu a občas s některými posluchačmi se omlouváme. My za to nemůžeme, to jde opravdu mimo nás. A nemohla jste se dovolat. A teď večer už taky asi po čtvrté a zase to bylo nepoužitelné a nakonec to vyšlo. Tak jsme rádi. Mějte se krásně. Vlastně v mém Havířově, kde jsem chodíval do školy základní. Člověk vzpomíná na mládí. Hezký večer, naschledanou. Tak pro něk Uher posílá snad, já nevím, 8 přání, tak aspoň teď na začátku první dvě. Antonín Zimčík slaví svátek, hodně štěstí, přejí manželka Marie, syn Antonín, syn Martin, dcera s rodinou, dcera Jana s rodinou, sestra Božena s rodinou, rodina Ješkova a Zimčíkova, kamarád Broněk, který také píše, že 9.6. měl narozeniny kamarád hasič, muzikant Stanislav Vukleš z Nivnice, také jemu zdraví, štěstí, lásku, přejí manželka, děti, sourozenci s rodinami, hasiči, muzikanti, dechové odvy, Nivničanka, kamarád Broněk. A další je prosba o písničku k svátku Antonínovi Slačálkovi ze Šumic, přejí mu hodně zdraví, štěstí, životní pohodu, to přeje kamarád Franta Pindák ze Šumic. A ještě další, chtěla bych popřát svému dědečkovi Tondovi Duroňovi Dolovčic, vnučka Lenka. A teď nás čeká směs s názvem Okolo seče a bude hráti, zpívati bude Hanačka z Břestu.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Tak, tolik poutávka, ale předtím ještě taky děkujeme Hanočce z Břestu za tu krásnou směsku. Dovolal se Vilém z Pitína. Dobrý večer, Vildo, ahoj.
3: Děkuji, Karličku. Zdravím Český rozhlas Brno a Zlín tebe, Karličku, zvukového mistra a všechny posluchače. Dnes má narozeninový den v Přibicích na mojí hroudě paní Marie Charouzová, a to 95 let. Štěstí, zdraví, boží požehnání, to vám tekyčko přeje Vila Hochmanuj a manželka Květinka. Ve starém Hrozenkově dnes slaví pan Milan Gůržo 80 let, ve čtvrtek 18. také má svátek. Milánku, kamaráde, štěstí, zdraví, pohodu k narozeninám a svátku, to ti přejí z Pitína. Dále se připojuje náš švagr s rodinou a kamarádi od prvního stolu, sedmi lháři z hospody, manželům Hlávkovi, manželům Koktavým, panu Broňkovi Úhrovi a jeho mamince Maruce Žepové, manželce Květnice, poslední je pan Stanislav Šašinka z Bověkovic. Písničku vám posílá Vilem a všem našim přátelům. Karličku, ta písnička je taky pro tebe a pro zvukového mistra. Děkuji.
2: Ano, ano, písničku mám rád, to jsem vybral speciálně. Je to takové překvapeníčko trošičku a Milanovi Gůržovi taky popřejeme za chvilinku za členství klubu Přátel Českého rozhlasu. Mám to tady nachystáno. Vileme, mě se moc hezky.
3: Jo.
2: Ahoj.
3: Já se ti daří, děkuji.
2: Taky, ahoj. František z Valče. Františku, dobrý večer. Ahoj.
4: Dobrý večer, zdravím posluchače, všechny z Českého rozhlasu Brno a Zlín. A chtěl bych touto cestou popřát, nebo teda pozdravit Jarušku z náměstě nad Oslavou, Jarušku ze Sedlece u náměstě nad Oslavou a dál bych chtěl vzpomínku nedožitému svátku Antonínu Palátovi, to je můj táta, no. A Antonínu Kavkovi. Taky nedožitému svátku, jo. Všem Antonínům, kteří se, jsou z kapel nebo zpěváci, žijící a nežijící, takže ten taky všem k svátku a všem vám v rozhlase, z okolí mistru, vám, Ivance Slabákovi, aby taky už přišla konečně,
2: ano, ano,
4: aby
2: ano.
4: Se uzdravila. A děkuji za přání a za krásnou písničku. Všem všechny zdravím, hodně zdraví všem.
2: Františku, možná ani se neptám, ale jestli taky jsi někdy hrál tu písničku, kterou napsal Jirka Pavlica na text Jana Skácela Modlitba za vodu, to asi ne, že?
4: Ne. Tak to je na to mě moc složitý.
2: Je to, napsal to úplně krásně, ale je to fakt.
4: Jo, to neříkám, určitě je to krásný.
2: Nádherná modlitba, za chvilinku ano. Zazní, tak se měj moc hezky a hraj.
4: Já moc děkuji a všem posluchačům hodně zdravíčka.
2: A hraj, ahoj. Co to srdce dá, ahoj. Další ještě od Broňka, to jsou všechno pro Antoniny. Antonín Turčín z Uherského Hradiště, přeje manželka Jana všechno dobré, rodiče sestra Jitka, dále Antonín Daníček z Dolního Němčí, přeje maminka, sestra Veronika s rodinou sestra Markéta, dále muzikant pan Antonín Straka z Dolního Němčí, přeje manželka Lenka, dcera Monika s rodinou syn Tomáš s rodinou bratr Miroslav, dále kamarád muzikant pan Antonín Karlček z USA, všechno nejlepší, zdraví, lásku, boží požehnání, děti s rodinami, sourozenci a nakonec kamarád muzikant pan Tony Hippis Hibler z Dolního Němčí, taky zdraví, štěstí, boží požehnání, manželka Mirka, syn Jakub, rodiče a kamarád Broněk. A teď už lehce naznačená, zmíněná modlitba za vodu Jirka Pavlice, Jan Skácel a hraje Hradišťan.
0: Český rozhlas Zlín.

0: vás z Horního Němčí. Moc a moc krát vám děkuju, pane Hegner.
1: Hezký večer, Liduško, nashledanou.
0: Nashledanou.
1: A slovo dostává Hinek z Brna. Dobrý večer, Hinku, ahoj.
2: Zdravím, Karličku. Já mám dneska tady gratulanta, který je takový básník, já jsem spisovatel, on je básník a složil něk mým narozeninám, kde se blíží osmdesátka, i když se na to necítím, tak on mě složil krásnou básničku, není to dlouhý, už začíná. Vojta Mašek, prosím. Je 78. narozeninám, Hinku, básničku pro tebe tu mám. Před mnoha a mnoha lety v Ražánkách událost se vstala, když dcera kostelníka si hospodského chlapce vzala. Z té velké lásky narodil se chlapeček, po otci jméno dali, říkali mu Hýneček. Když školku a školu vystudoval, co dál, kam jim toho kluka dá, pak do Mariánek poslali ho hotelovku studovat. Než on do té hotelovky šel, za Ražánky fotbal hrával a že velký talent měl, mnoho gólů dával. Pak si v Brně našel děvče, tenhle fotbalový borec, Brňákem se stál a s fotbálkem byl konec. A co bylo dál, to vám řeknu hnedka. Dětem život dal a oni z něho udělali dětka. Teď před námi tu sedí ten ukecaný synek, kdože je to? No přece zamřel Hinek. Tak tenhle statný děda, co cítí se jak hošík mladý, v Ražanské hospůdce tu s námi 78 roku slaví. Hodně zdraví, štěstí, samou radost, žádné strasti, spokojený život v naší krásné vlasti. Chvíli s tebou posedíme, domů ještě nejdeme. Na tvou stopkou se těším, snad se všichni sejdeme. Děkuji.
1: Tak. Ano, básnička, děkujeme, Hinku.
2: Byla paráda.
1: Přejeme, ať si to užijete, ano, spolu.
2: Jasně, tak. Bylo to krásné. Děj se na
1: taky
2: se,
1: díky, hezký dál. Večer, ano.
2: Hezký večer, to je, čau.
1: Ahoj, tak pro Mirku Neduchalovou ze Zlatovoříc Mistřína Jarda Wolf přeje, milá Mirko, k tvým narozeninám přeji pevné zdraví, hodně štěstí, radosti, spokojenosti v osobním i pracovním životě, ať se ti daří pomáhat lidem s úsměvem a ať ti vrací dobro, které rozdáváš kolem sebe. Přeji ti mnoho krásných chvil, pohody, splnění všech přání, všechno nejlepší k narozeninám. A jedna vzpomínka. Dnes je tomu 10 let, co nás navždy opustila moje maminka, milovaná babička a prababička paní Liduška Adamcová ze Spytihněvy. Věřím, že je nyní se svými nejmilejšími, s manželem Josefem, s milovaným synem Vlastíkem, bratrem Vlasťou. Kdo jste ji znali, měli rádi, prosím, o tichou vzpomínku. S velkou láskou na všechny vzpomíná dcera Dana. Tak, tolik vzpomínka a teď píseň Moje česká vlast a Lipkovanka.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Moje Česká vlast, velmi oblíbená písnička, tak jak Morava krásná zem, tak už dosáhla téměř podobného věhlasu. Helenka z Kroměříže se dovolala, dostává slovo. Heli, dobrý večer.
1: Dobrý večer. Chtěla bych poslat tuto písničku do Dalešic pro naši tetu, paní Vlastu Ondráčkovou, jen tak pro radost a potěšení.
0: Dobře.
1: Před chvíli jsme spolu telefonovali, tak je chci udělat radost. Moc vám děkuji, pane Hegler.
0: To je milé, Helenko, od vás. Naschledanou. Anička z Rackové se dovolala. Andulko, dobrý večer.
2: Dobrý večer, pane Hegner. Přeju vám a všem, co poslouchají tento pěkný pořad, ten krásný večer. Já bych chtěla popsat Toníkovi Pluskalové do Zlína. Tondo, hodně zdraví, štěstí, hojnost božího požehnání a hlavně to zdravíčko. Pane Hegner, vám ano. Děkuji a vás prosím o pěknou písničku a písničku, kterou zahrajete, ať potěší písnička, ať potěší a i Toníkovu manželku Marušku, která se o Toníka velmi pěkně stará.
0: Dobře.
2: Opatruje ho jak malého chlapečka. No, pane Hegner,
0: děkuji. Ano, Andulko, hezký večer vám přejeme, naschledanou.
2: Děkuji moc krát, naschledanou.
0: A členové klubu přátel Českého rozhlasu, kteří slaví svátek, Anton Hojsík, Stříbrnice, Antonín Matušinec, Horní Lideč, Antonín Uhlíř, Roštění. Dále slaví narozeniny Milan Ďuržo, starý Hrozenkov, a taky Elenka Plichtová z Brna. Tak milí členové klubu přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín, všechno dobré, lásku, zdraví, především to je samozřejmě štěstí a ať se vám prostě daří a pokoj. Písnička Roska Horáková, Okolo Lanžota, hraje Lanžočanka, Boženka Hrubá, Hanka Janotová nám zaspívají.

A ještě naskočil jeden kratičký e-mail, prosíme o písničku pro Antonína Slačálka ze Šumic, vše nejlepší přeje František Pindiák ze Šumic. Písnička Láďa Pfeffer, Chodníček a Žarovjáci.

0: Tory Večerníčka, to byla taková starší nahrávka, no a teď už se budeme loučit. Radek Růžička napsal skladbu Podbar, hraje tam na tenora s Jaroslavem Mikušem zároveň a prostě i Štvánci je doprovází. Mějte se moc hezky, krásný večer vám přeji a zítra myslím si na 99%, že Květuška Navrátilová poledne pořad Blahopřání s písničkou. Mějte se pěkně.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: I zítra je víkend otevřených zahrad, připojí se 12 areálů ve Zlínském kraji. V otrokovické místní části Kvítkovice pokračuje výstavba nové hasičské zbrojnice. V Itálii zemřel při nehodě motocyklu Čech. Zítra bude polojasno, teploty do 21 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hejtmánková. Dobrý večer. K víkendu otevřených zahrad se připojí 12 zahrad a parků ve Zlínském kraji. Přístupná je třeba Podzámecká zahrada v Kroměříži, zahrada u Čiperovy vily ve Zlíně nebo Zámecký park ve Zdonkách. V Janové otevřou svou okrasnou zahradu akademická sochařka Kristýna Vesková a ve Valašském Meziříčí bude v neděli otevřená přírodní zahrada Valašského ekocentra Českého svazu ochranců přírody.
2: Kromě uměleckých děl rozmístěných v zahradě jsou podle akademické sochařky Kristýny Veskové u jejího domu k vidění také zajímavé druhy stromů a keřů.
3: Je takové spojení vlastně těch soch s tou zahradou.
2: Zahrada Valašského ekocentra se otevře v neděli. Podle Miroslava Dvorského tam připravili komentované prohlídky.
4: Projdeme si všechny prvky, které tam na zahradě máme. Ty prvky jsou jednak naučné a jednak jsou to prvky, které mají za úkol přilákat na zahradu živočich.
2: Prohlídky začínají v ekocentru od nedělních 10 hodin. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
0: Stavba nové hasičské zbrojnice pokračuje v Otrokovicích na Zlínsku. Nové zázemí bude sloužit nejen zásahové jednotce, ale nabídne prostor i pro konání komunitních akcí. Hotovo by mělo být letos v létě. Pokračuje mluvčí města Lenka Vaculová.
5: Kromě vybudování novostavby dojde také k úpravě dvora, výstavbě nových přístěnků a opláštěné sušící věže. Sníží se energetická náročnost budovy i hluková zátěž směrem k okolní zástavbě. Projekt si vyžádá investici ve výši 20 milionů korun. Přibližně polovinu pokryje dotace.
0: V italských Dolomitech dnes zemřel 38-letý Čech poté, co s motocyklem narazil do svodidel, informoval o tom místní deník Alto Adige. Spolujezdkyni převezl vrtulník do nemocnice v Bolzánu s vážným zraněním. Podle prvních informací nebyla v ohrožení života. Úmrtí českého občana potvrdilo České ministerstvo zahraničí. Sport.
1: Počasí.
0: V noci bude v regionu polojasno, na severu oblačno. Nejnižší teploty mezi 12 až 9 stupni. Ráno bude polojasno, přes den oblačno s přeháňkami. Nejvyšší teploty zítra naměříme 16 až 21 stupňů a vítr povane mírný.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V tuto chvíli nejsou hlášené ve Zlínském kraji žádné dopravní nehody. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín následuje pořad Folklorní notování. Příjemný poslech dalšího pořadu vám přeje Barbora Hejtmánková.

0: Utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Krásný večer, den či noc do všech koutů naší země, milí posluchači. Nastal ten správný čas pro další výpravu za utajenými poklady regionů. Tentokrát se vydáme do východních Čech, do Polabí, do uklidňující a malebné krajiny kolem Klatrup nad Labem. Právě ona naši republiku v roce 2019 opět dostala na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Ovšem nebyla to pouze samotná krajina. Bylo to i ušlechtilé zvíře, které je s touto krajinou už po staletí spojeno. Starokladrubský kůň.

Starokladrubští koně, chovaní kontinuálně více než 400 let, jsou nejstarším původním českým plemenem koní, které bylo navíc jako jediné na světě vyšlechtěno speciálně pro tažení kočárů, císařů a králů. A k tomu tito koně potřebovali nejen nadstandardní stáje a péči, ale i specifickou krajinu, vhodnou jak pro pastvu, tak pro jízdu velkými kočáry. A právě ona krajina kolem Kladrub je natolik mimořádná a výjimečná, že nás na seznam světového kulturního dědictví dostala. A jedním z mužů, který se o to zasloužil, je i generální ředitel Národního zemědělského muzea Zdeněk Novák. S nímž jsem si dala schůzku dřív, než vstoupíme do samotných stájí.

0: Sedíme v císařském hostinci, v jídelně, v Kladrubech nad Labem. A vůbec to tady nevypadá jako v hostinci, ale spíš jako v archívu, protože pan generální ředitel sebou přinesl spoustu nákresů, map a nejrůznějších historických publikací, které vlastně dokládají, jak tady ta úžasná krajina vznikala. Když se vrátíme úplně do toho prvopočátku, každého asi napadne, proč dvůr, kde se mají chovat galakarosiéři, neboli koně speciálně určení pro zápřahy do slavnostních spřežení, leží 250 kilometrů od Vídně. Co k tomu Habsburky vedlo?
1: Důvody jsou částečně historické a částečně přírodní. Ta historie začala v době vlády Ferdinanda I., Maximiliana II., kdy královská komora skupovala pozemky v Polabí a vlastně vytvářela takové dominium, které mělo saturovat financování královského dvora v Praze. No a do toho nakonec patřily i Kladruby. A tradice chovu koní tam je prastará, rozkvetla za Viléma II. Z Pernštejna. Ten byl proslulý chovem koní, takže ta tam pokračovala i z Habsburku a císař Rudolf nakonec někdy v březnu, tuším roku 1576, rozhodl, že takovýhle hřebčín nemůže být pod správou panství Pardubice, ale bude přímo pod císařským dvorem, čili stal se dvorním hřebčínem. No a v té době tam ještě chovali spíš koně pod sedlo, ale v době, kdy se začaly stavět kočáry, karosy, tak začaly tam dovážet starošpanělské a staroitalské těžké koně, no a z nich vyšlechtili místní plemeno starokladrubského koně.

0: Vy jste mi říkal, když jsme sem přicházeli, že tady musí být nějaká speciální zvláštní energie nebo nějaké zvláštní podmínky, protože tady se údajně úspěšně chovali koně už za Přemyslovců, je to možné?
1: Jsou třeba názvy kobylnice, kobylí, takže ta tradice chovu koní je tam asi prastará a je doloženo, že nějací vladykové zásobovali Přemyslovský dvůr, protože tu krajinu kultivovali vlastně cisterciácké řády ze Sedlce a z druhé strany z Velkých Opatovic a pak teprve se tam vlastně dostali Pernštejnové a scelil vlastně to území se svými majetky na Moravě, protože chov koní byl velké podnikání, že přes se furt váčil s Turkem a ty koně bohužel tam taky odcházeli, takže bylo potřeba zásobovat naše vojska. A nám to tam doložil specialista, odborník, pan Josef Krause, který má ty citlivé ruce a používá nějaké pružiny, virgule, že tam proudí různé energie, to vaši posluchači znají spíš z čínské medicíny nebo z čínské filozofie jako feng shui nebo dračí žíly. Evropská věda to považuje za pavědecké, ale tam podle pana Krause skutečně probíhají energie, které jsou potom zhmotněny v terénu situováním těch dvorů, které jsou tři a všechny leží v nějakých kříženích pozitivních energií, takže tam to umístění stájí a poroden a celého toho zařízení hřebčínského zaručovalo, že dojde k dobrému, úspěšnému oplodnění klisny a ke zdárnému vývoji hříběte. Když potom císař František Štěpán Lotrinský přenesl chov kladrubského koně do Kopčan, protože to byl taky velkopodnikatel v chovu koní, mimo jiné, tak v těch Kopčanech, přestože je to niva řeky Moravy a mně jako člověku se zdá, že ty podmínky jsou srovnatelné s kladrubama, ale ty koně tam neprospívaly, kobyly zmetaly, to znamená, že prostě rodili mrtvá hříbata, nedovyvinutá, trpěly tam záněty kopyt, takže císař Josef II. Rozhodl, že se prostě koně vrátí do kladrub a obnovili tu slávu chovu kladrubských koní.

Pokud víte, jak staroklad rubský kůň vypadá, neuvěříte, jak pohnuté mělo toto ušlechtilé zvíře osudy. A zvláště na začátku minulého století, kolem roku 1918, v období vzniku naší samostatné republiky. Tehdy bylo vše habsburské zatracováno a všichni staroklad rubští koně měli co by nenáviděný přežitek spojený s CK mocnářstvím skončit na jatkách nebo v klobásách. Naštěstí se jich pár povedlo zachránit a dnes jejich chov zažívá obrovský rozkvět. Takže vzhůru do stájí národního hřebčína v Kladrubech nad Labem a naším průvodcem bude jeho ředitel Jiří Machek.

0: Krásně nás teď koníci pozdravili. My teď stojíme s ředitelem Národního hřebčína v Kladrubech Jiřím Machkem. Dobrý den.
1: Krásný den.
0: Přímo u těch malinkých, nových, starokladrubských koní z letošního roku. Kolik se vám jich letos narodilo a jak vlastně bude ten chov pokračovat?
1: Nám se ročně rodí kolem 60 až 80 hříbat v celém Národním hřebčíně Kladruby nad Labem. No a v letošním roce už jich máme téměř 60. No a chov, ten musí pokračovat.
0: Já o tom naprosto nepochybuju, protože ten kůň má nádhernou stavbu těla, je veliký, ale je ladný. A ta hříbátka vypadají také nádherně. Takže v čem je ta vzácnost tady tohoto krásného zvířete?
1: Tak říkáte to krásně. On, ten kůň vlastně by se měl líbit i laikovi, aniž by třeba byl schopen vysvětlit v čem, ale jinak se teda jedná o specializované kočárové plemeno. Je to vlastně ceremoniální kočárový kůň. To plemeno se šlechtí už několik století. Dříve se chovalo ve více barevných variantách, až na konci 18. století se ustalilo na dvou barevných variantách, na bílé, což jsou teda bělouši, a na černé, což jsou teda vraníci. No a to plemeno je výjimečné v tom, že si uchovalo znaky původních středověkých plemen. Pro starokladrubského koně je právě typické, že to je velký, mohutný kůň s dlouhým, klenutým až labutím krkem, má mohutnou záď, má nevýrazný kohoutek, strmou spěnku, kratší spěnku, strmou lopatku, ale to, co je pro něho nejvíce typické, tak je takzvaná klabonosá hlava. Ta by měla být vlastně zahnutá v celé délce té hlavy. A také se tomu říká takzvaný římský nos. No a pak je pro něho typická vysoká akce hrudních, to znamená předních končetin, která je nejvíce patrná v klusu, protože mělo jít o koně, který samozřejmě neměl pouze tahat nějaký povoz nebo kočár, ale ten byl používán při těch největších, nejprestižnějších slavnostech a tahal kočáry s příslušníky společenských elit, takže měl reprezentovat toho, koho v tom kočáře veze.

0: My jsme teď ve stáji. Tady se vše uklízí ručně. Vy jste mi ukazoval, že dokonce kropíte podlahy ve vzorech. A vypadá to tady opravdu, jako bychom se ocitli za vrcholné vlády Habsburků.
1: Tak my říkáme, že režim Řepšína zral staletí. Tady je všechno už vymyšleno, není potřeba vymýšlet něco nového. Samozřejmě práce kolem koní je fyzicky náročná, ale koně potřebují ten dennodenní kontakt a snažíme se o to, aby ten Řepšín fungoval v tom původním tradičním režimu s minimalizací používání nějakých výdobytků anebo techniky. Takže tady zametáme například ještě starými březovými košťaty, ale zase, když se zametá, tak aby se neprášilo, tak je potřeba tu podlahu, jak jste říkala, kropit, ale kropit v bývalém dvorním Řepšíně nebo národním Řepšíně, tak to zase nemůže být jen tak, takže se tvoří takové ornamenty, takže my tomu říkáme vodní koberec.
0: Ano, a také tady máte pořád ty tabulky původní, na které se jméno každého koně píše křídou, nemáte tady žádné umělé hmoty, používáte kožené ohlávky.
1: Ano, máme svého sedláře, ohlávky si děláme sami, ale žádné umělé hmoty, ale prostě ještě z poctivého jezí kůže. A ty identifikační tabulky koní, tak ty jsou právě dřevěné a to vlastně souvisí s krajinou, která je zapsána na seznamu světového dědictví, protože součástí krajiny je i les. Z toho lesa právě máme vlastní dřevo, vlastní pilu, vlastní truhlárnu, takže to je vlastně dřevo z UNESCOvého lesa.
0: A navíc i to písmo je krásné, archaické, není tady nic jen tak. My se tady zrovna díváme, jak ty klisny s těmi čerstvými hříbátky chodí na procházky, vycházejí tady ven, vždycky se chvíli projdou, tak jak ten režim tady s těmi novorozenci probíhá?
1: Tak my jsme přímo na porodnici, tam vidíte porodní boxy. To je úžasný koncert. Tady se klisna ohřebí, s tím hříbětem v této stáji stráví několik dní. Na začátku se vlastně ta klisna s tím hříbětem pouze provádí tady v tom nejbližším dvoře. No a za několik dní pak ta klisna s tím hříbětem se přesune do sousední volné stáje a tam se vytvoří takové to první stádečko, které pak začíná už jako stádo chodit každý den na pastvu a zpátky. No a takhle vlastně to hříbě stráví s tou matkou přibližně 6 měsíců a ve stáří 5 až 9 měsíců. Pak dojde k takzvanému odstavu oddělení hříbat od matek a ty jsou pak přesunuta na hříbárnu, která je na dvoře Františkov.
0: Tam my se také pojedeme podívat. Nicméně mě by ještě zajímala ta komunikace. Oni spolu dámy neustále tady mluví, tak otázka je, co si říkají. Je mezi nimi nějaká rivalita, nebo jaký je to vlastně kůň z charakterového hlediska nebo z povahového hlediska?
1: Tak je to starový zvíře. Jim je dobře, když jsou pospolu. Koně mají velmi dobrý sluch. Velmi dobrou orientaci. Starokarpatský kůň má optimální temperament. To znamená, že se jedná o klidného koně, ale zase ne o nějakého líného, protože on musí být naprosto spolehlivý. Nemůže se splašit a utíct s nějakým kočárem, anebo třeba starokarpatské koně využívají i trumpetisté švédské královské jízdní gardy, takže si představte, že ten trumpetista jede na starokarpatském koni a toho koně řídí pouze jednou rukou a tou druhou rukou troubí a ještě mu troubí trošku do ucha a pak stojí někde na náměstí a tam musí prostě stát třeba půl hodiny a téměř se nehnout.

0: Milí posluchači, my jsme teď s panem ředitelem Machkem vstoupili do stájí hřebců a já jsem v údivu, protože oproti porodnici, kde jsme byli s klisnami a miminky, tak tady je absolutní klid. Mladí hřebci i ti starší jsou naprosto v pohodě, je tady ticho, to je běžný stav?
1: Dá se říct, že ano, když mají ty koně dostatek pohybu, tak pak není důvod, aby ty byli neklidní, ale to, co jste zažila v porodnici, tak to bylo tím, že tam se zrovna nějaké klisny odváděly, přiváděly, takže se tam zrovna něco dělo. Když to tady teď se žádný kůň nepřivádí, neodvádí, takže hřebci jsou v klidu.
0: Mimochodem, jakou mají povahu ti hřebci? Oni se takto absolutně klidně chovají vždycky, nebo to je výcvikem?
1: Samozřejmě, když jsme je vedli ven a ten hřebec by viděl někde nějakého koně, tak by se mohl začít trošku předvádět, být trošku neklidnější. Nejvíce se předvádějí před klisnami. A potom zase hřebec hřebci je vlastně konkurent, jo, takže jsou schopni hřebec hřebce napadnout. Tak z tohohle důvodu, když už jsou teda dospělí, tak nemůžou spolu chodit do výběhu, ale chodí do individuálních pedoků. No a co se týká výcviku, tak to hříbě stráví na hříbárně po odstavu nějaké 3 roky a ve 3 letech se vrací z hříbárny sem do hlavního stavového dvora, do výcvikové stáje, kde mu začne roční výcvik a ten probíhá jak v tahu, tak pod sedlem. No a na konci toho výcviku, jak hřebci, tak klisny absolvují výkonnostní zkoušky, jak v tahu, tak pod sedlem.
0: Mimochodem, vy jste říkal, že císař pán preferoval zásadně hřebce, že vždycky chtěl mít zapřežené jenom hřebce.
1: Tak se vší úctou ke klisnám, tak ten hřebec je ještě majestátnější samozřejmě, takže císař chtěl mít to nejlepší, takže logicky hřebce.

0: Starokladrubští koně se dnes chovají pouze v čistě bílé nebo temně černé, tedy v rané formě. A zajímavé je, že i bělouši se rodí černí a postupně vybělují. Tak se teď podíváme do míst, kde jsou mladí koníci ustájeni. Tak milí posluchači, jsme ve Františkově a máme tady dalšího velmi zajímavého průvodce, jímž je náměstek ředitele Národního hřebčína v Kladrubech, Martin Lacina, dobrý den.
1: Já vás zdravím, dobrý den.
0: Pane Martine, kde se to vlastně nacházíme? Zkusme to posluchačům popsat.
1: Tak my se teď nacházíme přímo na nádvoří stájového dvora Františkov, přibližně 3 kilometry od Kladrub nad Labem. Tento stájový dvůr vlastně vznikl jako poslední ze všech třech dvorů. Datum výstavby je v letech 1827 až 1830.
0: Komu měl tady ten dvůr sloužit, nebo jakým účelům a jakým slouží dnes?
1: Už od počátku byl ten dvůr koncipován pro chov mladých koní a to zůstalo i do dneška. Zde pořád jsou ustájení koni od chovu do přibližně 3 let stáří.
0: Takže odrostlejší děti?
1: Taková školka, možná první stupeň základní školy. Jinak typologicky a technicky jsou ty stáje s Kladrubami obdobné, i to jejich dělení. Je to vlastně dvůr, který byl původně plánovaný jako zcela uzavřený, jenže k tomu už nikdy nedošlo a ten dvůr zůstal vlastně z jedné strany otevřený.
0: Mně to tady připadá jako velmi velkorysá stavba. Vy jste říkal, že nedokončená. Bylo to tím, že to byl císařský hřebčín, nebo se takto velkoryse konstruovaly dvory na chování ušlechtilých koní?
1: Ne, tak to určitě nebyl standard někde v té polovině 19. století. Ostatně ta původní projektová dokumentace byla několikrát přepracována, že byly připomínky z císařského dvora, že ta stavba je malo reprezentativní, takže se dodělávaly některé ozdobné prvky a to, jak to vidíme dnes, je vlastně následkem toho, že bylo skutečně původním úmyslem vybudovat monumentální reprezentativní dvůr pro chov koní. To postavení hřebčína bylo v císařské monarchii výjimečné a ta architektura to jenom potvrzovala.
0: A komu za to vděčíme?
1: Dvorní architekt kladrubského hřebčína je pan profesor Ján, který stál za návrhem všech těch staveb, které dneska procházíme.

0: Teď tady vidíme zapřežené čtyřpřeží vraníků, kteří tady projíždějí, a máme tady ženu, která rozumí všem koním, kteří jsou v Národním hřebčíně v Kladrubech, a ona dáma se jmenuje Jitka Rajchová a dělá tady hlavní zootechničku. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Paní Jitko, co se tady ti koníci učí, co vlastně se tady s nimi děje?
1: Tady do toho stájového dvora jsou koně přemístěni z Kladrub nad Labem při takzvaném odstavu. Tady na tom stájovém dvoře jsou ta hříbata rozdělena podle pohlaví na skupinu klisniček a hřebečků. No a podle ročníků jsou také tady ta hříbata ustájena. Takže máme tu 3 ročníky klisniček a 3 ročníky hřebečků. A jsou tady do doby, si je vezmeme zpátky do Kladrub nad Labem, kde jsou potom směřováni k výkonnostním zkouškám už při sedlovém a dalším výcviku, to znamená výcviku v zapřehání.
0: S kým je větší práce? S hřebečky nebo s těmi klisničkami?
1: Tak já si myslím, že s klisnama je větší práce, s těma hřebcema se zdá, že je ta práce snažší. I náš vozatý pan Jiří Nesvačil radši pracuje s hřebci.
0: My se teď přesuneme ještě na Josefov, milí posluchači. No a to je třetí dvůr, který souvisí s Národním hřebčínem v Kladrubech nad Labem. Mimochodem je vám asi jasné, že všechny ty názvy souvisí s Habsburky, respektive s jejich významnými reprezentanty, a jmenují se právě po nich. Takže teď se s Františkova přesuneme na Josefov.

0: jsme. Tak milí posluchači, a my jsme v další části Národního hřebčína v Kladrubech. Jsme tady opět s oběma mými průvodci, náměstkem ředitele Národního hřebčína Martinem Lacinou i hlavní zootechničkou Jitkou Rajchovou. Pane Martine, nacházíme se v Josefově. Tak co je to za dvůr?
1: Tenhle ten areál je určitě prostorově nejskromnější. Jedná se o dva objekty stájí, které jsou situovány rovnoběžně k sobě. Ta historie je trošku delší. Už někdy kolem roku 1770 jsou první zmínky o tom, že je jakási dřevěná stodola, kde jsou ustájeny koně. Takovou zajímavostí je, že navzdory tomu, že ta historie toho hřebčína je zmapována poměrně detailně, tak tedy o té výstavbě není příliš jako mnoho zmínek. Dataci vlastně zasazujeme jenom podle toho, že se od roku 1854 objevují v těch mapových podkladech jako stavby dokončené.
0: Je pravda, že tady vidíme dvě maštale vedle sebe, ale je tady neuvěřitelné množství pastvin. Komu je tady ten dvůr určen? To je takový penzion pro starší dámy.
1: Já bych to asi takhle možná nazval, jestli to není moc odvážné. Jsou zde matky, které se už neužírali k reprodukci, takže ty tedy vlastně jsou ustájeny.
0: A to je otázka pro Jitku Rajchovou. Paní Jitko, jak to vlastně je s těmi staršími dámami?
2: My s těmi klisnami pracujeme stále ve stádě a tak, aby v tom stádě nebyla narušena hierarchie stáda a aby v tom stádě vždycky byl co největší klid, což je pro tu produkci hodně důležitý, tak nemůžeme mít pohromadě klisny, které jsou březí a klisny, které jsou jalové, to by nedělalo úplně dobrotu. Klisny, které k reprodukci nevyužíváme, přesunujeme na Josefov, kde tráví čas na pastvinách a jsou tady ustajeny v těch dvou volných stájích.

0: A na úplný závěr se vrátíme zpět přímo do Kladrub, protože poslední slovo bude mít ředitel Národního hřebčína Jiří Machek.
1: Místní krajina byla v první polovině 19. století zkomponována za účelem chovu a výcviku tažných koní a v tomto případě teda kočárových koní a byla zkomponována k několika osám a ty osy vybíhají z jednoho místa právě z takzvaného kompozičního ohniska a my v něm právě stojíme. Takže jedna osa, ta jde vlastně středem celé té krajiny a na konci je Františkov, pak další osa, ta míří až na Vídeň a ta předešla, o které jsem mluvil, tak ta míří na Prahu a pak je ještě třetí osa, která míří ke třetímu stavebnímu dvoru a to ke dvoru Josefov. No a to, co je vlastně výjimečné, skoro světově výjimečné, tak takový v tom, že obdobné jiné krajiny a obdobné jiné areály na světě také mají krajinu komponovanou k osám, je tam kompoziční ohnisko, jsou tam nějaké stáje, je tam třeba i nějaký chrám, kostel, zámeček a tak dále, ale vždycky to kompoziční ohnisko je u nějakého hlavního vchodu do budovy pro lidi, jako je například právě nějaký zámek. A tady i přesto, že je císařský zámek a je tady kostel, tak stejně to kompoziční ohnisko je u hlavního vchodu do hlavního stájového dvora. A tím je tady vlastně povýšen kůň nad člověka.
0: Víme všichni, že dodáváte na ty královské dvory. Kam všude ještě, kde máte všude klientelu?
1: Přes 30 let jsme dvorním dodavatelem koní do dánských královských stájí. Přes 20 let dodáváme bělouše švédské královské jízdní gardě. Tam na bělouších jezdí trumpetisté a většinou velitel té gardy. No a v loňském roce se nám podařilo prodat 7 běloušů americké armádě. Tam je jako speciální útvar, taková kavalérie, která vystupuje při státních slavnostech. Například zajišťuje i pohřby třeba amerických prezidentů a v hranici se v loňském roce poprvé v nějaké ceremoniální roli v rámci té americké armády, tak se představili, když Donald Trump před Bílým domem vítal saúdsko-arabského prince.

0: Pokud jste, milí posluchači, nikdy v Národním hřebčíně v Kladrubech nad Labem nebyli, doporučuji vám se tam vypravit a zaručuji, že se do koní zamilujete i vy, kteří jste nikdy na koni neseděli ani se nesvezli kočárem taženým koňmi. Starokladrubští koně jsou totiž unikát. Jsou obrovští a přitom ladní, utáhnou obrovské náklady a přitom jsou krásní a klidní. A rádi brázdí krajinu jen tak s jezdci a dokazují jim, že nejkrásnější pohled na svět je skutečně z koňského hřbetu. Týden plný překvapení a nových krásných objevů vám přeje Markéta Ševčíková.
1: Všechny díly utajených pokladů regionu si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Od mikrofonu zdraví Goranka Oljača. Dnes uslyšíte v našem pořadu následující odborníky.
2: Magda Faltová, ředitelka Sdružení pro integraci a migraci. Anna Pavlíková, advokátka, která se specializuje na migrační právo. Za naše konzorcium Lenka Kopecká, policy officerka.
1: Tak je představil Jakub Můčka, mluvčí konzorcia nevládních organizací pracujících s migranty, které uspořádalo debatu o vládním návrhu novely cizineckého zákona. Byla jsem u toho. Historie dosavadních změn cizineckého zákona je dost dlouhá a určitě se kvůli tomu zákon

0: zůstal nepřehledný. Nejnovější návrh už prošel prvním čtením v poslanecké sněmovně a podle vlády se věnuje především digitalizaci a právě zpřehlednění pobytové legislativy. Je to významné, ale zdaleka nejde jen o technické záležitosti. Magda Faltová říká.
1: Ten zákon zavádí digitalizaci a to je významná věc pro ten cizinecký systém, možnost prostě zdigitalizovat to řízení, což samozřejmě v situaci, kdy tam máte podávání žádostí na ambasádách, to tu situaci může velmi zrychlit, zefektivnit a nějakým způsobem celý ten systém zlepšit, ale zároveň to dopadá na celou řadu dalších institutů, opatření, které se teda niterně týkají života každého cizince. To, co my na tom kritizujeme, je, že no, není možné podat ty žádosti jinak než tou cestou té digitalizace. Takže nemyslí na ty lidi, kteří ty kompetence, schopnosti, znalosti, ale i ty nástroje nemají. Možná bych ještě podotkla, že my jsme prodali asi 280 připomínek za konzorcium, což je sdružení asi 20 organizací. A na druhé straně musíme říct, že ministerstvo vlastně věnovalo i celkem dost času na tom s náma jakoby některé ty připomínky vypořádat. Ale je tam řada výhrad, které nám zůstávají.
0: Konzorcium se ozvalo, protože považuje za závažný problém rodinnou situaci českých občanů, do které zákon zasahuje.
1: My upozorňujeme na to, že dochází k zhoršení oproti rodinným příslušníkům občanů Evropské unie. To znamená, že to vnímáme, že je něco, co dopadá na všechny české občany, minimálně na ty, kteří mají rodinné příslušníky ze zahraničí, a je to poměrně významná věc, se kterou nesouhlasíme.
0: Druhá oblast je trh práce.
1: Postavení cizinců na trhu práce, pracovní vykořišťování, jestli vlastně ten zákon přináší nějaké zlepšení, nějaké posílení ochrany jejich práv.
0: Zdá se, že právě tyto dvě oblasti prošly bez větší pozornosti v poslanecké sněmovně. Jakoby se vládě povedlo návrh zarámovat jako digitalizační novelu. Lenka Kopecká z konzorcia nevládních organizací považuje za chybu, že ministerstvo vnitra o tom vůbec nehovoří.
2: Tohle ta změna dopadá nejen na cizince, ale přímo se dotýká vlastně českých občanů a jejich vlastně rodinného života. To, za jakých podmínek tady můžou žít se svou rodinou ve své vlastní zemi. Mluvíme o cizincích, kteří jsou ze zemí mimo EU a mají nějaký blízký rodinný vztah k českému občanovi a chtějí žít s ním tady v České republice. Typicky je to manžel nebo manželka, partner nebo partnerka českého občana, třeba i jeho rodič. Dnes je postavení rodinných příslušníků českých občanů je rovné jako postavení rodinných příslušníků jiných občanů EU, což znamená, že kanadský manžel české občanky tady má stejné pobytové postavení jako kanadský manžel slovenské občanky nebo rumunské občanky, které tady také žijí. Nový zákon tenhle ten princip opouští. Odděluje rodinné příslušníky českých občanů a rodinné příslušníky jiných občanů EU. Nově ten kanadský manžel české občanky bude při žádosti o ten pobyt mít horší postavení než kanadský manžel slovenské občanky. Ministerstvo vnitra tuto změnu vysvětluje tím, že je to nutné kvůli právu Evropské unie. To je minimálně zavádějící argument. Je pravda, že právo Evropské unie se primárně vztahuje na EU občany a jejich rodinné příslušníky, ale právo Evropské unie nezakazuje, aby jsme stejnou právní úpravu vztáhli i na rodinné příslušníky českých občanů. Není to žádný nějaký politický diktát Bruselu, ale je to čistě politické rozhodnutí politické reprezentace České republiky.
0: Zabrání změna zneužívání pobytu a účelovým manželstvím a podvodům? Ministerstvo neuvádí žádná data. Veřejnost tedy neví, jaký je to problém ani jak moc je rozšířený.
2: Jestli někdo uvádí nepravdivé informace nebo jedná se o nějaké účelové jednání nebo zneužití práva, tak stát má nástroje, jak tuto situaci řešit. V takovém případě se pobyt neudělí. Pokud se na to přijde až později, tak se může ten pobyt zrušit. Máme za to, že vlastně tím se vytváří nějaký jako nebezpečný dojem, že čeští občané, kteří mají například manžela nebo manželku nebo partnera ze zemí mimo EU, jsou nějakým způsobem podezřelí a priori už se na ně koukáme jako na podvodníky. podmínky, což tenhle ten narrativ je pro nás neakceptovatelný.
0: Zhoršení postavení celé skupiny rodinných příslušníků českých občanů kvůli možným individuálním excesům nepovažuje konzorcium za spravedlivé řešení. Navíc se nově vytváří dojem o dvojím metru, kde horší pravidla jsou rezervována pro občany České republiky.
3: My a oni.
0: Uslyšíme teď, jak o novele mluvil ministr vnitra Lubomír Metnar po nedávném schválení návrhu vládou.
4: Cílem je nastavit jasná, vymahatelná a spravedlivá pravidla pro pobyt cizinců na území České republiky a posílit také kontrolní mechanismy. Návrh je spravedlivý vůči těm, kdo dodržují zákony, přísňuje pravidla a zvyšuje trestní sazby v oblasti nelegální migrace, upravuje systém dočasné ochrany tak, aby odpovídal aktuální situaci a omezoval možné zneužití systému. Dočasná ochrana nově zanikne v případě, že se její držitel nebude déle než 30 dnů zdržovat na území České republiky anebo bude páchat závažnou trestnou činnost. Přísnější budou také podmínky pro získání zvláštního dlouhodobého pobytu, včetně důslednějšího posuzování bezpečnostních rizik a kontroly daňových nedoplatků. Upravujeme pravidla pro vyplácení humanitární dávky. Tady opravdu daleko efektivněji budeme bojovat proti té dávkové turistice.
0: Ani slovo o zhoršení postavení rodinných příslušníků českých občanů. Podle Anny Pavlíkové, advokátky specializující se na migrační právo, česká judikatura v posledních 20 letech má jasný výklad o jejich právech.
5: Práva rodinných příslušníků Čechů by měla být stejná jako ta práva těch rodinných příslušníků Slováků, Rumunů a jiných občanů EU, kteří tady žijou.
0: Nově se liší podmínky pro žádaný pobytu.
5: Ty konkrétní případy, jo. Může to být třeba venezuelská žadatelka o azyl, řízení se táhne několik let. Mezitím si prostě najde českého občana, uzavřou sňatek, čekají dítě, to dítě bude mít české občanství. Dneska by tu situaci s tím nekonečným azylovým řízením jednoduše vyřešila tak, že si požádá tedy o pobyt na základě toho, že je manželkou českého občana nebo matkou českého dítěte. Tady tím novým zákonem vlastně tohle udělat nebude moct. Ministerstvo jí asi říká, zbalte si kufry a jděte do Venezuely požádat si o pobyt tam, anebo tady zůstaňte v nějakém neurčitém postavení.
0: Další ilustrace znemožněný rodinného příslušníka podat žádost o pobyt na českém území.
5: To je tehdy, kdy se ten cizinec nachází v takovém nějakém přechodném období, má tady pobyt za účelem práce nebo podnikání, prodlužuje si ten pobyt, je v tom přechodném období, které ministerstvo nazývá fikce. Třeba americká manželka českého občana, která tady pobývá za účelem práce, má zaměstnaneckou kartu, otěhotní, neprodlouží pracovní smlouvu na dobu určitou, takže ta karta jí zaniká. Ona by si normálně požádala o pobyt na základě toho, že je tedy manželka českého občana. A nově to nebude moc udělat, protože je v té takzvané fikci. Asi bude muset teda odjet zpátky do země původu a řešit to tam. Kdyby to byla běloruská nebo americká manželka Slováka nebo Poláka, tak tu situaci prostě vyřeší tady. A když tihleti lidi nebudou moct ten pobyt vyřešit přímo v České republice a budou muset cestovat do zahraničí a jenom proto, aby tam podali tu žádost o pobyt, tak tam může dojít k porušení práva EU.
0: Zhoršení se navrhuje i v procesních právech a pravidla pro vyhoštění se nově také zpřísňují.
3: My a oni. Magazín o cizincích v Česku.
0: Lucie Alálu pracovala v nevládných organizacích věnujících se migraci a lidským právem a tak jí situace se změnami zákona vůbec není neznáma. Navíc její manžel pochází z Peru, takže migrační předpisy jsou součástí jejich rodinného života. Když v roce 2024 nový návrh zásadně měnil pojetí institutu rodinného příslušníka občana České republiky, řekla, že v tomto znění je zákon nedůstojný k vlastním občanům. Myslí to i dnes?
5: Jo, protože pokud má být nějaký jiný pravidla pro partnery českých občanů a občanů Evropské unie, tak to nedává žádný smysl, že nemůžeme si myslet nic jiného, než to, že to je nějaký způsob trestu, ale proč máme mít dvojí metr na český občany a občany Evropské unie.
0: A co vy jako rodina teď můžete udělat? To bude zpřísněný podmínek, za kterých budete žít.
5: Tak my jsme měli štěstí, že jo, protože jsme sem přijeli dřív, než tohle to vzniklo. Ale co budou dělat nový rodiny, bude to komplikovanější. Budou muset prostě dokazovat daleko víc dokumentů. Nám stačilo ukázat pár fotek. A teď se bude muset dokazovat i jako stav na kontě, což třeba v té době, když jsme sem přijeli, by pro nás bylo poměrně jako zásadní problém. Což zase taky podle mě teda potvrzuje jenom to, že tady vytváříme nejenom nějaký rozdíly mezi českými občany občanami Evropské unie, ale vybíráme si mezi těma, kdo na to mají a kdo na to nemají. Pokud tady chceme mít jenom ty, kteří na to mají, tak to už je nějaká jako diskvalifikace. Já jakoby doufám, že prostě nebudou nějakým způsobem retroaktivně upravovat.
0: Závěrečný komentář Magdy Faltové.
1: Máme určitě zásadní výhrady právě k postavení rodinných příslušníků. Zdá se nám, že se tam mohlo dosáhnout posílení mnoha dalších práv, třeba lidem, kteří vstupují na trh práce, jsou na trhu práce, ale třeba vítáme tu digitalizaci.
6: Ten zákon by měl sloužit k tomu, aby se tady dobře žilo i Čechům, i cizincům, aby tady byly nějaká srozumitelná racionální pravidla, která říkají, když uděláte tohle, stane se tohle a my vám nebudeme vlastně ten život znepříjemňovat. To je to, co tady v té úpravě těch rodinných příslušníků není.
0: Refu Fest neboli přišel svátek, naštěstí nepotřebuje žádnou změnu svých tradičních kořenů. Existuje už 20. rokem a proto jsem navštívila pracovní schůzku jeho týmu. Hostitelkou Vín Bázy, která multikulturní svátek organizuje, mi byla Jana Remenárová, dramaturgině a produkční celého projektu.
7: Zrovna jsme řešili podrobně doprovodný program. Bude se konat v Kopce 17 na Smíchovské náplavce. Začínáme 15. v pondělí a končíme 21. v neděli.
0: Ale dneska je tady vás pět ano. Hezkých dám, takže kdo co dneska dělá?
7: Tak já jsem Bára Hanzalová, mám na starosti hlavně program v hlavní den 20. června, který proběhne letos na ostrově Štvanice na Praze 7. Samozřejmě jako vždy tam budou komunity, kterých máme více než 17 letos. Bude tam spousta zajímavého tradičního jídla, velmi zajímavý program, workshopy.
8: Ahojte, já jsem Rita, řeším PR a komunikace, teda abyste se o tom festivalu dozvěděli. A bylo to skvělé.
0: A domácí, co si myslíte, jak se oni na to dívají, že už 20 let cizinci představují svoje tradice, svoji hudbu, kulturu, jídlo?
8: Tak, když to vydrželo 20 let, pro mě je to jenom dobrý signál, že o to je zájem a mám z toho jako cizinka taky obrovskou radost.
0: Zapomněli jsme na jednu důležitou věc. Moto.
7: Moto je odvaha, odolnost, odpovědnost. Jsou tam ty O, jako ty slova jsou pro nás opravdu důležité.
0: O.
8: Skvělé.
0: Pro dnešek vás od mikrofonu zdraví Goranka Oljača a jako obvykle se těší na příští pořad.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Dálnice D2 byla dnes kvůli tragické nehodě 12 hodin zavřená. V Praze na Letné se dnes konal den s policií a počasí zítra bude opět většinou oblačno, místy přehánky, teploty do 20 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová. Hezký večer. Dálnice D2 u Blučiny je po mnoha hodinách opět průjezdná. Kolem 4:30 ráno ji v zúžení na 11. kilometru zablokovala tragická nehoda dvou kamionů. Zemřeli při ní oba řidiči. Dopravu policisté odkláněli. Místo se silničářům podařilo zprůjezdnit až před 4:30 odpoledne.
2: Silničáři museli k obnovení provozu využít pás dálnice, který byl kvůli rekonstrukci uzavřený. Bylo tak nutné odstranit asi 250 metrů betonových svodidel, pokračuje policejní mluvčí Andrea Cejnková.
3: Stále probíhá odklizení kamionů. Obě dvě soupravy byly s cizími registračními značkami, nicméně totožnost stále zjišťujeme.
2: Řidiči teď místem projedou jedním pruhem v každém směru. Ředitelství silnic a dálnic po odklizení kamionů provoz vrátí zpátky tak jako před nehodou. Šimon Franz, Český rozhlas.
0: Práci policistů, hasičů nebo i jednotek armády a cizinecké policie dnes představila akce Den s policií. Na pražskou Letnou dorazilo zhruba 8 tisíc lidí. Návštěvníci viděli i třeba fotbalový zápas služebních koní, ve kterém se utkala pražská městská policie proti státní.
4: Služební koně a jezdci a jezdkyně tento zápas nemají jen pro zábavu, jak mi vysvětlil podporučík Vladimír Šperl z oddělení hypologie pražské policie.
5: S těmi koně pracujeme i na fotbalech, na demonstracích, aby ty koně se učili vytlačovat plecema, uvolňovat prostor.
4: Návštěvníci se mohli kromě toho podívat i do spousty stánků s technikou. Prozkoumat mohli neprůstřelné vesty, roboty určené k pyrotechnickému průzkumu a děti si mohli vyzkoušet i střelnici.
6: Ten první, tak mi chvilku trval, ale dala jsem ho a ten druhej, tak taky.
4: Akce nepředváděla jen techniku, ale cílela i na potenciální zájemce. Podle dat policie totiž k ideálnímu stavu chybí asi 5 000 příslušníků. Josef Číš, Český rozhlas.
0: Hrady Rabí, Velhartice a Kašperk pořádají celý tento víkend Dny šumavského trojhradí. Letos se akce zaměřuje hlavně na proměny a vývoj těchto památek. Třeba ve Velharticích je porovnávací fotografická výstava a areálem vás provede emeritní kastelán Petr Mejstřík. Speciální kastelánské prohlídky se budou konat i zítra, taky na Rabí a Kašperku. Sport. O titulu v nejvyšší domácí soutěži basketbalistů rozhodne až sedmé finále. Favorizovaný Nymburk, obhájce prvenství, totiž prohrál v Pardubicích 57-86. Poslední duel sezóny je na programu v pondělí v pražské hale Královka. Hrát se bude od 5 odpoledne. A tenista Jiří Lehečka na trávě ve Stuttgartu na druhé finále v sezóně nedosáhl. S nejvýše nasazeným Američanem Benem Sheltonem prohrál po 3 hodinách po setech 7-6 a 2x6-7.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude většinou oblačno, místy přehánky, ty budou k večeru ustávat. Noční teploty 11 až 8 stupňů, zítřejší denní 17 až 20. A pozor, má foukat silný vítr o rychlosti až 55 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Dálnice D4 je až do zítřejšího dopoledne zavřená. Silničáři bourají u jiloviště most. Jak od Prahy, tak od Strakonic sjíždějte exitem 9 a pokračujte Klíneckou, následně Pražskou ulicí. Objízdná trasa je dobře značená. Delší kolona, skoro půlhodinová, se aktuálně sune od Strakonic, brzdí se u Řitky. Od Prahy je fronta kratší, začíná u Cukráku. A na dálnici D2 na příjezdu do Brna směrem z Bratislavy čekejte silnější provoz od Modřic ze 3. kilometru.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A jsou to Slavíci v krabici.
1: Slavíci v krabici.
7: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Tak jako producenti, vydavatelé a skladatelé mají i textaři lví podíl na úspěších písní zpěváků, zpěvaček i skupin. Mezi ty nejúspěšnější textaře, a možná to ani nevíte, patří i Jan Krůta, který mimo jiné napsal i text písně Hurikán.

Jan Krůta otextoval mnoho hitů, které známe a slýcháme je v rádiích. Jak to tak bývá, někdy ani nevíme, že je napsal, ale zpíváme si je. Jeho texty zpívali nebo zpívají Petr Novák, Karel Gott, Hana Zagorová, Michal Penk, Iveta Bartošová, Michal David, Helena Vondráčková i dvojice Petr Kotwald a Standa Hložek. Hit V pohodě napsal s Karlem Wagnerem pro film Slunce, seno, jahody.

Textař Jan Krůta je ročník 1946. Co se stalo v tom roce v zahraničí od nového roku do chvíle, než se v červnu narodil? Desátého ledna se v Londýně uskutečnilo první valné shromáždění OSN. 1. února končí existence novodobého maďarského království s vyhlášením druhé Maďarské republiky. 24. února zvítězil Juan Perón v argentinských prezidentských volbách. 5. března použil Winston Churchill ve fultonském projevu termín železná opona. 15. března přislíbil britský premiér Clement Attlee nezávislost Indii. 18. dubna uznali Spojené státy americké Titovu vládu v Jugoslávii a byla rozpuštěna Společnost národů. 29. dubna zasedá poprvé Tokijský tribunál. 25. května vyhlásilo Jordánsko nezávislost na Velké Británii a ve stejném měsíci vznikl Mezinárodní měnový fond. Mezi hity roku 1946 v Americe patřila filmová píseň Five Minutes More, kterou naspíval Frank Sinatra. Tak si ji poslechněme.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Jan Krůta se narodil v Benešově u Prahy 3. června 1946. Navštěvoval Lidovou školu umění a učil se na akordeon a další nástroje. Tenkrát nemohl vědět, že jednou bude vyhledávaným textařem. Mezi první nahrávky písní s jeho textem patří ta, která vyšla začátkem roku 1973 na deskách a jmenuje se Hastrmane Tatrmane. Hudba Zdeněk Merta, zpěv Ronny Marton.

0: Už ve 14 letech začal Jan Krůta zhudebňovat texty staršího kamaráda a střídal venkovské bigbeatové kapely. V 18 poprvé nahrával v rádiu v legendárním studiu A, a to s kapelou Jindřicha Brabce. Po gymnáziu studoval na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde v roce 1967 absolvoval v oborech čeština a tělesná výchova a poté začal učit. O více než 20 let později napsal pro Hanu Zagorovou hit Rybičko zlatá, přeju si.
1: Viděla jsem život

schovaných na sladké chvíle před spaním.

Jako mladík byl Jan Krůta kantor, písničkář a poeta. Jako venkovský učitel měl ale smůlu. Učil totiž děti písničku Běž domů Ivane a vyhodili ho. Když začal pracovat v Praze, postupně se seznamoval s lidmi z branže. První šanci dostal v Československém rozhlase, kde začal psát scénáře pro hudební pořady. Naštěstí se díky dobrým lidem podařilo ztratit jeho kádrové materiály. A tak se dostal nejprve do redakce časopisu Sedmička a pak do tehdy nejčtenějšího časopisu Československa Mladý svět, kde začal pracovat jako redaktor oddělení kultury. Už v roce 1972 napsal text k písni Pár vlaků, kterou naspíval Jiří Helekal.

Když přišel Jan Krůta do Prahy, začal také vystupovat jako písničkář v pražské Viole, v Umělecké besedě a v dalších klubech. Obcházel důležité instituce, vydavatelství Suprafon nebo Československý rozhlas a zkoušel uplatnit své napsané básničky. Petr Novák v roce 1973 nahrál jeho text Náš dům.

Kromě Mladého světa publikoval Jan Krůta i v tehdejších hudebních periodikách a v roce 1986 nastoupil do funkce šéfredaktora dětského časopisu, který známe všichni a jmenoval se Sluníčko.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Zpívali Iveta Bartošová a Petr Sepéši. Hit Červenám napsal Jan Krůta společně s Pavlem Vaculíkem, skladatelem a producentem alba, které vyšlo v roce 1985 a jmenovalo se Knoflíky lásky. O pár let později, v roce 1992, otextoval Jan Krůta jednu z písní pro další solové album, tehdy už zlaté slavice Ivety Bartošové. Jmenovala se Půlnoční smíření a autorem hudby byl Michal David.

Na jaře roku 1989 se Jan Krůta stal spoluzakladatelem firmy Bonton AS. Postupně se stal jejím producentem a později i ředitelem. V roce 1992 založil s dalšími partnery nakladatelství Arkádia. Toto nakladatelství vydalo okolo stovky titulů a během dalších let se její činnost rozšířila i o reklamní a PR oddělení a dokonce i o uměleckou agenturu, která zastupovala mnoho známých osobností. Mezi nejúspěšnější písně, které otextoval Jan Krůta během své dlouhé a úspěšné textařské kariéry, patří hit Vzdálená z počátku 90. let. Naspíval ho Ladislav Křížek a právě jemu to nastartovalo velice úspěšné desetiletí pěvecké kariéry.

Ten Láďa Křížek to zpíval neuvěřitelně vysoko. V roce 1990 vyšlo album Karla Gotta Písmo lásky, na kterém byly hity Hříšné boléro, Jezebel nebo Promoklý Don Juan. A celé album uzavírá píseň Moji přátelé, kterou napsali Roman Cejnar a Jan Krůta.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Mnoho let měl Jan Krůta v redakci časopisu Mladý svět na starosti organizaci a publicitu ankety Zlatý slavík. A rád bych připomněl, že jeho kniha Klec na slavíky byla pro mě inspirací k vzniku tohoto seriálu pro Český rozhlas. Právě při čtení té knihy jsem si uvědomil, že anketa popularity je vlastně jen velká hra. Na jejíž historii se zobrazuje hodně z toho, co se v naší zemi celá léta odehrávalo. Využívám toho v tomto seriálu dodnes. Následující hit všichni známe v originální verzi z filmu Hříšný tanec. Český text pro Helenu Vondráčkovou a Michala Davida napsal v roce 1990 právě

Kromě písňových textů je Jan Krůta i autorem scénářů k hudebním i publicistickým rozhlasovým i televizním pořadům a také psal scénáře k filmům, ke koncertům a festivalům. Je spoluautorem muzikálů a hlavně napsal i přes 35 knih. Nejnovější knihou Jana Krůty je román o člověku, který se nebál bát, což je první zpívající román. Kniha z prostředí českého showbiznisu obsahuje QR kódy neboli QR kódy, jak se říká česky, které čtenáři umožňují přehrát hudební ukázky a scénky spojené s dějem. Prostě normálně naskenujete ten QR kód, čtete dál a hrajete si k tomu písničku. Výborný nápad, který bude patřit určitě k událostem na knižním trhu v roce 2026. V roce, ve kterém zemřel král rock'n'rollu Elvis Presley, tedy v roce 1977, Jan Krůta česky otextoval hit, který se jmenuje Zpíval jen rock'n'roll, nic víc. Naspíval ho Radek Tomášek.

Jan Krůta také píše a moderuje pořad Nedělní ráno Českého rozhlasu Dvojka. A i tuto informaci dávám do krabice, kterou mám před sebou, a lepím na ní papírový štítek s jeho jménem. Začali jsme hitem, který Jan Krůta otextoval pro nejčastějšího interpreta svých textů Dalibora Jandu. A stejně tak i končíme. Zatímco první hit se jmenoval Hurikán, ten poslední má název Kdejsi. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavíci a slavice.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Silničáři bourají most přes dálnici D4 u Jíloviště, kousek od Prahy. V Pardubickém kraji ubylo za první čtvrtletí obyvatel o víc než 800. A počasí neděle bude opět většinou oblačná, místy s přehánkami a teplotami do 20 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová, dobrý večer. Silničáři zavřeli v 7 večer dálnici D4 u Jíloviště, kousek od Prahy. Demolují tam most z počátku 70. let. Podle krajské správy a údržby silnic byl ve špatném technickém stavu. A my máme na místě naši reportérku Lauru Hajkovou.
2: Dělníci tu mají 11 tisíc těžké techniky, včetně strojů s hydraulickými nůžkama. Ty už se přes hodinu zakusují do mostu. Pod ním jsou hromady štěrkopísku, do kterého padá betonová suť i kovové výstuže. Provoz na dálnici D4 je omezený už od 13. hodiny, definitivně je zavřená od 7. S částečným obnovením provozu silničáři počítají kolem 9. hodiny ráno. Zavřená je tu teď i provizorní lávka pro pěší, která spojuje Jíloviště se zástavbou na druhé straně dálnice. Silničáři chtějí postavit nový most. Měl by být širší a dlouhý přes 120 metrů. Celkové náklady by měly být skoro 200 milionů korun. Z Jíloviště Laura Hájková, Český rozhlas.
0: Teplice zavádějí víkendovou autobusovou linku z centra k jezeru Barbora. Má číslo 112. Město tak chce zajistit častější spojení do rekreační oblasti veřejnou dopravou. Autobus je v provozu ode dneška a fungovat bude 3 měsíce vždy o víkendech a svátcích. Výjíždí z Benešova náměstí a jede přes Řetenice přímo k jezeru Barbora. Pardubický kraj má míň obyvatel. Za první 3 měsíce letošního roku jich ubylo víc než 830. Víc lidí se totiž z regionu odstěhovalo, než se do něj přistěhovalo. A zároveň taky víc lidí zemřelo, než se narodilo. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu.
3: Nejvíce obyvatel ubylo na Pardubicku, kde se jejich počet snížil o více než 300. Naopak nejmenší pokles zaznamenalo Svitavsko. Na konci března žilo v Pardubickém kraji přes 530 tisíc lidí. Pokles obyvatel se týká všech krajů v Česku. Napříč republikou se počet snížil o 20 tisíc lidí. Z Pardubic Anna Svoborová, Český rozhlas. Sport.
0: Největším akcionářem West Hamu United se stane majitel fotbalové Sparty Daniel Křetínský. Český miliardář je jedním z vlastníků klubu od roku 2021. Jeho podíl vzroste ze 27 na 43%. Posílení vlivu Daniela Křetínského je reakcí na skandál spolumajitele West Hamu United Davida Sullivana. Ten čelí obvinění, že v minulosti zneužíval svého postavení a vynucoval si sex u často velmi mladých žen.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude většinou oblačno, místy s přehánkami, zítra přes den i s bouřkami. Noční teploty 12 až 8 stupňů, na severu až 6, zítřejší denní 16 až 20, na jihu Moravy může být až 22 a na horách kolem 9. Foukat bude čerstvý západní vítr, který může mít v nárazech až 55 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna stojí kamion, potkáte ho na kilometru 176 za 9 kříži, je označený šipkou. V Brně je nová uzavírka na exitu 196 ve směru na Prahu, nedá se sjet na Bratislavu. V Praze je teď hlášená nehoda v tunelovém komplexu Blanka ve směru na Smíchov a v Soběslavi v Bechyňské ulici zasahují u nehody cyklisty záchranáři. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Začíná Hobby magazín.
1: Hobby magazín.
4: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. No a dnes se zaměříme na pěstování okurek, a to tak, aby vám nezhořkly. Zamyslíme se nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody a poradíme s výbavou pro náročné grilování. Máme pro vás několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o jahodách, protože červen je měsícem sladkých jahod. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín. Pěstujete okurky a natrefíte občas na nějakou hořkou? Stává se to ještě? A nebo okurky zhořkly, když například v létě teploměr ukazoval nižší teploty než v posledních létech? Tak to zajímalo naši hobbyredaktorku Jolanu Novákovou a právě proto se vypravila za odborníky.
1: Bývají ještě okurky hořké? Ptám se Ivana Dvořáka z odborné poradny Českého zahrádkářského svazu. A co tu hořkost způsobuje? Já si vzpomínám, že když jsem byla dítě, mládež, tak jsme docela často naráželi na hořké okurky, ale poslední dobou si vlastně nevzpomínám, že bych se někde s hořkou okurkou setkala.
2: Ono je to dávno tím, že když jsme byli jako mládež 30 let, 40 let zpátky, tak byla ta léta chladnější a to zakládalo v podstatě to, že ty okurky mohly být hořké. Postoupili jsme v tom, že je v létě daleko teplejc a ještě navíc ty okurky mají v sobě gen nehořkosti. Takže když v tuhle tu dobu bude ta okurka hořká, tak rostla někde v nepříznivých podmínkách. To znamená, nebyla dlouho zalejvaná a pak dostala najednou ledovou vodu, takže může ta špička být hořká, ale není to pravidlo.
1: A nebo to může být nějaká stará odrůda?
2: Ano, může to být nějaká klasická odrůda nakladačky bílské, pálavské nebo mělnické. A u těch to vůbec nevadí, protože my je obyčejně nejíme, my je obyčejně zavařujeme a jakmile se dají do toho láku, tak ztratí tu hořkost a je z nich paková ta lahůdka na kyselo.
1: Některé ty nakládačky vypadají opravdu divně, takové bradavičnaté jsou hodně. To je normální, je to v pořádku, nebo proč to tak je?
2: My máme dva typy okurek. Máme tudy ty nakladačky, které jsou hruboostné a jemnoostné. A ty hruboostné toho vydrží strašně moc. Tam patří ty historické, ty bílské nebo pálavské nebo mělnické. A pak jsou novější nebo úplně nejnovější odrůdy, které jsou hladkoostné nebo jemnoostné. A ty jsou hodně citlivé na prostředí a na hnojení a na zálivku a třeba i na chladno. Takže pokud chcete mít pěkné okurky, jednu jak druhou, pěstujte ty hruboostné. Ne, jestliže nežijete někde kolem mělníka nebo v těch nejteplejších oblastech a nemáte možnost pravidelně zalévat a chránit třeba i před chladem, který by v létě přišel.
1: Jednoduše řečeno, v těch horších podmínkách se bude lépe dařit těm hruboostným nakládačkám. Samé pěkné okurky vám přeje hobbyredaktorka Jolana Nováková.
0: Reportáž, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu, tedy na stránkách rozhlas.cz/hobby. Stejně jako další zajímavosti a také fotografie. Co nás čeká za chvíli? Tak pustíme se do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Určitě víte, že to je tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. A právě tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Mám problém s listopadkama. Na zahradě mám více listopadek, některé jsou starší a některé třeba mám pouze 2 roky, ale bohužel všechny listopadky mají tenké stonky, takže je musím přivazovat, protože jinak se ohýbají k zemi. Nejhorší je to, když prší, tak mají všechny květy pomalu na zemi.
0: Tak s tím by nám mohl poradit pardubický zahradník František Hlubocký.
2: Listopadky, myšleno tím tedy chryzantemi určitě na zahrádce, jak se jim někdy říká, i dušičky a podobně, tak jednak chryzantemi, jejich velké množství, my jsme jim za mlada ještě se jim říkávalo koreánky, protože pochází z těch končin, a oni mají nárok na světlé místo, to je jedna věc, a i takový dostatek místa. Oni mají takovou tendenci ty keře neustále se rozrůstat a zahušťovat. Tak alespoň jednou za 2 roky je potřeba je rozdělit, rozsázet, nebo i někdy se stane, jak já je mám také, že ty keře jsou příliš velké, no tak podarovat zase někoho, abychom jich neměli plnou zahradu za chvilku. A toť asi vše, běžné přihnojení běžnými hnojivy, které používáme v zahradě. A musíme pak stejně počítat s tím, že bývají některé opravdu ty odrůdy delší, mají tenší stopky, že tam musíme dát tu hůlku a vyvázat je. Když bude ošetřeno tak, jak jsem říkal, přece to bude o trochu menší, ale musí se to někdy brát, že je to i odrůdová vlastnost.
0: A psala mi jedna naše posluchačka, že má doma potkany a píše, zkoušela jsem možné i nemožné a stále mi ničí rostliny, hlavně ve skleníku. Dávala jsem sáčky na krysy, jed v prášku, elektrický plašič, střepy skleněné do děr a nic nepomáhá. Vždy jdou na okurky, vytáhnou je i z kořínky a sežerou. Letos už jsem dosazovala takových 8 až 10 okurek a mám pocit, že nejspíš letos žádné ani mít na salát nebudu. Udělají si díry i v betonu a mezi kameny v podezdívce a jsou tam. Kdyby někdo věděl, jak se jich zbavit, budu velice ráda za každou radu. Blanka. Tak jestli je mezi vámi nějaký znalec, jak zlikvidovat potkany, kteří ubližují skleníku paní Blanky, tak klidně zatelefonujte nebo napište, my to tady rádi zveřejníme. A máme tady další dotaz.
3: Před 2-3 rokama mě na hrušce vyrostly asi 2 hrušky. A od té doby nic. Poradíte mi?
0: Ku podivu, já mám letos úplně podobný problém. Mám mladou hrušeň a žádné plody, žádné květy. My jsme ten dotaz přehráli plzeňskému zahradníkovi Přemyslu Písařovi.
4: Pane posluchači, je to úplně jednoduchý. Hrušeň je cizosprašní strom a jestli vám neplodí, tak velmi pravděpodobně nemá opylovače. Abyste to dokázal vyřešit, tak je potřeba zjistit, co máte za odrůdu. Možná tam bude ještě nějaký štítek na tom, jakou odrůdu jste si koupil, možná dohledáte účtenku nebo to prostě někde zjistíte. A je potřeba k této odrůdě vyhledat jinou odrůdu, která je vhodným opylovačem. A to, jestli vám ten stromek třeba občas někdy zaplodil a měl nějaký plod, tak to znamená, že někde na okraji nebo na zlomu vzdálenosti, která je vlastně vhodná pro to, aby ještě došlo k opylení, se vyskytuje nějaký jiný strom, který tím vhodným opylovačem je, leč bohužel pravděpodobně může být velmi daleko a proto jste měl 2 hrušky, od té doby nemáte nic. Takže je to skoro jistě problém s opylovačem a tak toho můžete vyřešit.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: A teď nechci nikoho urazit, ale celé dny sedí u vody a často nechytí ani šupinu. Přesto jsou šťastní a spokojení. Čím to je? Tak to asi pochopí opravdu jenom ti rybáři. Možná ale stačí si na chvíli sednout s nimi a popovídat si a trpělivě poslouchat, jak to udělala naše hobby redaktorka Irena Šarounová s rybářem Bedřichem Válkem z Pelhřimova.
2: S pelhřimovským rybářem Bedřichem Válkem sedíme u rybníka Stráž.
3: Je to doména pelhřimovských rybářů, protože je to nejblíž od města.
2: Vy jste mi prozradil, že je vám 88 let. Kdy jste vzal poprvé do ruky prut?
3: By se dalo říct, že ještě jsem nechodil a už jsem rybařil. Otec byl velmi náruživý rybář.
2: Už váš tatínek byl členem rybářského svazu.
3: Tatínek byl po válce takovým zakladatelem a na větších vodách jsem byl s otcem, co si pamatuju, hned po válce v Purkarci. To je nad Budějovicema Hněvkovická vodní nádrž. Dneska je to zaplavený z polovičky. Tam dokonce pamatuju ty velký tloušti, které tam byly a chytali se na třešni tehda.
2: O rybářích se říká, že jsou to tiší blázni.
3: Někdo chce klid, vyhledává to ticho a tu krásnou přírodu. Jenom pohled na čeřící se hladinu je už krásný. A pak jsou různý druhy ryb. Rybářů, že jo? Někdo tam chodí kvůli rybám, aby chytnul, někdo jenom, aby si zachytal. A v tom je velký rozdíl. A pak je ještě kategorie, která rybu chytne a pustí.
2: Já třeba jsem houbař, který nejí houby a vím, že jsou i rybáři, kteří nejí ryby.
3: Jsem skoro já ten případ, taky já tu rybu nemusím, ale dvakrát, třikrát do roka si rybu dám. Můj otec ani na Vánoce rybu nejed.
2: Přiznám se, já jsem začínala jako malá na pytlačku. Táta mě učil navázat háče. Jak jste začínal vy?
3: Můj první prut byl třídílný bambusák s tím soukacím navijákem. Dneska přijdu do rybářské prodejny a je spousta věcí, že nevím ani na co jsou.
2: A jaké máte teď pruty?
3: Nejmladší pruty, asi 25 letý, protože jsem ho dostal od bráchy k 60.
2: Chodíte ještě na žížaly nebo na co chytáte?
3: Na žížaly, na spávek.
2: Můj táta si dělal těsto, ovonil ho vanilkou, mačkal rohlíky.
3: Otec vždycky říkal, udělej šusku nebo škuvánky, že jo? A dávali jsme buď fenikl, anebo lžíce medu se dávala. A dneska já používám třeba nalisovaný rohlík a tak na něj kápnu magi.
2: Na to jdou.
3: Když sedějí víc rybářů pohromadě, tak se stane, že mám víc záběrů než ty ostatní. Každý rybář má svoji techniku a svoji víru. Věř a chytneš.
2: Teď jsme to prozradili, tak uvidíme, kdo nakape na rohlík magi.
3: Dneska se všechno koupí hotové. V krámě, na kapra, na cejna, na bílou rybu, jak my říkáme.
2: Chodí za vámi ještě pro rady?
3: Spíš chodím pro rady já k těm mladým. My jsme stříleli prakem návnady. Dneska přijdete k vodě a on má dálkově řízenou krmící lodičku. Já jsem proto starý rybaření, chodím na ryby, abych si zachytal, takže mám radost, i když chytnu třeba 5 malých cejnů, ale seděl jsem u vody a zachytal jsem.
1: S dlouholetým členem Českého rybářského svazu Bedřichem Válkem z Pelhřimova natáčela naše hobby redaktorka z Vysočiny Irena Šarounová. No a já jsem někde zaslechl, že není dobré si na ryby sebou brát partnera, nebo chcete-li partnerku. To vás prý potom u vody žerou nejen ti komáři. Nic proti manželkám. Dáme si písničku a pak pro vás máme různé grilovací vychytávky. Třeba se to bude hodit.
4: Fasome.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Grilování je stále populárnějším způsobem přípravy jídla, ať už na zahradě, na terase nebo v kempu na dovolené. Náš hobby redaktor Zdeněk Truhlář zjišťoval výhody i nevýhody grilů podle druhu zdroje tepla. To vás může zajímat. A možná vás překvapí, že ty nejjednodušší grily nemusí být zároveň nejlevnější na provoz.
2: S odborníkem na grilování Janem Pražanem si prohlížíme hned několik druhů grilů. Máme před sebou ten nejklasičtější. Jaké jsou, řekněme, výhody grilování na dřevěném uhlí nebo na briketách?
3: Je to taky velmi jednoduchý grilování a zvládne to určitě každý. Nepotřebujete nic dalšího speciálního k tomu. Většinou máte v tom grilu spodní rošt a horní rošt. Na spodní nasypete rozžhavené uhlí nebo brikety. Na horní můžete dát maso, zeleninu, sýry, cokoliv vás napadne. A případně si trošku pohrát s tím palivem, jak ho rozmístíte, a zvládnete na tom udělat víceméně všechno, co na grilu byste chtěli zkusit.
2: Mají tyto grily také nějaké nevýhody?
3: Málo se to ví, ale grilování na briketách je relativně nejdražší. Grilování třeba na plynu nebo na elektrice vychází levněji, ale jinak musíte si hlídat, aby vám to palivo nenavlhlo, aby brikety byly suché vždycky. Jinak je to poměrně jednoduchý a nevýhody nic konkrétního mě nenapadá teďka.
2: Mně možná jedna napadá, že přece jenom nemáme úplně pod kontrolou teplotu, která je v tom grilu.
3: Je to trošku složitější v tomhle, to je pravda. Člověk musí si s tím vyhrát, přece jenom toho plynového grilu třeba otočíte regulátorem, tady musíte rozpálit ty brikety, hlídat si, že hoří pěkně, případně přiložit, hlídat průduchy správně, jestli máte nastavené, takže vyžaduje to nějaké zkušenosti. Ale jak to získáte, tak potom na tom zvládnete úplně stejně dobře jako na automatu plynovým třeba.
2: Tak mluvíte o plynových grilech, tak přecházíme k tomu plynovému.

0: se tam třeba přijdete domů po práci a uděláte si dva stejky velmi jednoduše, nemusíte půl hodiny rozpalovat brikety. Je to taky rychlejší a jednodušší.
1: To jsou ty, řekněme, dva nejklasičtější druhy grillů, ale modernizace se určitě projevuje i v oblasti grilování a vidím, že tady máte jednu takovou moderní novinku.
0: Určitě, je to, jak říkáte, a rozhodně i mezi grilly jsou nějaké novinky, které ještě třeba před 10 lety vůbec v Evropě na trhu nebyly. My tady konkrétně máme pelletový grill, což je takový speciální typ grillu. Je dělaný na pomalé grilování při nízkých teplotách, takové pravé americké barbecue, kdy tam hodíte třeba na 120 stupňů Celsia žebra na 6 hodin. Výhoda toho grilu je v tom, on hoří na dřevěných peletách, generuje kouř, je to jediný grill, který skutečně voní hořícím dřevem a on zároveň zvládne tu teplotu krásně udržet. Takže vy si tam hodíte ty žebra na těch 6 hodin, ten grill se sám zapálí, sám udržuje tu teplotu a sám se postará o to, že ten výsledek je prostě perfektní, což třeba v grillu na uhlí nebo na plynovým je výrazně složitější dosáhnout.
1: Který z těch grillů, o kterých jsme dnes mluvili, je nejjednodušší na údržbu?
0: Nejjednodušší na údržbu bych za sebe řekl, že je ten kotlový grill na brikety, protože je jednoduše nejmenší a je tam nejméně věcí na čištění. U těch pelet vzniká vám hodně popela, vzniká vám hodně kouře, takže peletové grily jsou nejnáročnější naopak. U plynových grillů zase máte vevnitř poměrně dost věcí, které musíte čistit, takže ten kotlový grill klasický, kulatý, je prostě nejjednodušší.
2: Tak to říká odborník na grilování Jan Pražan, se kterým natáčel náš hobbyredaktor Zdeněk Truhlář. A ještě jedno upozornění pro grily na uhlí a nebo na brikety. Nikdy je nenechávejte dohořet bez dozoru, protože vítr může rozfoukat jiskry, které mohou způsobit požár. No a to určitě nikdo nechce. Máme dnes pro vás ještě zahrádkářský kalendář a tam se tentokrát zaměříme na jahody, tedy čím je podložit, aby ty zralé nezačaly hnít.

0: zahrádkářský kalendář.
1: A budeme radit, co s načatým víkendem. Jak už jsem upozornil minule, úplně se nám osvědčuje pranostika mokrý květen, suchý červen. A červen je především měsícem jahodové sklizně. Sbírá se každé 2 až 3 dny a plesnivějící jahody je nutné dát rychle pryč, aby rostlinu nevysilovali a nenakazili ostatní. Pod jahody dejte třeba suchou slámu nebo kousek dřívka, aby neleželi v mokré půdě a neuhnívali. A tady to je důležité. Je čas na sklízení některých bylinek a léčivek. Ideální doba je ovšem ráno, protože bylinky jsou čerstvé a mají prý nejvíce aromatických a léčivých látek, alespoň to tvrdí zkušení bylinkáři. No a pak je dobré bylinky jemně ve stínu sušit a sušit. Koho zajímají včely, tak je jasné, že už se tolik nerojí. Sice jsem zrovna minulý týden jeden roj v takové malé zahrádce za domem u sousedu naháněl a připadal jsem si jako lovec duchů, jenže v tom včelařském klobouku a s rojochytem, takovým pitlíkem na teleskopické tyči, jsem vypadal jako lovec rojů. Roj byl maličký, možná z něj něco do konce roku bude, ale každopádně se říká, že červnový roj za moc nestojí. To ten májový, to je jiné, ten obvykle, pokud je velký, mohutný, silný, tak ještě svému majiteli, nebo tomu, kdo ho chytil, trochu medu do konce roku dodá a příští rok pak z něho bude hlavní včelařova opora. Náš děda, pokaždé, když takhle moudře promlouvám o včelách, tak vždycky říká, oky, ty jsi můdry, a podezřele se u toho culí. To vypovídá o tom, co mi jednou říkal jeden starý včelař, a ten pravil, že každý včelař umírá hlupy. A ono je to proto, že ty včelky si stejně udělají, co chtějí. Co bude příště v Hobby magazínu? Tak pustíme se do pěstování různých citrusů. Vysvětlíme si také, jak se dají rozmnožovat včelstva a poradíme s údržbou venkovních zahradních bazénů. A jsou tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby. Mailíkáři zase adresu artur.kubica@rozhlas.cz. A ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. A teď to přijde, to rozloučení. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Milovníci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Změny v odměňování učitelů má přinést nový takzvaný kariérní řád. Zítra se změní jízdní řády některých regionálních vlaků a počasí neděle bude opět většinou oblačná, místy s přehánkami a teplotami do 20 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová, dobrý večer. Ministerstvo školství připravuje změny v odměňování učitelů. Nový kariérní řád má přinést větší motivaci a lepší ocenění jejich práce. Úřad ho chce zavést v tomto volebním období. Podle Blanky Pravdové, ředitelky organizace Učitel naživo, by nový systém mohl pomoci učitele v profesi udržet a přilákat nové.
2: Dnes, když učitel vstupuje do profese, tak vlastně nemá jasnou představu o tom, kde bude za 10 let, jakými cestami se může v té profesi rozvíjet. Takže ten kariérní systém by měl nabídnout tuto perspektivu a to samozřejmě je ve vazbě třeba na zvyšující se finanční ohodnocení.
0: Vlaky Českých drah budou od zítřka jezdit podle upraveného jízdního řádu. Změny se dotknou regionálních spojů. Úprava by měla podle dopravce zlepšit nabídku spojení i návaznosti jednotlivých vlaků. V některých regionech se změní jízdní řády i kvůli posunu začátku letních prázdnin. Jak to bude například v Olomouckém kraji, popsala mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
3: Na Olomoucku dojde v souvislosti s modernizací tratě k úpravě dopravního modelu na lince M2, kdy původně přímé vlaky Šumperk, Uničov, Přerov, Nezamyslice, Vyškov na Moravě budou nově v Přerově rozdělené na dvě samostatná ramena.
0: Hlavní vodácké řeky v jižních Čechách jsou aktuálně většinou sjízdné. Větší pozor si musí dávat vodáci pouze na dolním toku Lužnice. Míň vody je i na hlavním úseku Vltavy mezi Vyšším Brodem a Boršovem. Úplně nesjízdná je Teplá Vltava mezi Soumarským mostem a Pěknou. Na Vysočině se bude konat ještě i zítra 16. ročník víkendu otevřených zahrad. Do akce se zapojilo 28 venkovních areálů. Podívat se tak můžete do soukromých, školních, ale i terapeutických zahrad.
4: Návštěvníci mohou na Vysočině vidět například experimentální vinohrad v Tuklekách na Pelhřimovsku nebo zahradu symbolů v Jaroměřicích nad Rokytnou. V Kocourově na Havlíčkobrodsku zase majitelé ukážou, jak propojit přírodní zahradu s moderními technologiemi. Otevřou se ale i terapeutické areály, jako je ten v Modlatíně na Havlíčkobrodsku, kde se o záhony a skleník starají lidé s mentálním postižením. Terezie Málková, Český rozhlas. Sport.
0: Basketbalisté Pardubic porazili v 6. finále Národní basketbalové ligy Nymburk vysoko 86-57. Vyhráli tak i třetí domácí utkání v sérii a vynutili si tak rozhodující 7. zápas. Souboj o titul budou Středočeši hostit v pondělí od 5 odpoledne v Praze na Královce.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude většinou oblačno, místy s přehánkami, zítra přes den i s bouřkami. Noční teploty 12 až 8 stupňů, na severu až 6. Zítřejší denní 16 až 20, na jihu Moravy až 22 a na horách kolem 9. Foukat bude čerstvý západní vítr, který může mít v nárazech až 55 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Dálnice D4 je u Prahy zavřená. U Jíloviště na 9. kilometru totiž silničáři bourají most. Dálnice bude neprůjezdná až do rána. Dopoledne by měli silničáři pustit provoz jedním pruhem v obou směrech. K večeru má být D4 průjezdná úplně. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začínají hvězdné návraty.
1: Hvězdné návraty.
5: Humor, kterému se už léta věnujeme, může stavět na neštěstí druhých, jindy na situaci, pak zase na zkušenostech komika. Může být i vydřený, všímat si obyčejných věcí, nebo si hrát s rodným jazykem. A právě takový humor vám dnes představím a dopřeju. Nachystány už teď jsou televizní i rozhlasové ukázky, a to s jedním komikem. Společně s vámi se na něj těší Patrik Rozehnal. Ten komik, který si dnes vezme legraci na starost, se narodil 10. září roku 1942 v Ostravě a o 40 let později už uváděl v televizi svůj vlastní pořad. Jmenoval se Luděk Nekuda. A protože to byl stejně jako já i rozhlasový moderátor, tak co bych to uváděl já? Ať si ten dnešní pořad odstartuje sám. A k té moderátorské práci se zase po čase takhle vrátí.
6: Dobrý večer, dobrý večer. O čase se říká, že letí, běží, pádí, říká se, že čas utíká, ale já mám takový dojem v poslední době, že už nám utek. Znáte snad někoho v okolí, kdo by se takhle zamyslel a řekl, co já to dneska vlastně zase mám? Jo, čas. Já neznám. Prolítáváme kolem sebe a v tom fofru, jak se takhle míjíme, si stačíme říkat takové ty věty jako hele, musíme si někdy zajít na jedno, ne? A nebo takový to, brnkni někdy, hele, brnkni, jo? A nebo já brnknu, jo? Nebo ty brnkni. A nebo brnknem si, ale určitě, jo? A nebo takovou tu nejkrásnější, krásnou, nechtěně černou větu, která zní, hele, až budeš mít čas, zajdi. Občas nás ještě tak svolá vyhláška na, nebo pozvánka na nástěnce, ale i tak koukáme už, aby byla, že, diskuze, usnesení a pryč zase něco dobíhat, prošvihávat, nestíhávat. Prostě sejít se jen tak, to už se nám dneska podaří jen tak tak. Já už bych vám měl představit první hosty těchto, kolik vás je, sedm. Těchto sedm pružných chlapců jsou natolik pružní, že dokonce jsou schopni k úvodní písni doprovodit i mě. Country beat Jiřího Brabce a jeho stejnojmenný kapelník Jiří Brabec.

0: Je tu pořad s Luďkem Nekudou a taky Patrikem Rozehnalem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Já si vezmu na starosti slovo o něm a Luděk zábavu, na kterou asi v našem pořadu čekáte. Jak jsem řekl, narodil se v Ostravě v roce 1942. Byl to zpěvák, trumpetista, televizní a rozhlasový moderátor, bavič, textař, scénárista, dramaturg a v neposlední řadě i herec. Vystudoval sice ruštinu a hudební výchovu na pedagogické fakultě v Ostravě, ale od prvního roku na vysoké škole toužil po docela jiném jevišti, než byl ten kantorský stupínek. V roce 1960 založil společně s Pavlem Veselým amatérské divadélko pod Okapem, kde po vzoru zbožňované dvojice Voskovec a Verich předváděli své první dialogy, hry a písničky. Hrát si dokázal s češtinou, s diváky a také se svými hosty. Důkazem je i setkání s básníkem Jiřím Žáčkem. Jen si to poslechněte.

0: Jistě znáte lyrické verše Jiřího Žáčka. Potěrko, půjdeme si sednout. Lyrické verše Jiřího Žáčka znáte z novin a z časopisu, ale on píše i věci, díky kterým jsem ho mohl pozvat bez obav z porušení stylovosti i do tohoto zábavného pořadu. Tady je sbírka Okurková sezona, že by, Jirko, já si něco z toho přečet, prosím tě, já nevím, proč mi to dal, že by si něco zarecitoval.
1: No, já mám takovou představu, že mi pomůžeš, protože pro mě je lehčí takovou básničku napsat, než ji tady číst.
0: Dobře, no tak mi to půjč, jestli mi to svěříš, to svoje dílko, a já bych přečetl, co třeba, někdo. Někdo žije kopretinou, někdo je zas na růže. Někdo je hňup vlastní vinou, někdo za to nemůže. Někdo kypí, zvedá činky, někdo šidí žaloudek. Někdo má rád prasečinky, někdo je spíš na soudek. Někdo bere tučné renty, někdo chodí bez gatí. Někdo platí alimenty, někdo je zas neplatí. Někdo bije svojí paní, někdo je zas od ní byt. Někdo mlčí, někdo žvaní, a kde kdo zpívá tenhle hit? Někdo žije kopretinou, někdo je zas na růže, někdo je hňub vlastní vinou, někdo za to nemůže. Tady je krásná báseň, když si to vlastně ten obsah srovnáme s nadpisem. Nadpis zní Nespravedlnost a báseň. Tvář, ta musí snášet mráz, déšť, jinovatku. Za to ty si hovíš pěkně v teple. Zadku. Tady je krásný, ale do toho se musím trošku položit, jo? Procházka se synem. Hele, padá nebíčko, udělá ti bebíčko. Proč by nebe padalo, tatínku, ty kořalo? Jirka Žáček píše nejenom básničky, ale i takové aforizmy, takové bonmoty, dej mi jeden, tohle je rukopis, jo, to, víte, co to je rukopis, tak to je tohle, když to takhle peruje, tak je to rukopis. Takže bychom přečetli několik aforizmů, jo, tak já začnu zase. Než se v tom naučíš chodit, zjistíš, že druzí v tom už umějí bruslit.
1: Chceš být vůl jen proto, aby na tě se dalo štěstí?
0: Raději dostat na frak, než na holou.
1: S pravdou je to jako s alkoholem. Někdo snese jen hředinou.
0: Sloni jsou bakterie, které se přírodě vymkly z rukou.
1: I tvá svatební noc může být tvá bartolomějská.

0: Divadelko Pod Okapem, které Luděk Nekuda spolu založil, bylo i místem, kde si našel svou životní partnerku. Ano. Do hlediště pravidelně tehdy usedala půvabná středoškolačka Hana Pavloušková a ta se v roce 1966 stala paní Nekudovou. Rok po svatbě, tedy v roce 1967, dostal Luděk Nekuda nabídku z Říše snů. Jiří Suchý ho pozval k hostování v pražském Semaforu. Definitivně se tedy do Prahy i s rodinou přestěhoval na začátku 70. let. A udělal dobře. Dostal se do rozhlasu, do televize i na jeviště, do které si pozval řadu svých kamarádů z branže.
1: Tak další můj host je obdařen hlasem, o kterém se domnívám, že je to jeden z nejkrásnějších nebo aspoň nejvzrušujícnějších hlasů, které vůbec znám. Myslím, že po těch houkačkách to přijde vhod. Je to můj přítel dlouholetý, s kterým jsme se seznámili kdysi dávno. Vyrůstali jsme spolu, dá se říct, prakticky. Hráli jsme si na písečku, bábovky jsme si dělali, na prodavače jsme si hráli, ve větším kolektivu, pak na doktory. Prostě seznámili jsme se už strašně dávno, v době, kdy mě bylo 25 a on je o rok mladší. Bohužel, nerad to takhle ventuluju, ale mám dojem, že dokud to neřeknu veřejně jednou, že se nic nezlepší. Bohužel. Mám špatnou povahu. Karel Černoch. Je to...
2: Co to tady povídáš, prosím tě? Co jsem to slyšel?
1: Podívej se, Karle, já to takhle musím veřejně říct, protože s tebou je to pořád dokola. To je jako když hrách na stěnu hází, jako když nahýho svlíkají, jako když blbýho doučujou. Karle, tu máš čerta krompáč. Přece uvědom si už jednou, že jsi ženatý člověk a že máš tím pádem určitý starosti na bedrách a určitý povinnosti na bedrách. To už nejde jenom jako takhle dřív, že jo, s kamarádama a holadrio a žumpajda a domů ne, tam to znám. Tudy, Karle, cesta nevede. Ty musíš mít, Karle, v prvé řadě rozum. Ty musíš té své ženě taky trochu v domácnosti pomoct, Karle. Ona to nemůže všecko sama, já ti to, Karle, říkám jako kamarád, jako přítel, Karle, věř mi, přece už, Karle.
3: Jseš mizerný chlap a pěknej trůba.

0: Karle, ty odcházíš, jí, do hospody, co? Do hospody. A víš, kam jdu já, Karle, za tvojí ženou? A víš, proč? Jen poslouchej, já jí umeju nádobí, pověsím záclony a vymeju podlahu. A víš, co mi tvoje žena za to dává, Karle?
1: Ne, já to nechci vědět.
0: Jen

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Připomínám, že posloucháte pořad, který je dnes celý věnován Luďku Nekudovi. A před malou chvílí zpíval i s Karlem Černochem. Tak se za ním ještě naskok vypravíme.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Stejně ty ženy s náma zkusí, co?
3: Myslíš ty naše, nebo...
2: Ne, já nemyslím doma, jako.
3: Jo,
2: nemyslím,
3: takhle, no jak s kým?
2: My vlastně tak jako nepřímo ohrožujeme jejich dobrou pověst. Co kdyby to bral někdo vážně? Jako, že já v hospodě a ty u nás.
3: To
2: a...
3: přece každý ví, že to je licence nadsázka, že jo? Kdo by tomu věřil? To
2: no počkej, jako... licence nadsázka, no. Ono to není žádná legrace, víš? Ono taková licence najednou začne tvý ženě vrtat v hlavě červík a řekne si, podívejme se, Černochová.
3: To je nesmysl, no. To by moje žena nikdy neřekla. Navíc no. Ona ví, že jsem u vás nikdy nebyl, já ani nevím, kde. Teda vlastně jednou jsem u vás byl, no jednou, jo.
2: Jo,
3: ale to bylo za tebou, samozřejmě.
2: Moment,
3: že?
2: To si ani nepamatuju, kdy? To
3: jsi... No, poněvadž jsi nebyl doma, že jo, takže jsem přišel jo. A ty si říkala žena, že nejsi doma a pak jsme...
2: A... No počkej, povídej, dál.
3: Nic, no, prostě jsem tam přišel a ty jsi tam nebyl, tak mě udělala kafičko.
2: Jo, kafičko.
3: No Karle, prosím tě, teď tak se tváříš, jak kdyby to znal. No, přece si nemyslíš, že... ženu má inteligentní, přece no. Si nemyslíš, že já... Karle, že já chodím k Černochu mu klízet, přeci.
2: No pozor, já si nemyslím, že jsi k nám šel uklízet, no, teda, to vysvětlí.
3: To jsem rád, že máš rozum.
2: No rozum, já mám rád rozum. No. A co jsi u nás dělal teda, to by mě zajímalo.
3: No šel jsem za tebou, když ti to říkám.
2: Jo.
3: No, a ty, že jsi nebyl doma, za to já nemůžu, nemáš se táhat po hospodách s kamarádama, teď to
2: já,
3: tady říkám.
2: Já prosím tě, po hospodách, já vůbec do hospody nechodím, no, co to povídáš, já jsem v hospodě nebyl, ani nepamatuju, no. To no. Včera jsem byl. No. A to bylo jenom, to byla pracovní schůzka, to bylo jenom náhodou.
3: Samozřejmě, v hospodě pracovní schůzka, jistě. Teď nepamatuju, že jo, a najednou koukám včera, a jak to bylo předevčírem, Karliku, no?
2: No co? Já vím, no ono to jako vypadá blbě, jako,
3: vypadá,
2: že,
3: no,
2: jako včera, ale já předtím opravdu, já nechodím, já,
3: ne,
2: no Luďku, neblázni, no. Obecenstvo, ženo, no to je nesmysl, já do hospod nechodím vůbec.
3: Jsi včera byl?
2: Ale no počkej, to byla pracovní zkuska, to přece neříkám doma, že chodím pracovat a přitom se někde flákám po restauracích. No to je, no vlastně, co to tady já vykládám, proč se vlastně omlouvám, člověče? Jak to vlastně vzniklo, tohleto?
3: Jak to vzniklo? Jako všechny hádky a drby. Prostě nic se nám zaktivizovalo.
2: No to jo. No.
3: Takže hele, nechme toho. No. Já ti děkuju, jdi si dát dozadu kafíčko.
2: No, já si dám kafe a bude to vypadat jako, že jsem zvyklý z hospody, to jo.
3: A hlavně moc nemluv, až to bude vypadat jako, že jsi zvyklý mluvit z toho, jak se furt taháš s kamarádama, víš?
2: No, a když budu mlčet, jo, tak to zas bude vypadat jako, že spolu nemluvíme, protože mě chodí za ženou, víš, tak pozor.
3: No tak jsme vypustili džina z flašky a co teď s tím, to je neřešitelný tohle.
2: No, ty jsi to začal, tak no, to musíš...
3: Víš co? No. Já myslím asi takhle. No. Hlavně zdravíčko.
1: Poté, co se Luděk Nekuda přestěhoval v 70. letech do Prahy, tak jeho manželka dělala klapku a skriptku v Československé televizi. On zase nastoupil, aby se asi nehádali, do rozhlasu jako redaktor a moderátor. Ve stejné době také spolupracoval se skupinou Plavci, kterým uváděl jejich vystoupení a koncerty. 5 let s nimi křižoval celou republiku, zároveň ale také hrál na trubku, psal písničky a také scénáře těch koncertních programů. A dalších... televizních recitálů. Té práce pro televizi začalo nějak přibývat. Rostla, byla čím dál větší. Začal psát i pro druhé. A tak se v roce 1980 stal i dramaturgem hlavní redakce zábavných pořadů. A do té doby patří také vznik legendární sešlosti, kam si zval nejen známé tváře, ale i ty méně známé, nebo i ty, co se na obrazovce objevili vůbec poprvé. Ale ruku měl šťastnou. Vždycky vykřesal pohodový, příjemný a humorný pořad. Třeba jako když si povídal s panem... Pardon, nechám to na Luďkovi.

0: Já bych představil Mirek, ačkoliv ne. Ne. Mirku, představ se sám.
1: Ale to je přece zbytečný, já si myslím, že mě každý zná.
0: No tak, každý.
1: No, není člověka v republice, který by mě neznal.
2: Já.
1: Ale co v republice? V Evropě.
2: Já.
1: Ve světě.
2: Já.
1: Ano.
2: A odkaď?
1: No odkaď, no. No, protože o mě bylo tisíce historek napsáno a televizní seriály a filmy o mě napsali a Dikobraz o mě píše každý týden.
0: No já nevím, hele, reviduj se trošku, slyšno. Podívejte se na, znáte ho?
3: Nevzpomínám si.
1: No nespomíná si, ale vzpomene si.
2: Jo.
1: Slečno, hele, znáte ten vtip, jak ten výpravčí nádraží přijde k němu pan Novák a říká, jede ten vlak na písek? Ne, na páru, říká výpravčí panu Novákovi. Znáte to?
3: Jo, to znám.
1: No já jsem ten Novák, no. No jak říkám, takhle, no u mě se pořád všude někde mluví a...
0: Hele, a já vím o tobě. Tak takhle populárně, jo, znáš?
1: No já se vyskytuju všude tam, kde má autor obavy, že by se někdo mohl urazit.
2: Jo.
1: No a tam já se tedy...
2: Vám Novákům je už to jedno dávno.
1: To nám to nevadí.
0: To jo, já znám taky pár novákovských křípů, ale ty je sbíráš. Mohl bys si nějaký střihnout tady?
1: To je téma. Novákovské anekdoty. Znáš třeba ten, jak přijde pan Novák do Prioru a říká, prosím vás, máte barevný televizory? Ano, jsou. Tak mi dejte zelený. A nebo potká pan Novák pana Krátky a říká, pane Krátky, já mám takový podezření, že moje žena je mi nevěrná. A jak se na to přišel, pane Novák? No ona už 3 roky nepřišla domů. No a nebo tenhle ten, jde paní Nováková do zoologické zahrady a tam pláče zřízenec. Tak ona jde k němu, říká, co se vám stalo, dospělý člověk takhle pláče. A on říká, ale paní, umřel nám slon. Ona říká, no to je skutečně škoda, ale to jste to zvířátko musel mít rád, když takhle pláčete. A on říká, paní, já nebrečím, protože ten slon umřel, já mu mám kopat hrob. A ještě jeden ten je ze stavby, přijde tam návštěva z ředitelství a teďka ten ředitel chodí od jednoho pracovníka k druhému, až najednou přijde k jednomu pracovníkovi, ten má před sebou běžící pás, v ruce lopatu a jednu lopatu písku sází na ten běžící pás, ten ředitel na něj mluví, on si ho ani nevšimne, tak on si zavolal vedoucího a říká, prosím tě, co to tam máš za pracovníka? Já ho zdravím, já s ním mluvím, on si mě ani nevšímá. Vedoucí se tak rozhledl a říká, jo, ty myslíš Novák, a to je Novák. On ani nesvačí, nechodí na oběd, nebere si dovolenou, nepije, nekouří, jenom pořád tou lopatou jednu za druhou. Ten ředitel říká, tak to je jiná, dáme mu prémie. Tak přišel den výplaty, Novák dostal 3000 prémií. Teď ty peníze takhle vzal, přepočítal je, pak se rozhledl kolem a říká, no vidíte, na tohle peníze mají, ale by nám dali větší lopaty, to ne.
0: Hele, já mám jeden, jestli může, novákovské krásné, když manžele Novákovi si šli koupit boty, znáš to?
1: A víš, že neznám?
0: Je, to je, že šli si koupit boty a před prodejnou obuvi je potkala kamarádka paní Nováková a říká, hele, my jdeme jenom koupit tady starýmu boty, stav se potom na kafe, za hodinku budeme doma. No tak ta kamarádka přišla za hodinku k Novákovým, paní Nováková tam sedí, kouří, pije kafe a pan Novák leží na posteli mrtvej. A teď ta kamarádka říká, ježiš, co se stalo? A ona říká paní Nováková, no hele, no my ti přijdem do ty obuvi, jo, a on si zkoušel boty a já mu říkám, hele, ale uvědom si, jsou to 1,40, ty nosíš 2,40, nejsou ti malý? A on říká, ne, no dobrý jsou mě. A já mu říkám, hele, projdi se v tom. On se v tom prošel a říkám, nejsou ti malý? On říká, no ergo, nejsou, jsou mě dobrý, no. Tak jsme je koupili, přijdeme domů, jo. On si je v obuvi a říká, hele, víš, že jsi měla pravdu? Oni jsou mě malý. No nezabila bys ho.
4: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: A smát se dnes můžeme díky Luďku Nekudovi. Tak pokračujme dál.
2: V rozhlase moderoval pořady jako Mikroforum nebo Dobré jitro na tehdejší rozhlasové stanici Hvězda. Pohostinsky jezdil s kapelou, psal pro své kamarády. Byl to člověk prostě hodně aktivní. Nejvíc lidí ale na něj vzpomíná v 11-dílném cyklu televizních sešlostí, které se původně ještě jmenovaly Aneb než nám skončí sobota. Zajímavostí bylo, že s tímto pořadem jezdil po nejrůznějších pražských klubech. Pokaždé se objevil někde jinde. Ze začátku dokonce pracoval jen se stojícím mikrofonem. Dnes tak obvyklý v pořadu na stojáka. Teprve později, když se asi televize rozmohla a uvěřila jeho formátu, mu dali i mikroporty. Mikrofony, které si moderátor nosí sebou. Pořad dostal větší švih, nové titulky a zkrácený název Sešlost. A protože se Luděk Sobota scházel se svými diváky v různých klubech, tak nad původem toho slova také jednou zauvažoval.

0: No, když jsme v klubu, klub je taková typická místnost sdružovací, že? Takže mě napadlo, že bychom si na úvod tak jako zapřemítali o tom, kdy se v člověku tenhle ten put být pospolu zrodil. Tak já myslím, že takhle, když náš pra předek, pro kterého ještě nebyl vynalezen název člověk, se rozhodl, že sleze ze své rodné koruny, myslím stromu, ne platidla, a bude chodit po dvou, tak se ho zmocnila taková určitá stabilizační nejistota, že jo? Celý staletí pobíhal, pokud musel na zem, tak tam pobíhal po čtyřech a najednou se mám styčit na dvě. A teď to rozhodování na který? Jestli na přední nebo na zadní, poněvadž teda neexistovala nějaká specializace končetin, že jo? To bylo jedno. A teď si představte, jak by ten svět vypadal jinak, kdyby se rozhodl pro přední. To bychom takhle ťapali, že jo, při setkání bychom si potřásali nohama. Báby by hádali osud schodidel, že? Holky by nosily minisukně nad lokte vlastně. Říkali bychom, když se noha k noze vine, tak se dílo podaří. A zlatý český nožičky. A nebo kdyby někdo takhle šel vzpřímenej proti nám, tak najednou tam, kde jsme zvykli, že je hlava, by nebyla hlava. No, chraň nás noha páně, že to dopadlo takhle ještě, že jo. Ale ten prapřede, když se teda vstyčil na zadní a chtěl se dát do chůze, tak nešel, ale blimblal, poněvadž lapal po rovnováze, takže potrava se mu vymykala. Jelen ho trk a prch, zajíc si na něj takhle udělal panáka a odkráčel, holub ho poznamenal a pokračoval v letovém kurzu, mamut ho nakup a nebavil se s ním vůbec. Takže toho našeho praprapředka se zmocnil hlad i úset a začal naříkat. A v níže vyvinutí tvorové, jak známo, provádějí naříkání formou skučení. Takže, přátelé, předek nám skučel. A jak tak skučel, tak najednou v té nádechové pauze na další skučení zaslech jiný skučení. Tak šel, no šel, blimblal po hlase a kouká, tamhle sedí jiný pračlovíček podvyživenej chuděrka a skučí. Tak přiset a skučeli spolu a přišel další a skučeli a další a další. Až najednou jeden z těch skučících říká, no pánové, teď ono už nás je na tlupu. A jak známo, v tlupě rostou možnosti, tak začali lovit v tlupě a hle, jelena uštvali, mamuta fintou s jámou přelstili, že jo, holuba se střelili pazourama. A najednou měli tak široký masný sortiment, že by jim v ESU v Hybernský mohli závidět. No a tak se do toho, že jo, a teďko jedli a cpali se a tláskali se a tak, až se tak přejedli, že se odkulili do nejbližší jeskyně, tam se stočili do klubka, aby se jí líp trávilo, kvůli trávení, že? No a že byli v klubku a trávili, tak se té jeskyni začalo říkat klubovna.
1: Luděk Nekuda měl velké množství kamarádů v branži a tak nebyl problém, aby si je pozval i do televizní sešlosti. A tak se během 4 let na televizní obrazovce objevila taková jména, jako třeba Ivanka Devátá, Václav Faltus, Jiří Cízler, Miloš Kopecký, Jiří Krampol, Rudolf Křesťan, Petr Lipa, Jana Mikešová, Ivan Mládek, Gustav Brom, František Ringo Čech, Tomáš Sláma, Jan Spálený, Spirituál Quintet, Miloslav Šimek, Jiří Traxler, Michal Tučný, Petr a Hana Ulrichovi, Naďa Urbánková a spousta dalších. Ti všichni se objevili v sešlosti, která vlastně v češtině může mít dva významy. Buď od slova sejít se, tedy dát se dohromady, pokecat si a pobavit se, anebo sejít, ve smyslu zestárnout, schudnout, změnit svůj stav spíš k horšímu. Ovšem Luděk Nekuda měl na mysli vždy tu první variantu.
0: Sešlost jsme si vysvětlili, ale tenhle ten pořad má ještě podtitul Než nám skončí sobota. No a ten je taky dvojsmyslný, protože takhle v řeči není poznat, jestli jsem ve slově sobota vyslovil malé s nebo velké s, že? Tak malé, přátelé, malé. Sobota den nám končí, sobota herec, naštěstí nikoli. A abych i ty nejustrašenější, tady vidím úděs v očích, abych i ty nejustrašenější přesvědčil, je dnes večer zde. Zdravý, urostlý, nevtíravě oděný, jako vždycky. Účes dle posledních požadavků vyspělé civilizace. Přátelé, sobotěnka jde. Jde. Přišla.
2: To je stejně, víte, jak on to dovede hezky podat. Jak říkal, zdravý, urostlý, uděný... oblečený, že jsem celý. No. A o tom účesu, jak to říkal, to se mi líbilo taky, no. O tom účesu.
0: Ne, já si myslím opravdu, Luďku, že v učňovském středisku hygie se dneska překonali.
2: Že jo?
0: No.
2: Já myslím, že bych tě tam měl taky někdy vzít. Bys to potřeboval.
0: Myslíš, že by mě vylepšili?
2: No,
0: ještě?
2: Určitě. No, tak jo. Akorát bys musel si vzít jinou hlavu, víš?
0: No, já jsem právě myslel, že na hlavy jsou tam dost nenároční.
2: No, tak...
0: No. Ne, víš co, Luďku, se mě na tobě nejvíc líbí? To jméno. To jméno,
2: Sobota, myslíš?
0: Ne, to krásné, mnohoslibné, libozvučné, Luděk. Jak to zní? Luděk.
2: Luděk.
0: Luděk.
2: No, jo, to je krásné. Víš, že máš pravdu. No. A že kdybych sám takový jméno neměl, že bych tě obejval i snad záviděl.
0: Já se ti nedivím, já bych chtěl taky záviděl. Ovšem, u tebe zase to příjmení, že ano? Tak...
2: Proč? Co máš proti staročeskýmu Sobota?
0: No, to... Nic, ale ten rod. Uvědom si, chlap jako hora, ty jsi ta Sobota. Jsi ta? Projevuje se ti to nějak?
2: Ne, ale to je zajímavý, že mě to říká vlastně, teď si uvědomuju, ta Nekuda.
0: To je pravda, ono je to vlastně asi ta rovnováha řízená přírodou, že jo? Co přidá na jménu, to ubere na příjmení.
2: Ano, a co ubere na příjmení, to přidá na jménu.
0: Ano, naopak, no. Ano. Luďku, já jsem tě teď ale přistihl. Já jsem tě teď přistihl, protože... Ne, u toho ne, jako obvykle, tohle ne. Já jsem tě přistihl u toho, že když ty takhle filozofuješ, teď co si málem prověd, tak ty vlastně vůbec nemluvíš, ty jsi nějaký na tebe národ. Zvyklej, ty jsi nás zklamal, ty mluvíš normálně. Všim jsi si?
2: No jo.
0: No jo,
2: no. Ne, to je pravda, ale vážení přátelé, totiž ono je to tím, že já když takhle někdy ze sebe dělám takovýho nějakýho jako toho. To, když jako...
0: Tohle, tě, no.
2: A potom vypadám jako nějaký takový teda... promiňte, že užívám tak silných výrazů, ale...
0: To nic, silnej chlap, silnej výraz, střihni si ještě nějaký.
2: Můžu?
0: No já myslím, že jo. Tak
2: já si nějaký šoupnu. Tak třeba, co bych si dal, já mám dost bohatý...
0: Já vím.
2: Jo, už vím. K čertu.
0: Dej si ještě jeden, Luďku, podívej se, jak to zabírá, dej si.
2: Ještě si dám jeden. No. Ten je od H, ale...
0: Ne, to neříkej. Ten neříkej,
2: proč? No tak...
0: tím je náš život doslova ale... protkán, já bych...
2: Ne, ne, to já si to umožním sám
0: no,
2: sobě.
0: Tak dobře.
2: Hrome.
0: Ale to bylo hezký, to jsem neznal.
2: Jo.
0: To jsem neznal, no a já myslím...
2: To ještě vodku mám.
0: To už vůbec ne. Já...
2: Ne, tak vodks.
0: Silnej výraz vodks?
2: Vodks ještě mám.
0: To si řekni, to klidně.
2: Jo? K sakru.
1: Je čas na další skladbu. Na tu ale nebude Luděk Nekuda sám. Pomůže mu i velký kamarád Jiří Cízler a o nich dvou si budeme povídat v zápětí.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: V předchozí písni na vlnách Českého rozhlasu zpíval kromě Luďka Nekudy i Jiří Cízler. Seznámili se na zájezdních pořadech a okamžitě si padli do oka. Bezvadně se totiž doplňovali. Jiří byl muzikant každým coulem, navíc i zkušený režisér, který věděl, jak v každé scénce pracovat s tempem, kdy ubrat a kdy je správný čas na pointu. Luděk si zase dokázal pohrát s češtinou a vytvořit základ pro jejich scénky. Jak jim to šlo, herecky i režisérsky, to si teď poslechněte v další ukázce, kterou pro vás máme.

mým hostem je člověk, který by se taky dal označit názvem renesanční umělec. Je to herec, režisér, muzikant, zpěvák a kdyby se našlo lepidlo, které by ho přidrželo na židli, tak i spisovatel. Jiří Cízler.

0: Co? Co, co je? Já chtěl jsem ti něco, ale radši nic.
1: No počkej, co radši nic?
0: No, tak chtěl jsem, myslel jsem jenom, že napadlo mě, že by to neměl.
1: A co by neměl, kdo by neměl?
0: Lidé by měli být, jací se zdají, anebo nejsou-li se nezdát.
1: Ano, ano, to je hezké. Ano, ale Jirko, měl jsi připravit několik klasických divadelních rolí, jak jsme se domluvili. No, tak prosím, Jiří Cízler. No, co je?
0: A co je, no? Co by bylo? No, tak se tak na tebe koukám, jak se tady potíš ve světlech, která znamenají slávu, popularitu, zášť nebo závist. A přitom ta tvoje... S tím tvým.
1: Počkej. Já ti nerozumím, jaká moje, s jakým mým, nebo co?
0: A ne, vlastně to se nemá před tolika lidma, ne, nechme to.
1: Počkej, no tak jaká moje, s jakým mým, to řekni už tady, jaká moje, jaký můj, nebo co jsi to tady říkáš?
0: Jaký tvůj, no, jaká moje, jaký tvůj, no prostě tvoje paní a tvůj přítel a přitom její...
1: Její co?
0: No co, její prostě, no.
1: Taky pak co, její jsem já, ne? Její
0: jsi ty, no. Jenomže ty jsi tady, no. A zatímco jsi tady, tak s ní je teď on.

0: Tak pojď sem, pojď sem. Co tak je? Konkrétně kdo?
1: Ah, to nejde. Podívej se, co je tady lidí, že?
0: No,
1: a znáš lidi, všecko rozkecají. A potom taky znáš mě, že já hned všechno vidím černě a ve všem tuším klam a potom přátelské ohledy mi brání, víš,
0: kdo by... Přátelské ohledy, víš, no. Ano, tak když už to tady takhle nadřek, no. Tak kdo ví, co si ty lidi můžou myslet, tak už to laskavě dořekni. Kdo, kde, s kým, proč, jak a co v tom ta moje?
1: No, zkrátka, zatímco ty tady, tak jsem viděl tvojí... paní s tvým přítelem.
0: No a co, proč by nemohla jít moje paní s mým přítelem?
1: No, jistě mohla, ale on jí nesl.
0: On nesl mou ženu?
1: Ne, něco horšího. Nes její tašku.
0: Proč by nemohl nést její tašku? Je to můj přítel, ergo je to i její přítel a je to silný chlap. No mě taky nosí tašku a co je na tom?
1: Jistě. Samozřejmě, co na tom, jenomže tobě přitom nežužrá ucho.
0: Cože mi?
1: Nežužrá ucho.
0: A cože jí?
1: Ale prosím tě, ne.
0: Žužrá ucho? Ne, co jsi to řekl, hele, tady před lima,
1: ale uklidni se, Luďku, uklidni se, ne.
0: Jenom,
1: já jsem to viděl, no. Stál takhle blízko ní, u toho růžového a říkal... No, prostě, dělal jako...
0: Do ucha? Tak ona měla ucho?
1: Tak ona měla blízko ucho a ještě jí do toho něco špital. Špital, ale já jsem to slyšel, no teda neslyšel, ale viděl jsem to na dálku. Hodně, ale nezlob se, ne, ne, hlavně se nerozčiluji, já vidím, že se začínáš potit, ale...
0: Ale řekni mi to jasně.
1: Ne,
0: já už to mám dost, teďka už to ne, ale řekni jasně, tě, co si
1: ne,
0: budou lidi.
1: Uklidni se, co si budou lidi, co by si lidi. No hlavně, máš pravdu, vlastně, když už jsem to začal, tuhle celou věc, tak to řeknu celé. Pojď, pojď k jinému mikrofonu. Ležel jsem nedávno s tím tvým a jejím ve stanu. A sužován bolestí zubů jsem nemohl spát. A jak lidé někdy ze sna mluví, slyšel jsem ho, jak říká ze spaní. Ty moje nejsladší. A jmenoval tu tvoji, ano. Ty moje nejsladší. Musíme bedlivě svou lásku skrýt. A pak mě popad ve snu a zudíbal mě. Jakoby z kořeny chtěl vyrvat z mých rtů polipky vrostlé do nich. A pak mi hodil stehno přes stehno. Zlíbal mě znova a potom hluboce zavzdychal a vzkřik. Buď proklet osud, že tě má ten maur. A myslel tím tebe.
0: Co jsi to řekl? Ten...
1: Ne, uklidni se.
0: Řekni to ještě, no, řekni to, no.
1: Ne, prosím tě, uklidni se, hlavně ne.
0: Já ji roztrhnu, jestli to je pravda, tak já ji roztrhnu.
1: Chraň se, Luďku, žárlivosti. Chraň se žárlivosti. Je to zelenooký netvor, který si hraje s tím, koho požírá.
0: Já ji roztrhnu a ty vypadni. Už vypadni.
1: Já vypadni, slyšeli jste to? No takhle svět odplácí, no být upřímným, to tedy není dobré.
0: Vypadni, děkuji ti. Si mě tady výstup, já si tady předvést něco, vypadni už.
1: No počkej, tak Luděčku,
0: já uklidni se, dítě,
1: jenom taková hra, ne?
0: No hra.
1: No jistě, takhle nachytal taky takovouhle hrou Jágo Ozela. A funguje to, viď?
0: Jo, to bylo...
1: Je spocenej, když je nepřipravený.
0: Z Otela. No já to vím, samozřejmě, jo? Že to vím, že no, to bylo z Otela. Mám takovou
1: zvláštní školu.
0: No. Tam jsme to brali, že jo, ale mě to neříkej, ale těm lidem to řekni, že to byla hra. Co pak já to nespolk, ale co, a hle, takhle se hraje Jágo vůbec? Takhle se nehraje Jágo. Jágo se hraje tak, že je vidět, že se to hraje, že jo. Jágo se hraje tak, a pak mě popad. A zulíbal mě, jak z kořenů by vyrvat chtěl polipky vrostlé do rtů mých. Takhle se hraje. Jágo, já ti předvádím, jak se hraje. Jágo, dávej pozor, a ty to hraješ tak, že si všichni mohli mi se bavit o mojí ženě. Už se mi tady propíral jednou navíc. A ty si nehraj, pač, ty máš doma taky mladou a pěknou ženu. Víš, nehraj si se sirkama, tak jestli předvedeš ještě nějakou roli.
1: Ale co můžu předvádět roli, já jsem... Někde vytratil peníze.
0: No, peníze si vytratil.
1: No, peníze jsem vytratil, no. Vytratil, vlastně jsem je nemohl vytratit, teď já mám zamknutou, zapnutou kapsu.
0: Ale jsi se nechal v šatně, teď se znáš.
1: A v jaký šatně, prosím tě, když jsem šel za scénu, tak jsem mi takhle držel v ruce.
0: Takhle? Na štorc.
1: Na jaký štorc? Naležel to normálně. Takhle jsem mě to a dal jsem si je do kapsy a zapnul jsem ji, ne? No a mám ji zapnutou a peníze jsou v čudu, když dovolíš. Já jsem to mohl nechat, kruci, nechat. Vy jste se přece dívali, kdo se kolem mě tady chemejřil? Musel si... No jistě.
0: Jo, koukej se na mě, no. Já ti budu brát.
1: No ne, tak to by musel mít ruku 14 metrů dlouhou tamhle on, že jo? Ty jsi se kolem mě... Ne, já už to vidím. Prostě jsou peníze v čudu. No jo, mezi takovýma lidma hledat zloděje. To je stejně těžký, jako hledat mezi nima někoho, kdo nekrade. Činí, ale já už vím, vám je to úplně jedno, ale já už vím, jak to vyřeším, já vím, jak to vyřeším, ano, pryč odtud, pryč a pro dráby, pro Byřice, pro soudce, pro mučidla a pro šibenici, ano, pro šibenici, všichni vás dám pověsit, jdeme taky, všichni dám pověsit, a jestli se nesetkám se svými penězi, tak se pověsím sám a budu vás trasit.

0: Tuhle tu roli lakomce od pana Moliéra, tu Jiříkovi nikdo neuvěřil, protože všichni dobře víme, že u sebe nemohl mít žádný peníze, protože všechny peníze, co vydělá, stačí bohatě rozházet, že ještě k tomu tohle. Jde pak. Jiří Cízler, tohle ti nevzali.
1: Už je mám, už je mám.
0: Co?
1: Ne, už je mám, no, už jsem šťastný.
0: Kde byli, no?
1: No, šatnářka mě navedla.
0: Ty jsi to říkal.
1: No, byli v tvý kapse. Tak jsem si je vzal i s těma tvojima. Ahoj.
0: To si od mě stopuje.
1: No, jasně.
0: Jiří Cízler.
2: Dostáváme se už na konec toho dnešního vyprávění o Luďku Nekudovi. Bohužel, alkohol a neschválený scénář jednoho z dílů kabaretu Sešlost, označený televizními cenzory za protistátní, spustil sérii nehod, které byly příčinou tragické smrti Luďka Nekudy. Nešťastným dnem se pro bývalého konferenciéra skupiny Plavci a moderátora Dobrého Jitra stal 6. březen roku 1988. Z televize přišel tehdy rozčílený, najedl se a pak odešel k sousedovi. Později mu volala kolegyně z práce. Jeho manželka tedy pro něj vyrazila k sousedům, kde Luděk zapíjel žal. Když se vraceli, byl už natolik přiopilý, že se zřítil ze schodů a upadl do bezvědomí. Při léčbě došlo sice nejprve ke zlepšení zdravotního stavu, ale nakonec se zase zhoršil. Po 5 dnech Luděk Nekuda zemřel. Až pak lékaři přišli na to, že měl naraženou přední část lebky, poraněné čelní laloky a lehké krvácení do mozku, které byly příčinou smrti. Škoda, jen by mě tak zajímalo, jak dlouho by se ještě Sešlost vysílala. Jestli by třeba šlapala na paty i slavnému televarieté. I tak za těch 11 dílů, které se nám dochovaly a televize nám občas z nich něco pouští, děkuju. A děkuju i vám, že jste poslouchali a Luďka Nekudu ještě poprosím, aby když nás přivítal, tak se s námi pro dnešek i rozloučil.
0: Vážení přátelé, sešli jsme se a teď se rozejdeme, abychom se eventuálně mohli zase sejít. Děkuji vám za návštěvu, děkuji vám za trpělivost, děkuji všem svým hostům, já se loučím a Naďo, mohl bych tě poprosit, aby si zakončila náš pořad písničkou?
3: Mohl.
0: Prosím.
3: Yeah.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Přeji vám krásnou sobotní noc a vítám vás při poslechu Noční linky ze zlínského studia. Od mikrofonu zdraví Jarka Barboříková. Dnes si budeme povídat o obyčejném a přitom velmi důležitém součásti našeho života, o povídání, o rozhovorech, které nás těší, obohacují, rozesmějí a někdy i pomohou překonat těžké chvíle. S kým si nejraději povídáte? Máte ve svém okolí člověka, který umí krásně vyprávět a jehož příběhy dokážete poslouchat stále dokola? A o čem si nejčastěji povídáte? O rodině, o práci, o cestování nebo o obyčejných každodenních radostech a starostech? A zamyslíme se také nad tím, zda je dnes ještě dost prostoru pro obyčejné lidské povídání tváří v tvář, nebo jestli nám ho postupně nahrazují obrazovky a krátké zprávy. Kdo byl nejlepším vypravěčem vašeho života? Babička, dědeček, rodiče, kamarád nebo někdo úplně jiný? Těším se na vaše telefonáty, vzpomínky i příběhy. Zavolejte nám do zlínského studia a podělte se o své zážitky. 731 800 900, tu je telefon, psát můžete na rozhlas.cz/linka a nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer. Jsou příběhy, které slyšíme jednou a přesto si je pamatujeme celý život. Kdo byl vaším nejlepším vypravěčem a o čem jste si spolu nejraději povídali nebo stále povídáte? Do celého Česka zdraví ze Zlína Jarka Barboříková a dnešní noční linku Českého rozhlasu otevře Olin. Pan Olin z Kopřivnice. Krásnou noc i vám.
1: Dobrý večer, zdravím vás všechny, kde si posloucháte. Povídání. Já si myslím jednu věc. Povídat si můžou lidi, kteří mají nějaké společné téma. Aspoň já jsem tak o tom přesvědčený. Včera večer, nebo včera od večera od 5 hodin, jsme se sešli parta lidí a začali jsme si povídat. Aby to povídání nebylo takové, jak se říká, jalové, tak jsme si vzali hudební nástroje a vlastně jsme si povídali celý večer skoro až do půlnoci, tím, že jsme spolu zpívali, bavili se mezi sebou a bylo to prostě úžasné. Byli jsme 4 muzikanti, potom přišli ještě 2, takže nás bylo 6 s kytarama, s banjem, s houslema. Byli jsme v jedné vinárnici tady v Kopřivnici. Byli tam i jiní návštěvníci, protože teda skoro okolností jsme pochovali kamaráda jednoho, který do té vinárničky chodil taky, takže se tam sešlo spousta lidí a tím povídáním, jako myslím tím zpíváním, jsme si prostě navazili takový kontakt, že pak nakonec zpívala celá vinárna. Takže toto myslím, že je jeden ze způsobů povídání si, protože jsme příjemně strávili opravdu celý večer.
0: A řekněte, jako tak... Oline, scházíte se tak pravidelně, nebo to byla spíše výjimečná příležitost?
1: Ne, to je skoro každý týden, bych řekl. Neříkám, že v té vinárně máme několik takových různých míst. Já už jsem o tom tady v tom pořadu hovořil, že máme v Příboře, máme tam jedno místo, je to penzion Jal, do Lubiny se jezdí k hospodě u mostu. Prostě máme takový míst víc. Když začíná léto, tak někdo říká, má rádi nás zvou k sobě, jako mi na zahradu, jak se říká, pod altán nebo pod pergolu a tam si povídáme tímto způsobem. Ale samozřejmě to nechci jenom stáhnout na tu hudbu, i když je to velice příjemné a opravdu ten večer, myslím si, že ty, když se zeptáte těch lidí na druhý den, tak byli velmi spokojení.
0: Olin, další povídání. No, ano. Kdo byl ve vaší rodině největším vypravěčem příběhu?
1: Já bych to řekl, z dětství si teda pamatuju, že to byla stařenka. Já jsem z Jižní Moravy, tak tam se neříká babička, ale tam se říká stařenka. A pamatuju si, když byly takové ty zimní a podzimní večery, tam se takzvaně dralo peří, jestli víte, co to je.
0: Ano, samozřejmě.
1: Hromada peří uprostřed stolu a kolem seděly stařenky, tetičky a příbuzní a prostě sedělo se a vyprávělo se a dralo se to peří. Vždycky se hrábla do toho, vzali se toto a ty se to od těch stopech se to oddělovalo. A my jsme jako děcka vylezli na takové, tam se to byla taková místnost, taková hospodářská, aby se dalo říct. Tam byly takové něco jako síla na zrní, na žito, na pšenici a tak dál. A my jsme leželi nahoře na tom a navíc tam bylo větší teplo, protože když se tam zateplo v kamnech, tak jsme tam leželi a poslouchali a nakonec jsme usnuli a spali jsme tam třeba, jo. Takže naše stařenky ty vzpomínali na svoje dětství, které bylo jednoduché, bych řekl. Jednoduché, ale velice spokojené.
0: Na draní peří, tak to má v sobě opravdu zvláštní kouzlo. To nebyla jenom práce, ale hlavně ten společně strávený čas, kdy se povídalo, vyprávělo, často i zpívalo, vy jste to ležel na peci. To zní hezky, Oline. Plně jste nás přenesl do té doby. A ano, určitě s vámi souhlasím, že bylo všechno dřív trošku jednodušší, dneska je doba složitější, rychlejší, víc toho musíme zvládnout. A vy přejal jste něco tady z těch dovedností vaší babičky a také vypráví, víte vy rád, nebo jste ten, kdo raději naslouchá?
1: No já to mám asi takhle, že já jsem, když jsem se rozhodoval, co budu dělat, jako, jaký povolání, tak jsem chtěl být učitelem. Ale to se mi teda nesplnilo, ale splnilo se mi to částečně, protože od roku 99, minulého století, 1999, kdy jsem tady v Kopřivnici v domě dětí, jsme založili včelařský kroužek, já jsem včelař, to víte samozřejmě, tak jsem se snažil přenášet prostě nějaké informace těm dětem a naučit nějakou mládež tady tomuto koníčku. Toto mě vlastně drží do dneška a já díky tomu, protože jsem jezdil na různé semináře, sám jsem se vzdělával a tak dále, takže v tomto oboru neříkám, že jsem světový znalec, ale když se zmíním, že jsem včelař, tak okamžitě se chytne někdo a začne se vyptávat na různé věci. Jako třeba nedávno jsem byl v operaci v Lázních v Karlově Studánce, tak tam jsem se zmínil taky, že jsem včelař a ještě jsem tam měl vzorečky medu třeba, tak se tam chytlo několik lidí a opravdu v průběhu toho pobytu čtyřtýdenního, tak jsem měl takových, neříkám, to byly přednášky, ale jsme se prostě zastavili a třeba jsme stáli 4 hodiny nebo půl hodinku, nebo jsme se sedli na lavičku a já jsem mluvil, protože já jak začnu tady toto téma, tak já jsem ve zastavení. Mm-hmm. A ještě když se teda potkám s dalším kolegou včelařem, tak to už je úplně ztracené, protože co včelařství vynálezce, každý prostě se do toho oboru snažíme vnést nějakou novinku, nebo co by nám pomohlo a tak dále, takže tímto, jako neříkám, že jsem světový vypravěč, ale tento obor mě vlastně staví do takové role opravdu toho vypravěče.
0: Ano, že tam máte co říct. A toto je krásné, když víte, o čem mluvíte, což z vás jde cítit, že teda jste včelař tělem i duší. A zároveň je krásné vidět, že to druhé opravdu zajímá, což je taky velmi důležité. Děkuju, Oline. Já teď vás zastavím dřív, než se rozpovídáte o včelách i u nás, protože je čas na písničku, takže vám poděkuju za to, že jste nám zavolal a budeme se těšit na další návštěvu vaší noční.
1: Já vám děkuji za prostor a mějte se moc krásně, těším se na další povídání. Vy dobrou taky. Noc.
0: To byl pan Olin, který volal noční linku z Kopřivnice. Uvidíme, kdo zavolá dál. Večer a noc bývají časem, kdy se dobře vzpomíná. Zavzpomínejme dnes spolu na lidi, kteří uměli krásně vyprávět a měli vždy co říct.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 17 minut po 23. hodině. Povídání není jenom výměna slov, ale často i sdílení radostí, starostí a vzpomínek. Pojďme se teď připomenout ty, kteří nám svými příběhy obohatili život. Přichází pan Jakub, který volá noční linku Českého rozhlasu z Brna. Zdravíme vás.
1: Dobrý den. Tak já bych chtěl zavzpomínat, protože já už jsem párkrát volal a já jsem vlastně nevědomý a já žiju v Centru sociálních služeb pro zrakově postižené a tady u nás v domově jsou jak jakoby mladší, tak starší lidé a chtěl bych zavzpomínat na jednu paní, která už nás teda před 4 lety opustila, bohužel, a to byla paní, která teda přišla o zrak jakoby v pozdějším věku, bylo jí přes 90 už a už na tom byla jakoby špatně a i pohybově a tak, ale ona byla taková hrozně chytrá, dokonce jsme k ní s kamarádem chodili na angličtinu, nás učila a ta, když začala povídat, tak ta byla jako úplně k nezastavení a já jsem prostě, my jsme si hodně spolu rozuměli a já jsem prostě s ní, i hodiny jsem s ní dovedl sedět a prostě jsme si vykládali a já jsem poslouchal prostě její příběhy ze života a bylo, ať to bylo jak smutný, tak veselý a bylo to strašně zajímavý, jo. A když prostě potom nás opustila, tak se přiznám, že jsem to aj obrečel.
0: A vzpomínáte si, o čem jste si s paní nejraději povídali? Byly to vzpomínky na její život, nebo jste si povídali o běžných, každodenních věcech v domově?
1: Tak aj o běžných, aj jsem si různě svěřoval, co jsem třeba já prožil v životě a potom hlavně její příběhy ze života, jo, to prostě, to mám tak v hlavě jako tak do dneška.
0: No a byli jste parťáci jenom vy dva, nebo jste často tvořili nějaké větší společenství a dokázala tam udělat krásnou atmosféru třeba na celém patře. Jak jste se vlastně k sobě dostali?
1: Dostali jsme se k sobě tak hlavně, když jsem k ní začal chodit na tu angličtinu. Tak jsme se takhle k sobě dostali a jako ono i tady mělo rádi hodně lidí, jo, ale já říkám, že prostě když mě třeba k sobě pozvala, nebo i vlastně ona byla taková, že při té angličtině jsme kolikrát odběhli a prostě jsme povídali o něčem jiným, jo, a bylo to takový srandovní, protože ona byla taková, že ona potom jakoby přeskakovala. Ona tady do poslední chvíle měla hlavu v pořádku, jo, takže ale ona hodně jakoby dělala to, že přeskakovala jakoby z tématu do tématu, tak já jsem ji kolikrát musel jakoby zastavit a říkám, ale ještě jste mi nedořekla tamto předtím, jo, co mě zajímalo, jo, a bylo to takový strašně zajímavý, no.
0: Jakoby, a pamatujete si, jestli měla nějaký oblíbený příběh nebo téma, o kterém ráda vyprávěla dokola, ke kterému se vracela?
1: Jo, něco takového, jo, ale dokonce mám v hlavě i teda jedno, jakoby takový její tajemství, s kterým se svěřila mě, který teda nebylo moc jakoby příjemný, protože ona byla původem chemička a tak mi vypravila jeden prostě takový příběh, kdy jakoby, nevím už, jak se to potom nakonec vyřešilo, jakoby, ale měla jakoby být obviněna, že měla účast na nějaké vraždě, ale to bylo jako, že ji prostě nějak podezřívali, že někomu, kdo někoho otrávil, něco prodala, jo, ale nebyla to pravda, jo, a to bylo teda jako trošku příběh, který není samozřejmě moc veselý, ale naštěstí jako se z toho dostala, že ji jakoby neobvinili.
0: Takže to byla i detektivka. Tak to věřím, že,
1: vlastně skoro,
0: bylo o čem vyprávět a bylo co poslouchat. No a teď máte v domově někoho, s kým si rád povídáte nápodobně hezky, jako jste si povídal s ní?
1: Takhle jako samozřejmě mám tady kamarády, ale už to není tak ono. Já právě si jakoby rád hodně takhle povídám se staršíma lidma. Právě bych si hrozně přál sehnat někoho, třeba nevím, jako třeba jakoby třeba starší paní, s kterou bych si takhle mohl povídat, nebo jo, třeba si telefonovat, jo, s někým takhle. To bych si právě hrozně přál někoho takovýho. Tak jsem právě tímto chtěl, kdyby třeba se někdo takovej našel v noční lince, jo, třeba kdo by třeba, s kým bych třeba mohl prostě takhle popovídat nebo občas si zavolat, jo, tak bych byl hrozně rád.
0: Jakube, určitě není vhodné říkat telefon do éteru, to nedoporučuju, ale pokud mi to dovolíte, tak pokud se dovolá někdo další a bude chtít váš telefon, tak ho můžu soukromně nadiktovat.
1: Jo, to jsem
0: to
1: právě chtěl.
0: To si můžeme říct mimo éter víc.
1: Jo.
0: Ale vy máte poměrně mladý hlas, řekla bych, tak je krásné, že i přesto je z toho hlasu cítit taková laskavost a taková zkušenost, byť teda asi budete mladší ročník. Tak souhlasím s vámi, že takové hovory mají zvláštní atmosféru, velký smysl a bylo by fajn zaplnit to místo po té paní někým jiným. Tak buď to najdete někoho tam u vás, a nebo třeba díky noční lince, uvidíme.
1: Jo, to bych byl rád moc. No, já jsem totiž právě, já jsem vyučený masér a když jsem podíval na praxe, tak právě i s těma lidma jsem si tam jakoby povídal, jo, při těch masažích, a taky jsem tam měl jednu takovou, jak bych řekl, jakoby oblíbenou paní, s kterou jsme si rozuměli, jo, takže na jedné právě v jednom domově, kam jsem chodil masírovat.
0: Dobře, Jakube, děkujeme, že jste se s námi podělil o tak osobní vzpomínku, budeme se těšit na příští návštěvu tady u nás. Zdravíme.
1: A můžeme teda potom mimo éter, že vám dal to číslo mimo éter.
0: Počkám, počkám na vás. A posluchačům pouštím Martu Kubišovou, píseň Hey Jude, přesně 24 minut po 23. hodině.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: O čem a s kým si nejraději povídáte? Musím se přiznat, že když jsem vymýšlela toto téma, tak mi to na první pohled přišlo až moc jednoduché, tak jsem to chtěla už zavrhnout. A potom jsem si řekla, že právě v té obyčejnosti toho slova je velká síla, že není nic samozřejmého na tom, že si lidé spolu dokážou opravdu povídat, naslouchat, sdílet své příběhy a být si na chvíli blízko jenom prostřednictvím slov, zvláště v dnešní úspěchané době. Tak uvidíme, jak se k tématu postaví paní Ivanka, která volá. No a teď mi to vypadlo. Připomenete mi to?
1: No, Ivana z Rychnova.
0: Z Rychnova, ano. Tak povídejte, co máte k tématu. Krásnou noc přejeme.
1: Krásnou noc také všem. Já zdravím všechny posluchače a pana posluchače, co teď volal před chvílí. Říkal, že je zrakově postižený. A já teda mám taky takové podobné potíže. Potýkám se s nima už od svých 20 let, což je hrozně už dlouho a celkem ještě zvládám něco vidět. A teď o tom tématu, vy jste říkala, o čem si nejraději povídám, tak třeba je to zrovna i tady to, když člověk ztrácí jako takovýhle jako docela dost, je to vážný pro svět jako nějak se tak pohybovat, nějak trošičku být jako třeba někam zajít nebo něco někde vidět. No pro mě je to už úplně jako konec, protože já jsem dostala i dalších jako nemocí, co se týká jako mozkové mrtvice před 5 lety a to mě úplně už jako odkázalo na to, že vlastně nedokážu už někde jít úplně, i když jsem teda jako vdaná, musela jsem se odstěhovat ze svého trvalého bydliště, semka do Rychnova a přesto jako mě pořád jakoby chybí, abych si s někým popovídala, protože můj muž k tomu jaksi nemá nějaký sklon povídat si. On je jinak hodnej všecko, ale to povídání mě strašně teda chybí.
0: No, děkujeme za to, jak jste připomněla, že slovo hraje v životě velkou roli, zvláště když člověk nevidí, tak se vlastně naprosto přirozeně opírá v životě o jiné věci, o hlas, o tón, o vyprávění, o to, jak si lidé dokážou vzájemně předat myšlenku právě jenom prostřednictvím řeči. A to je ta velká zkušenost, za kterou děkuju, je to určitě silné a důležité, to vaše svědectví. Tak co s tím teda říkáte, že vám chybí někdo, nějaký vypravěč, nebo jak jste to myslela? Máte teda nouzi od ty vypravěče, nebo jich máte dostatek kolem sebe?
1: No,
0: možná v nějakém společenství, kde jsou třeba lidé, kteří mají podobný handicap jako vy, tak scházíte se? Komunikujete
1: moc? To nemám
0: moc?
1: Právě. Já jsem tady ten kontakt vlastně by nevytvořila, když jsem jako mohla třeba v Hradci Králové, ale není mi to nějak možný. Takže jako já jsem většinou spíš jako hodně doma a snažím se. Mě hrozně chybí ten lidský hlas, prostě popovídat si. Říká můj manžel, on jako k tomu úplně není. On je takový introvert, jakože má radši to svoje, ten svůj klídek a i když je na mě hrozně hodné všechno, tak jako mě jako zrakově postižený prostě člověk jakoby jako potřebuju slyšet ten hlas, jo, prostě promluvit si, sdílet některé věci, které třeba toho člověka jako tíží na druhé straně, jo,
0: a jestli co, třeba no, povídejte.
1: Aby třeba ten druhý mě dokázal i odpovědět na moje nějaké potíže, který mám, jo. A to by mě hrozně moc pomohlo, no.
0: Někde to začíná maličkostí, oslovit sousedku, poprosit někoho o drobnou pomoc, nebo se dát jenom tak do řeči při běžném setkání venku. Máte možnost takto se na někoho nakontaktovat, nebo někomu zavolat, staré známé ze školy, vzdálené, příbuzné?
1: Jo, to já mám jako možnost, ale mně se zdá, že i když už vlastně oni vědí, že jsem se odstěhovala pryč, tak úplně jako o tom nemají úplně tak velký zájem, tak že stačí chvíli si popovídat a pak je dlouho, dlouho nic. No, tak to asi vypadá. A tady v Rychnově je vlastně, tady já bydlím jako v novostavbě, tak tady potkala jsem jednu paní s malou holčičkou, tady je blízko takové hřiště, tak jsme si tam chvíli povídali. No a já tam pokaždé jako nemůžu jezdit, no jakože ona tam asi chodí s tou holčičkou. A je to zase jako by generace, jako by mě mohla dělat dceru, no. Já jako mám syna, kde jako on bydlí za Pardubicema a ta vzdálenost a všechno nám nesprostředkovává, abychom se tak často viděli, no. Takže je to tady o tom, prostě. Já mám strašně ráda děti, ráda bych si s nima povídala nebo něco malovala. Jo.
0: Ivanko, možná, kdybyste oslovila nějaké společenství, tak byste se k ní mohla přidat. Já myslím, že ty cesty jsou, mě jich napadá opravdu hodně, zvláště v dnešní době. Tak zkuste pátrat, zkuste se zamyslet, zkuste rozhodit sítě a věřím, že parťáky seženete, máte milý, příjemný hlas, takže asi věřím, že by bylo o čem vyprávět. Já můžu nabídnout, že můžu buď dát telefon na předchozího volajícího, kde byste měla zájem, anebo nabídnout, zavolejte zase nám někdy do noční linky. My tady jsme pro vás každý den také. Ano?
1: Já bych byla ráda, kdyby si mě dala to telefonní číslo.
0: Ano, nevěděla jsem, jestli k tomu směřujete celou dobu, tak jsem se zeptala až na samotném konci. Tak fajn.
1: Já jsem to slyšela, ten jeho příběh, já jsem to slyšela. Tak ano. Takže právě kvůli tomu jsem se odhodala, že jako volám, já často nevolám.
0: Ivanko, vydržte teda na telefonu, posluchačům pustím Jiřího Korna a vrátím se k vám.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Možná právě teď sedíte a sami přemýšlíte, komu byste zavolali, jenom tak na kus řeči. Dnes nás zajímá, s kým se vám v životě nejlépe povídalo a proč. Aktuální čas 5 minut po půl 12.

0: Některé hlasy nám zůstávají v paměti navždy. Dnes budeme mluvit o těch, které jsme rádi poslouchali a kteří uměli zaujmout svým vyprávěním. Volejte noční linku Českého rozhlasu, stejně jako paní Eva, která volá z Pardubicka. Zdravíme vás.
1: Já vás taky zdravím a všechny posluchače, který poslouchají ještě tuhle dobu. A já strašně vzpomínám na povídání s babičkou svojí, která byla úplně úžasná. Ona byla porodní asistentkou a chodila prostě strašně čistě oblečená, naškrobený zástěry. A já jsem měla takový malý štokadle a dávala jsem se do jejího klína hlavu. Ona mě takhle poškrabávala ve vlasech a vyprávěla mě příběhy, kde třeba byla, jaký dítě se narodilo a prostě jak chodila po těch maminkách a pomáhala jim při porodu. Ona taky odrodila mě, takže to mě taky trošku vyprávěla, když se narodila tady v té ložnici. Takže pro mě to bylo nepochopitelné, protože teď se rodí úplně jinak, že jo. Ale to bylo tak krásné vyprávění, ona byla tak laskavá a tak voňavá. Já úplně cítím její vůni, takovou, nedovedu to vůbec říct, ale umím si tu vůni vybavit. A když jsem u ní byla, třeba jsem u ní spala, tak ona měla ve svým pokojíku měla ještě vchod vedle do takové boční místnosti, kde měla skleník. A to byla vzácnost, když mě tam vzala, protože tam měla krásné věci, jako třeba zbytky věcí. Myslím, že ze skleníček třeba nebylo 6, ale byly to strašně krásné, malované ručně skleníčky. Mám je v takovým vlastně držáku, který ty zbyly, teda těch je všech šest. A hrozně si toho považuju, vůbec to teda nepoužívám, protože to mám ve skleníku a dívám se na to, když ta babička to tak zácně s tím zacházela, tak si toho strašně považuju. A vyprávěla mě tak, odkud to má, kde jí to dál. A hlavně taky vyprávěla, že její manžel byl první světový válce a co dovezl? Dovezl takovýho kraba a v tom byl obrázek, která

0: nás měla, takže to bylo strašně milý s tou babičkou, ty její vyprávění a pohádky nám četla, tak to bylo fakt krásné. Na to hrozně ráda vzpomínám. Pak jsem povídala takhle s tatínkem, který mě teda brzy umřel. Mě bylo 7,5 roku. A on se mě strašně věnoval, linkoval mě sešity, abych měla hezký písmo. Takže mě linkoval vždycky ty velký písmena a malý písmena, takže jsem fakt jako hezky psala. A no, byl nemocnej, takže byl doma a právě mě o tom, jak je důležitý, když člověk hezky píše, že vlastně ten písmo je obraz toho, jaký ten člověk je.
1: Ano.
0: A oni měli ještě ve škole krasopis, takže on opravdu nádherně psal, měl vypsanou ruku i jeho podpis byl úžasný. A tyhle ty vyprávění teda z toho i o svým otci, o dědečkovi, který byl kovářem, tak to mě ještě teda žili, ale nakonec tatínek umřel dřív, než ten jeho těžce nemocný tatínek, tak najednou jsem neměla žádný vypravěče. Tatínek mě umřel, po něm umřel jeho tatínek, tahle babička mě umřela taky. To byly tři lidi, kteří odešli z mýho života. Bohužel babička zemřela v prosinci, na Silvestra, tatínek zemřel v březnu, dědeček zemřel v dubnu. A tyhle ty lidi, který jsem měla ráda jsem jejich vyprávění poslouchala, tak ty mě ze života odešly. To mě bylo strašně líto. Jako hodně jsem na ně vzpomínala i vzpomínám na ně, protože si i tu vůni ty babičky dovedu vybavit, jak byla vonavá, naškrobená. Ona k tomu porodu musela chodit velmi čistá, takže jí zůstala takový ten, ta její noblesa toho zaměstnání v těch škrobených věcech, které měla vyžehlený, vypraný, vybělený, nádherný a vonělo to. Ona do těch prádelníků dávala kdoule a ty kdoule to tak zvláštně vovoněly, že to bylo hrozně příjemný. Hrozně příjemný.
1: Evi, já nevím, co to je.
0: A tatínek zase ten vyprávěl o jiných věcech, třeba co zažil, jak studoval na reálce, jaký měli předměty. A to mě strašně bavilo, protože on uměl němčinu a esperanto. Takže jsem si řekla, tak to esperanto to mě taky naučí někdy. Nemůže on zemřel brzo, takže k tomu nemohlo ani dojít.
1: Dobře. Evi, to je krásný obraz babičky. Babičky porodní asistentky. To vyprávění muselo být vždycky plné emocí, radostí, určitě někdy i napětí. No jak jste mluvila o tom, že všichni tři vypravěči odešli poměrně rychle za sebou, tak každý dobrý vypravěč umí na chvíli zastavit čas, ale my ho zastavit nemůžeme, takže tak to bývá, ale věřím teda, že vám v životě předali mnoho a že si toho mnoho nesete. Děkuju, že jste nám o nich vyprávěla, vzpomínala spolu s námi v Noční lince.
0: Určitě mě toho dost dali tím vyprávěním, opravdu.
1: Mějte se co nejlépe, zavolejte zase někdy, budeme tady. Učíme se.
0: Dobrou noc, paní Barboríková. A všem posluchačům přeju, ať se na zítře hezky vystěj, bude asi hezky, tak to bude fajn.
1: Dobře. V dnešní uspěchané době bývá obyčejný rozhovor někdy vzácností. Máte pocit, že si lidé povídají méně než dřív? Volejte Noční linku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Moc hezká písnička. Plamen skončil 6 minut před půlnocí, já jsem se zapovídala teď mimo éter s panem Patrikem, který volal z Prahy. Zdravíme vás. Haló? Slyšíme se? Tak pane Patriku, to je sice hezké, že jsme si povídali mimo éter, ale měl jste počkat ještě do vysílání. Tak nevím, kde se stal nějaký technický problém, nicméně mám obsazenou dalších 5 linek, takže zvednu hned někoho dalšího a vy to zkuste prosím opětovně. Haló, krásný večer, tady je Jarka, noční linka.
1: Dobrý večer, paní Jaruško. Jaroslav Brno.
0: Pan Jaroslav. Pane Jaroslave, každá rodina má svého kronikáře, každá parta svého vypravěče. Kdo to byl u vás? Jaké příběhy vám nejvíce utkvěly v paměti? To je dnešní téma.
1: A už jsem se jiteru?
0: Ano.
1: Jo? Takže vás srdečně zdravím a všechny dobré lidičky z noční linky. No, já už jsem k tomuhle tématu se jednou zmínil o mé babičce, maminka táty, ta byla vyloženě zkovorozenou lidovou vypravečkou, ani si to uvědomovala. No, velice rád jsem naslouchal, když mi vyprávěla z té doby, kdy žili s dědečkem na Hájence za Otcovačicemi, za Osvětimany na Uhersku, Radisku a ty různé příběhy z přírody a tak dále. A tehdy já jsem zapomněl dodat jednu takovou krásnou příhodu, záležitost, jak dědeček dotáhl na Hájenku domů tu zraněnou srnečku, tak oni měli tedy krásného psa, irského setra, holka, jmenovala se Nela.
0: Ano.
1: Tak to mi vyprávěla, že byli velcí kamarádi. Jakože si spolu hráli potom, jo, jak srnečka už se dostávala z toho trochu a dávala se dokupy, tak že velice kamošili spolu. A já si to dovedl živě představit. Mám jak tu srnečku, tak tu fenku, tu Nelu, mám i na fotkách, víte? V albu. Mám takový album a tak mám i na fotkách, tak jsem si toho to spíš dovedl představit. Jako, jste tam?
0: Ano, poslouchám a teda ocenuju, že máte také památku ve formě fotografie, no, protože to je cené.
1: A teď jako z pozdější doby se zmíním ještě, mám hodně známých, ale kamarádů už méně. A jednu dobu jsem měl velice dobrého kamaráda jménem Oldřich. Už je nahoře v nebičku, tak ho tam zdravím. To byl bohem. Recesista, velký recesista, bohem. On byl, jak už jsem řekl, ode mě o 15, 16 let starší, ale mně to vůbec nepřišlo, protože on byl takový velký kluk, podobně jako já. A my jsme si velice rozuměli.
0: Jaroslave, myslíte postavou nebo duchem?
1: Duchem. Mm-hmm. Celkově, ale tak, jak myslíte, ten recesista, jo, bohem?
0: Ano.
1: Jo, tak jako duchem, ale řekl bych tak celkově, všeobecně, on byl krásně rozevlátý. On byl nádherně krásně rozevlátý a byla s ním sranda.
0: To je hezké slovo, no. Rozevlátý.
1: A tak my jsme si velice rozuměli. My jsme hrávali spolu šachy, pak ještě s dalšími kamarády, Mariášek v hospodě a tak dále. A my jsme, když taky jsme hráli s Oldou třeba i úvodí, na dece jsme se dali na deku šachy a hráli jsme, pokud jsme teda nebyli ve vodě, tak jsme hráli šachy spolu a klábosili jsem tam něco, řekli, ale takhle, chci říct tohle. No a i jako tak do přírody jsme někdy spolu chodívali. A jedno jsme měli společné, že jak on, tak já jsme necítili potřebu v té přírodě nějak moc povídat, vykládat a proč si mluvit. A tak, když jsme tak bloncali to přírodu a to, no tak já bych řekl, že jsme si mnohdy, že jsme si mnohé kolikrát řekli ve společné mlčení. A někdy jsme vedli takové hlubokomyslné debaty filozofické. Jedno to vám, já zkusím říct příklad. Tak jsme šli z lesa, z přírody a už jsme se blížili k civilizaci, k jeho domovu, k jeho domku. Měli jsme v plánu, tehdy se hrál hokej, takže se bych dělal na hokej mistrovství světa. No ale ještě jsme jako byli trochu v přírodě, ale už na dohled civilizace, domečky, a najednou se zastavil Olda, jo, a foukal vítr. Foukal velice silný vítr, mraky se honily a to. Najednou Olda se zastavil a povídala, ty Jaro, nevíš, odkud se ten vítr bere? Jako, kde, jak to vzniká? Odkud se to bere?
0: No.
1: No, tak já se hluboce zamyslel a řekl jsem mu to, tohle. No, víš, já myslím, že to je někde v Tramtárii, tam někde daleko v Tramtárii, taková nějaká fabrika zvláštní a když a prostě a oni, když lidi jako zlobí, když moc zlobí a to, tak oni se tam nakrpnou jako naštvo a pouští na nás ten vítr a ty oblaka a tak dál. Takže nějak se mu to tehda barvitě vysvětlil.
0: Mm-hmm. No, o Tramtári a továrně na vítr. To je krásné, to má v sobě krásný humor i nadhled a člověk si hned představí, jak jste si spolu uměli povídat a zároveň si hrát se slovy a nápady. A taky oceňuji, jak jste říkal, že jste spolu uměli mlčet, že jste si to řekli mnoho. To je taky umění a určitě to jde, jenom to chce už být na velmi vysoké úrovni třeba toho přátelství. Jaroslave, dívám se na čas, musíme končit. Já ale moc děkuju, že jste teď s námi chvilku vysílal noční linku. Zavolejte zase někdy, když budete mít čas a chuť a co říct k tématu, ano?
1: Přeji všem dobrou noc.
0: Mimochodem, nevím, milí posluchači, jestli se mnou budete souhlasit, ale podle mě i pan Jaroslav z Brna je dobrým vypravěčem. S ním se loučíme, vám posílám Abu a za chviličku bude Dalibor Janda.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Je 8 minut po půlnoci, vítám vás u druhé hodiny noční linky Českého rozhlasu. Přeji vám klidný noční čas, ať už jste doma v teple, na cestě nebo třeba jenom tak vzhůru a nasloucháte tichu kolem sebe. Noc má zvláštní atmosféru, zpomalí nás, stiší a často přinese i vzpomínky, na které přes den zkrátka není čas. A právě dnes si povídáme o něčem velmi obyčejném a přitom důležitém, o lidském povídání. O rozhovorech, které nás provázejí životem, o lidech, kteří umí vyprávět, i o těch, se kterými někdy stačí jenom mlčet a přesto si rozumíme. Zůstaňte s námi i v této noční hodině, pokud máte chuť, a zavolejte nám nebo napište svůj příběh. Dnešní téma zní, o čem si nejraději povídáte a s kým, kdo byl nejlepším vypravěčem vašeho života. 731 800 900, to je telefon. Psát můžete na rozhlas.cz/linka, což je náš web, a nebo na linka@rozhlas.cz. Je s vámi Jarka Barboříková a zdravím do celého Česka.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Já se jdu podívat na web Noční linky. Tam napsal pan Michal. Nemám v okolí nikoho, s kým bych se mohl povídat o svých největších zájmech. Umělé jazyky, finanční nezávislost, někdy hodně specifická témata. Rád si ovšem povídám i o obyčejných občanských záležitostech. Zjistil jsem, že mě více naplňuje dopisování než živá setkání. Proto mi vyhovuje, že mám hodně přátel v zahraničí. Vyhýbám se ale tématům, která jsou mi vzdálená. Politika, náboženství, sport nebo technika a auta. Pokud druhý nezačne sám, neptám se ani na jeho školu nebo práci. Když jsem v cizině, nebylo mi to příjemné, jak se mě takřka neznámí lidé ptali na rodinný stav nebo výši příjmu. Je to jejich kulturním zvykem, nemysleli to špatně, ale mě to nebylo příjemné. V poslední době jsem si také začal hodně povídat s umělou inteligencí. Té svěřím i osobní problémy, které bych kamarádům neříkal. To napsal Michal Sedlák na web Noční linky. No Michale, děkuju, že jste to teda zmínil tak otevřeně. Umělá inteligence může být užitečný nástroj pro přemýšlení, psaní, ale nenahrazuje ty skutečné lidské vztahy, které mají hloubku a vzájemnost, tak raději zavolejte třeba nám někdy do Noční linky, nemusíte jenom psát. Zdravím paní Ludmilku z Brna, která na vás naváže. Co na to říkáte, paní Ludmilko, když se někdo cítí tak osamoceně?
1: No to jsem teda překvapená, že zrovna pan Michal se cítí takhle osamoceně, no, když má tolik přátel.
0: Tak, co to chce? Možná to chce se víc rozhlednout kolem sebe a dát nějakým třeba vztahům šanci, anebo, jak říkám, ozvat se klidně do Noční linky. Tak jak se vystavíte k tématu? Povídejte.
1: Já vám budu vykládat o mojí babičce, která se dožila 84 roků. A ona byla vdaná, žila v protektorátě, jako ve Znojmě, a měla za muže, a on byl Němec. Měli spolu 3 děti a ona mě vždycky vykládala a proč jako bydlela potom s náma u nás tady v Brně. Ona byla nemocná, ona, protože on byl Němec a byl financ. A já nevím, proč ona říkala, že ho zavřeli, že si jako tam byly hranice někde a chodili tam pašeráci nebo něco. A jestli on někoho udál, tak oni ho zavřeli a byl zavřené v Olomouci a tam odsud utekl a potom utekl do Rakouska a žil v Rakousku. A oni na to přišli, ona mě vykládala. A oni na to přišli a chtěli, aby ta babička šla na odsud s těma dětskama, s mou mamkou. A ještě měla 2 bratry mamka. No ale ona říkala, že je Češka a tak tady zůstala. A vykládala mě, jak sloužila. Vždycky, když jsme tam jeli, ona tam měla potom rodinu, to by se jmenovalo Žaletice, a ona tam měla rodinu a vždycky jsme ji tam vezli a ona říkala, tady jsem u těch sloužila, tady jsem u těch sloužila. A vykládala mi, jak za války byly nálety a ona třeba šla z té služby, to byla jiná vesnice, a 3 kilometry šla pěšky a jak se musela schovávat ve struze. Tak to mě strašně zajímalo. A ona se teda nevdala a potom teda se odstěhovala za dama a dožila si teda 84 roků. A potom, když se otevřely hranice, tak my jsme prvně jeli do Rakouska a hledali jsme tu rodinu, kde on jako utekl tam a tam žil, ale on se dožil, já jsem 52. ročník a on asi jak utíkal z toho Olomouce, tak se nachladil a tak dostal zápal plic a tak on se dožil, jako když jsem měla rok, myslím, ale nikdy mě neviděl. A tak jsme potom hledali La Andetail, jsme hledali hrob A potom teda ta mamka našla nějakou sestřenicu a ta nás tam teda zavedla. Takže to jsem já prožívala. A potom teda jsem ještě jeden případ. Já jsem měla tatínka, který se dožil 87. Byl 26. ročník a ten nám zase vykládal, i když byla válka a jak přišli Rusi a oni museli chodit, to byl ujezd u Brna, a oni chodili zákopy kopat. Jako mladí kluci, tak to taky vykládal. Potom byl montér zahraniční a jezdil do ciziny. A dvakrát byl v Brazílii, jednou byl 3 měsíce a jednou byl 5 roku. A tam nám vykládá třeba, co zažil. Byl přímo v Rio de Janeiro a říkal, a byl tam zrovna, když tam byly ty karnevaly. A říkal, že teda by tam nechtěl žít vůbec, protože tam jsou tak životní rozdíly. On říkal, že ti černoši, že to je, že oni by mohli dělat, ale oni nechcou. Oni radši budou tancovat pod mostem a stávat pod mostem a v těch papírových domech, co oni si postaví. A nikdy dělat nebudu. Jako někteří. A on dělal ve fabrice, kteří vlastnili Itali. A ti Itali říkali, a to bylo zrovna, když byli ti Rusi, přišli v 68. a on, to bylo v 70. roku, 72. A tak tam byl. A že nás tam pozve celou rodinu a že bychom tam zůstali. A on říká, že by tam nebyla nic za nic, protože oni, Copacabana, zažil jako tu pláž, teď ten velký stadion Maracana, tam byl. Tak to jsem já úplně políkala.
0: To věřím. Ludmilko, no jak jste povídala o té své babičce, tak příběhy z doby protektorátu v sobě nesou vždycky složité lidské osudy, tak to ve mě třeba zajímalo úplně detailně. A vůbec, já myslím, že vy jste taky dobrá vypravěčka. Dneska se to podle mě hemší samými dobrými vypravěči.
1: To vám teda řeknu, že já jsem taková výpravěčka, že maminku jsem měla 8 roků v domově důchodců, protože jsem se nemohla o ní starat sama, protože já mám postižení páteř, takže brala jsem si ji vždycky Vánoce a to, ale dokud ještě ona měla ten rozum trošku v pořádku. A já jsem tam 2x týdně za něho chodila a chodila jsem i v sobotu, v neděli. A můžu vám říct, že my jsme seděli třeba v té místnosti, kde se tam scházeli ti lidi a oni si k nám chodili sedat. A pořád mě zdravili a chtěli kontakt. Tak na mě se tam navázalo ale 6 lidí a že mámka mě říká, vypustujte se, já nevím, co jestli chodí za mnou nebo jestli chodí za těma lidima. Já říkám, mami, je to blbě odhánět. A ona tam přijde sedla si tam a já říkám, co chcete? Chcete kafe? Mám vám koupit kafe? A ona, že jo. A takhle já jsem tam prožívala 8 roků s ňou. A potom jsem si ji teda nemohla brát, protože ona byla dementní a když jsem si ji vzala, tak ona nevěděla, kde je a pořád mě říkala v noci. Já jsem se vůbec nevyspala. Já chci jít dom, já tady nebudu. A chodí hlavně po bytě. Takže pak už mě ty sestřičky říkali, neberte si ju, protože ona potom má to guláš. No a tak ti lidi tak dobře. Se na mě navázali.
0: Ludmilko, děkujeme. Teď je čas se rozloučit, ale já jsem moc ráda, že jste se nám ozvala. Děkujeme za každé slovo a za vaše milé sdílení a vzpomínky na všechny, o kterých jste hovořila.
1: Jo, ještě prosím vás, bych já chtěla pozdravit pana Olina, protože ten pan Olin, toho já strašně ráda poslouchám taky.
0: To je dobře. Poslouchejte dál. Teď
1: jo?
0: Písničku
1: Děkuju,
0: od Michala Tučného. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Dnešní noc věnujeme slovům, vzpomínkám a příběhům. Zajímá nás, s kým jste si nejraději povídali a kdo vás dokázal nejvíce zaujmout. Teď zpívá Michal Tučný.

0: aktuální čas 27 minut po půlnoci. Když někdo umí vyprávět, čas utíká mnohem rychleji. Kdo ve vašem životě dokázal zaujmout každým příběhem? Na to se vás ptáme v dnešní noční lince Českého rozhlasu. Připomenu přesné téma, o čem si nejraději povídáte a s kým a kdo byl nejlepším vypravěčem. To je téma i pro paní, no teď Marie. Mi to vypadlo, Marie, zdravíme vás moc, odkud voláte?
1: Ze Sokolovska.
0: Přejeme krásnou noc. A co máte na srdci, co máte?
1: No, vyprávění, kdo nejvíc vyprávěl, už jako malá holka. Dneska už jsem taky stará bába, ale jako malá holka jsme chodívali s maminkou na draní peří, to se tak chodívalo, když se dralo peří v rodinách, tak vždycky se sešli u jednoho, pak příště u druhých, takže tam se vyprávělo. A nejraději jsem chodila k jedný starý, tak jsme říkali babička Pokorná, ona tehda už byla stará přes 80 let, já byla malá holčička, já jsem možná ještě ani nechodila do školy a strašně ráda jsem poslouchala její vyprávění a tak jsem chodila i k ní, i když se nedrala, protože ona vždycky vyprávěla, jak se žilo, když ona byla mladá, jaká byla móda, že se nosili jenom dlouhý sukně, že chodili do řeky koupat jenom v sukních, že se nemohli slíkat. Že když si poprvé vzali jako dlouhé kalhoty místo sukně, tak byli kamenovaní. A takový ty příběhy, jak se seznámila se svým tehdy ještě nastávajícím mužem, on byl pekař a ona ho v noci šmírovala oknem do sklepení, kde měli pekárnu. Takový krásný příběhy vyprávěla a to jsem tak ráda poslouchala. A dále, pak tam byly u nás dvě staré dámy, které byly kdysi, vyprávěly společnící hraběnce zámecká paní na Kynžvartě. A oni jeli společnici, tak taky vyprávěli o tom, jak se žilo, co prožívali, jak jezdili i na lov a takový ty příběhy. A měli plné skříně knížek. Já jsem si tam, to už jsem byla starší, to už bylo možná 8-10 let, tak jsem si tam ty knížky od nich poučila. No tenkrát jsem neviděla, že to je samá modrá a červená knihovna. Ale byly v tom pěkný příběhy. A vyprávěli, jak se žilo. To bylo jak v pohádce to vyprávění. Já jsem ani nepotřebovala v té době mít moc kamarádek, protože mi stačilo to vyprávění, z toho jsem žila. To už dneska není, že by si někdo takhle vzpomínal a vyprávěl.
0: Víte, co je úžasné? Vy říkáte, že jste z toho žila, ale vy z toho vlastně stále žijete.
1: Možná, že jo, ale i to mělo nějakou chybu. To třeba to čtení té červené knihovny, že jsem si opravdu myslela, že život je takový, jak v těch románech.
0: Růžový.
1: Jsem to spálila.
0: No, tak myslím, že to známe všichni. To je krásné. Já teď přemýšlím, jak bych to přirovnala, k čemu bych to přirovnala, jak se dřív dralo to peří. Jako v dnešní době, kdy se taky lidé schází na tu stejnou aktivitu v celém Česku, ale nic mě nenapadá.
1: Protože to se muselo mluvit pomalu a potichoučku, aby se moc nefoukalo, aby to nelítalo peří. Takže to byla taková zvláštní atmosféra u toho draní.
0: Ano.
1: Ano, jste tam?
0: Ano, posloucháme, reagujeme. No, ano, to bylo setkání sousedů, rodin, kde se nejenom pracovalo, ale hlavně právě povídalo, sdíleli se životní zkušenosti a ta doba byla na toto naprosto výjimečná. A chodili jste, prosím, vždycky k někomu, nebo se chodívalo k vám? Kde se dralo to peří?
1: Někdy u nás, někdy u sousedů, někdy u té paní. Jak kdo měl nastřádaný peří, protože se oškubalíte husy, nechalo se to peří vysušit, že jo? A potom, když už ho bylo dost, aby se z toho potom mohlo udělat nějaká ta, jak říkali, duchna nebo ty polštáře, to byly tenkrát ty polštáře velikánský, tak pak se dralo, aby se to dralo najednou. Ono se to dralo třeba v té rodině několik dní, než se to udralo, podle toho, kolik nás tam taky bylo. Protože, aby se tam z jedné husy dralo, to se nevyplatilo už jenom potom toho prachu, co všude bylo. Takže třeba za 3-4 roky se dralo zase u té stejné paní. Jo, mezi tím se to střídalo po vsi, kde kdo jak potřeboval.
0: Víte, co napadlo mě? Třeba zabíjačka, to se stále ještě dělá u nás běžně, takže možná, že to je jedna z takových těch věcí, která zůstala, kdy se ti lidé sejdou a pracují a u toho povídají. Tak děkujeme i vám za milé povídání. Přejeme krásnou noc.
1: Zdravím všechny, mějte se hezky a dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Jsou rozhovory, na které zapomeneme, potom jsou takové, které nás provázejí celým životem. O těch druhých si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu. Do celého Česka vysíláme ze Zlína, zdraví vás Jarka Barboříková.

0: Někdy je největším darem člověk, který si na nás udělá čas a naslouchá nám. Kdo byl tím člověkem ve vašem životě? Volejte noční linku Českého rozhlasu a pojďte se s námi povídat. Dnešní téma zní, o čem a s kým si nejraději povídáte, kdo byl vaším nejlepším vypravěčem v životě. Pan Robert z Olomouce je s námi. Krásnou noc přejeme.
1: Dobrý večer. U mě to bylo asi takové, nejradši jsem měl manželku, protože ona byla moc prima, už 3 roky není. Nejvíc mě bavilo, když jsme spolu hráli čvobrda, to bylo moc prima, protože byla sranda. No a pak jsem měl, pardon, vy jste se chtěla něco zeptat.
0: V pořádku, povídejte zatím vy.
1: Jo, no a pak... Koho si moc vážím, tak byl děda, protože my jsme spolu spravovali auták, jako brácha tam byla i já. On jezdil na technickou, děda teda už není od 98. roku. A mě vždycky bavilo, když jsme spravovali to auto, tak jsem mu podával na řadě. On řekl, teď mě podej šroubovák, teď pilník, jo. Teď 19. klíče, to byla golasada, tak jsem se musel podívat, kde je 19. že, ne?
0: No, dobře, tak. Takže to byly takové pracovní rozhovory, ano, proč ne?
1: Přesně tak, no.
0: Je teď někdo, koho velmi rád posloucháte, na koho si vždycky najdete čas a nahrazuje vám třeba ty, kteří už odešli?
1: Tak mám kamarádku z hospody, po který má paní, evidentně si rozumím, dělá hostinskou. Jmenovat ho nebudu, protože nevím, jestli by s tím souhlasila, to asi ne, no a to je jedno. Jako moc prima holko. No a jinak potom, až budeme mimo éter, tak vám tam nechám pro paní Ludmilu svoje číslo a teďka to nejde, protože to je zneužitelné.
0: No. Dobře. Řekněte, jak vypadal večer u vás doma, když jste byl dítětem? Bylo to tak, jak jste... poslouchal předešlé posluchače, že se neustále vyprávělo u nějakých společných aktivit nebo při nějaké práci, když teda nemluvíme zrovna o té opravě auta. Bylo to tak?
1: No, to bylo různý, ale na koho moc rád vzpomínu, tak je babička z Bratrušova a ona vždycky nám četla pohádky z bráchu a to bylo moc prima, jo, nebo když ona tam měla i před domem takovou zahrádku a tam byla cibule, česnek a podobně. Takže to bylo moc prima a pamatuju si takový, ještě tam byly takový ty starý kamna, než myslíš, že to pamatuje, to se topilo dřevem.
0: Myslíte normálně kachlové kamna?
1: Ne kachlové kamna, kovovy byly, ale topilo se v tím dřevem. Mm-hmm.
0: No, jasně, kamna.
1: A to bylo moc prima, že tam byla i taková trouba. A když se šlo do lesa, tak se nazbírali třeba jahody, maliny, jelány, borůvky a podobně. A pak se udělali koláče, no to bylo vynikající. To bych snědla i s tím talířem, jak to bylo dobrý.
0: Aha.
1: No. A nebo se udělal třeba na houby, tak se udělal houbové guláš, smaženice a podobně, to taky nebylo špatný.
0: Dobře. Roberte, a vy sám jste ten, kdo často baví společnost nebo bavil společnost, kdo často začíná různá témata. Myslíte, že jste dobrým vypravěčem?
1: Jak když spíš se učím teďka pozorně naslouchat holce, protože to je umění a zjistil jsem, že třeba ta kamarádka si váží toho, že umím naslouchat, protože někteří chlapi jsou takový, že když vidí šikovný děvče, tak se na něj lepí, aniž by se ptali, jestli můžu. A já se vždycky zeptám, děvče, můžu tě pohladit, když řekne ne, teď nemám čas, nebo já něco počítám, nebo něco, to respektuju.
0: Fajn. Roberte, děkujeme za to, že jste se na nás udělal čas, že nás posloucháte i že se aktivně zapojujete. Teď si dáme písničku od Pavla Bobka a teda zrovna se jmenuje tematicky Drž se zpátky, chlapče můj. Tak jo, mějte se dobře.
1: Dobře, ale ještě dám to číslo, jo, prosím. Bo.
0: Ano, tak klidně vydržte mimo éter, můžeme si dopovídat. A já tady zopakuju teď telefon a také téma. O čem si nejraději povídáte a s kým, kdo byl nejlepším vypravěčem vašeho života? No a teď to číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jaké povídání vám dnes nejvíc chybí? Kdybyste si mohli na hodinu popovídat s někým, kdo už není mezi námi, kdo by to byl? I o tom můžete vyprávět v dnešní noční lince Českého rozhlasu, která nese téma, o čem si nejraději povídáte a s kým, nebo povídali. Kdo byl nejlepším vypravěčem? Vítám pana Aleše ze Znojma, je to tak?
1: Buenas noches.
0: To jsme si na vás, milí posluchači, připravili. My jsme teď probírali mimo éter, jak je nejlepší pozdravit. Krásnou noc, dobré ráno nebo krásný večer. Tak mě pan Aleš poučil, že ve Španělsku na to mají vlastní výraz. To znamená, že se takhle, když se hodně setmí, tak můžete říct. Zkuste to ještě zopakovat?
1: Oni právě mají ve Španělsku, že když se ráno zbudí, tak do oběda se říká buenas tardes, po obědě už je to buenas dies a večer, když se setmí, tak se zdraví buenas noches. A mně právě je takový divný, tady říkáš jako dobrý večer, protože už není večer a já jsem zvyklý od malička, když se řekl dobrou noc, tak jsem dal mamince pusu a šel jsem spát, no. A tak já teďka, ne, že bych neměl Kubu dát pusu, to ne. Ale jakože mě blbý, jako říct dobrou noc, jo, to je divný.
0: Tak buenas noches, děkujeme teda za poučku. A já myslím, že vy asi budete rád vyprávět, rád povídat. I vy sám, ale budete povídat o tom, kdo byl pro vás tím dobrým vypravěčem.
1: A můj dobrý vypravěčem, abych pravo řekl, já

0: jsem možná trošku takový sobecký, že já si myslím, že já mám penzion a mám vinný sklep a já rád povídám sám a já rád mluvím pro hosty, mluvím o víně, mluvím, jak to vzniklo, jakou to má chuť, jakou to má vůni a co by měli a co by neměli. A to je úplně to pro mě úplně to nejlepší a mě to baví a mě to chutná a dělá mi to dobře. Je pravda, že trošku někdy si vymýšlím, aby ti lidi byli spokojení.
1: Ale já myslím, že to dělá každý vypravěč. Já jsem kdysi dělala rozhovor s Miroslavem Donutilem a ten říkal, že je taková poučka, že všechny příhody, které se stanou jeho kamarádům, tak on si musí dát do formy já a vypráví.
0: Jo, je to přesně tak. A já bych ještě chtěl, já vím, že teďka budu něčem jiným, ale já obdivuji vás, všichni, co tam jste, že vy opravdu zvládáte ty téma. Někdy jsou ty téma strašně těžký, a vy dokážete se s těma lidma vyrovnat, dokážete s nima mluvit, dokážete se s nima vcítit do nich. Jo, to je úplně se jich vydivím, že takhle to znáte. Ale já tam nechci mluvit jako takhle vážně, ale takže já mám třeba lidi ve sklepě a teďka se s nima bavím a teďka dělám různý soutěže a vymýšlím si a je to baví a někdy si tím dělám trošku legraci a oni to žerou. No, takhle to já mám rád, no, to je marný. A jsem už trošku starší člověk, no, asi cítíte ve hlase, že jsem starší člověk. A tak,
1: tak
0: no.
1: Vy hlavně, tak to mám rád. Jestli teda máte ten sklípek, tak vám se to hezky vypráví právě po tom vínečku, že?
0: Jo, jasně, jo, samozřejmě. A někteří lidi mě žerou, jsou samozřejmě lidé, kteří jsou moc namyšlení a myslí se, že jsou nejchytřejší, ale potom zjistí, že každý víno je jiné, každá chuť je jiná a dá se o tom opravdu mluvit hodně dlouho, no. Jsou sladká, suchá vína, možná teďka mluvím trošku tak, já se přiznám, já poprvé takhle mluvím do rozhlasu, mám trošku trému, tak se obouvám.
1: Tak já myslím, že zatím je to premiéra úspěšná. No a děkuju. Vy teda vyprávíte o té samotné práci ve vinohradu, příběhy, které se vážou třeba k jednotlivým ročníkům a podobně, jo? Rozumím tomu dobře?
0: Jo, samozřejmě. Je to zajímavé, že u nás je to víno takový, že každý ročník má jinou chuť. Někdy je takové počasí, někdy onaké, někdy je větší teplo, někdy je vlhko, někdy je sucho a to víno je po každý jinačí. Takže u nás je takový pestřejší. Já jsem třeba, já rád cestuji po světě, přiznávám se, rysci machromat, ale párkrát jsem byl ve světě a byl jsem v nějakých vinařstvích a zeptal jsem se, a letošní víno je takové a před dvouma rokama bylo jaké? A oni mě vůbec nechápali, protože říkali, my tady máme každý rok úplně to stejný. Teď každý rok, jestli to bylo v Kalifornii, nebo teďka jsem byl v Novém Zélandu, oni říkají, my máme každý rok úplně stejné, ale u nás to neplatí. U nás se rozděluje víno, ten rok byl jinačí, ten rok byl víc cukru, tam bylo víc kyselinek, takže si zase myslím, že u nás je ta pestrost těch vín zase mnohem lepší. A teďka jsme přešli úplně na jiný téma. Vy jste se asi chtěla bavit o vyprávěčích a přitom my se zabavíme o víně. Takže trošku jsem vás zlomil na svoje milované téma. To vadí?
1: No, je to totiž i moje oblíbené téma, takže nebylo potřeba mě tolik lámat.
0: To je škoda, že tady nemůžu říct, kde jsem, jaký penzion, že bychom se přivítali a že bych vás nabídl svoje vína, že bych vás pozval k sobě. To je škoda, protože to by byla nekalá reklama.
1: Máte pravdu. Nicméně teda, Aleši, náš čas se chýlí ke konci, tak zkuste říct se stručně, prosím, kdo byl pro vás nejlepším vypravěčem vašeho života.
0: Mojím nejlepším vypravěčem byla moje máma. To byla moje máma, když jsme večer, jsme si lehli na zem, když se začalo stmívat, lehli jsme si na zem, brácha, jeden brácha si sedl na stůl, druhý ležel třeba na gauči, já jsem seděl u kamnech na zemi, a moje mamka vždycky vykládala, jak to bylo ve válce, jak to bylo, jak obchodovali, jak prodávala, jak dostávala různé takové ty body, aby si kupovali jídlo, mlíko, maso. A to nám vykládala, já nevím, snad každý druhý den. A vždycky, mami, prosím tě, pobídej nám, jak to bylo ve válce. A aby se ušetřila elektřina, tak jsme v tom šeru leželi, jak jsem říkal, někdo na stole, někdo na zemi, někdo u kamen. ve tmě, aby se ušetřilo. To v dnešní době lidi nechápou, já už jsem starší pán totiž. A my jsme poslouchali moji mámu, jak vykládala, jak to bylo ve válce.
1: Ale vy teda, Aleši, zníte mlaději asi, než kolik vám je. Protože jestli vám byla maminka schopná vyprávět tyto zážitky, čili už také musela být starší, když prožívala, předpokládám, alespoň ty poslední válečná léta, tak to jsou příběhy opravdu cené, opravdu důležité. A víte co, kdyby teda to šlo, tak já bych klidně přijela k vám do Vinohradu a kdyby to šlo, tak vy jste mohl přijet zase do Zlína a můžu pozvat taky všechny ostatní posluchače na příběhy našich sousedů. Post Bellum pořádá tady v pondělí, teda pod mou taktovkou tady závěrečnou prezentaci, kde budou děti právě příběhy, o kterých vy mluvíte z dob například válečných vyprávět, takže proto v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně víc najdete na internetu. No, hezky se nám to poslouchalo, ještě bychom poslouchali dál, ale dívám se na čas a už nám ho moc nezbývá. Aleši, budeme muset končit, budeme uzavírat úplně celou noční linku.
0: Takže já už teďka můžu říct dobrou noc a dej se, už je mi hodně přes 60, jako v pohodě.
1: Vidíte, tak to bych neřekla. Opatrujte se, krásnou noc.
0: A teďka konečně můžu říct dobrou noc.
1: No, krásné sny. A já jsem se zrovna naučila to buenos noches, no, tak
0: fajn. Buenos noches, señora, buenos noches.
1: To byl pan Aleš, který volal ze Znojemska a na mě tedy je, abychom se rozloučili. Děkujeme za vaše telefonáty a příběhy o obyčejném lidském povídání, vzpomínání, o setkáních, která mají v životě svoje místo. Přejeme klidnou noc, hezké sny a povídejte se dál. Je to důležité. Nenechte tyhle obyčejné rozhovory mizet z vašich dní.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Loučí se Jarka Barboříková.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Vítejte u pořadu, na jehož názvu ostatně tak nezáleží. Jako spíš na tváři, kterou u něj budete mít. Nám jde o úsměv a zkusíme ho vyloudit i tentokrát ukázkami z televize. Na svědomí je bude mít jeden muž. Jmenuje se Gustav Oplustil a díky němu se mohou smát už několikáté generace diváků. Tak honem, ať to nezmeškáte. Pardon, jde mi další host.
2: Tak mě tady máš.
1: Je, ahoj Mildo. Jsem rád, že jsi přišel, tak se posaď.
2: Co je dneska v televizi?
1: No, veselohra.
2: Veselohra?
1: Ty jsi chtěl něco jiného?
2: Já jsem se těšil, že budu mít poklidný večer.
1: Ale to budou takový minikomedie, scénky a kabarety, víš?
2: No tak na to se konečně dá snad tak ještě trošku koukat. No.
1: Nebuď tak nafrněnej.
2: Já sice nejsem zrovna dvakrát fanda, víš, na tenhle ten cholerický humor.
1: Tak to se od tebe nechce, jen se u... Tak to se od tebe nechce, jen se uveléb. Podíváme se společně, co za těch 50 let v televizi napsal a připravil Gustav Oplustil.
2: No ale prosím, nakonec lepší. Něco než to.
1: Hele, tak já to pustím, jo? Hele, ono to asi nejde.
2: No počkej. Teď to včera ještě šlo.
1: No včera, teď to nejde.
2: Ale podívej se, ale ani obraz, ani zvuk.
1: Hele Mildo, já mám nápad. Tak si dneska poslechneme rádio, co?
0: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
1: Hele, poslouchej. Hele, tak

0: Ano, do kabaretního prostředí vás dnes zavedu s naším pořadem, a to díky umělci, tvůrci českého humoru, na kterého budeme vzpomínat. I díky archivním rozhovorům a ukázkám. Kdysi jsem měl šanci ho poznat osobně a přátelit se s ním. Tím mužem, který vytvářel historii českého humoru, byl Gustav Oplustil. Narodil se 2. srpna roku 1926 v Hranicích na Moravě, na které byl tak hrdý.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Gustav byl nejstarším z 5 dětí v rodině legionáře z italské fronty. Tatínek později pracoval jako knihařský mistr ve vojenské akademii a Gustav vychodil obecnou a měšťanskou školu v Hranicích na Moravě. Měl v úmyslu i pokračovat na obchodní akademii v Přerově, jenže začala válka a místo studia odešel do učení ke strýci, který byl holičem. Začal se také zabývat ochotnicky divadlem, ale pracovní kariéru už měl přece nastartovanou jinde.
2: Ale pak se začalo ukazovat, že bych to eventuálně mohl dělat, a pomohlo mi k tomu nejvíc to, že v těch Hranicích bylo Beskydské divadlo, to bylo zájezdové divadlo, které bylo 2. na Moravě. Bylo jedno v Jihlavě a 2. v Hranicích. Ostatní byly pevné scény, ale to byly 2 zájezdové divadla. No a protože to divadlo bylo profesionální, tak já jsem tam chodil velmi často se přiučovat. Mě to velmi zajímalo a dopadlo to nakonec tak, že jen skončila válka, tak jsem byl do toho divadla angažován jako herecký elef a tím začala vlastně moje, tedy už profesionální kariéra.
0: V roce 1948 nastoupil do armádního uměleckého souboru v Praze, kde strávil vojenskou službu a během vojny se také oženil s manželkou Jarmilou. V roce 1953 nastoupil Gustav Oplustil do zájezdové skupiny divadla Československé armády na Vinohradech, kde pracoval 5 let. Pak přešel jako dramaturg estrádních a zábavních pořadů do Městského domu osvěty a později dostal nabídku práce v redakci zábavy Československé televize. I díky němu později vzniklo spousta skvělých scének. Je autorem třeba i té, která se jmenuje Sňatkový podvodník. Zahrála si v ní Helena Růžičková a pan Bejvl.
3: Dobrý den.
4: Kde je číslo, co? Tak co, budu potrestat nebo vyznamenám?
3: Slavný soude, tento bezcitný, nebezpečný svůdce nalákal mě a setřel můj dívčí pel. Zneužil mé mladické neskušenosti.
4: Slavíčku, můj táčátko, moje... Moje koňadro, kolibříku můj sladký, tak si se mnou nemluvila. Tenkrát, onen májový večer, když jsme se seznámili, vzpomínáš ještě na ten blahý lásky čas?
5: Paní svědkyně, vy jste toho člověka krmila?
3: Ano, ano, slavný soude. Pekla jsem mu buchty, no řekni, řekni tady, prosím, panu soudci, jaké byly moje buchty, no? Jaké?
4: No, tady ty byly. Pardon, promiň, tady ty byly. Hrozný, pane předsedo. Takhle jsem si doma rozloukal klobíkem a drobil si je do kafe. Musím
3: a likér se mu dávala, slavný soud. Ano, likér.
4: Jen jednu skleničku. Já ani víc nechtěl, to by mi tak scházelo, abych tohle viděl dvakrát.
5: Počkejte, počkejte, vraťme se k věci.
4: Prosím.
5: Sliboval jste manželství a svůj slib jste nedodržel.
3: Ano.
4: Pardon, dovolte, abych se ohradil. Tedy je pravda, že jsem Violce slíbil manželství, ovšem pod jednou podmínkou. Ať řekne, pane předsedo, pod jakou podmínkou?
3: Ano, slavný soude, sliboval mě manželství pod podmínkou, že vyhraje první cenu v Matesu.
4: No, prosím, a vyhrál jsem? Nevyhrál, pořád na to čekám.
3: To jsem na mě.
4: Co chceš dělat, drahá?
3: Že tvůj slib stále ještě platí.
4: No, samozřejmě, přece nemluvím do věty.
3: Ach, ty muž.
4: Jako když mi sebe krajta ty hrovita. Pane předsedo, buďte klidný, já máte se nezázím. Duch. Miláčko, všem nevím, kdo teď bude s tebou sedat na kanapíčku, držet tě za ruku, když mě zavřou do temné žalářní kopky.
3: Ach, ne, bože, to jsem nechtěla. Slavný soude, beru žalobu zpět.
5: Prosím.
3: Viktorek se ke mně vrátí. Napiču mu Bůh, ty milou.
4: Nevyhrožuj, tady se všechno zapisuj.
3: Ach, ty můj.
4: Ach, ty moje.
3: Ty můj sladký ničemu. Poroučím se, pane předsedo. Má úcta, slečno. Počkám na tebe před soudem.
4: To jsou rady.
0: Možná i vy si budete pamatovat legendární televizní pořad Kabaret u dobré pohody, na kterém spolupracoval se Zdeňkem Podskalským. Ostatně jako na mnoha jiných projektech.
2: A se Zdeňkem Podskalským jsem se já seznámil vlastně vstupem do televize v roce 63. On tam v té době dělal Babičinu krabičku. To dělala Dáša Novotná jako dramaturgině a Jiřina Bohdalová to vlastně uváděla. A to bylo poprvé, kdy se mohly začít vysílat ty písničky z minula. To byly písničky, které si zpívali ženy doma, když žehlili prádlo nebo prali u potoka a tamhle. To byla správná funkce písničky. Skládaly se písničky proto, aby si je lidé zpívali. Což si dneska nedovedu tak úplně dobře představit, že by si to někdo, když pere v pračce, zpíval nějaký tenhle ten rokovou, tvrdý rok, nebo podobně, ale tak dejme tomu, že je to možný. To byla ta doba. A to se najednou vrátilo v té Babičině krabičce a dostávali jsme dopisy z JZD a odinut, aby jsme našli pro to jiný vysílací termín, protože ženský utíkají a místo dojení to poslouchat Babičinu krabičku a že to jim narušuje prostě a nemůže nikam dohnat, tak aby se to vysílalo.
0: Že neplní plán.
2: Ano, ano. A že to musí takhle. No tak myslím, že se to tak udělal, že to našlo potom teda k plný spokojenosti ten a měl to mimořádný úspěch. A já jsem tam nastoupil a Dáša Novotná, tenkrát, která to dramaturgovala, říkala, že přišla, ona byla, měla zakázanou činnost jeden čas, celá ta její rodina nějak a oni se odstěhovali, migrovali do Kanady a ona tam jednou jela navštívit ty příbuzný a viděla tam prostě na obrazovkách různý soutěže. Vrátila se zpátky a říkala, načerpala jsem v Americe všelijaký prostě programový typy, který se tady neprovádějí a já bych je chtěla tady uvádět. A tak vzniklo 10 stupňů ke zlaté. A tak těch 10 stupňů ke zlaté, ta Dáša na to přešla a říkala, já už ty písničky dělat nebudu, já teď budu dělat ty soutěže. A Zdeněk Podskalský říkal, no jo, ale to má úspěch, v tom bychom měli pokračovat. A na to jsem se tam objevil já, který jsem tyhle ty věci v těch, už proto i v Auzu jsem dělal ten kabaret. A pak jsem byl v té centrále toho estrádního jednatelství, který byl Městský dům osvěty, který to dislokoval po republice. Takže jsem já sám účinkoval na těch estrádách a v těch takže jsem měl obrovský okruh známých lidí, autorů, účinkujících a všech. Tak jsem prostě říkal, že bych našel způsob, co bychom mohli v tom smyslu dělat a že bychom mohli udělat takový cyklus, který by se, dejme tomu, jmenoval, jak jsme začínali, nebo jak začínala staropražská zábava a že bychom mohli udělat několik dílů od těch starobylých poutí až k dnešku, jak se ten humor a ty žánry vyvíjely. A Podskalský říká, to je to, co mě zajímá. To bychom mohli dát dohromady. A tak vlastně vzniklo to první bejvávalo, kde to začalo od toho, ty poutě, pak to byly ty arény, pak to bylo šantány, pak to byly kabarety, pak to byly reví. A postupně, jak se teda šla doba, tak se to obohacovalo, zkvalitňovalo a došlo to až třeba k Osvobozenému divadlu a podobně, protože nebýt těch věcí předtím, nebylo by ani to po.

0: to věřím, to by se vám líbilo. Večer za Strahovskou bránu a s písničkou pana Hašlera. Ne. Na tyhle písničky máme ještě dost času. No ne, budou, ale teď to jaksi nejde. Protože v tuto chvíli je teprve pan Hašler píše. Prosím? No, to ano, prosím, možná, že už některou z nich zkusil u Medvídku, ano, s paní Naskovou, kde po představení v Národním divadle dělá kabaret. Ale my si počkáme, až jich bude víc, ano? Totiž teď se píše rok 1910. A sláva pražských šantánů už pomalu končí. Taky pan Alois Tichý si nechal přemalovat firmu na pražský kabaret. No ale abych nezdržovala, vezmeme to pěkně po pořádku. Začneme třeba na Václavském náměstí. Těch zástupů si nevšímejte. My už máme vstupenky v kapse.
1: Chytlo v dílně, matko drahá, to je šum. Na ulici vystěhován, ve chvilce je celý dům. Běžte někdo k automatu, křičí vedle hokyně. Šmarja Josef, kouse valí, koukněte už z kuchyně. Místo jeden letěj čtyři, prvnímu pes v cestu vběh. Bums už leží a ti druzí, každý nám přes něj leh.

koníček, brýle nechal ve výčepu, už tam pro ně pádí zpět, až to přečte, kde je klíček, automat otevře hned.

lítají, zase hydrant hledají. Kruci tyrkn, kde je hydrant, křičí čatský velitel. Teď zas, aby někdo pro plán na strážnici honem šel. Tu však kluk na zemi zvedl, upadlou mu čepici. Pod ní objevil se hydrant, halo, spustěj pepíci!

0: pekařovi do krámu. Vyšel pekař vyjevený nad tím brajglem po ránu.
1: Prosím vás, co tady chcete, snad nehoří vedle dům.
0: Hasiči se zarazili, náhle umlech celý šum.
1: Co vás tady čerti berou, děláte si dobrý den. Moje bere si cvát v páře a pára jde oknem ven.

0: Tak teď bychom třeba mohli...
1: Za Gustou.
0: Kam? Prosím?
1: No vrátit se za Gustavem Opustilem, ne?
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Ano, náš pořad vyplňuje vzpomínkami a ukázkami Gustav Opustil. A povídáme si o jeho kariéře televizního a rozhlasového scénáristy a příležitostného herce malých rolí.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jak už jsem naznačil, Gustav Opustil pracoval kdysi i v rozhlase. Tam začínal jako dramaturg písniček na přání posluchačů. Prostě psal to, co potom říkal moderátor na mikrofon. Tenkrát se to nevysílal denně, jako je to obvyklé dnes. A takzvané spojováky mezi písničkami psal doma, kde ještě běhali navíc 4 děti. Všichni tehdy bydleli v jedné místnosti a protože na to psaní neměl klid, tak si často sedl na parník a jel do Štěchovic a celé to pak v klidu na vlnách Vltavy spáchal. Jeho doménou byly ale také speciální písničkové televizní komedie a filmy. Vzpomeňme na 7 žen Alfonse Karáska, Poslední léč Alfonse Karáska nebo To byla svatba strýčku. Tam všude zní písničky. Tenhle formát měl Gustav asi hodně rád.
3: Velmi. Protože tím jsem já vlastně s tím přišel, s těma věcma. Udělali jsme běžný estrádní nebo kabaretní pořady a podobně. A já jsem přišel, když jsme dělali takový na závěr vždycky směsi, tak jsem přišel za tím Zdenkem Podskázkem a říkal jsem, hele, kdybychom udělali třeba takovou mikrokomedii, která by měla takový lehký děj, ale místo dialogu by tam byly písničky, že by si ty lidi vzájemně odpovídali úryvkama písniček a tím vlastně tím textem těch písniček by navazoval ten dialog na sebe. On pal, no to je ale, víš, co to je za práce? Najít ty písničky a všechno. Pam, no, Zdenek měl velký archiv, já velký archiv, který se postupně obohacoval, tam jde o stovky a tisíce písniček, tak jsme to sestavili si a já jsem říkal, já to vyberu, já najdu ty vazby, aby to bylo jako, že já bych se tak ráda vdával a on odpovídá, jen jednou jsem to zkusil a měl jsem oštru. Já nevím, prostě tuhle vazbu, protože vlastně tam nastalo takzvaný humor na druhou, jako jo, ty gegy se násobily, protože jednak zazněla známá písnička, která byla uvedena v úplně jiné a nečekané situaci. To byl jeden druh humoru a po druhé byl ten děj, do kterého to zapadlo a ten byl taktéž humorný, takže vlastně s tím vznikl takový, bych řekl, úplně jiný druh zábavy. Hrály se scénky, které byly převážně zpívané, i když ten dialog se tam nějaký krátký nevylučoval, ale hlavní fór byl na tom, že když zazněla ta písnička v nějakých jiných rovinách, než ji divák znal.
4: Neváhejte začít znova, nedejte se odradit, dejte prosím na má slova, bez lásky se nedá žít, to se prostě nedá.
5: Ona je taky blbost neplnit plán. Prosím tě, jak já mám vědět, že jsi sama doma a můžeš mluvit. Ano, jak jsme si to domluvili? Přesně v 16:30. Do 19:30 jenom? Aha, já vím, ano. Na večeři. S manželem. Jestli mě to bude stačit. No, promiň. Slabý 2 hodinky. Co kecám? Vždyť jsem nic neřekl, proboha. Ano, tak fajn. Pa, bobule, pa. No a je to. Má, dono, má, kraj tiše sní.
6: Tak s tímhle bych nezdržovala, mám totiž strašně málo času. A pozor na kostým.
4: Půl hodinka pouhá, málo nebo mnoho znamená. Krátká je či dlouhá. To, jak se srdci zdá.
6: No, co už je

0: semeje jak houslezí.
1: Ruka tvá je rozchvívá,
0: písní tou se rozteskní,
1: ještým smyčcem ožívá.
0: Haja, haja, má panenka Maja.
2: Počkej.
0: Počkej.
2: Ježišmarja, sukně.
0: Sundáme to, děcko, tím dáme.
2: Počkej, v půl osmi mě čeká muž, babička, tchýně, švagra, paní Vošalíková. Teplou vodu.
3: Co koukáš?
2: Teplou vodu.
4: Vraťme se ale teď zase do zábavného pořadu, kde se objevovaly scénky. Mám na mysli kabaret U dobré pohody, režírovaný Zdeňkem Podskalským. V každém díle se objevilo několik písniček a zhruba 4 až 6 scének. Docela náročný projekt.
5: Ale pak tu byla ještě jedna věc, a ta je zásadní. A sice, že my jsme do toho kabaretu dostali i lidi, který normálně by nikoho nenapadlo, že by tam hráli. Například Dana Medřická, Voska, členové Národního divadla, Filipovský a jiní, ty nám do toho kabaretu šli, ale oni to nepodceňovali, jako že to je něco bokovka, tak to nějak dáme dohromady, nic takového. Oni k tomu přistupovali, jako kdyby studovali Moliéra, nebo kdyby dělali komedii. Oni to nesmírně poctivě zahráli a ten humor v nich byl. Zatímco dneska je to odmluvený, s prominutím je to odmluvený text a nemá zatím osobnost. A tady vynikaly osobnosti, které hrály ten humorný text perfektním způsobem i tu figuru a tím pádem ty scénky se dostaly, jak si nahoru bych řekl, nezůstaly jen tak jako nějaká odbitá záležitost, potřebujeme tam 5 minut nějaký srandy, tak tam někoho strčíme. Ne. Dneska mnoho mladých lidí to neumí. Oni to vyrábějí, ten humor. Oni ho nemají v sobě. Pepik Dvořák přišel a ten prostě nemusel nic říct. A přišel na jeviště a lidi už se smáli. On to nesl v sobě. On to měl už v sobě, že jo. A když pak spustil, tak to byl taky improvizátor a je, který prostě umí tu věc rozvést tedy do nekonečna, ale tak, že se lidi smějí, že padají ze židli. To je prostě to, co nám...
6: Přátelé, skutečně, teda, taky se vám zdá divný, že jsou lidi na 4 místech zakončený prstama? To jsou věci, teda, vůbec, nebo divadlo, že jo? Mě rozčiluje na divadle to, divadlo by totiž neměli hrát chlapy. Ne, tím bych to vyloženě zakázal, divadlo by měli hrát ženský. Víte, ty ho totiž nemusí hrát. Tím, že ho hrajou celý život, ty by akorát večer dělali bilanci. A ještě placenou. Nevšimněte si ty herečky, když přicházejí od ponek divadu, to je přiběhna. Ano, už jsem tady děvčata, no to je, no to je, to já ten napracoval, no to, já měl tady takový veliký a tajle, a ta, a on mě podá, a já ten, no to, jak oni jsou přirozený, jo, to jsou kouzelný věci, nebo všakně, kdybyste je viděli, to sedí u toho stolečku tady, ne, no to já nemohu, ne, já jsem dramatická umělkyně, ne, no to, a to nemůžete po mně chtít, ne. V téhle paruce, prosím vás, já mám hrát vílu a vypadám jak vidra, ne. Oni mají problémy. A to je pořád samý. Pane řediteli, ano, pane řediteli. Pane řediteli. Pane řediteli, a tu pihu krásy, tu si mám dát sem? Nebo sem? Já pak na tom jevišti coufám, víte? Aby lidi měli komplexní pocit. Teď vleze na jeviště a vy říkáte, je, ta je krásně spihovaná. Když ona těma píhama toho Shakespeara de facto zachraňuje. Ale ovšem, vy se mi líbíte taky. Víte, co se mi líbí na vás? Jak vy sedíte a sledujete děj. Jak na to koukáte? Zvedne se opona a hlediště udělá, je. Na jeviště nějaká papírová chaloupka a lidi, hele, bará. Jo. Teď je tam strom nějaký z překlišky, na tom je dřevěná odlučená kukačka, ty do ní takhle strkají kockem a lidi, hele, kukačka. Kuku, kuk, já jak živá, kuku. Teď najviště vyleze siránu
3: Má takový ratěfák z umělý hmoty, tadyhle. A manželky, hele, táto, si rádo. Táto, táto, táto, táto. Aha, to není můj. Táto! Táto, si ráno. Si ráno. A co ráno, prosím tě, ty? Si ráno, dělej, co chceš. S tobou já zase někam půjdu, prosím tě. Dej mi kousnout. Je ale fešák, vy. Jak strejda z Přelouče.
6: Ty, táto, není to on? Přelouč. Přelouč. Ale paní, nechte mě být, vy si říkajte, co chcete, paní. Přelouč.
3: Teď ten si rád jde po jevišti. Na jevišti jsou velikánský vrata. A ty vrata dělají. Vržou, jo. Ovšem pod nima leží jeden technik a dva mu stojí na krku a on dělá. Teď ten si ráno vytáhne kort, udělá výpad proti tím vratům, rozhodí je, tam stojí 10 chlapů, každý má klacek v ruce. Teď spadne opona tadyhle a hlediště, jak to dopadne. Jak to, ne, já nechci, aby umřel, ne.
4: Tak se říkám, kde jsou všichni ty komici a proč něco takového nevzniká i dnes? Je to třeba tím, že se dnes hraje jinak, nebo že ti mladí to opravdu neumí?
5: Taky je třeba myslet na to, což taky dneska má vážný mezery, že všechny tyhle věci, zábava, umění, všechno se vyvíjí kontinuálně, že musí se vzít v úvahu doba, ve které to vzniklo, pro jaký lidi se to dělalo a pod toho se může dělat odrazový můstek, jak by se to mělo dělat v jiných poměrech, v jiných situaci a ne, že by se to nemělo dělat, že to je špatný a že vymyslíme něco jiného. Nikdo nic nového nevymyslí, pokud nebude brát v úvahu to, co už bylo a co nějakým způsobem se musí zkvalitňovat.
7: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Připomínáme si dnes historii televizní zábavy. A to s mužem, se kterým je úzce spjatá. S Gustavem Oplustilem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Tento muž je spojován s takovými úspěšnými projekty a pořady, jako třeba Poslední leč Alfonse Karáska, Věčný tulák, Pražský písničkář, Uctivá poklona, pane Kohn, Dva muži hlásí příchod, Ctná paní Lucie, Námluvy komtesy Gladioli aneb Přistání ve skleníku nebo Blázinec v prvním poschodí. Ve své práci byl důsledný, pracovitý a i úspěšný při oslovování mnoha skvělých herců a jmen. Možná i proto je podepsán pod úspěšným televizním Silvestrem nazvaným Silvestr je za dveřmi. Jenže než se za těmi dveřmi ocitne, je třeba odvést kus velké práce.
2: Nebylo to tak, že by někdo přišel a řekl, já bych tam mohl dělat tohle. Naopak, napřed byl scénář vypracovaný, u kterého stáli už ty režiséři, kteří to budou dělat, ten pověřený autor, který vybral další spoluautory a ty určovali, co v tom Silvestru bude, a nikoliv, že někomu vyšlo CDčko a že by byl dobrý, aby to tam zaspíval. Ne, žádný reklamní. Naopak, on dostal za úkol, že potřebujeme, aby tam udělal tu a tu věc, třeba ze svého repertoáru, ale silvestrovským způsobem, to znamená s určitou nadsázkou nebo s určitou dávkou humoru nebo nějak jinak, nečekaně jinak, než to mělo být. A on buď to na to přistoupil, což se nikdy nestalo, že by nepřistoupil, protože u všech účinkujících byl zájem v tom Silvestru účinkovat, protože to pro ně byla potom dodatečně jaksi velmi slušná nabídka do jiných programů, s kterými jezdili po republice. A taky šlo o popularitu svým způsobem. A vytvořil se tenhle ten celek, který byl pevně od samého začátku režírován, buď to Bocklavským, nebo Janko Roháčem, nebo Paukrtem, nebo Noskem. No to byly, to byli režiséři speciálně, kteří uměli tento obor dokonale. Takže tyhle potom tomu dali tu tvář, to ten celek, a podle mého názoru vždycky to bylo kvalitně udělané. To bylo hlavní. A nebyla tam žádná improvizace toho druhu, jako je třeba dneska, když řekne, sejdeme se ve čtvrtek odpoledne a nějak to dáme dohromady. Že tam přijde a neví, co budeme dávat dohromady.
0: Prostě nejen do Silvestrů, ale do jakýchkoliv zábavných pořadů bylo tehdy třeba oslovit skvělé autory. Jedním z nich, třeba i v kabaretu, byla dáma, která je spojena s jedním z nejúspěšnějších českých sitcomů. Nejdřív si její dílo poslechněte, tedy krátký úryvek, protože scénka je hodně dlouhá, a pak si o ní něco řekneme. Uslyšíte excelovat hlavně Danu Medřickou. A scénka se jmenuje Americké dědictví.
3: Ano, ano, ano, pane Hubáček, dneska se váš případ projednává. Čekáme na vás. Tak tedy, vy jste paní Kovářová Karla, rozená Vejrašková, narozená v Krčicích, okres Příbram, no. 12.11.
4: No, nenač tyhle ty podrobnosti, pane notáři, tady podle fotky vidíte, že je to všecko úplně jasný.
3: Ano, ano, jak už se vám psal, jedná se o pozůstalost vašeho zesnulého strýce, pana Johna Vejraška.
5: Chudák strejček. A tomu pořád nemůžu věřit, když tady v loni v létě byl na návštěvě, tak byl takovej veselej, čipernej, no, takový mladý mi připadal.
3: Ano, ano, 76 roků, paní, jak tady čtu.
5: No dobře, ale jako mladík, kdybyste ho viděl, jako mladík. A jak mu chutnalo. Já vyvářela 12 knedlíků, flák svíčkový, šveskový knedlíky, štrůdl, no, jako v oposvícení. Taky jsem si musela dvakrát vyzvednout peníze z knížky. No, čekala jsem, že mi na to taky třeba nějaký ten dolárek přidá, že jo, ale on ne, on, chudák drahej, porád jenom říkal, já ti to, Karličko, všecko jednou vynáhradím.
3: Rád věřím, že byl zdrav. Podle zprávy taky nezemřel na žádnou nemoc, ale následkem úrazu při automobilové nehodě.
5: Chudák drahej, no to tady mohl být ještě léta.
4: A on měl taky auto? A to zůstalo celý?
5: Taky nemusel v jeho letech jezdit jako blázen, že jo? Jenomže oni v té Americe snad ani neumějí chodit pěšky.
3: Je pan Stric nejle, prosím, svým vozem, ale z vlastní neopatrnosti vběhl pod kola cizího auta. Řidiči byla jasně prokázána nevina.
4: No jen jestli. Jen jestli, pane notáři, strejček už se nemůže bránit. Ale jestli tady byla pojistka?
3: Bohužel pojistka nebyla. Případ byl řádně vyšetřen a svědecky doložen.
4: On nebyl pojištěný? No to je nemožný. Ten dědek se zbláznil, on není pojištěný a lítá si po ulicích jak zvláště. To je nezodpovědnost.
3: Ale abychom se dostali k věci, paní Kovářová. Jak jistě víte, jste jedinou příbuznou zesnulé.
4: Ano, ano, ano, to ano. On strejček měl jenom mě. V roce 1912 se s rodičema vystěhoval do Ameriky. Tam se tedy nikdy nevoženil, bohužel, drahoušek, bohužel. Děti taky nikdy žádný neměl, jenom mě. Jenom mě.
3: Podle právoplatné závěti...
4: Jenom mě.
3: Podle právoplatné závěti může ve státech každý jedinec odkázat svůj majetek komu chce, bez ohledu na příbuzenské vztahy.
4: To snad to neodkázal všecko nějakýmu třeba útulku pro kočky? To tam jsou v módě, prej teďko v Americe
3: ne,
4: kočky.
3: Ne, nic takového se nestalo, to bych vás sem přece vůbec nezval.
4: No jo, no, já jsem taky jenom špásovala, nebo strejček a kočky. Ten měl jenom mě, my jsme se měli rádi jako otec s dcerou.
3: Ale pokud jsem vyrozuměl z této zprávy, viděli jste se poprvé při jeho loňské návštěvě v Praze a předtím jste o sobě nevěděli.
4: No to ano, to jo, ale já jsem na něj myslela denně. Denně. A když v loni na jaře přijel, prohlásil se jako příbuzný, to já jsem ho popadla. Ne, do hotelu, vyloučeno, u mě musel bydlet. A měl se jak v bavlnce, já ho hejíčkala, já s ním na Hračana, do Vikárky, no kam si vzpomněl? Já si byla pomyslela, že tady teďko takhle budu sedět.
3: Zmínil se vám někdy váš pan strýc o jistém panu Hubáčkovi?
4: Hubáčkovi? No to jako má bejt.
3: Ze závěti vyplývá, že při pražském pobytu poznal váš pan strýc jistého pana Josefa Hubáčka a pojal k němu hlubokou náklonost. Zdá se, že spolu chodili k Flekům na pivo.
4: No to jo, to k Flekům strejček chodil a sám, protože já po hospodách nevysedávám.
3: V závěti odkázal váš pan strýc celý svůj majetek rovným dílem vám a zmíněnému panu Josefu Hubáčkovi. Ovšem s jistou podmínkou.
4: Cože? Já se mám dělit s nějakým Hubáčkem? Já? Jediná právoplatná příbuzná?
3: Tak zní ověřená závěť Johna Vejrašky. A ta podmínka je, že svolíte provrat se za pana Josefa Hubáčka a že on svolí oženit se s vámi. Když odmítnete, připadne celé jmění panu Josefu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám.
4: Jak prosím?
3: Když odmítnete, celé jmění připadne panu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám.
4: Vodu.
3: Prosím.
4: Dejte mi vodu nebo vomblin.
0: Musím říct, že mě docela překvapilo, že ke scénce tohoto typu se třeba nechala přemluvit právě Dana Medřická nebo pan Voska.
2: To je výborná scénka, která prostě opravdu zabrala, i když v tom kabaretu to se nedalo krátit. Ta scénka má asi 27 nebo

0: nůž, který měl v té době zakázanou činnost, například proto byl tajemník svazu spisovatelů, že jo, a po těch, se těch 70. letech ty byli všichni tabu, tak já jsem ho tam prostě normálně musel, aby něco napsal, a napřed to musel, jsme to psali pod jiným jménem, ale pak se to ukázalo, že už to tolik nevadí, tak to začal psát a najednou měl i pro literárně dramatické oddělení pro všechny. Tak se tam ty lidi postupně dostávali, no ale to byli lidi, kteří to uměli, že tam nebudeme jako, že byli politicky postiženi, to byli lidi, kteří to uměli a my jsme je potřebovali. Tak koho jsme potřebovali, toho jsme tam dali. Já jsem jeden čas vedl druhý program, že jo, tam mě přemístili z prvního na druhý, to začínalo. A já jsem tam obsazoval lidi, kteří měli vyloženě zakázanou činnost. Zavolali mě, jak to, že je tam dávám, že na prvním programu nesmí a tady, že se objevují. Já pám, no ale druhý program má málo kdo, jo. Jsem říkal, tam je to, a ty lidi to musí dělat, protože vy jste po mně chtěli, aby ten program byl kvalitní, tak já to musím dělat s kvalitníma lidma a nemůže to být nějaký odpad, jako který, což se posléze stalo, za 3 roky ten druhý program byl zrušen jako samostatná jednotka. A to z toho důvodu říkali, že my jsme mysleli, že to bude alternativní program a vy jste z toho vytvořili konkurenční program. A tenhle boj mezi první a druhým programem musí ustat. Jo? Tak to prostě zbalili a zapomněli taky na to, že co jsme vytvořili na tom druhém programu, se pak reprizovalo na tom prvním i s těmi zakázanými umělci. Ale tak takový je život, no.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Ještě malou chvíli máme na to, abychom si pověděli něco o životě a tvorbě Gustava Opustila.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jedna z těch slavných scének, která se dodnes pouští i u nás v rozhlase, se jmenuje Lístky do divadla. A tam hraje mimo jiné i Svatopluk Beneš. Nebylo obtížné zrovna jeho oslovit?
2: To je právě ten případ taktéž jako pana Vosky a těch ostatních. Pan Beneš, když jsme mu dali, vždycky důležité bylo to, že ti autory, který jsme oslovil, řekli, já si to ale přečtu. Aby jako do čeho jde. Tak samozřejmě to nebyl problém, že mu to dali. A taky byla záruka, kdo to režíruje. To bylo jako taky důležitý. A když se tam objevilo, že to dělá Podskalský, nebo že to dělá Janko Roháč, nebo tyhle ty ESA, tak to každý do toho šel bez celkem. Ale přečet si to. A tohle byla zrovna jedna ze scének, která byla zcela zapomenutá, protože původní autor u toho byl, myslím, německý nějaký autor Valentín se jmenoval. A my jsme prostě měli řadu takových dohod mezi těmahle agenturama, které zastavovali ty lidi. A já osobně třeba i s

0: Arkádiem Rajkinem, který tu často hostoval, no tak já jsem si často ty věci přeložil a udělal jsem je pro náš kabaret. Takže tyhle ty fóry byly možné dělat i na u nás přepsaný. A tak jsme vlastně obohacovali tu možnost těch scének. Scének nikdy nebylo dost. Takový jeden kabaret, jeden díl potřebuje 4 i 5 scének. Takže sehnat to vždycky byl dost velký problém, ale tím, že jsme měli okruh a silný zázemí, tak se to dařilo.
1: Ježiši Kriste, co jsi s tím prosím tě dělala, že se to tak zdrclo? No tohle, ta košile.
2: Máš klukovou košili na sobě?
1: No tak proč mi ji dáváš?
2: Já ti ji nedávám.
1: Ježiši Kriste,
2: jsi si vzal.
1: Tracená. Kultura, já se divím, že to nezruší. Nedělej problém, víš? To jsou u mě hrdinové. Já to nezapnu.
2: Zapni mi to.
1: No já to zapnu. Počkej.
2: Já čekám, co dělám? Au! Ty jsi ale němej. Já jsem si tě kdy bral.
1: No, že? Protože tě nikdo jiný nechtěl.
2: To jsou nejlepší forky teď, když je 4. 8.
1: Ježiši.
2: Na to já mám tak.
1: No, podívej se, já už toho mám. Dost nebolí hlava, já si jdu lehnout.
2: Paniku, pozor. Sedni si. Teď máme klid. Klid. Je pár hodin. Podívej se, mám se prášek.
1: Prášek?
2: No jo, to
1: na co to je?
2: Dobře, to já nevím, ale na něco to bude. Když to vyrábějí.
1: A pozor. Jestli se otrávím, tak to tady uvidíš.
2: Já ti teď něco řeknu. Abys věděl. Ty dovedeš čekat otrávit. Já se teda opravdu nemůžu na nic stížit, víš?
1: No, co?
2: Já tady celý dny takhle čumím do stropu. A když konečně můžu vidět, jakým stropem vyletí někdo jiný.
1: Tak dost, jo?
2: No.
1: Klid, tak do publikace a jde se, jo, rozumíš? Tak. Já tady blbnu, já se tady holím, já se tady nenajím, já si dám celý do kucu, já se ale budu s tím práškem a ty mi tady budeš dělat scény. Na to se snad jdeme koukat do divadla,
2: ano.
1: Ne?
2: Ano.
1: Podívej se. Pojď sebou.
2: Já jsem.
1: Je skoro osmý, rozumíš?
2: Počkej.
1: Tak ať to stihneme aspoň od přestávky.
2: Ano, podívej se, já jsem hotová, kdy to jde, hele, Kariku, kolik je hodin?
1: No.
2: Kolik je hodin?
1: No, jsem ti říkal.
2: Co?
1: Jsem ti říkal, že je asi 7:30, kam jsem ty hodinky dal?
2: Já nevím, no, ty jdou napřed.
1: No, aha, taky se mi zdá.
2: No, jdou
1: ti napřed. Já nevím, proč mám všechny kapsy děravý, prosím tě. Ach, bože můj, no, no já, to je taky tím, že se u mě neudrží koruna.
2: Hele.
1: Co?
2: To
1: tady v žádném případě, miláčku.
2: Tak, Kajíčku, já mám kabelku, mám, tohle mám, ty máš kapesník, máš,
1: jo?
2: Legrý máš, máš?
1: Jo, mám.
2: Tohle peníze máš?
1: No samozřejmě.
2: Máš, lístky máš.
1: No lístky, ty máš přece ty.
2: Jak to já?
1: Lístě.
2: Já jsem je přinesla a dala jsem je tobě.
1: No to bych je... To bych
2: do ruky.
1: No to bych je v té ruce musel mít.
2: Tak si jsi z ty ruky někam jinam.
1: Prosím tě, buď tak laskava, nedělej se mě sklerotika, ano? Buď tak laskava, já mám přece paměť.
2: To nepotřebuju dělat.
1: No prosím, tady jsou, no ty to vidíš, no. Tady jsou, tak co je? Co nic neděje?
2: Jsem,
1: no,
2: je zase někam dáš. No, kolik je tě hodin?
1: 8:30.
2: 8:30, no. No tak co blázníme, ono je to po 8, ale opravdu.
1: Jo,
2: no tak vidíš. Tady je napsáno 20 hodin, 17. dubna pátek, no. Tak jdem, pojď.
1: Ježiši Kriste. Ještě dnes se stanu Faustem a vyletím stropem.
2: Proč?
1: Tenhle blázinec se bude zítra opakovat znova. Protože je dneska čtvrtek!
3: Takový byl náš vzpomínkový pořad na něco málo z tvorby Gustava Opustila. Muže, který přispíval kdysi i do časopisu Dikobraz pod pseudonymem Fergus. A v roce 2002 byl dokonce uveden do pomyslné dvorany televizní slávy TT. A co si ještě na sklonku svého života, než nás ve svých 96 letech 21. října roku 2022 opustil, přál pro českého posluchače a diváka.
0: A já bych si přál hlavně to, aby se podobné programy, jak v rozhlase, v televizi, objevily. Ale hlavně, aby byly taky česky ty programy. A tak bychom vlastně podpořili, že když je česká televize a český rozhlas, že by tam bylo i něco česky, tedy pokud je o zábavu.
3: Slibuju i dodatečně, že se tenhle odkaz budeme snažit naplnit.

semenes dá. Že chtěl bych jenom mít.